0: Kvartet číslo 1 F dur Ludwiga van Beethovena v provedení souboru Chiaroscuro Quartet.
1: Český rozhlas D dur.
0: Na závěr našeho pořadu jsme zařadili novou nahrávku mše H-moll Johanna Sebastiana Bacha. Toto dílo již po desetiletí vyvolává otázky týkající se interpretačního přístupu, zvláštní pozornost pak poutá problematika obsazení sborových partů. Sám Bach v dopise Lipské městské radě z roku 1730 uvedl, že sbor by měl mít alespoň 3 zpěváky na každý hlas, z nichž jeden by měl být koncertista, tedy solista. Dodává přitom ale, že ještě lepší by bylo, kdyby bylo možné obsadit každý hlas 4 zpěváky a mít tak každý sbor o 16 lidech. Tento dokument bývá vykládán různě. Někteří muzikologové a interpreti vycházejí z domněnky, že Bachovým ideálem bylo ve skutečnosti sólové obsazení jednotlivých hlasů, zastánci sborového pojetí se naopak odvolávají právě na Bachův požadavek 3 až 4 zpěváků v každém hlasu. Italský dirigent a varhaník Andrea Marcon, jehož nahrávka za malou chvíli zazní, se ve své interpretaci zaměřil především na zvukovou vyváženost mezi sborem a orchestrem. Vychází přitom z provozovací praxe 17. století, která byla v Bachově době stále běžná a kterou skladatel zjevně považoval za samozřejmost. Rozdělení zpěváků na koncertisty a ripienisty. Některé sborové pasáže proto kvůli lepší zvukové vyváženosti s nástroji orchestru zpívají pouze solisté, zatímco v místech tuty se připojuje celý 24členný sbor. Mše H-moll Johanna Sebastiana Bacha nyní zazní v interpretaci vokálního souboru a barokního orchestru La Cetra se solisty Miriam Feuerzinger a Hanna Blažíková soprán, Carlos Mena kontratenor, Jakob Pilgram tenor a Tobias Berndt bas. Provedení řídí Andrea Marcon.

0: Dozněla mše H-moll Johanna Sebastiana Bacha v provedení vokálního souboru a barokního orchestru La Cetra se solisty Miriam Feuerzinger a Hanna Blažíková soprán, Carlos Mena kontratenor, Jakob Pilgram tenor a Tobias Bernd bas. Provedení řídil Andrea Marcon. Toto dílo zároveň ukončilo dnešní blok nahrávek hudby mistrů baroka a klasicismu, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Nemám rád pohřby. Je to jeden z rituálů, který se nám nepovedl. Na rozdíl od nevěsty v bílých šatech, cinkajících skleniček nebo důstojného univerzitního taláru, je obraz rakve na kolečkách mizející za vrzajícími železnými vraty panoptikálním teátrem, který místo tolik potřebné útěchy přináší jen trapnou hořkost. Na vesnicích si zachovaly pohřby alespoň stopu původního smyslu. Je to kulturní událost, při níž se mohou předvést lepší šaty, pozůstalí se sejdou u společné tabule a vzájemně se utěšují mnohdy i velmi zábavnými vzpomínkami. To, co se odehrává v našich sofistikovaných obřadních síních, možná vyhovuje pokladnám soukromých pohřebních ústavů, ale nešťastným pozůstalým rozhodně nikoli. K pohřbům ovšem neodmyslitelně patří hudba. Celá řada muzikantů začínala svou kariéru v krematoriích. Úspěšní a žádaní bývají violončelisté, houslisté nebo celá smyčcová kvarteta. Tu a tam se chytí nějaký ten pěvec, větší krematorium uživí i varhaníka. Hrají se převážně pomalé věty, takže tito umělci jsou v nebezpečí, že jim zlenivějí prsty. Navíc mají z důvodu dosažení větší dojemnosti sklon k neúměrnému vibrátu. Na mnohých vesnicích se ovšem stále ještě konají smuteční průvody a k nim patří kapela hrající smutečný pochod. Tato forma se dostala i do koncertní hudby a dnes bychom se mohli po několika mistrovských pochodech poohlédnout. Začneme u Ference Lista. Jehož klavírní cyklus Pohřby je jak stvořený pro dnešní, tak trochu nekrofilní povídání.

přejdeme od líčení pohřební atmosféry ke skutečným pochodům. Když se Ludvíka van Beethovena v souvislosti s jeho eroikou ptali, jestli to nadšení pro Napoleona nebylo poněkud přehnané, upozorňoval, že tato symfonie má také smuteční pochod. A já dodávám, že to není jen tak nějaký pochod. Trvá skoro čtvrt hodiny a jeho půdorys je velmi komplikovaný a rozmáchlý. Najdeme v něm i grandiózní fugu. Mám dokonce dojem, že je to poprvé, co se ve smutečním pochodu objevuje onen příznačný rytmus, ono pam, pam, padam, které se pak stalo jakýmsi univerzálním hudebním symbolem tragična.

Vzpomínáte si na náš cyklus Hudební dějiny v kostkách? Jeho hlavní autor, pan profesor Bednář, mi při natáčení jednoho dílu vyprávěl, jak zažil kdesi v cizině pohřeb jednoho z členů českého emigrantského spolku. Řečník na pohřbu už ovládal češtinu jen zčásti a zapomněl slovo neboštík. Nebohého zesnulého proto nazýval mrtvíkem. Nakonec proč ne? My Češi máme společně s Angličany smysl pro zdravý černý humor a to nám slouží ke cti. Třeba Němci touto předností neoplývají a na jejich smutečných pochodech je to slyšet. Ve smutečním průvodu z opery Richarda Wagnera Soumrak bohů tryskají slzy po hektolitrech. Ta pompéznost nám může být trochu nepříjemná, ale nezapomeňme, že tu jde především o velké divadlo, mistrně útočící na všechny naše smysly.

Gustav Mahler je autorem, který teď prožívá konjunkturu. Jeho symfonie se natáčejí v celých kompletech a jeho písně patří ke kmenovému repertoáru nejlepších světových pěvců. Některé jeho symfonie jsou však skutečně tvrdým oříškem, a to jak pro pořadatele, tak posluchače, zejména díky své délce. Publikum masírované od rána do večera prejednoduchými tříminutovými popěvky na třech akordech se sotva vyrovná s několikahodinovými hudebními kolosy plnými filozofie a spočívající na nevypočítatelných formálních půdorysech. Ale některé z Mahlerových symfonií prostě nemohou nezaujmout. Přinejmenším první, čtvrtá a pátá symfonie chytne snad každého, včetně milovníků smutečných pochodů, pokud mezi námi takoví podivíni vůbec existují. Pátá symfonie Gustava Mahlera začíná velkolepým smutečným pochodem, který už není tak německy teatrální jako u Wagnera, nýbrž židovsky introvertní a při vší barvitosti do sebe uzavřený.

Smutečných pochodů jsou ve světové literatuře desítky a do tohoto pořadu se nám nevejde ani zdaleka reprezentativní vzorek. Pozoruhodné je, že se tak černá tématika dostala i do pedagogicky orientovaných skladeb. Čajkovský má ve svém albu pro mládež dvě skladbičky, ta první se jmenuje Panenka stůně, ta druhá Panenčin pohřeb. No, tohle depresivní dílko asi nepustíme, ale mohli bychom zabrousit do nějaké povzbudivější sféry, třeba do politiky. I bolševičtí pohlaváři byli obyčejnými lidmi a tudíž se jim muselo tu a tam zahrát i na poslední cestě. Z toho důvodu vznikly takové výtvory jako třeba Pochod padlých revolucionářů.

Pamětníci vyprávějí velmi zajímavé příběhy z této doby. Slyšel jsem, jak na pohřbu jakéhosi vysokého komunistického funkcionáře pronesl řečník smuteční řeč a v jejím závěru se obrátil k rakvi, aby se s neboštíkem rozloučil. Poklonil se a řekl: soudruhu Nováku, a teď strnul. Kdyby řekl naschledanou, mohl by si to někdo vysvětlit jako projev víry v posmrtný život. S Bohem bylo zcela vyloučeno. A tak řekl: soudruhu Nováku, buď zdrav. Tato doba už je naštěstí pod drnem, ale jeden politicky zabarvený smuteční pochod si můžeme pustit, byť tak říkajíc z opačné strany barikády. Soudobý český skladatel Marek Kopelent včlenil do své symfonie obraz pohřbu českého filozofa Jana Patočky. Tehdejší režim, který Patočku nenáviděl, poslal na pohřeb patrolu estébáků na motorkách, kteří měli za úkol řevem motorů narušit průběh obřadu. Marek Kopelent celý průběh této apokalyptické scény zachytil ve své hudbě. Ze zvukové plochy postavené na tónové řadě odvozené z data 21.8.1968 se vynořuje dechovkový smuteční pochod atakovaný vulgárním řevem estébáckých motocyklů.

o hudbě se říká, že dokáže být utěšitelkou. Nevím, kde jinde by měla větší možnost prokázat tuto svou schopnost, než při rozloučení se zesnulým člověkem. Dnes jsme ovšem poslouchali spíše skladby tragické, takové, v nichž se pomocí citací smutečných pochodů líčí bolest nad ztrátou lidského života. Odkloňme se na závěr od vymezeného tématu a poslechněme si hudbu, která svou utěšitelskou funkci na 100% plní. Nebude to ovšem smutečný pochod, ale moteto Johanna Sebastiana Bacha. Je myšleno jako modlitba provázející duši zesnulého na cestě k pravdě a svobodě.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Melodie chorálu Wachet auf, ruft uns die Stimme je píseň luteránského kazatele a skladatele Filipa Nikolaje z roku 1599. A přinejmenším první sloka vychází ze známé Silberweise norimberského ševce a mistra pěvce Hanse Sachse. Píseň se vztahuje na Ježíšovo podobenství o moudrých a pošetilých panách z Nového zákona. Chorál v průběhu dalších staletí zhudebnili třeba Felix Mendelssohn Bartholdy ve svém oratoriu Paulus, jak v předehře, tak jako chorál, nebo Max Reger v jeho třech chorálních fantaziích. A toto je zhudebnění Johanna Sebastiana Bacha v podání varhaníka Jana Kalfuse. Vzhůru hlas nás volá.

Úchvatný je svět písní France Schuberta a vůbec celé jeho tvorby. Člověk si vždycky musí položit otázku, jak by se asi jeho originální hudební jazyk a kompoziční mistrovství vyvíjely dále, kdyby Schubert nezemřel v 31 letech. Kdyby ale v historii ani v hudební neplatí, takže můžeme jen žasnout nad tím, co stihl dokončit. Třeba Pstruha, slavnou píseň a na základě jejího úspěchu pak i kvintet s variacemi na Pstruha ve čtvrté větě. Nám tu známou Schubertovu píseň na Schubartův text o lapené rybce zaspívá Bryn Terwel za klavírního doprovodu Malcolma Martinova.

Chačaturianův šavlový tanec je z roku 1940 a vychází z arménského folklóru. Je součástí posledního dějství baletu Gajané. Aram Chačaturian šavlový tanec hraje Kirovův orchestr, řídí Valerij Gergiev.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, árie z opery Kouzelná flétna. Zpívá Patricie Janečková, jeho českou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

Maren Maré byl synem ševce. Na violu da gamba se u slavného Saint-Colomba prý naučil hrát tak rychle, že mu učitel po 6 měsících řekl, že už ho nemá co naučit. Hrál pak v orchestru pařížské opery a jeho věhlas stoupal. Nejprve jako oslnivého virtuóza, posléze i skladatele. A právě jako skladatele si Maréze připomeneme i teď skladbou Le Fête Champêtre, venkovská slavnost, pro housle, violu da gamba a čembalo. Zahraje nám trio Sonnerie.

Jméno Leroy Anderson je vepsáno zlatým písmem do americké hudební tvorby. Narodil se v roce 1908, vystudoval Harvard, hovořil plynně 9 jazyky, ale nejvíc proslul svými kouzelnými orchestrálními skladbičkami, které v Americe 40. a 50. let a posléze po celém světě popularizoval třeba známý Boston Pops Orchestra. Některé byly tak oblíbené, že se staly znělkami různých televizních pořadů či seriálů, například takové půvabné pizzicato pro orchestr Plink Plank Plank otevíralo od roku 1952 po 11 let americkou televizní show I've Got a Secret. Nám tu slavnou Andersonovu drobničku hraje BBC Concert Orchestra a diriguje Leonard Slatkin.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Johann Baptist Kramer se narodil v Německu, ale většinu života prožil v Anglii, kde kromě úspěšné pianistické a skladatelské kariéry založil hudební vydavatelství a vyráběl klavíry. Ke Kramerovi patří ze všech nástrojů nejvíc právě klavír, pro nějž napsal mimo jiné množství etýd. Ty jsou ovšem nejen cvičením klavírní techniky, jsou to rozkošné a hudebně zajímavé miniatury. Petr Jiříkovský teď zahraje etýdu číslo 1 C-dur.

Introdukce je úvodní hudba, která ve skladbě obvykle připravuje nástup hlavního tématu. Neočekáváme od ní, že by přinášela materiál, se kterým se bude dále pracovat. Navozuje atmosféru a pocit očekávání. Existují ale výjimečné případy, jako Čajkovského klavírní koncert bémol, kde introdukce obsahuje myšlenku, která se stane nejslavnější částí celé skladby. Ludwig van Beethoven, Coriolan, předehra k tragédii Heinricha Josefa Kolína, Gewandhausorchester Leipzig řídí Kurt Mazur.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: A teď vrcholné baroko ve drážďanské podobě. Jan Dismas Zelenka a žalm Laudate Dominum. Zpívá Virgil Hartinger, ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

Málo který trumpetista si ve své kariéře aspoň jednou nezahraje trubkový koncert S-dur, který Josef Haydn napsal pro slavného vídeňského trubkového virtuóza a svého mnohaletého přítele Antona Weidingera. A málo který milovník zvuku trubky ten slavný koncert nezná. Minimálně finální větu, rondo, jehož stále se vracející téma po poslechu jen tak snadno nedostanete z hlavy. Hraje švédský mistr trubky Håkan Hardenberger a s ním Akademie svatého Martina v Polích.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Několik let i v Praze, tehdy Rudolfínské, působil skladatel francouzského původu Jacob Reynard, hudebník ve službách habsburských panovníků 16. století. Byl to obratný komponista, který dokázal uchvátit svými duchovními skladbami v latině, ale také napsal množství latinských a německých písní, z nichž některé byly dokonce mírně erotické. Stejně jako většina skladatelů té doby, i Reynard navštívil Itálii, z níž si přivezl vztah k její hudbě i jazyku a inspiraci pro svou tvorbu. Toto je Reynardova italská píseň Chi mi consolera, kdo mě utěší. Zpívá ve Vídni založený pětičlenný mužský ansámbl Cinquecento.

Jan Dismas Zelenka, uvertýra pro 7 koncertantních nástrojů. První věta. Hraje soubor Kamerata Bern.

Wolfgang Amadeus Mozart, první věta ze symfonie číslo 28 C-dur, Kechlův seznam 200. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Excentrický francouzský skladatel a klavírista Erik Satie v mládí zkomponoval 3 krátké, leč působivé kusy pro klavír s nenapodobitelným kouzlem a nazval je gymnopédie. Sám přesnou definici toho slova nenabídl. Existuje už ale v Rousseauově hudebním lexikonu, kde je gymnopédie popsána jako píseň nebo zpěv, při němž mladé řecké dívky antického města Lacedemonu tančily nahé. Víme, že když se majitel jednoho pařížského kabaretu ptal 22-letého Satieho, čím je, řekl gymnopedistou. V každém případě platí-li to, že se těmi skladbičkami chtěl odstřihnout od tehdy tradiční salonní hudební produkce 80. respektive 90. let 19. století, gymnopediemi se to jednoznačně povedlo. Dnes se o ní hovoří spíš jako o předchůdkyních moderní ambientní hudby. Krátké, něžné, harmonicky bohaté a občas i neukotvené. Gymnopédie číslo 2 hraje Aldo Ciccolini.

Berlínští filharmonikové teď s Claudiem Abbádem zahrají druhou větu první symfonie D-dur Gustava Mahlera. To, jakým způsobem mladý, ještě ne 30-letý Mahler v 80. letech 19. století propojil imaginaci a narrativ symfonické básně s architektonickou soudržností starších forem, je podle některých muzikologů ambiciózní projekt, který změnil žánr symfonie navždycky. Každá věta symfonie zvané Titán je zajímavá a originální něčím jiným. My sáhneme po druhé s tou výraznou kvartou v úvodním výrazném motivu s půvabným Ländlerem, německým tancem, jakýmsi předchůdcem vídeňského valčíku. Tady je druhá věta první Mahlerovy symfonie v podání berlínských filharmoniků.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Ředitel rozhlasu považuje výroky poslance SPD Nerušila o posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání za skandální. Senát se začne zabývat zpřísněním úřední změny pohlaví. Více než polovina Čechů je pro omezení nenávistného projevu. A čekejte oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, teploty až 25 stupňů Celsia. Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila mělo následovat posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání. V pořadu pro a proti Českého rozhlasu Plus také řekl, že je potřeba diskutovat o podobě veřejné služby. Generální ředitel René Zavoral označil Nerušilův výrok o kontrolních mechanismech za skandální.
4: A to je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo tak k usurpaci a k potlačení médií veřejné služby a nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi o šetření, o auditech, o kontrole, posléze o financování, pak o definici veřejné služby. A najednou už tady máme potom diskuzi o tom, že je třeba i kontrolovat obsah. Takže já bych velmi varoval.
3: Převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet schválila vláda v pondělí. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy včera odmítl, že by vláda chtěla obsah vysílání kontrolovat. Rozhodnutí kabinetu kritizují šéfové televize a rozhlasu i opozice. Ke změně systému nevidí důvod ani prezident Petr Pavel. Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro úřední změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby se k posouzení sexuologa přidali ještě soud a psychoterapie. Zdůvodňuje to ochranou jiných lidí. Předseda klubu SEN 21 a Pirátů Václav Láska novelu považuje za zbytečnou.
5: Ten návrh není o ničem jiném, než o tom znepřístupnit, zkomplikovat lidem tranzici. Jediné, co mě napadá, že se snažíme jít po vzoru zemí jako Maďarsko nebo některé další, které vlastně povolování tranzice soudem vzali jako předstupeň k úplnému zakázání.
3: Návrh novely občanského zákoníku dnes v Senátu míří do prvního ze dvou čtení. Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo se zvýšil na 837. Vyplývá to z vládních dat, podle kterých v souvislosti s ebolou zemřelo 196 obyvatel. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí varovalo, že současná epidemie v Kongu by se mohla stát nejhorším ohniskem krvácivé horečky v historii, a to pokud se nepodaří rychle odstranit závažné nedostatky v reakci na nákazu. Země skupiny G7 v úterním prohlášení vyzvali k uvolnění zdrojů, aby se podařilo nákazu omezit na co nejmenší plochu. Zhruba 70% Čechů si myslí, že lidé můžou v Česku svobodně vyjadřovat své názory na veřejnosti. Ukazují to data ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Více než polovina respondentů považuje debatu v Česku za svobodnou, ale myslí si, že by zároveň měla mít své hranice. Názory se podle vedoucího Centra pro výzkum veřejného mínění Matouše Plnáčka liší i mezi voliči jednotlivých stran.
6: Voliči stran jako Spolu, STAN nebo Pirátská strana se častěji objevují v největší skupině, která svobodu slova vnímá jako funkční, ale zároveň podporuje určité hranice. Naopak mezi lidmi, kteří mají pocit, že svoboda slova je u nás omezená a zároveň odmítají další hranice, jsou nadprůměrně zastoupeni zejména voliči SPD, motoristů a také hnutí Stačilo.
3: Voliči hnutí ANO jsou názorově na pomezí těchto dvou skupin. Průzkum na přelomu dubna a května prováděla agentura Median a zúčastnilo se ho přes 2000 respondentů. Podrobnosti má zpravodajský server i rozhlas.
1: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, místy čekáme přechodně i polojasno. Přehánky čekejte ráno jenom ojediněle a postupně potom místy. Večer by mělo srážek ubývat. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
7: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
8: Hana Zagorová 80.
7: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
8: Marty Jandové,
7: Evy Burešové,
8: Kateřiny Marie Tiché,
7: Terezy Maškové,
8: Veroniky Kekubazové,
7: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
8: 24. listopadu v pražské Lucerně.
7: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
9: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
10: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
9: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
11: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
9: Dej mi pokoj.
12: Tohle neskončí dobře.
9: Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, pamatujete ještě? Hujer, Šlajs, Tuček, Hliník, postavy a hlášky z filmu Marečku, podejte mi pero, žijí svým životem už půl století. Právě dnes si připomínáme 50 let od premiéry legendární komedie Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka. A když už je řeč o filmu, tak na Vltavě těsně před prázdninami odstartuje filmové léto. A tak se naše dnešní ráno ponese ve znamení stříbrného plátna. Zavzpomínáme na vznik slavného filmu, vydáme se do letních kin, která navzdory době streamovacích platform zažívají novou popularitu. Co nás tedy na filmu Pod hvězdami pořád tolik přitahuje? I na to se dnes ráno budeme ptát. Je 6 minut po 6, přejeme příjemný start do nového pracovního dne.
1: A dobrý poslech nejenom zpěvačky Sáry Vaughan, France Schreckera nebo Andyho Scofielda, ale taky Wolfganga Amadea Mozarta. Tady je Akademie svatého Martina v Polích.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Neville Mariner z Akademie svatého Martina v Polích a třetí část symfonie číslo 41 Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Už jsme připomínali, že tady u nás na Vltavě bude letošní léto filmové, a tak si budeme dnes ráno povídat o filmech, o kině. A třeba takové letní kino, to vůbec není žádný moderní vynález. Vůbec první promítání pod širým nebem u nás mohli diváci navštívit před více než 100 lety.
0: Na pražské Štvanici fungovalo od roku 1919 letní kino Benátky, tehdy největší biograf v hlavním městě s kapacitou až 1600 diváků.
1: No a filmový večer pod hvězdami byl po desetiletí vůbec jednou z nejoblíbenějších letních zábav. A často nešlo ani tak o film, jako o atmosféru.
0: Jak vzpomínají všichni pamětníci letní kina, bývala vyhlášeným místem schůzek a prvních lásek. Končíme, zasínáme, volalo se po projekci a zamilovaným dvojicím to vůbec nevadilo.
1: Umím si to představit. Máme 6 hodin a 12 minut k tomu a za okamžik se podíváme na film Marečku, podejte mi pero.

0: Hudba Leoše Janáčka hráli Jiří Bárta a Terezie Fialová přesně ve 6:45 ráno.
1: Hliník se odstěhoval do Humpolce, Hujer, Metalesku, Blesku. Už je čas, musíme jít. Když Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák psali film Marečku, podejte mi pero, rozhodně netušili, že se v něm nakonec urodí desítky hlášek.
0: Od premiéry legendárního filmu v režii Oldřicha Lipského je to právě dnes 50 let. Poprvé ho diváci viděli na festivalu pracujících v pražském kině Blaník.
2: Marečku, podejte mi pero.
3: Když jsme končili natáčení Samoty, tak jsme běželi do auta, který nás vezl na Marečka. Vzpomínám si, že jsem Láďovi říkal, Láďo, my nejen, že jdeme z filmu do filmu, ale my běžíme.
4: Zdeněk Svěrák vzpomíná na to, jak v roce 1976 současně točili nejen Marečka, ale s Jiřím Menslem i film Na samotě u lesa. S Ladislavem Smoljakem Svěráka pojilo kromě přátelství i to, že byli oba bývalými kantory. A tak se rozhodli napsat film ze školního prostředí.
3: My jsme obdivovali předválečné filmy ze studentského prostředí podle těch žákových knih. A říkali jsme si, že by si škola zasloužila zase nějaký film. A teď jsme stáli před otázkou. Když to bude o dětech na základce, tak budou chtít, aby tam byla pionýrská organizace. Když to bude o Gimplu, tak tam budou muset být svazáci. A protože jsme oba měli zkušenost s tím, že jsme učili starší lidi, než jsme my, tak jsme si říkali, když to bude o dospělých, tak tu stranu tam nedají.
5: Hujer, jděte si po svých. Hujer, Metalesku, Blesku.
3: No a hodilo to spoustu zajímavých situací, jako třeba to rodičovské sdružení.
6: Kam až sahají Hujerovi?
7: Hujer! Studuje tady Hujer!
8: Hey, Máňa!
4: Žáky večerní školy si zahráli Josef Kemr, Iva Janžurová nebo Zdeněk Srstka, který pokaždé pouze jednoho spolužáka omlouval.
6: Hliník se odstěhoval do Humpolce.
3: Buď jsme tam dávali jména svých spolužáků dávných, třeba je tam Svátek, to byl můj spolužák. Někdy jsme taky šli do telefonního seznamu a zalistovali a to jsme netušili, že se to stane celonárodně populární a že už ten Hujer se píše s malým H a je to pojem pro šplhavce.
9: Soudru, profesore, za minutu bude zvonit.
6: No a co?
9: Že už začne hodina.
6: Ano.
9: Už je čas, musíme jít.
4: Hlavní úlohu Jiřího Kroupy, který si potřebuje dodělat maturitu, si zahrál Jiří Sovák. Tomu autoři text napsali přímo na tělo. A proč se vlastně film jmenuje Marečku, podejte mi pero?
3: To se odvíjelo od názvu prvního filmu Jáchem hoďo do stroje. Ten se původně měl jmenovat Vysoká fáze. Tak já jsem zalistoval ve scénáři a našel se tam větu Jáchym hodil do stroje. No a pak jsme na tomhle schématu stavěli ten další. Marečku, podejte mi pero.
4: Dodává Zdeněk Svěrák a připomíná, že Františku Kovaříkovi, který hlášku o Marečkovi pronášel, bylo při natáčení právě tolik let, kolik je mu nyní 90. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Matt Gold a Dustin Laurenzi, klíčoví spolupracovníci chicagské kreativní scény, představují Devotional Fate.
1: Společné album elektroakustických rytmických improvizací, rovným dílem meditace a tanec.
0: Jejich nové album V sedmém nebi s Jaromírem Honzákem.
1: Poslouchejte v neděli 21. června od 19 hodin na Vltavě.

0: Franz Schreker, Ton Künstler Orchestra a druhá část romantické světy pro orchestr tohoto hudebního skladatele. V 6 hodin téměř 25 minut.
1: Strany sporu o televizní vysílání filmu Zbormistr se dohodly na smíru, který schválil soud. Podmínky smíru ale nemohou zveřejnit kvůli dohodě o mlčenlivosti. Uvedla to Česká televize, která také byla jedním z producentů filmu.
0: Snímek byl inspirovaný kauzou Zbormistra souboru Bambíny di Praga Bohumila Kulínského, odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru. Jedna z nich se poznala v jedné z postav filmu a podala na producenty filmu žalobu.
1: Možná si vzpomenete, obvodní soud pro Prahu 4 letos v březnu předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Zbormistr. Opatření potom potvrdil i odvolací městský soud v Praze a soudy zohlednily to, že žena, která podala žalobu, se stala obětí trestného činu v nezletilosti, tedy ve zvláště zranitelném postavení.
0: Teď obvodní soud pro Prahu 4 schválil smír.

0: Part 6, skladba Andyho Scofielda, britského saxofonisty, skladatele, aranžéra z Manchesteru, který si za svůj druhý domov zvolil Prahu. Teď je 6 hodin a 30 minut a máme 17. června.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Lídři skupiny G7 se na sametu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku, a to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. Sedm vyspělých světových ekonomik se v prohlášení shoduje, že je na podobná opatření v současnosti vhodná doba. Zmiňují přitom prozatímní dohodu Spojených států s Íránem, která má mimo jiné znovu otevřít Hormuzský průliv. Úřady na ruském okupovaném poloostrově Krym ode dneška zakazují jezdit v noci na motocyklech, mopedech, čtyřkolkách a podobných vozidlech. Zvuk jejich motorů totiž podle okupační zprávy mate protidronovou obranu. Zákaz bude platit vždy mezi 8 hodinou večer a 6 ráno. Úřady zároveň plánují konfiskovat motocykly, které budou v provozu během vzdušného poplachu. Ministerstvo zahraničí na léto opět posílilo konzulární služby v některých zemích Evropy. Podle šéfa rezortu Petra Macinky z motoristů se Češi můžou obracet třeba na sezónní konzuláty v chorvatské Rijece, Splitu nebo v bulharském Burgasu a řeckých Aténách. Lidé by se také při cestách do zahraničí měli registrovat v systému Drost. Brněnská diecéze si dnes poprvé liturgicky připomene nově blahoslavené kněze Jana Bulu a Václava Drbolu. V katedrále svatého Petra a Pavla v Brně bude od 17:30 sloužit mši svatou diecézní římskokatolický biskup Pavel Konzbul. Oba kněží se stali oběťmi komunistického režimu v 50. letech. Na mši si zástupci převezmou relikvie nových blahořečených, které následně uloží ve svých kostelích a kaplích. A čekejte oblačno až zataženo, místy bude přechodně i polojasno. Přehánky čekejte ráno jenom ojediněle a postupně potom místy. Večer by mělo srážek ubývat. Teploty 20 až 25, na jižní Moravě až 27. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A co budete dělat dnes, třeba odpoledne nebo na večer? Můžete zajít do Opavského Slezského divadla. Večer tam vystoupí za klavírního doprovodu Jiří Rajniš. Představí svůj písňový program, který je plný lyriky, vášně, ale i hluboké introspekce.
2: Pokud byste rádi vyrazili na výstavu, tak výstavu Nebe barvy mědi malíře Lukáše Šmykala zahájí v Pražské galerii NOT. Expozici tam najdete až do září.
1: Trošku roztančené to bude v Sušici. Mezinárodní festival Tanec Praha se zdaleka neodehrává jenom v metropoli, ale pokračuje právě v tomhle jihočeském městě. Taneční skupina Holektiv uvede představení Pradleny, které zkoumá ženská témata.
2: Chebská galerie výtvarného umění představí příběh obrazu Zátiší s pávem od Karla Purkyně. Přednášku povede historik umění Roman Musela.
1: No a závěrečný koncert sezóny Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK zazní ve Smetanově síni obecního domu v Praze a program nabídne evropskou premiéru nově nalezené opery Bohuslava Martinů Mariken z Nymék.

0: Josef Mysliveček, část koncertína pro komorní orchestra a koncerto Köln s dirigentem Wernerem Erhartem.
1: Jestli máte chuť zajít na výstavu, potom vás zveme do galerie Benedikta Rejta v Lounech. Představuje dvě výstavy propojené společným tématem.
0: František Kincel i Martin Janíček ve své tvorbě pracují se zvukem, ale každý jiným způsobem.
1: No a zatímco první část nabízí obrazy a archivní materiály, tak Janíčkovy objekty návštěvníky přímo vtáhnou do děje.
0: Součástí projektu jsou také zvukové nahrávky.
2: Je to přijde, jako když jsem na vlně tady.
3: Ono i teďka, když tady sedíme, tak jak to rezonuje?
2: Je to krásně, to zní, lidi si to můžou ošahat, můžou si to zkusit, je to zajímavý.
3: Tak výstavu vnímá návštěvnice Markéta Havránková. V prvním patře galerie se návštěvníci setkají s tvorbou Františka Kincla. Jeho dílami představuje kurátorka Monika Imrová.
4: Je tady asi 28 pláten, ale je to ukázáno jako celek jedné z jeho cest a vlastně se to týká propojování zvuku, hudby a výtvarného umění.
3: Já jsem viděla, že on vlastně držel štětac a na točivém válci dělal tuplíky, to bylo do hudby.
4: To je trošku nadnesený název, někdy si pouštěl skladby Steva Reicha nebo Čajkovskýho, ale někdy si pouštěl i speciální zvuky, které si sám nahrával, třeba zvuk přejíždějících aut přes řeku Rýn.
3: Další část expozice tvoří takzvané zvukové projekty. Návštěvníci se v nich stanou přímou součástí díla, říká autor Martin Janíček.
5: Celý smysl toho je, že vlastně člověk vstoupí do toho prostoru válcového a ten zvuk okolo něj běhá díky tomu, že na jakoby stropě toho válce je plexisklová polokoule, která vlastně vrací ten zvuk jako dolů a rotuje to okolo toho těla.
3: Mě tam třeba v tom prvním patře zaujal ten válec.
5: No tak to je vlastně jakoby převedený ten malej zvukový váleček, který se prodává jako suvenýr. Točíte kličkou a vám to hraje melodii. A uvnitř je ještě světlo přidaný.
3: Výstava je v galerii ke zhlédnutí do poloviny října. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
6: Tak milkujte se jenom dál a choďte, kde se slavnost slaví. Nikdo tím ještě nezískal a natlučete si jen hlavy. Bláznovské lásky smyslů zbaví, Šalamoun měl jich na tisíc. Samson tím přišel o své zdraví, šťastem, kdo s tímhle nemá nic. Na floutnu sladce Orfeus hrál a dudal bez únavy, aby ho Kerber nesežral, pekelný netvor, čtverohlavý a narcis, krasavec ten pravý, miloval pořád víc a víc. Až vrch se z toho v potok draví, šťastem, kdo s tímhle nemá nic. Příkladně Sarda napal, ten začal příst, on rytíř hrvavý, tak si tu lásku k srdci bral, až na sebe bral ženské hávy. Či David král, ten prorok lkavý, zhlédl lázně pěknou zadní líc a nechal žal mu, jak byl žhavý, šťastem do stínhle nemá nic. Syn Amon ten to taky znal, jak jedby koláčky se staví, to jenom aby Thamar spal svou sestřičkou, chlap dolézavý. A Herodes jejíž tanec baví, za Rea píseň dal si říct.

0: tak teda aby zanechal těch žaček žáček nenechavý. A to zas ne, to rač by stál, kde na hranici kouř je čpavý. Jsou sladší sirupové šťávy a přece volám z plných plic. Ať neřád blond je nebo tmavý, šťastem kdo s tímhle nemá nic.
1: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou. 3 minuty zbývají do 6:45.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
3: A na večer na Vltavě budeme mluvit o jedné neobyčejné ženě. Připomeneme si Bertu von Suttnerovou, spisovatelku, pacifistku a vůbec první nositelku Nobelovy ceny za mír.
1: Ženu, která varovala před válkou v době, kdy téměř nikdo nenaslouchala.
3: Můžete poslouchat od 20 hodin náš večer na téma a abychom vás trošku nalákali, tady je ukázka.
4: Roku 1918, kdy už bylo jasné, že první světové válce padlo za oběť 10 milionů lidských životů, Zweig otevřeně přiznal.
5: Ale právě tato žena, o níž se tvrdilo, že krom jediného slova odzbrojte, nemá světu co říci, se svou silnou rukou dotkla kořene nejhlubšího problému současnosti. Nebála se požadovat zdánlivě nemožné. Sama věděla lépe než kdo jiný o hluboké rozporuplnosti myšlenky, již zastávala. O téměř ničivě tragickém rozměru pacifismu, který vlastně nikdy neodpovídá své době. V míru je zbytečný, ve válce nerozumný, v míru neúčinný a za války bezmocný. A přece na sebe vzala celoživotní roli Don Quixota, bojujícího s větrnými mlýny. Dnes ale s hrůzou zjišťujeme, co ona věděla už dávno, že tyto větrné mlýny nemleli vítr, nýbrž kosti mladých Evropanů.
3: Dnešní večer na téma tedy bude patřit Bertě von Suttnerové. Možná jste i poznali, v ukázce Bořivu je navrátila a předtím Danu Syslovou. Udělejte si čas na Vltavu tedy po 20. hodině.
1: Ranní úvahu tu si tentokrát vzala na starost spisovatelka Markéta Pilátová. Za pár minut se bude ptát, co to vlastně znamená, že se člověk někde narodila.

0: To byl můj film.
1: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
0: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
1: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Jan Bloks a jeho vlámský tanec číslo 3 dohrál bruselský filharmonický orchestra.
1: Možná, že jste se odstěhovali do Belgie, možná, že třeba jenom do vedlejšího města, nebo někdo se stěhuje až na druhý konec světa, kam ale až sahají naše kořeny a vracíme se někdy do opravdy domů. Tak o rodácích, návratech a taky o paměti města bude dnešní úvaha spisovatelky Markéty Pilátové.
2: Co to vlastně znamená, že se člověk někde narodil? Definuje ho to na pořád nebo naopak, když z místa narození odejde a začne žít v Praze, Íránu, Vídni nebo Jeseníkách, stane se z něj někdo jiný nebo navždy zůstane třeba Kroměřížanem? A když se občas do rodného města znova podívá náhodou nebo přijede na oslavu 60. narozenin, co na to ostatní rodáci a co na to on? Tohle se mi honí hlavou jako Kroměřížance, která odešla na studia do Olomouce, pak kvůli práci do Španělska, Argentiny a Brazílie, Prahy a nakonec se usadila ve Velkých Losinách. O tomhle vždycky přemýšlím, když se do rodného města vracím. Kořeny hledat nemusím, vím, že tady jsou a že se klikatí kdesi pod Velkým náměstím a vedou dál do Jánské ulice, kde se narodil jiný rodák, Max Švabinský. Ten má na domě s modrou fasádou pamětní desku, ale já se nemůžu ubránit představě, že právě z tohoto domu se 2 roky neodvážila vyjít ven jeho maminka, tehdy svobodná matka, kterou nechal na holičkách nerozvážný student a ona se kvůli takové hanbě v přísně katolické Kroměříži plné kostelů tak styděla, že se neodvažovala na ulici, aby si ji pobožné měšťanské paničky nebrali do úst. A tak do 2 let vychovávala malého Maxe v zahradním domku v Jánské ulici a on se, stejně jako já, rád toulal v podzámecké zahradě a kreslil motýly a rostliny a v 10 letech své kresby poprvé vystavil v lékárně na Velkém náměstí. Dnes má v muzeu Kroměřížska fotografický portrét v nadživotní velikosti na zšeřelém schodišti. Vypadá na něm jako vojevůdce, oděn do nařasené kápě, v ústech nonchalantní cigáro. Je to člověk znalý své ceny. Kroměřížané jeho obrazům věnovali celou expozici v prvním patře a on, vědom si svých velkolepých úspěchů geniálního kreslíře, jakým jistě byl, na všechno z fotky od schodů dohlíží. Vedle jeho expozice je na stejném patře ještě jiná výstava. Trochu méně velkolepá, za to překvapivá. Je věnovaná jinému rodákovi, kterého mnohem více znají v Íránu nebo v Turecku, než v rodném městě. Tomu v roce 1975 věnovalo pouze skromnou plaketu ve Vodní ulici a až teď tuhle výstavu nazvanou Íránský poutník zase doma. Ke své smůle jsem o orientalistovi Janu Rybkovi nikdy předtím neslyšela, přestože se stejně jako já narodil v Kroměříži, kde po něm není pojmenovaná ani jedna ulice. Na rozdíl od Maxe Švabinského, který propadal z matematiky, byl Jan Rybka premiant. Odešel pak na studia orientalistiky do Vídně, kde ho učil sám Bedřich Hrozný. Žil v Gruzii, Istanbulu, Íránu, byl členem snad všech respektovaných českých učených společností, překládal z perštiny a napsal knihu Íránský poutník. Kdyby žil dnes, byl by jistě hvězdou všech politických podcastů a dával by rozhovory médiím o současné situaci v Íránu. Nevím, čím se měří vděčnost rodáků. Jan Rybka jistě nebyl tak rozevlátý zjev jako Max Švabinský, ale přesto v něm muselo být hodně divokosti, když se vydával tak daleko a věnoval se tak excentrickým věcem, jako je perská literatura poloviny 12. století.

0: Oba tihle rodáci jsou teď spolu v jednom muzeu. Člověk si díky dvěma výstavám může představovat jejich životy, jejich ženy, jejich šálky na čaj, z nich špily, když hloubali nad tím, co nového dneska vytvoří, prozkoumají, přeloží, namalují. Kam se jejich mysli vydají z podzámecké zahrady, z Jánské nebo Vodní ulice? A kdy se zase vrátí, aby o nich Kroměřížané znova něco věděli?
1: Definuje člověka nastálo ten fakt, že se někde narodí nebo ne? Dnes se na to pokusila ve své úvaze dát odpověď spisovatelka Markéta Pilátová.
2: Do dnešní půlnoci můžete rozhodnout, jaká skladba jako první rozezní nové svatovícké varhany. I o tom budeme ještě mluvit ve zprávách v 7.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Příjemné ráno, teď je 7 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
5: Ráno se sejde Bezpečnostní rada státu, zúčastní se i prezident Pavel. Změny rozpočtových pravidel dnes míří do Senátu. O horní komorou zřejmě novela neprojde. Ještě dnes můžou lidé rozhodnout o tom, která skladba zítra zazní na nových svatovíckých Varhanách. A čekejte oblačno až zataženo, postupně místy přehánky a teploty až 25 stupňů Celsia. Nová koncepce České armády do roku 2040. To by mělo být jedno z témat dnešního jednání Bezpečnostní rady státu. V květnu se kvůli armádní koncepci sešel s ministrem obrany za SPD Jaromírem Zunou premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Po jednání řekl, že má ke koncepci připomínky. Vadí mu hlavně podle něj podhodnocené cíle v navyšování počtu vojáků.
6: Pokud oni nabrali za 4 měsíce tohoto roku 1800 vojáků a mají v plánu v té koncepci nabrat 1400, tak já říkám, proč tam nemáte 2000? Jo, takže já chci, aby tam bylo aspoň 2000.
5: Jednání Bezpečnostní rady státu se zúčastní i prezident Petr Pavel. Připojí se na část týkající se právě obrany a bezpečnosti. Senátoři projednají změny rozpočtových pravidel. Koalice navrhuje, aby se od příštího roku nepočítali do limitu schodku státního rozpočtu dopravní stavby. Výjimka teď platí pro část výdajů na obranu a pro peníze na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Opoziční strany už při projednávání ve sněmovně novelu kritizovaly a v Senátu, kde mají většinu, tak návrh zřejmě narazí. Pokračuje předseda ústavně právního výboru Tomáš Guláň z klubu ODS a TOP 09.
7: Došlo k systému, kdy se některá čísla, některé investice nebudou vůbec hlídat. A co to znamená? Že když to nehlídám, tak to můžu utratit někde jinde a dostanu do ekonomiky obrovské množství peněz, nastartu inflaci, budou se držet vysoké úrokové sazby.
5: Výbor doporučil schválit Guláňův pozměňovací návrh, který má umožnit vyvést jenom část peněz na infrastrukturu. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO ale tvrdí, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí. Před poslanci Evropského parlamentu dnes promluví novinář a držitel Sacharovovy ceny za lidská práva Andřej Počobut. V dubnu ho režim autoritárského běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka propustil po 5 letech z vězení.
8: Jeden z nejznámějších a nejhlasitějších Lukašenkových kritiků Počobut opustil trestaneckou kolonii díky výměně vězňů s Polskem. Jeho prezident Karol Navrocky krátce potom řekl, že k propuštění významně přispěla americká diplomacie. Člen polské menšiny v Bělorusku a lidskoprávní aktivista si loni nemohl cenu Europarlamentu za svobodu myšlení převzít osobně a zastoupila ho jeho dcera Jana. Druhá držitelka prestižní Sacharovovy ceny, gruzínská novinářka Mzia Amaglobeli, dál zůstává ve vězení. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Český rozhlas.
5: Do dnešní půlnoci mohou lidé rozhodnout, jaká skladba jako první rozezní nové svatovícké varhany. Zítra v Praze zazní premiéra díla napsaného přímo pro tento nástroj. Hlasovat je stále možné na webu Českého rozhlasu Vltava.
9: Skladatelskou soutěž vyhlásili Hudební nakladatelství Českého rozhlasu a Nadační fond Svatovícké varhany už v roce 2019. Své skladby do ní přihlásilo skoro 50 autorů, z nichž odborná porota vybrala 3 finalisty. Posluchači, kteří přidají své hlasy na webu vltava.rozhlas.cz dnes, patrně rozhodnou, zda zvítězí fantazie na chorál Svatý Václave od Iva Bartoše nebo svatovícká fantazie Karla Martínka. Obě mají nyní téměř shodný počet hlasů. Provedení skladby na Nových Varhanách se zítra ujme varhanice Jiřina Marešová. Pak za doprovodu varhan zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
10: Počasí.
5: Bude oblačno až zataženo, místy čekáme přechodně polojasno. Přehánky čekejte ráno jenom ojediněle, postupně potom místy. Večer by mělo srážek ubývat. Teploty 20 až 25, na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno. Na Vltavě se zabydlí filmové léto. Už v příštích týdnech budeme připomínat slavné snímky, výrazné osobnosti české kinematografie a taky příběhy, které se odehrály za filmovým plátnem. No a dnešní ráno to bude taková malá ochutnávka. Vydáme se do historie letních kin, zavzpomínáme na dobu, kdy amfiteátry po celé republice plnily tisíce diváků a taky připomeneme trochu pozapomenutý filmový festival pracujících. No a protože léto přeje nejenom filmu, ale taky výstavám, tak se v zápětí podíváme do pražského muzea Kampa. Právě tam otevřeli rozsáhlou retrospektivu malíře, grafika a experimentátora Miloše Ševčíka. Máme toho hodně, je téměř 6 minut po 7. Právě začínáme. Dobré ráno.
1: Z jazzu zazní v této půlhodině taky Stan Getz z klasiky Zdeněk Kliška a hudba z filmu Z Argentiny do Mexika zahájí hodinu po 7. Hraje nám filmový symfonický orchestr.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Jaroslava Eliášová, Filmový symfonický orchestr a dirigent Štěpán Koníček.
1: Až budete mít procházku Prahou, až budete mít chvilku času, zaměřte do Pražského muzea Kampa. Miloš Ševčík patřil k výrazným osobnostem českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století a proslavil se hlavně jako grafik, věnoval se ale taky malbě, kresbě, experimentům s novými materiály. Mezi to například patřilo i plexisklo.
0: Retrospektivní výstava Zaznění v muzeu Kampa aktuálně představuje jeho tvorbu v celé šíři a nabízí i práce, které dosud nikdy nebyly vystaveny veřejně.
1: A právě na jeho výstavu se vypravila naše redaktorka Zuzana Filipková. Provedl ji celou expozicí šéfkurátor muzea Kampa Jan Skřivánek.
2: To začíná vlastně v té malé místnosti. Malíř a sochař, který na konci 60. let začal dělat takovýhle už to abstraktní jakoby tvarosloví, ale potom se úplně stáhnul a fungoval jako nějaký grafik a potom až znovu v 90. letech se vrátil k těmhle těm svým malbám. Ještě vlastně zdokonalil tu techniku, že je to prostě jiné plátno, jemnější lazury, takže ty obrazy působí téměř transparentně, jako jak jsou ty barvy vrstvené.
3: Říká šéf kurátor muzea Kampa Jan Skřivánek, se kterým stojíme v první místnosti výstavy Miloše Ševčíka, kde převládají barevné abstraktní obrazy. A také jsou tu plastiky z plexiskla, které vznikly v souvislosti se sympóziem Art Chemo v Pardubicích v roce 1968.
2: Chemička dělala jakoby výtvarné sympózium a dala umělcům možnost pracovat jako s materiály, co tam vyrábějí, a on udělal prostě sérii takových jakoby bublin z toho barevného plexiskla, který jsou na tu dobu prostě samozřejmě velice jakoby radikální a inovativní.
4: Působí to tak futuristicky.
2: No jasně, že tady taky kurátor si dal legraci, že jako předběhl blob Jana Kaplického, ale tak to je přesně jenom
4: tou barvou, kterou Kaplický taky používal. Že jo?
2: Právě, ale tak ono, to byl takový ten futurismus z konce 60. let, přesně. Jakoby, že to,
4: ale,
2: no, i to tvarosloví je vlastně strašně jakoby organické, odkazující k nějakým jako ulitám mořských živočichů, medúzy, prostě kříž dla motýlů a takovéhle jakoby přírodní motivy.
4: A ty byste měl malinko představit, jakou technikou právě ty obrazy dělal, protože oni působí tak jako křehce, snově.
2: Používal jakoby speciální plátno, které bylo, a teď já nevím, jakoby povoskované, nebo jak je ten povrch upraven, ale v podstatě jakoby neumělecké, v podstatě jakoby obalový materiál, nějaký jakoby tuhý plátno, ale jemu to, že vlastně to plátno potom tu barvu tolik jakoby nevsakuje, tak to umožnilo vlastně pracovat s velice jakoby jemnými lazůrami, minimálním množstvím barvy, takže na první pohled to přesně jakoby vypadá šedivě, ale když se člověk soustředí, tak zjistí, že tam vlastně těch barev je jakoby přes sebe nebo vzájemně se prolínajících strašně moc.
3: Doplňuje Jan Skřivánek. Miloš Ševčík za normalizace nemohl vystavovat a tak se v izolaci věnoval právě kresbě a malbě. Jeho malby jsou inspirované vodními organismy, přírodními strukturami, světlem a procesy růstu a zániku. Představují vrchol jeho tvorby a autor se jim plně věnoval po roce 1989. Jan Skřivánek připomíná, že jeho dílo je znovu objevované v posledních 10 letech.
2: Na začátku roku mu vyšla monografie, tak jakoby nejde o to nějak to úplně didakticky vystavět, důraz je tedy na tu působivost toho pozdního díla a pak tady v té menší místnosti je ukázána jakoby raná tvorba, kdy začíná.
4: Úplně něco jiného to vypadá, jako když je to úplně jiný autor.
2: Tak, kdy začínal opravdu klasicky s figurací, ale už prostě na tom začátku 70. let vlastně tam jsou ty prvky, které později v těch 90. letech dál rozvíjel. Ty lazury nejsou ještě tak jemné, protože prostě technologicky to bylo trošku jiné. A úplně na konci je vlastně udělaný takový jakoby grafický kabinet, kde je taky jeho grafická tvorba z 60. let.
3: Soubor grafik je ze sbírky muzea Kampa. Plastiky a obrazy pak ze soukromé sbírky.
2: Sběratelka, milovnice jeho díla vlastně koupila celou pozůstalost a je to vlastně kurátorka výstavy Jolana Pastor, tak se zasloužila o zpracování toho díla, vydání té monografie, čili ona je v tom nejvíce ponořená a nejvíc to dílo vlastně zná a je to i tím, že ho jakoby zachránila.
4: V čem je pro vás ta jeho práce vlastně mimořádná?
2: My máme rádi tohleto jakoby rozšiřování toho pole českého umění, protože to, který autor či která díla vlastně jako jsou známá, jsou vnímaná jako součást toho kánonu a která ne, je často prostě dílem náhody, souhry historických okolností a rozhodně to není, že by to byl jako definitivní kvalitativní soud, že když prostě něco známe, takže je to to zdaleka nejlepší a to, co neznáme, je právem zapomenuto, tak to my rádi ukazujeme, že těch věcí, které stojí za naší pozornost i s odstupem 40-50 let je ještě více, 60, tak je mnohem víc, než by se mohlo zdát.
3: Dodává Jan Skřivánek. Na výstavě nazvané Zaznění uvidíte i doposud nevystavená díla Miloše Ševčíka, který zemřel v roce 2007.
1: V muzeu Kampa v Praze jsou teď k vidění hned tři nové výstavy. Kromě děl Miloše Ševčíka tam najdete také velkou výstavu prací Adriany Šimotové a Františka Pavlů. Rozhodně Kampa stojí za návštěvu.
0: Nevím, jestli jste to věděli, ale Česko patří v počtu letních kin k evropským unikátům. Podle odhadů bývá během léta v provozu až 600 promítacích míst. Film Pod širým nebem si tak každoročně nenechá ujít přibližně 500 000 návštěvníků. O celém fenoménu budeme mluvit za pár minut s naší editorkou Denisou Hergeslovou.

0: Vojta Nýdl zpíval píseň Mandala v písku z alba Dítě z větru z roku 2021. Je 7 hodin a téměř 20 minut.
1: Až začnou prázdniny, bude naše léto na Vltavě patřit filmu. A tak o filmu právě proto mluvíme také dnes ráno. Letní kina to nebyla zdaleka jenom místa filmových projekcí. Ve druhé polovině 20. století se v přírodních amfiteátrech odehrávaly taky velké společenské akce. No a vůbec k nejvýznamnějším patřil filmový festival pracujících. Víc než 40 let objížděl česká a moravská města. No a každé léto přiváděl do letních kin tisíce diváků.
0: Roli sehrál v české kulturní historii? Na to se zeptáme naší editorky Denisy Hergeslové. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Když se v tuzemsku řekne filmový festival, tak většinu lidí napadnou Karlovy Vary, ale filmový festival pracujících býval svého času obrovskou událostí. Co o něm víme?
2: Patřil k největším a nejmasovějším filmovým akcím socialistického Československa. Vznikl v roce 1948 ve Zlíně, pozdějším Gottwaldově, a navázal na silnou místní filmovou tradici, kterou ve městě založili už předválečné filmové žně. Postupně se proměnil v rozsáhlou kulturní akci, která kombinovala film, propagaci státní ideologie i lidovou zábavu.
1: Takže Deniso, nešlo jenom o filmy.
2: Právě naopak. Festival se sice odehrával hlavně v letních kinech a amfiteátrech, ale doprovázely ho koncerty, vystoupení herců, besedy nebo společenské akce. Ve Slaném například jednotlivé dny festivalu zaštiťovaly místní podniky, které zvaly známé osobnosti. Diváci si často užili nejen film, ale i kulturní program a občerstvení. V archivu Českého rozhlasu jsme našli zvukový záznam, který filmový festival pracujících popisuje. Je z rozhlasových novin roku 1979.
3: Filmoví tvůrci z celého světa, kteří k nám přijíždějí na náš filmový festival pracujících, vždy znovu a znovu se obdivují této jedné z našich významných kulturních událostí. Tyto filmové slavnosti, slavnosti radostné v nejlepším smyslu slova lidové, které se lidem líbí a pomáhají jim mocným hlasem umění, vznikly před 30 lety, kdy se začal uplatňovat program demokratizace kultury. Tenkrát v prvním letním kině v Gottwaldově se nečekaně sešlo během festivalu 48 tisíc diváků. V loni se filmový festival pracujících konal už v 61 městech a zúčastnilo se jej 2 miliony 107 tisíc diváků. Festival si totiž uchoval svěžest, slavnostní atmosféru filmového svátku a navíc ve svém průběhu je stále obohacován novými formami. Ve své letní části má například už své pevné místo filmové rozloučení se školou, samostatný blok filmů pro děti a mládež. Tradiční jsou i festivalová setkání diváků s našimi i zahraničními režiséry a herci. V jednotlivých místech se při této přehlídce filmu konají koncerty, organizují výstavy, soutěže, ankety. Jednou z nesporných příčin úspěchu filmových festivalů pracujících je jejich promyšlená programová skladba. Dramaturgové pečlivě zvažují, které filmy ze současné naší a světové tvorby mají největší předpoklady zaujmout v tom zvláštním prostředí s neopakovatelnou atmosférou v letních přírodních amfiteátrech. Stalo se už tradicí, že jsou vybírány filmy pro promítání pod širým nebem spíše zábavného a dobrodružného charakteru. Ale zkušenosti z předcházejících ročníků ukázaly, že i díla psychologická, dramatická jsou pro diváky ve velkém letním kinu přitažlivá.
0: To byl historický záznam z rozhlasových novin 1979, který nasvítil filmový festival pracujících.
1: Mimochodem, zní to úplně děsivě, tenhle záznam z roku 1979. Za mě, ještě, že je ta doba pryč.
0: Jaké filmy se, Deniso, na tom festivalu promítaly?
2: No, velkou část programu tvořily právě sovětské a další filmy ze spřátelených socialistických zemí. Zejména po roce 1968 to ale začalo být lehce problematické. Část publika vnímala silné zastoupení sovětských filmů s rozpaky, i když některé z nich byly umělecky velmi kvalitní. Festival se tak často ocital mezi kulturní ambicí a politickou objednávkou.
1: A i když se občas promítaly filmy, které opravdu nestály za shlédnutí, přesto byly ty amfiteátry, Deniso, plné.
2: Ano, a možná ne vždy kvůli filmům. Když dnes lidé na letní kina vzpomínají, často říkají, že si konkrétní program ani nepamatují. Letní kino bylo hlavně společenskou událostí, místem setkávání, prvních lásek a prázdninové atmosféry. atmosféry a film byl někdy jen jednou z částí celého zážitku.
0: Po roce 1989 ale většina letních kin začala mizet.
2: Zdálo se, že jejich éra skončila, jenže v posledních letech zažívají pozoruhodný návrat. Dnes už nejde o masovou lidovou zábavu organizovanou státem, ale o dobrovolně vyhledávaný zážitek. Lidé znovu objevují kouzlo filmu pod širým nebem, ať už na náměstích, v parcích nebo na zámeckých nádvořích.
1: My se pochopitelně letním kinům ještě dnes ráno budeme v Mozaice věnovat. Poslouchejte mezi 8 a 10 hodinou. Spojíme se třeba s provozovateli letního kina v Meat Factory v Praze a nebo
2: s kinematografem Karlín.
1: Ano, kasárny Karlín nebo ještě kinematograf Bratří Čadíků, s těmi všemi si budeme povídat. Filmové léto nás čeká tady u nás na Vltavě, Deniso.
2: Je to tak, už od 29. června začne speciál To byl můj film. Potrvá do konce srpna a každý všední den mezi 12. a 13. hodinou připomene výrazné snímky české kinematografie i příběhy, které se za nimi skrývají. Posluchači se navíc budou moct taky zapojit do ankety o nejoblíbenější český film.
0: Podrobnosti o filmovém létu přidáme pochopitelně, jakmile se bude blížit jeho začátek za necelé 2 týdny. Teď s námi byla ve studiu ranní editorka Denisa Hrgeslová. Děkujeme.
2: Já taky děkuji a naslyšenou.

0: Sonny Rollins, největší saxofonista v dějinách jazzu. A když roku 1954 napsal skladbu Air Gin, tak si trošku pohrál s názvem po svém, protože jde totiž o slovo Nigeria. Je tedy napsané pospátku. A my jsme slyšeli tuhle Rollinsovu skladbu v podání Stena Getze. Teď je 7 hodin 30 minut. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Europoslanci budou hlasovat o nových pravidlech, která by měla zefektivnit návraty lidí pobývajících nelegálně v Evropské unii. Návrh počítá například s povinností migrantů spolupracovat s úřady nebo se vznikem tzv. Návratových center mimo území 27. Na pravidlech se už začátkem měsíce předběžně dohodli vyjednavači Europarlamentu a členských států. Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodoval ještě soud a lidé před změnou povinně rok docházeli na psychoterapii. Cílem je podle předkladatelů najít vyvážený stav mezi právem na sebeurčení jednotlivce a zájmem státu na ochraně práv jiných lidí. Před přijetím novely varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů. Polsko a Německo posílí obranou spolupráci. Dohodu o ní dnes ve Varšavě podepíší ministři obrany obou zemí. Dokument klade zvláštní důraz na oblast Baltského moře. Podpis je symbolicky naplánovaný na den 35. výročí od uzavření polsko-německé dohody o dobrém sousedství. Ta pomohla normalizovat vztahy mezi zeměmi po konci studené války. V italském kulturním institutu v Praze si lidé můžou ode dneška prohlédnout výstavu obálek knihy Pinokiova dobrodružství ze 40 zemí světa. Výstava je součástí oslav 200. výročí narození spisovatele Karla Collodiho, který pohádkovou knihu napsal. Institut k jeho výročí připravil taky scénickou instalaci ve své zahradě, inspirovanou právě příběhem Pinokia. A čekejte oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Přehánky čekejte ráno jenom ojediněle a postupně potom místy. Večer by mělo srážek ubývat. Teploty 20 až 25, na jižní Moravě až 27. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A teď ještě kulturní tipy pro dnešní den, ale nejenom pro něj. V Brně se otevře výstava, která připomene 800 let od úmrtí svatého Františka z Assisi. Součástí expozice bude dokonce vzácný plášť svatého Jana Kapistrána.
2: Závěrečný koncert sezóny Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK zazní ve Smetanově síni obecního domu v Praze.
1: Hudební a kulturní přehlídka, tak to je festival Valašský špalíček ve Valašském Meziříčí, začíná právě dnes.
2: Centrum současného umění DOX v Praze uvádí výstavu Bazár Bizár designéra a výtvarníka Jakuba Berdycha Karpelise.
1: A ještě festival nového cirkusu Mosty startuje v Českých Budějovicích a nabídne třeba vystoupení francouzských akrobatů, ohňovou show i workshopy chůze po laně.

0: Posloucháte ranní mozaiku na Vltavě, teď taky Marina Maréze v podání Sonar Parlante Orchestra, 7:07.
1: No a my se teď podíváme společně do Francie. Nejoblíbenější francouzskou inscenací roku se stalo autorské představení s názvem I Will Survive. Přestože se věnuje tématu sexistického a sexuálního násilí, tak získalo letošní Molièrovu cenu publika.
0: Tvůrci vycházejí ze dvou skutečných případů, které v posledních letech otřásly francouzskou společností a také otevřely debatu o postavení obětí i fungování justice.
1: A právě tohle představení už viděla také naše stálá spolupracovnice Marie Sýkorová. Dobré ráno do Francie.
2: Dobrý den.
0: Ta inscenace vychází ze dvou skutečných příběhů, jak jsme zmínili, které to jsou, Marie.
2: Ano, tak jsou to tedy skutečné příběhy, které zacloumaly francouzskou veřejností. První se udál v letech, řekl bych, 2012-2014, kdy byla k 10 letům odnětí svobody odsouzena žena jménem Jacqueline Sauvage. Tu po 10 letech týral a sexuálně zneužíval její manžel. Ona jej pak v tíživé situaci bezvýchodnosti 3x střelila a on podlehl. Za vraždu byla nakonec Jacqueline Sauvage odsouzena, i když se vlastně jednalo o sebeobranu. To pobouřilo veřejnost natolik, že Jacqueline Sauvage nakonec dostala od prezidenta Françoise Hollande v roce 2016 prezidentskou milost. Druhý případ, na kterém je také představení I Will Survive postavené, je skutečný nevybíravý sexismus a rádoby vtipy, kterých se dopustil Jean-Christophe Letexier, zvaný Tex. Do té doby byl humoristou veřejnoprávní televize France 2. Ten se v roce 2017 opřel a nevybíravě urážel ve svých pořadech právě ženy. Jeho názory byly prezentované, takže se jedná o vtip, které se týkaly tedy násilí prováděném právě na ženách. Tyto jeho, řekněme, vtipy šokovaly veřejnost, byly stigmatizující, urážející a vedly k ponižování a nenávisti vůči ženám. On tak v televizi skončil, no a toto jsou právě dva případy, kterých se týká ta inscenace I Will Survive.
1: Pracuje s vážným tématem a přesto tvůrci používají humor, ironii a nadsázku. Jak tenhle přístup, Marie, funguje na jevišti? Jak působil na vás?
2: No, ne, je to samozřejmě pravda, je to těžké téma, přitom publikum doslova řvalo smíchy. Ta inscenace je totiž tragikomedií a v podstatě soudním procesem, který rozebírá sexuální násilí, sexistické slovní násilí. V tom druhém případě navíc rozebírá to, co se mnozí snaží prezentovat jako svobodu slova. To známe samozřejmě i ze současnosti, respektive naopak snahu slovní nenávisti vůči nějaké skupině lidí prezentovat jako nepochopený vtip. To samozřejmě je tedy součástí této inscenace. Co se ale inscenace tedy týče, koukáme na představení tak, jako by se nás to totiž téměř netýkalo a přitom to vychází z velmi surové reality dvou tragikomických případů. Já jako divačka koukám na to dvěma pohledy. Nedá se upřít konkrétnost, dokumentárnost a jistý, řekněme, společenský odstup. Jsou to skutečnosti, které se staly před 10 i více lety, tudíž na představení můžeme hledět jako na něco, co se nás už netýká, co se dělo a co se teď už nemůže stát, protože jsme přece vyspěli, protože jsme více civilizovaní a tohle už neděláme. Na druhou stranu je právě i tohle upozornění a právě řekli bychom takovým, společnost by měla být takovým hlídacím psem, což právě společnost, což právě tento soubor dělá a ukazuje na problémy, které se nás dotýkají a mohou se stát i dnes. Musíme totiž společnosti, řekněme, ukazovat takového toho děla, takového toho hlídacího psa, protože ta nenávist vůči komukoliv se může projevit v podstatě kdykoliv.
0: Ten zmíněný divadelní soubor se otázkám sexismu, genderových stereotypů nebo sexuálního násilí nevěnuje poprvé. Má to tedy zmapované, dá se říct, Marie?
2: Řekli bychom, že se těmto tématům nebo vůbec tématům těch společenských otázek věnuje velmi často. Jedná se o soubor nazvaný Le Chien de Navarre, tedy navarští psy. A doslova ten se, jak napsali v deníku Le Monde, tak napsali, že se zakusuje do těchto společenských témat a do těchto společenských problémů a rve se o to, co hýbe společností ve Francii. Soubor byl pod vedením režiséra Jeana Christophe Merisa se v podstatě založen už na konci let 2010, funguje ve Francii už mnohá léta a vypracoval se víceméně z toho, že se jednalo o inscenace, které řešily, řekněme třeba společenská témata i jako rodinné vztahy, neurózy, ale zabýval se i stavem mentálního zdraví společnosti a v minulosti to bylo taky velmi diskutované téma ve Francii, což se týká národní identity.
1: Přestože v sobě nese vážné téma a vychází ze skutečných událostí, tak Molièrovu cenu publika získala ve Francii právě inscenace I Will Survive. Viděla ji a také pro nás okomentovala naše stálá spolupracovnice Marie Sýkorová. Mějte se hezky.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: For Sale v podání Arety Franklin. Nahrávka z roku 1965. Je 7:45, přejeme dobré středeční ráno.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Oprava pravoslavného kláštera Kyjevsko-Pečerská lávra, který v pondělí zasáhl ruský útok, může trvat až 2 roky. Potvrdil to Maxim Ostapenko, ředitel celého komplexu, jehož součástí je i Uspenský chrám, na kterém se při útoku vzněla střecha.
0: Uvedl, že škody v klášteře se předběžně odhadují na 500 milionů hřiven, tedy 232 milionů korun. Přesnější částka bude známá v dalších dnech.

0: Alexandr Melnikov a část z 24 preludí a fuk pro klavír opus 87 Dmitrije Šostakoviče.
1: Vizitka. Tentokrát bude patřit violončelistovi Janu Zvěřinovi, právě on bude hostem. Je to umělecký šéf Prague Cello Quartet a tohle uskupení je známé originálními úpravami klasické, filmové, muzikálové i populární hudby.
0: Jaké to je přibližovat klasiku lidem, kteří by si na koncert vážné hudby třeba běžně nezašli. I o tom bude Jan Zvěřina mluvit po 10. dopoledne ve vizitce.

0: Anton Bruckner, pátá část z jeho Requiem a Akademie für Alte Musik Berlina.
1: A před námi básnění. Texty pro nás celý týden vybírá básník Ladislav Puršl a dnes představí verše jednoho z nejvýznamnějších španělských autorů 20. století.
2: Básnění.
3: Knížka José Ángel Valenteho V kořenech světla ryby vyšla v nakladatelství Fra a když se její překladatel Petr Zavadil věnoval téměř spiklenecky, jako by tušil, co se bude dít. A stalo se to, že se z té knížky stal můj dlouhodobý společník. Valenteho poezie byla náraz, nebylo asi úplně moc o čem uvažovat. A přijde mi, že se ten autor pohybuje na takové membráně mezi nepojmenovatelným či nevyjádřitelným. Naráží na limity jazyka samotného, jak to vyjádřit. Já nechci říkat, co je to nevyjádřitelné a co je to nepojmenovatelné. To může být konec konců pro každého něco jiného. A pak by se z té poezie vlastně stal předmět nějakého výkladu nebo zkoumání a to nechci. Symbolický most mezi čtenářem a autorem a tou básní a tajemství v tom by se tak vytratilo. To, co jsem si v tom našel, byl určitý vztah mezi mystikou a láskou ve všech jejich projevech a proměnách. A tenhle ten vztah byl vždycky součástí náboženských textů, jejich písní, vyznání či modliteb. A Valente se pro mě dostává přesně na tuhletu mez, akorát, že nenáboženským způsobem, protože básník prostě nepotřebuje náboženství. A možná bych šel ještě o kousek dál, že se sám ten autor stává takovou membránou mezi tím nezachytitelným a nepojmenovatelným, kdy číst potom takovou poezii znamená se vlastně na tu mystickou stezku zároveň vydávat, nebo ji aspoň nějak vnímnout. Takže Valente je pro mě taková křehkost a rozhodnost s pevností diamantu, zásah na komoru prvním veršem. Vav. Síla na sobě skleslá, na sobě samé vyčerpaná. Znovu a znovu se vracela, hledala své jméno. Ale jméno neměla. Odpověď, na kterou se nikdo neptal. Hledala spáry, brázdy, průnik. Hladově se hnala po hladinách. Plochost, hladkost. Neznala se. Nic nevěděla nebo ze sebe znala jen pocit své slepé síly. Rozzářila se ve výduti. Vyrostla ve vlhkosti. Vešla do chřtánu země. Zemřela, byla počata. Od smrti k nesmrti. Na přemíru smrti. Zárodek. Chet. Dovol, ať k tobě přijde to, co nemá jméno. Co je kořenem a ve vzduchu se nevyklenulo. Proudění temnoty, která se zvedá ve vlnách. Hrubé vrnění toho, co leží a dere se do výšky, kde bude rozpuštěno v posledním tvaru tvaru. Obrácený kořen, plamen. Tet. Krev se stává středem a rozptýleně se zbíhá, všechno je znovu pohlceno, od kamene přes křídlo až po místo splození. Ptáci letají dokola, aby vyznačili střed výduti. Svět se k tobě uchyluje, protože břicho má být stejné jako svět. Splet mě ještě jednou, nech mě zemřít novým narozením. Vdechni mě a vypuď ven, zvíře tvých vod, ryba, holubice, had.
1: Kořenech světla ryby, tak to je kniha, ve které najdete text španělského básníka Joseho Ángela Valenteho. Pro nás tuto knížku vybral básník Ladislav Puršl.
0: Do 8. s námi bude Curtis Fuller. Nahrávka je z roku 1960. Přejeme dobré ráno.

0: Dobré ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Jednání Bezpečnostní rady státu se zúčastní prezident Pavel. Polsko a Německo chtějí úzce spolupracovat v obraně kyberprostoru. Zhruba 7 z 10 Čechů si myslí, že se můžou lidé na veřejnosti vyjadřovat svobodně. A čekejte oblačno až zataženo, postupně místy přeháňky. Teploty až 25 stupňů Celsia. Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Připojí se na část týkající se obrany a bezpečnosti. Řekl, že ho budou zajímat témata jako výdaje na obranu, nová koncepce a modernizace české armády nebo poučení z krizí z nedávné doby, jako byl blackout nebo povodně.
3: Samozřejmě jako vrchního velitele, ale taky člověka, který se v této oblasti pohyboval celý život, tak mě zajímá, jak se k tomu vláda bude stavět. A samozřejmě bych tomu taky možná rád řekl svůj pohled, který vláda může a nemusí vzít na vědomí.
2: Bezpečnostní rada státu by se dnes mohla zabývat například i možným zpřísněním režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v schengenském prostoru. Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to uvedl poslanec SPD Josef Nerušil. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy se proti tomu ohradil. A dodal, že vláda nebude zasahovat do zprávy ani programu Českého rozhlasu a České televize.
4: Politici nemají co zasahovat do obsahu ani do řízení médií veřejné služby. Je to základní princip, který naprosto respektuji já i moji kolegové, pan poslanec. Nevím, proč tohle to říkal, se mnou to prostě nekonzultoval.
2: Vláda v pondělí schválila návrh zákona, který ruší dosavadní systém poplatků a převádí financování obou médií pod státní rozpočet. Rozhlas a televize tak meziročně přijdou dohromady asi o 1 miliardu a 400 milionů korun. Polsko a Německo podepíšou novou dohodu o obranné spolupráci. Armády a obranné služby obou zemí by do budoucna měly úzce spolupracovat, například v oblasti kyberbezpečnosti. Polský prezident Karol Nawrocki se podpisu dokumentu nezúčastní.
5: Dohoda má pomoci spolupráci Polska a Německa nad rámec standardních vztahů mezi ministerstvy obrany. Má například zahrnovat přímou spolupráci mezi polskou armádou a Bundeswehrem. Bezpečnostní složky by měly spolupracovat například v obraně kybernetického prostoru. Dohoda je ale také dalším důkazem sporu mezi polskou vládou a prezidentem. Vláda totiž projednává takové dohody o bezpečnostní spolupráci postupem, který nevyžaduje podpis prezidenta. Podobně už Polsko uzavřelo dohodu o obranné spolupráci s Velkou Británií. O podobné dohodě jedná i s Itálií. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Necelé tři čtvrtiny lidí si myslí, že je v Česku možné na veřejnosti svobodně vyjadřovat své názory. Vyplývá to ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. 57% respondentů považuje svobodu slova za fungující, ale měla by podle nich mít určité hranice, popisuje vedoucí centra Matouš Plnáček.
6: Zároveň ale neplatí, že by veřejnost chtěla úplně bezbřehou svobodu projevu. Spíš vidíme postoj svoboda slova ano, ale v určitých mezích. Největší skupina lidí si myslí, že svoboda projevu nás funguje, ale zároveň podporuje určité hranice.
2: Zhruba pětina lidí v Česku potom podle průzkumu považuje svobodu slova za podstatně omezenou. Průzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 lidí a prováděla ho agentura Median. Podrobné výsledky jsou na zpravodajském serveru i rozhlas. Dnes je Světový den boje proti rozšiřování pouští a suchu. Letos se soustředí především na pastviny a pastevce. Trvalou degradaci půdy způsobují podle Organizace spojených národů mimo jiné klimatické změny a neudržitelné hospodářství. Na ekosystémech ohrožených extrémním suchem jsou podle ní závislé asi 2 miliardy lidí.
0: Počasí.
2: Čekejte oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekejte ráno jenom ojediněle a postupně potom místy. Večer by mělo srážek ubývat. Teploty 20 až 25 stupňů, na Jižní Moravě až 27. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, s koncem školního roku začne u nás na Vltavě už za pár dnů filmové léto. A tak si pojďte s námi dopřát takovou malou filmovou ochutnávku už v následující hodině. Vydáme se totiž do světa letních kin, která navzdory streamovacím platformám znovu přitahují tisícovky diváků a připomínají, že film může být hlavně společenskou událostí. Za chviličku zamíříme do pražských kasáren Karlín. Právě tam se promítá pod širým nebem v kulisách bývalého vojenského areálu. Ale řeč bude třeba i o novém filmovém dokumentu v Lourdech. Diváky zavádí do jednoho z nejnavštěvovanějších poutních míst světa. Čekají nás tedy rozhovory o filmu, filmová místa, ve kterých ožívá příběh, který potom nakonec dokážeme vyprávět my všichni. A tak ještě doplním, že je téměř 6 minut po 8 hodině. Dobré ráno za dnešní celý ranní vysílací tým.
2: A taky dobrý poslech v našem hudebním výběru je Fred Hirsch Ensemble, Antonio Vivaldi nebo Ludwig van Beethoven a nechybí Antonio Carlos Jobim a Alice Regina. Ty uslyšíte po 8:30. Jako první korádo Maria Salieti v podání Radek Baborák Orchestrini.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Radek Baborák, Orkestrína, 10 minut po 8 ráno.
1: Letní večery pod širým nebem a filmové příběhy promítané na velkém plátně. Sezóna letních kin je v plném proudu, svoje místo na kulturní mapě třeba Prahy už má taky několik let areál Kasárna Karlín. Je to někdejší vojenský objekt, který se ale proměnil v živé centrum kultury, kde se potkávají koncerty, divadlo, výstavy a právě filmové projekce.
0: Naším hostem už je teď produkční Kasáren Karlín Jan Touš. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Honzo, Kasárna Karlín po nějakou dobu fungovala v omezeném režimu. Kolem budoucnosti celého areálu se vedla poměrně živá debata. Ostatně o tom jsme na Vltavě také informovali. Tak v jaké situaci se Kasárna Karlín nacházejí dnes?
2: Tak my stále fungujeme v provizorním režimu, což znamená, že návštěvníkům je přístupné nádvoří, kde probíhají kulturní akce, kde je občerstvení, ale stále nejsou otevřeny vnitřní prostory, kde se čeká na to finální razítko a kde vlastně vyhlížíme ten moment, kdy budeme moct otevřít naši kavárnu, kinosál a koncertní sál.
0: Před vámi je letní sezóna, letní kino patří k velmi oblíbeným částem vašeho programu. Na co se můžou lidé těšit, kolik filmů letos nabídnete?
2: Tak my letos přicházíme s větším množstvím filmů. Budeme hrát každý všední den, naše sezóna už začala, my jsme začali promítat hned na začátku června a za sebou už máme několik úspěšných projekcí, měli jsme na programu třeba film V Prugách a teď v nejbližší době nás čekají zajímavé kultovní snímky, určitě bych diváky pozval na nadcházející dny, kde nás čeká třeba Americká krása, Monty Pythonův Smysl života a chystáme i něco od Hitchcocka.
1: Když se dívám do programu, vidím, že dnes promítáte 21 gramů. Mimochodem, podle čeho, Honzo, vybíráte filmy do letního kina? Jaká je dramaturgie?
2: My se snažíme jít po starších titulech, které diváci dobře znají, mají je nějakým způsobem v paměti a přece jenom to letní kino je taková většinou v obecnosti oddychovější záležitost, kde se kamarádi setkají u nějakého drinku, u piva, chtějí si potom i popovídat a pobít takhle na čerstvém vzduchu, takže se snažíme nezatěžovat diváky úplně těžkými tématy, i když výjimky potvrzují pravidlo, ale primárně saháme po lehčích titulech a zároveň saháme po nějakých známějších, kultovnějších snímcích.
0: Vy v srpnu máte na programu právě kultovní snímky Splavač mrtvol a čelisti a v tom se trošku shodujete s Vltavou, protože my uvedeme Splavače mrtvol jako rozhlasovou hru, čelisti jako premiérovou čerbu na pokračování. Vy pochopitelně ty filmy. Můžete už teď prozradit, jak budou projekce vypadat? Chystáte třeba nějaký speciální doprovodný program?
2: Určitě. My v letošním roce testujeme i jiné formáty, než jsou klasické promítání filmů. Konkrétně k těmhle zmíněným titulům se můžou diváci těšit na lektorské úvody, které povede náš nový kolega Tomáš Hubáček, který v současné době působí v Národním filmovém archivu a zároveň na Karlovarském filmovém festivalu. Ale mimo klasické projekce, tak testujeme v letním kině i live podcasty. Diváci se zároveň můžou těšit na debaty a rozjeli jsme pro tuhle sezónu i různé kvízy, které zatím mají skvělý ohlasy, takže na ty bych taky diváky moc rád pozval.
1: Plány máte velkolepé. Co je ale klíčové pro letní kina, je počasí, takže držíme palce, ať to všechno klapne, ať je hezké filmové léto i v karlínských kasárnách. My jsme si povídali s produkčním Janem Toušem. Letní kino v bývalém vojenském areálu pokračuje tady po celé léto, nabídne bohatý program. Honzo, děkujeme za rozhovor, přejeme vydařenou sezónu.
2: Moc děkuju a přeju hezký den.

0: My voice goes after what my eyes cannot reach. With the twirl of my tongue, I encompass worlds and volumes of worlds.
1: Fred Hirsch Ensemble v nahrávce z alba Leaves of Grass v 8 hodin a 18 minut na Vltavě.
2: A pokračuje naše povídání o filmech a tentokrát máme v hledáčku Lurdy. Pro někoho jsou místem zázraků, pro jiné zase fascinujícím společenským fenoménem. Francouzský dokumentární snímek v Lurdech sleduje poutníky, dobrovolníky i nemocné, kteří každoročně míří do podhůří Pyrenejí hledat útěchu, naději a pochopitelně i uzdravení.
1: Snímek vstupuje do Česky. Kin s hodnocením je ve studiu filmová publicistka Alice Aronová. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: O čem tenhle film vypráví?
3: Tak my se ocitáme v Lurdách na jeho západním úpatí Pyrenejí, kde, jak víme, se v roce 1858 stal zázrak. 14-letá vesnická dívka Bernadeta spatřila v odlehlé jeskyni panu Marii a s postupem času právě nastala proměna tohoto místa a z ospalé horské vesnice, městečka, spíše se stalo posvátné místo, významné římskokatolické poutní místo. A to, co je důležité zmínit, že co do počtu návštěvníků jsou Lurdy na druhém místě po Paříži. Takže je to druhá nejnavštěvovanější francouzská záležitost. 6 milionů lidí sem zavítá ročně, což je vysoké číslo. Samozřejmě nejvíce v srpnu, což vidíme i ve filmu, kdy se slaví svátek Panny Marie. Tam je zajímavé, že i ve filmu vidíme, že třeba přijede početná skupina Romů. To je velmi každý rok vlastně tam najíždí a zpívá, tančí, takže to má ještě tuhle tento folklor. A tenhle ten snímek vypráví nejen o poutnících, ale i o lidech, kteří zde o ně pečují, jsou zde studenti v rámci různých brigád, ale jsou zde i přítomní katoličtí kněží, jeptišky a dokument, já bych ho označila, že chvílemi působí jako obrazová meditace a vlastně pojednává o lidské empatii, víře a hlavně o naději.
1: Jak pestrý obraz dnešních poutníků dokument v Lurdech nabízí, Alice?
3: Tak je tam ten kolektivní hrdina. V ústředí stojí otec s malým synkem, kteří vlastně jedou prosit o pomoc pro malého sourozence, který je doma s maminkou, zůstává na paliativní péči. Je zde potom přítomna i starší žena se 40-letým postiženým synem. Vidíme zde ten velmi dojemný moment otce pubertální dívky, nemocné, obézní, ve škole šikanované. Takže je to pestrá sestava. Jsou zde jak oběti nehod, smrtelně nemocní lidé, ale i lidé zvědaví, kteří přijedou jako turisté do Lourdes a dokonce tady je i taková zvláštní, řekla bych, figurka, prostitut z Paříže, transvestita, který má přání být ministrantem na lurdské mši. Tam je zajímavý hnedka úvodní titulek, kde je zajímavá informace, že od roku 1858 zaznamenali lékaři v Lurdách 7000 nevysvětlitelných uzdravení. A církev zde uznala 70 zázraků. Takže proto my vlastně sledujeme příběh několika poutníků, kteří míří z celé Francie do Lourdes, jedou takzvaným poutním vlakem a jejich cesta končí v samotném srdci lurdské svatyně v jeskyni, kde se právě, jak jsem říkala, poprvé zjevila Bernadetě Panna Marie a tam jsou velmi silné autentické záběry, lidé se zde dotýkají skály, vidíme davy nemocných, přesvědčivé působivé momenty a jak trefně říká jedna z protagonistů, tak matka postiženého 40-letého syna, cituji, je nás zde příliš mnoho, jako v loterii. A není zde zase tolik zázraků. Konec citace. Takže my vlastně vidíme i lidi, kteří putují do Lourdes pravidelně třeba 15 let po sobě, což je velmi fascinující.
2: Ta původní horská vesnice v Pyrenejích je dnes naprosto jiná, je proměněná. Můžeme říct, že v Disneyland, Alice, jak vůbec dopadla obrazová koncepce dokumentu?
3: Ono to člověka celou dobu napadá, protože samozřejmě vy tam vidíte ten kontrast. Na jedné straně uctívané poutní místo, ale bohužel dnes už částečně Disneyland, kdy tam vidíte zachycené obchody, které prodávají balenou svěcenou vodu po kanistrech. Je zde prodej suvenýrů souvisejících s panenkou Marií. Je to místo, kde se pořádají veřejné koupele v posvátné vodě. Takže davy lidí, ale na druhé straně zároveň určitá magie místa zde je a obrovská procesí lidí.
1: Komu byste francouzský dokument v Lourdech doporučila?
3: Tak ono je to slušně natočený dokument o fenoménu jednoho místa. S příběhem několika lidí, kteří očekávají a doufají v zázrak a pro mě to byl vlastně přesvědčivý, autentický ponor do stále magických Lourdes.
2: Až 6 milionů poutníků ročně, zázračná uzdravení i každodenní realita jednoho z nejslavnějších poutních míst světa. Do českých kin přichází francouzský dokument v Lurdech a jak říká Alice Aronová, stojí za vidění. Děkujeme, mějte se hezky.
3: Naslyšenou, krásný den.

0: orchestr i barokisty, část koncertu pro zobcovou flétnu, hoboj a fagot Antonia Vivaldiho v Ranní mozaice 9:30.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Malíř Roman Franta se na výstavě v Karlovarské galerii umění ukazuje jako velmi proměnlivý malíř mnoha témat. Jeho výstava s názvem Outside Inside je k vidění ještě do téhle neděle.
0: Rozhovor s Romanem Frantou najdete na Novinkách, vedla ho s ním Eva Vejdělková a říká, že měl sice dlouhou etapu, kdy se zabýval brouky, z jejich čelíček vytvářel téměř abstraktní vizuální struktury, jenomže zároveň celou dobu maloval taky jiné věci. I v minulosti tak vzniklo pár jiných cyklů, třeba s portréty, rostlinami a zvířaty.
2: Na Karlovarské výstavě jsou obrazy Romana Franty z jeho úplných začátků, takže teď tam můžete vidět velkou retrospektivu po 30 letech v ateliéru. Detaily, celý rozhovor najdete na Novinkách.

0: Ludwig van Beethoven, hráli Vladimír Aškenázy a Isaac Perlman, část sonáty pro husle a klavír číslo 8 G-dur.
1: A pozorně, už několik dnů sledujeme aktuální dění v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha. Teď se tam odehrává svatovítský varhaní oktáv, a to při příležitosti žehnání nových varhan Gerharda Grenzinga.
0: I proto vysíláme speciální sérii Aleny Maršíkové-Michálkové, která ji natočila s katedrálním varhaníkem Ondřejem Valentou.
1: A tak nám právě teď oba dva společně tyhle nové varhany představí.

0: S přímo velkolepým a majestátním zvukem vstupujeme s Ondřejem Valentou na hlavní kůr katedrály svatého Víta k těm novým varhanám. Ondřeji, kolik mají tyto varhany píšťal? Jak jsou veliké?
1: Jsou opravdu veliké. Je tady kolem 6000 píšťal. Nemáme to úplně přesně, že spočítané, ale kolega organolog na tom pracuje, aby to překontroloval, že tam jsou opravdu všechny, ale já věřím, že teda jsou, ale je to kolem 6000.
0: To je opravdu veliký počet. Já se ještě vrátím k tomu úvodnímu zvuku, se kterým jsme do dnešní reportáže vstoupili. Co to bylo za majestátní zvuk?
1: To jsou takzvané šamády. Rejstřík, který se jmenuje šamád, a je to postavené podle vzoru francouzských varhán. Jsou to trumpetové rejstříky a ty píšťaly mají tu zvláštnost, že leží horizontálně, jsou vodorovně uloženy tak, aby ten zvuk šel co nejpřímněji do prostoru.
0: Můžeme se s tímto rejstříkovým vybavením setkat i někde jinde v České republice?
1: Jsou u nás i varhany, které takhle horizontální trubky mají, ale myslím si, že ty naše jsou jakoby nejfrancouštější.
0: A jak by si popsal celkově tyto varhany? Jsou francouzské nebo jsou inspirované i jinými zdroji?
1: Je tady více zdrojů, které se do sebe, myslím si, že celkem úspěšně prolínají. Základ je v tom francouzském symfonickém stylu, ale je celková dispozice i ten výsledný zvuk koncipován tak, aby tady byly znatelné i vlivy české hudby, českého varhanářství a i s tím související ozvuky německého varhanářství, takže tady máme barvy, které nám umožní jako věrohodně hrát i českou hudbu, ale i třeba německou romantickou hudbu, což u francouzských nástrojů jako takových nebývá tak úplně dobře možné.
0: Já jsem slyšela, že když se tyto varhany koncipovaly, tak dokonce varhanáři objížděli i varhany v České republice, aby nějakým způsobem zakomponovali jejich zvuková specifika do tohoto nástroje. Kde konkrétně můžeme ty české vlivy slyšet?
1: Je to tak, varhanáři celkem poctivě se snažili načerpat ducha českých varhan. Tady konkrétně se to projevilo, že máme takové jako jemné hlasy ve třetím manuále, které odpovídají právě těm potřebám českých nástrojů, kdy potřebujeme udělat správné pianissimo, ale které je zároveň pěkně barevné, tak tohleto si myslím, že je jedna z takových jako nejvýraznějších inspirací, která tady je.
0: My máme rok 2026, jak dlouho se tyto varhany stavěly?
1: To je celkem známé, že ten příběh trvá už dlouho. Jestli se nepletu, tak je to nějakých 15 let, co začaly jako ty první akce, ten samotný nápad a jeho počátky projektování. Pak samotné varhany se, myslím, stavěly v řádu několika let, jakože 3 roky asi, a pak čekali v dílně na to, než budou moci být postaveny sem, protože se zjistilo, že kruchta, na které teď stojíme, tak vlastně nebyla připravená na takhle velký nástroj, takže musela být stavebně proto přizpůsobena a to logicky trvalo. Ale důležitý je ten výsledek.

0: Nové varhany v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha hrál a s Alenou Maršíkovou Michálkovou mluvil katedrální varhaník Ondřej Valenta. Zítra nám představí Melcerovy varhany na Volmutově kruchtě. Poslouchejte taky zítra po 8:30.
1: No a právě teď se dívám na náš web vltava.rozhlas.cz a právě už jen do konce dnešního dne máte šanci hlasovat, jaká skladba zahájí slavnostní koncert, který pro vás tady na Vltavě odvysíláme živě přímo z katedrály svatého Víta tento pátek od 7:30 večer. No a máme tam dva favority a je to opravdu těsné. Hlasovalo víc než 8 tisíc z vás a v nabídce je třeba skladba Iva Bartoše, Karla Martínka, tak ty jsou těsně. Ivo Bartoš má 46% hlasů, Karel Martínek 48%. No a stále ještě v závěsu je i skladba Mikuláše Piňose, která aktuálně pozbírala necelých 6% hlasů. Podívejte se, Vltava rozhlas.cz.

0: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
1: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovické varhany.
0: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
1: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
0: To vše do 17. června.

0: Felix Mendelssohn Bartholdy, druhá část Ronda Capriccio za E-dur opus 14. Ve 8:45 ve vysílání Českého rozhlasu Vltava.
1: Nám se na Vltavě blíží filmové léto, padlo to tady mnohokrát a právě dnešní ráno máme tak trochu filmové. Promítání snímků pod širým nebem nabízí mimo jiné i pražské Meat Factory. Letní kino se tam letos vrací už po 14. a na dvorku Smíchovské továrny se v letních měsících představí celkem 11 filmů z kurátorského výběru členů týmu Meat Factory.
0: Diváci navíc můžou spojit filmový zážitek třeba s návštěvou galerie nebo koncertu. O programu si budeme povídat se Zuzanou Kolouchovou z Meat Factory. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím i vaše posluchače.
1: Letní kino u vás začíná právě dnes, tak jakým filmem letní sezónu odstartujete a proč padla volba právě na ten film, který jste vybrali?
2: Tak je to pravda, začínáme už dneska večer a vybrali jsme na zahájení japonské anime, které se jmenuje Tvoje jméno. Je to od režiséra Makoto Shinkaie a jedná se vlastně o takovou klasiku svého žánru, taková romance dvou lidí, kteří se náhodou potkají ve snu. Ten film jsme vybrali záměrně, protože vlastně žánr anime je velmi populární u našich diváků a divaček. Zároveň se ale snažíme vlastně prezentovat filmy, které ne tak často vidíte ve filmech. Nejsou tak jako obvykle zastižitelný a zrovna Tvoje jméno mezi takové filmy patří.
0: Které tituly byste z toho, co v létě promítnete, posluchačům doporučila?
2: Tak jak už jste řekli v úvodu, vlastně ty filmy vybíral celý tým Meat Factory, takže opravdu si můžete vybrat mezi různými žánry. Já osobně bych určitě doporučila nezmeškat klasiku francouzské nové vlny, film Vagabond z roku 1985 režisérky Agnes Vardy. Určitě bude super vidět v kině americkou klasiku Čaroděj ze země Oz, ten originální film z roku 1938 s Judy Garland. A já osobně se tedy nejvíc těším na film Nenávist, i když to úplně není jeden z nejlehčích snímků. Je to francouzský film, taky už asi 20 let starý, režiséra Mathieu Kassovice a svým tématem je podle mě i v dnešní době velmi aktuální.
1: My jsme si přibližně před půl hodinou povídali s Janem Toušem z Kasáren Karlín, kde chystají taky letní kino a on říkal, že to zdaleka nebude jenom o promítání. Chystají třeba i debaty nebo workshopy. Jsou i u vás některé projekce doplněné debatami nebo přijdou hosté?
2: My ještě ten doprovodný program dopilováváme, ale určitě už vás můžu pozvat teď na dramaturgický úvod, který proběhne před dokumentem o kapele Bad Hole Surfers. To je taková klasická, legendární, lehce kontroverzní kapela, kterou vlastně v tom úvodu představí náš hudební dramaturg, zároveň hudebník Václav Havelka. Tak srdečně zvu.

0: Jinak na tom dvorku, kde vlastně se promítá letní kino, bude v průběhu léta spousta takových komornějších koncertů. Začínáme už 36. tokijskou kapelou Diggle, ale v průběhu léta se tam vystřídají hlavně vlastně čeští a slovenští umělci a umělkyně, například Josefina Dask a Spiral se dnes.
1: Tak pokud chcete zažít letní večer, ve kterém se potká film, hudba i současné umění, potom musíte zamířit do Smíchovské továrny, konkrétně do Meet Factory, kam nás pozvala i Zuzana Kolouchová. Ať se všechno vydaří, ať jsou diváci spokojení, mějte se.
0: Děkuju moc, mějte se, hezký den.

0: daří, ale je pravda, že se to nestává úplně každým dnem.
1: Velmi zřídka, ale snažíme se.
2: Kinematograf Bratříče díku vznikl na začátku 90. let z jedné maringotky a odvážného nápadu. Jaký byl váš příběh, ta cesta až do dneška?
0: Přiznám se, že zakladatel kinematografu byl můj tatínek. A bylo to v letech, kdy ještě já jsem byl malý kluk, takže nemohu úplně říci, jak to probíhalo, protože jsem u toho nebyl. Každopádně tatínek vlastně byl správce kin na Vyškovsku a tak ho jednou napadlo, když se rušily tady ty okresní kina, že by mohl vzít tu promítačku a strčit ji do maringotky a objíždět ty náměstí a louky v české zemi. Tak to vyzkoušel a ono to vyšlo. Takže to byl ten prapůvodní plán a jsme moc rádi, že to funguje dodnes, tento šílený nápad a děláme radost lidem na náměstích a na hřištích v těch obcích.
3: Vy jste také s kinematografem za ty roky navštívili stovky míst, možná i tisíce. Teď otázka i na Renatu, aby taky přidala nějakou svou vzpomínku. Vzpomeňte na nějaké promítání, které třeba ukázalo, jak silnou společenskou událostí může film Pod širým nebem být. Co vám utkvělo v paměti nejvíc? Nějaká historka?
1: Taková určitě Těrlicko, protože to se ve mně zapsalo, protože jsme přijeli na krásnou louku a pan starosta se postaral i o to, i když by pršelo, vše zajistil, aby tam byly stany a lidi se měli dobře, byli naprosto připraveni. A co teda úplně třešnička na dortu byla, že udělali navíc ještě sbírku, že vydražili trička obecní a celé tady toto ještě bylo dáno nad limit vlastně dobrovolného vstupného. Takže byl to krásný zážitek a já jim za to strašně moc děkuji, protože se tam dokonce trhnul rekord i ve vybrané částce na obec.
2: Sledujete třeba, jestli se mění zájem publika? Za ty roky přicházejí třeba jiní diváci než dřív, nebo se naopak setkáváte se stejnými rodinami, které se vracejí na to stejné místo každé léto?
1: Já si myslím, že se nám vracejí i stejní lidé, ale zároveň přibývají. Přibývají nové rodiny s malými dětmi i, takže ono se tak střídá. Mně přijde, že, ale máme ohlasy, píšou nám lidi po sezóně, že stále na nás chodí, roky na nás chodí, kam sledují naše trasy na internetových stránkách.
0: Jo, dokonce se najdou i takové případy, že nám někdo volá, že si podle nás plánuje dovolenou.
1: Ano.
0: Volali nám tak lidé z Třeboně a ptali se nás, kdy tam letos pojedeme, aby si věděli, na který termín si objednat dovolenou, takže to nás velmi potěšilo.
3: Zdá se to skoro jako malý zázrak, protože dnes mají diváci filmy neustále k dispozici na nejrůznějších streamovacích platformách, ale přesto do letního kina, do kinematografu Bratříča díků chodí. Co říkají, co hledají, když přijdou za vámi někam na náměstí, na louku, zámecké nádvoří, sledovat film společně s ostatními? Co je tou největší motivací?
0: No, nemůžeme být moc rádi, že ta motivace je většinou spíš ten zážitek pod širým nebem, protože, jak říkáte, tak ty streamovací platformy nám docela hážou klacky pod nohy, co se týká výběru filmů, protože když už se nám podaří zařídit nějaký dobrý film, tak ještě než vjedeme s naším kinem, tak už ho hodí na nějakou takovou platformu. Takže určitě to není o tom přijít k nám na nějaký nový film, ale je to spíš o tom užít si ideálně dobrou komedii a tu zábavu a ten zážitek.
2: Už pozítří.
1: A poznat lidi, bych řekla.
2: Dodává Renata Čadíková společně s Josefem zůstává naším hostem. My budeme mluvit i o tom, že už pozítří zahájí kinematograf Bratří Čadíků letošní sezónu. Kde to bude, to řekneme za chvíli.

0: pianista Vikingur Olafsson a hudba Johana Sebastiana Bacha u nás na Vltavě.
1: Renata a Josef Čadíkovi se svým kinematografem Bratří Čadíků už za chvilku vydá na 7 tras napříč republikou. Pozítří zahájí letošní sezónu a bude to v Dobročkovicích na jižní Moravě. Renato, Josefe, kam všude letos ještě zamíříte? Objeví se mezi zastávkami třeba i nějaká místa, na kterých jste zatím nikdy nepromítali?
2: Objeví. Máme z toho velkou radost. Podíváme se například do Františkových lázní. Projedeme celé Písecko, pak pro milovníky koní a takového trošku westernu se podíváme na Ranč Kostelany. A co teda jako já úplně miluju, tak jsou zámky, promítání na zámcích, takže zámek Budíšov, zámek Bohdalice. Určitě se podívejte na naše trasy, je o co. Z čeho vybírat?
0: Jak potom vybíráte filmy do programu? Hledáte divácké hity, české novinky nebo se snažíte nabídnout něco, co by si lidé sami možná nevybrali?
3: No, vždycky se snažíme, protože do letního kina vzhledem k technologii projekce nejsme schopni zařídit žádné premiéry, takže vybíráme ty nejúspěšnější filmy, které byly minulý rok. A pak vybíráme ještě z toho, co jsme finančně schopni zajistit a z toho, co nám distributor poskytne. Takže se snažíme vždycky tady z toho výběru vybrat to, co si myslíme, že by oslovilo široké spektrum diváků.
1: Když přijedete do města, tak většina návštěvníků vidí až hotové kino. Jak ale vypadá váš den vašeho týmu před začátkem projekce? Co všechno je třeba postavit, připojit, připravit?
3: Tak naše kina jsou, dá se říct, skoro soběstačná a kromě elektriky, kterou potřebuje na místě, tak nepotřebujeme vůbec nic, takže my přijedeme skříňovou dodávkou, kde jezdí dva brigádníci. Ti brigádníci celé léto obývají toto vozidlo, mají tam postele, je tam projekční vybavení a přijedou na místo, rozloží železnou konstrukci, tu smontují, ta jim zabere zhruba 2 hodinky času. A večer před promítáním vytáhnou plátno, pustí nějakou krásnou hudbu a pak už se čeká jenom na setmění a pouští se film.
0: Letní kino je odkázané na to počasí, to je takové dlouhodobé téma. Jaká byla třeba vaše nejdramatičtější projekce? Déšť, vítr, bouřka, další věci?
3: No je pravda, že to je občas celku i zábavné. Ale ty bouřky a ten nárazový vítr, to je asi to, co nás trápí nejvíce. Ten déšť nám ani zas tak nevadí, protože na spoustě místech máme různé zastřešení nebo města mají svoje přístřešky, takže promítáme i za deště, ale jak přijde ten nárazový vítr, tak naše plátno má vcelku velkou plochu, takže do toho, když se opře ten vítr, tak to musí okamžitě dolů skrz bezpečnost.
1: Víte, co si vybavím? Film Trhák. Ta poslední závěrečná scéna se odehrává v letním kině v Písku, mimo jiné. A tak si říkám, jak moc se proměnila technika za těch uplynulých 30 let, co kinematograf provozujete. Jaký je rozdíl mezi začátky kinematografu a tou dnešní projekcí? Zůstalo vůbec něco z toho původního filmařského řemesla stejné nebo toho biografického řemesla?
3: No, to je zajímavá otázka. Přemýšlím, co tam tak mohlo zůstat, ale kromě toho promítače samotného asi toho moc nebude.
2: Plátno.
3: Plátno zůstalo stejné, konstrukci máme stále stejnou, promítače některé máme stejné, ale ta technika jako taková se asi změnila úplně do nepoznání.
0: Když jsme mluvili o místech, na která vyrážíte, o těch 7 trasách napříč republikou, tak o které filmy bude podle vás mezi diváky pod širým nebem letos největší zájem? Co chystáte v tomhle ohledu?
2: Tak já si myslím, že máme krásný výběr, že máme z čeho vybírat, určitě nebo diváci mají z čeho vybírat. Jedeme s českýma komediema Moře na dvoře, Kouzlo derby a do toho vlastně vyrážíme i s zahraničníma titulama, jako je americká komedie Boží úlet, anebo kterou my milujeme francouzskou komedii s manželem, tak Bláznivý marsupilami, na kterou se můžou přijít podívat i rodiny s dětma, takže určitě doporučuji.
1: Renato, Josefe, když se podíváme trošku dopředu, co myslíte, jaká je budoucnost letních kin? Budou mít svoje místo i za dalších 20-30 let, anebo je čekají úplně nové výzvy, které si třeba ještě dnes neumíme vůbec představit?
3: Já si myslím, že co se týká technologií, tak to nikdo z nás neví, co nás čeká. Ale každopádně Za těch 35 let si troufnu tvrdit, že u nás to opravdu není o těch filmech a je to o tom zážitku. A myslím si, že tím, jak máme vybudovanou tu tradici v těch obcích a v těch městech a člověk vidí, jak ta návštěvnost, co se týká covidu, tak tam to trochu klesalo, to je pravda, ale už se to zase vrací na tu krásnou úroveň, takže si myslím, že ty letní projekce jsou v podstatě nesmrtelné, protože ty zážitky jsou stále tak silné, že nám stále diváci chodí.
0: Přejeme šťastnou cestu, hodně spokojených diváků. Josef Aranata Čadíkovi z kinematografu Bratří Čadíků v našem vysílání. Děkujeme za rozhovor, mějte se moc hezky.
3: My taky děkujeme.
2: Děkujeme, nashledanou.
1: A jenom připomínám, že u nás na Vltavě tady budeme mít filmové léto. Nejbližší příležitost, kdy se setkat s filmem, můžete už tento pátek po 12. hodině s naším speciálem, letním speciálem, kterému jsme dali název To byl můj film, kapitoly z dějin naší kinematografie. Už pozítří popoledni.

0: Jáchymov 90. let, jeden lázeňský hotel a tajemství skrytá pod povrchem.
1: Co všechno odhalí zelenkavá záře uranového skla?
0: Uranova.
1: Román současné české autorky Lenky Elbe.
0: V premiérové četbě na pokračování od 18. června vždy v 18:30 večer na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Lars Danielsson dohrává na Vltavě minutu před 9:30. Máme středu, je 17. června.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Od pradávna je had symbolem moudrosti, pokušení, nebezpečí i proměny. Objevuje se v mýtech, pohádkách, náboženstvích a překvapivě taky často v hudbě.
0: Jak skladatelé zachycovali jeho plíživý pohyb, tajemnost nebo schopnost očarovat a dokáže hudba působit na posluchače stejně podmanivě jako legendární hadí pohled.
2: Pojďme se teď vydat na cestu světem tónů, symbolů a zvířecí inspirace společně s Lukášem Hurníkem v dalším díle jeho série Mistři pěvci, opeřenci a jiné zvířectvo.
3: Mistři pěvci opeřenci a jiné zvířectvo s Lukášem Hurníkem.
4: Hada obtočeného kolem kmene stromu s rajskými jablky, jež neukázněně ochutnali Adam a Eva, bychom hledali v lecjaké duchovní skladbě, ale ku podivu jich tak moc není. Haydnovo oratorium Stvoření končí před touto scénou, i když o pružném hadovi se tam zpívá. V cyklu Sedmi pavan renesančního autora Johna Dowlanda se popisují různé typy lidského smutku a jedna z nich líčí vyhnání z ráje. Had tu vystupuje jen virtuálně.

Ale ráj není jediným místem, kde se Bible zmiňuje o hadovi. Zelenkovo oratorium Bronzový had zpracovává scénu, v níž se Židé na útěku z Egypta začínají rouhat a rozhněvaný Bůh na ně sešle tisíce ohnivých hadů. Když Mojžíš prosí o odpuštění, nařídí mu Hospodin, aby vyrobil hada z bronzu. Kdo mu pohlédne do očí, bude imunní proti uštknutí.

A had zřetelně syčí, chřestí a plazí se i v Zelenkově oratoriu prosebníci u hrobu vykupitele. Apoštol Petr v árii proklíná svůj jazyk, jímž před ukřižováním třikrát zapřel Krista a přirovnává ho k úlisnému a jedovatému plazu.

Ve staré hudbě se používal nástroj zvaný serpent. Prostě proto, že je zohýbaný do takové cik-cak křivky a vypadá jako hodně vypasená anakonda. Někdo by řekl, že je to předchůdce fagotu, ale při bližším pozorování zjistíme, že má nátrubek jako tuba. Soubory na starou hudbu na konci 20. století zase serpent vrátili na pódium, ale řekl bych, že jeho efekt je spíš vizuální než hudební. Dnes už existují i virtuózové na tento nástroj, ale obvykle serpent umí opravdu jen pár tónů. To housle, to jsou jiné šampionky. V učebnicích instrumentace se píše, že na housle lze zahrát všechno. Ať skladatel vymyslí cokoliv, dobrý houslista vždycky přijde na to, jak to realizovat. Jen bude možná trošku syčet. Maďarský skladatel Tibor Varga nazval svou zvukově důmyslnou fantazii pro sólové housle serpent, tedy had.

Obrovský had vystupuje ve Wagnerově Zlaturína. Promění se v něj totiž Alberich, což je obrovský gauner, který disponuje helmou, která dokáže změnit podobu nositele. Wotan, který Albericha přišel přemoci, ocení proměnu v obludného hada, ale rád by viděl ještě transformaci v žábu. Alberich mu vyhoví, záhy však zjistí, že jde o lest. V žabí podobě je bezbraný a Wotanovi podlehne.

Zajímavou zmínku o hadovi najdeme u Martinů. Ten miloval přírodu, ale tu českou, ne americkou. Když pobýval na pobřeží na poloostrově Cape Cod, všiml si, že na pozemek patřící k jeho pronajatému domu chodí jakýsi černý had a loví ptáky. Půjčil si tedy od souseda obří brokovnici s úmyslem hada odprásknout. Naštěstí had měl víc rozumu než skladatel, odplazil se a už nikdy se neukázal. Martinů nikdy předtím nedržel zbraň v ruce a nejspíš by se při akci smrtelně zranil. No a návštěvu v hadím hnízdě uzavřeme scénou, kterou nám zanechal Wolfgang Amadeus na začátku Kouzelné flétny. Princ Tamino je pronásledován hadem, omdlí a zachránit ho musí tři velvyslankyně královny noci. Když se Tamino probudí, ptá se, co to vidím, je ta nestvůra mrtvá? Papagéno, ty jsi mě zachránil. A Papagéno mu iluzi nevymlouvá. Jistě za to dostane čbánek vína anebo lahev dobré korejské pálenky s utonulým plazem.

0: Pražská katedrála našla svůj hlas.
1: Nové varhany symbolicky završují dílo, které započal sám Karel IV.
0: Za svatovícký nástroj usednou Pavel Svoboda a Jiřina Dvořáková-Marešová.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu bude dirigovat Elias Grandi.
0: Zazní velkolepá varhaní symfonie Camille Saint-Saënse, Dvořákovy biblické písně
1: a taky vítězná skladba soutěže vypsané speciálně k této příležitosti.
0: Přímý přenos slavnostního koncertu v pátek 19. června od 19.30
1: na Vltavě.

0: Jiří Suchý, Jiří Šlitr a orchestr Ferdinanda Havlíka v nahrávce z počátku 60. let a píseň Tu krásu nelze popsat slovy.
1: Kam až sahají naše kořeny, záleží na tom, kde se narodíme a jestli se potom odstěhujeme do vedlejšího města anebo třeba na úplně opačný konec světa a vracíme se někdy do opravdy domů. I nad tím se teď zamyslí spisovatelka Markéta Pilátová.
2: Co to vlastně znamená, že se člověk někde narodil? Definuje ho to na pořád nebo naopak, když z místa narození odejde a začne žít v Praze, Íránu, Vídni nebo Jeseníkách, stane se z něj někdo jiný nebo navždy zůstane třeba Kroměřížanem? A když se občas do rodného města znova podívá náhodou nebo přijede na oslavu 60. narozenin, co na to ostatní rodáci a co na to on? Tohle se mi honí hlavou jako Kroměřížance, která odešla na studia do Olomouce, pak kvůli práci do Španělska, Argentiny a Brazílie, Prahy a nakonec se usadila ve Velkých Losinách. O tomhle vždycky přemýšlím, když se do rodného města vracím. Kořeny hledat nemusím, vím, že tady jsou. A že se klikatí kdesi pod Velkým náměstím a vedou dál do Jánské ulice, kde se narodil jiný rodák, Max Švabinský. Ten má na domě s modrou fasádou pamětní desku, ale já se nemůžu ubránit představě, že právě z tohoto domu se 2 roky neodvážila vyjít ven jeho maminka, tehdy svobodná matka, kterou nechal na holičkách nerozvážný student a ona se kvůli takové hanbě v přísně katolické Kroměříži plné kostelů tak styděla, že se neodvažovala na ulici, aby si ji pobožné měšťanské paničky nebrali do úst. A tak do 2 let vychovávala malého Maxe v zahradním domku v Jánské ulici a on se, stejně jako já, rád toulal v podzámecké zahradě a kreslil motýly a rostliny a v 10 letech své kresby poprvé vystavil v lékárně na Velkém náměstí. Dnes má v muzeu Kroměřížska fotografický portrét v nadživotní velikosti na zšeřelém schodišti. Vypadá na něm jako vojevůdce, oděn do nařasené kápě, v ústech nonchalantní cigáro. Je to člověk znalý své ceny. Kroměřížané jeho obrazům věnovali celou expozici v 1. patře a on, vědom si svých velkolepých úspěchů geniálního kreslíře, jakým jistě byl, na všechno z fotky od schodů dohlíží. Vedle jeho expozice je na stejném patře ještě jiná výstava. Trochu méně velkolepá, za to překvapivá. Je věnovaná jinému rodákovi, kterého mnohem více znají v Íránu nebo v Turecku, než v rodném městě. Tomu v roce 1975 věnovalo pouze skromnou plaketu ve Vodní ulici a až teď tuhle výstavu nazvanou Íránský poutník zase doma. Ke své smůle jsem o orientalistovi Janu Rybkovi nikdy předtím neslyšela, přestože se stejně jako já narodil v Kroměříži, kde po něm není pojmenovaná ani jedna ulice. Na rozdíl od Maxe Švabinského, který propadal z matematiky, byl Jan Rybka premiant. Odešel pak na studia orientalistiky do Vídně, kde ho učil sám Bedřich Hrozný. Žil v Gruzii, Istanbulu, Íránu, byl členem snad všech respektovaných českých učených společností, překládal z perštiny a napsal knihu Íránský poutník. Kdyby žil dnes, byl by jistě hvězdou všech politických podcastů a dával by rozhovory médiím o současné situaci v Íránu. Nevím, čím se měří vděčnost rodáků. Jan Rybka jistě nebyl tak rozevlátý zjev jako Max Švabinský, ale přesto v něm muselo být hodně divokosti, když se vydával tak daleko a věnoval se tak excentrickým věcem, jako je perská literatura poloviny 12. století. Oba tihle rodáci jsou teď spolu v jednom muzeu. Člověk si díky 2 výstavám může představovat jejich životy, jejich ženy, jejich šálky na čaj, z nich špily, když hloubali nad tím, co nového dneska vytvoří, prozkoumají, přeloží, namalují. Kam se jejich mysli vydají z podzámecké zahrady, z Jánské nebo Vodní ulice? A kdy se zase vrátí, aby o nich Kroměřížané znova něco věděli.
1: Co znamená, že se člověk někde narodí, definuje ho to nastálo, anebo naopak? I na to se pokusila odpovědět ve své dnešní úvaze spisovatelka Markéta Pilátová.
0: Raní Mozaika a Vltava jsou s vámi ve středu 17. června. Krátce před 10. ještě nabízíme Sergeje Rachmaninova.

0: pianista Boris Geldburg a hudba Sergeje Rachmaninova v 9 hodin 53 minut.
1: A zatímco uplynulé minuty patřily klavíru, tak následující hodina bude věnovaná violončelu. Ale už víc to vysvětlí Karolína Koubová, moderátorka dnešní vizitky. Vítej u nás.
2: Dobré dopoledne, je to přesně tak. Violončelo bude hlavním nástrojem, řekla bych, dnešní vizitky. Pozvání přijal Jan Zvěřina, violončelista, který je také vedoucí smyčcového uskupení Prague Cello Quartet, ale zároveň je také koncertním mistrem ve Státní opeře Praha. Takže dělá třeba tady teď zase s Cello Quartetem různé covery populární muziky, snaží se přibližovat vážnou hudbu tímto směrem i širší veřejnosti, takže o tom všem bude řeč.
1: Karolína Koubová a Jan Zvěřina za okamžik hned po zprávách ve vizitce, tak ať se to povede.
2: Děkuju.
0: Pokud v létě vyhledáváte divadelní umění na otevřené scéně nebo alternativní tanec a nový cirkus, tak vám dáme doporučení v Akcentu, protože se zaměří na to, kam se o prázdninách zajet podívat a kde ocenit nové trendy. Startujeme v 16 hodin a 30 minut.
1: A zítra ráno opět úderem 6. se na vás ve studiu Českého rozhlasu Vltava budou těšit František Šedivý
0: a Nadežda Hávová.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Lídři skupiny G7 se na sametu ve Francii shodli na posílení sankcí vůči Rusku, a to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. Sedm vyspělých světových ekonomik se současně zavázalo k další energetické podpoře Ukrajiny, aby napadená země zvládla příští zimu. Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodoval ještě soud a lidé před tranzicí povinně rok docházeli na psychoterapii. Zdůvodňuje to ochranou jiných lidí. Před změnami ale varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů. Francouzský prezident Emmanuel Macron večer přivítá Donalda Trumpa na zámku ve Versailles. Americký prezident tam zakončí svou čtyřdenní návštěvu Francie, kam přijel na summit skupiny vyspělých ekonomik G7. Státníci si ve Versailles připomenou blížící se 250. výročí americké nezávislosti, ke které Francie přispěla. Ještě do půlnoci je možné hlasovat o tom, která skladba jako první rozezní nové svatovítské varhany. Hlasovat můžete na webu Českého rozhlasu Vltava. Skladatelskou soutěž vyhlásili hudební nakladatelství Českého rozhlasu a nadační fond svatovítské varhany už v roce 2019. Své skladby do ní přihlásilo skoro 50 autorů. Odborná porota vybrala 3 finalisty. A ještě počasí, bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekejte dopoledne jenom ojediněle, postupně potom místy. Večer by mělo srážek ubývat. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Naše kvarteto se snaží propojit klasické kořeny s moderními prvky a dodat skladbě nový rozměr, a to i pomocí humoru. Jde mi o to, aby nás i posluchače skladby bavili, a zároveň chci představit něco, co jinde v takové podobě neuslyší, říká violončelista Jan Zvěřina a vedoucí smyčcového uskupení Prague Cello Quartet. Vítejte ve vizitce, dobrý den.
2: Dobré dopoledne vám i všem posluchačům.
1: Jan Zvěřina svou vášeň k hudbě objevil už v raném věku díky své rodině. Absolvoval HAMU a rok navštěvoval také Universität der Künste v Berlíně, kde studoval u světově proslulého violončelisty a pedagoga Wolfganga Böttchera. Pod jehož vedením se vyučoval soukromně i několik dalších let. Před 20 lety založil zmiňované Prague Cello Quartet, s nímž dokazuje, že violončelo nemusí znít jen v orchestru nebo komorním sále. Soubor se proslavil inovativními aranžemi světově známých filmových, jazzových i muzikálových skladeb, a to u nás i v zahraničí. Takto se snaží ke klasické hudbě přivést publikum, které by na ně možná nikdy nezašlo. Jan Zvěřina je už téměř rok také koncertním mistrem ve Státní opeře Praha. A to mě prosím zajímá, protože tu pozici koncertního mistra vy jste označil za vrchol jedné z větví své kariéry. Co konkrétně tedy dělá koncertní mistr?
2: Koncertní mistr, jednak děkuju předně za krásné uvedení. Koncertní mistr ve Státní opeře má zodpovědnost za celou skupinu, jednu celou skupinu v rámci orchestru, a to violončelovou skupinu. Víceméně nás tam je 9 nebo 10 členů orchestru Státní opery Praha. A já svým způsobem mám největší zodpovědnost, že třeba když ta skupina začne hrát špatně nebo se něco děje i po jiné stránce, tak to jde zejména za mnou. Samozřejmě mám zodpovědnost také za samotné hudební díla, za to provedení, za to, jak to probíhá, takže jsem ten člověk, který by třeba měl ukazovat, kde hrát a dávat nástupy, tam, kde třeba to není jasné od dirigenta. Tak to je moje role, kterou tam se snažím vykonávat co nejlíp, protože samozřejmě pro mě jako hráče na violončelo a vedoucího skupiny je to nejdůležitější, abych byl co nejkvalitnější a co nejkvalitněji to svoji roli vykonával.
1: A dá se to tedy říct, že to je nějaký splněný sen violončelisty stát se vedoucím skupiny violončel?
2: Tak určitě. Každý interpret, si myslím, že má, klasický vzdělaný interpret, má několik možností, jak s kariérou naloží. Já vlastně mám, to beru jako tři pilíře, které vlastně všechny dělám. Jeden pilíř je orchestrální hra, druhý pilíř je solová hra a třetí pilíř je komorní hra. To je Prague Cello Quartet, které mám. Takže určitě v rámci toho jednoho pilíře je to splněný sen. Je to i tím, že k tomu prostředí mám blízko a operu mám rád.
1: Takže vlastně také hodně i za tu skupinu komunikujete s dirigentem a podobně.
2: Ano, přesně tak. Vybírám také nové lidi u konkurzu, nové další hráče do orchestru. Teď jsme měli konkurs do fléten, takže budeme mít novou flétnistku a tak dále. Pořád se něco děje.
1: Jsou ty konkurzy takzvaně zaslepené?
2: Protože
1: jsem slyšela, že vlastně už tak musí být, aby to procento žen v orchestrech se zvýšilo.
2: Aha, tak to nevím, jestli je to o procento ženách v orchestru. První kolo je anonymní, aby vás vlastně nepřehltila nebo nějak nepřebyla ten zvukový věm, ta vizuální podoba nějaký třeba nepříjemný. Zkrátka v orchestru určitě jde primárně o to zahrát co nejlíp, podat co nejlepší výkon, aby to co nejkrásněji znělo. Takže z toho důvodu já beru teda, že ty plachty černé tam jsou. A potom to druhé kolo vidíte, kdo postoupil. Teď to bylo 5 žen dokonce u konkurzu. 6 žen u flétnového konkurzu, takže.
1: No a já předpokládám, že jsou tam samozřejmě další koncertní mistři jiných skupin. Hádáte se třeba někdy, nevím, s koncertním mistrem z housle?
2: Ta hierarchie je vlastně trošku tam pojmenovaná jinak. Aha. Je tam koncertní mistr houslí, to je jako primu. Druhý koncertní mistr v rámci orchestru mají violončelová skupina, ale ostatní skupiny už mají funkce vedoucích skupin, což víceméně je v lecčem podobná věc. Ještě abych se vrátil k otázce tedy.
1: Takže ty smyčce jsou tam tady takto hlavní, že mají jak za housle koncertního mistra, tak za violončele. Je to tak?
2: No, jakože smyčce by byly hlavní v orchestru, se také nedá určitě říct, ale určitě máme, je nás, řekl bych, nejvíc.
1: Nejvíc.
2: Takže to samozřejmě má nějaké úskalí i výhody, nebo i nevýhody.
1: No a máte nějaká specifika v rámci orchestru státní opery, co musíte jako řešit, protože vy jste vystřídal různé orchestry, ale tak co právě orchestr státní opery?
2: Tak já tam jsem rok, takže... ta funkce, která se k tomu se mnou spojí, tak vlastně jsem ještě nezažil všechny úskalí, které můžou podle mého nastat. Takže asi vám neřeknu přesně, co za složitosti tam může nastat.
1: Ale tak si právě říkám, jaká úskalí mohou třeba nastat, nebo co byste třeba případně musel řešit?
2: No určitě jako personální, to máte jako v každé firmě.
1: Potom
2: ano, snažit se to urovnávat, být spíš ten, který samozřejmě jde prvořadě o ten orchestr, o tu kvalitu hraní, takhle bych to asi zmínil.
1: Říká tedy Jan Zvěřina, violončelista.

0: říkala tradiční píseň z pís arabského světa. My jsme ji teď udělali nově, kdy jsme jeli do Turecka, kdy jsme cestovali, protože jsme tam chtěli taky přinést nějakou kombinaci naší hudby, našich nástrojů a právě té jejich dané kultury, a touto skladbou se to krásně zkombinovalo a ty ohlasy byly skvělé, takže proto jsem ji vybral i pro vás, pro posluchače.
1: Děkujeme a s radostí si to poslechneme.

0: známá skladba Missy Lou v podání Prague Cello Quartet a jeho vedoucí tohoto smyčcového uskupení Jan Zvěřina je s námi ve studiu. Pokud máte nějaké dotazy nebo podněty, pište na vizitka@rozhlas.cz. Rádi se o ně podělíme a přečteme je. A já se obracím na Jana. Když jsme slyšeli třeba tuhle skladbu, která je samozřejmě proslavená Tarantinovým Pulp Fiction, tak jak zásadní linkou v té vaší dramaturgii, vašeho kvarteta nebo kvarteta, které jste zakládal, je právě ta filmová hudba?
1: Jak je, ještě jednou.
0: Jak zásadní je právě třeba v té dramaturgii, v té skladbě, kterou máte?
1: Ono záleží. Ta filmová hudba je taky velice široké téma. Ono, když si vezmete i klasické skladby, ty zaznívají ve filmové hudbě. A právě toto kombinování vlastně veškerých těchto skladeb, které zaznívají různě, právě Pulp Fiction neznáme jenom z filmu také, známe ji z mnoha dalších míst, tak vlastně já spíš, když vybírám, tak si neříkám, to je filmová hudba, to je jazzová hudba, ta zněla tam. Spíš si říkám, co mi ta skladba jako emočně dává, v čem je zajímavá, co dá lidem na tom koncertě a podle toho pak člověk volí ten koktejl toho samotného koncertu, aby si tam každý vlastně prošel nějakou, řekl bych, emocí, kterou se stotožní nebo kterou zrovna potřebuje projít. Tak já to dneska už po těch letech, kdy ten soubor funguje, tak spíš na to pohlížím tímhletím způsobem. Takže takový to škálování, toto je filmová hudba a vyhráte filmovou hudbu jenom, nebo vyhráte jenom jazzovou hudbu, když třeba se snažíme nějaký koncert ladit víceméně nějakým způsobem, tak já to moc vlastně nemám rád. Spíš se snažím hledat ty spojitosti v rámci nějaké nálady, kterou i klasická hudba, i filmová hudba vždycky má.
0: A koktejl je to tedy ale mnoha chutí, protože, jak říkáte, vybíráte různorodě.
1: Ano.
0: My ještě ochutnáme hned několik skladeb v průběhu dnešní vizitky. Ale vy jste říkal, že vlastně těch mnoho let, uzavíráte druhou dekádu, co se vám vlastně podařilo z Prague Cello Quartet vybudovat, vytvořit si nějaké postavení, nějakou jasnou právě dramaturgii nebo nějaký tón, který je váš?
1: Tak ta situace vůbec před 20 lety byla úplně diametrálně odlišná, taky když jste viděla někoho, že jde s nějakým velkým nástrojem, tak já, když jsem chodil po ulici, když jsem ještě chodil na základní uměleckou školu, tak všichni říkali, to je kytara, ta basa, nebo co. Myslím, že ta situace právě za těch 20 let se posunula obecně, nejenom jako díky nám, myslím, že to ten nástroj, my samozřejmě jsme měli jeden z cílů proslavit ten nástroj, právě aby se nestávaly tyto trošku fópa, nebo úsměvné situace, kdy právě někdo neví, co to je za nástroj. A za tu dobu si myslím, že to cello dostalo obrovskou pozornost. Souvisí to s mnoha aspekty. Určitě, protože se objevilo, že ten nástroj je skutečně krásný, že ta barva toho nástroje je hezká a líbivá a že dokáže zaujmout lidi, kteří ho neznají takovým způsobem, že pak sami ty lidi na to koukají. Myslím si, že i ta samotná úroveň, ta hráčská dovednost jednotlivých violončelistů se taky dost výrazně zvýšila, takže vlastně i to třeba, když jste šli předtím na koncert nějakého violončelisty, tak jste mohli mít i negativní zkušenost, že jste si říkali, to mě se to vlastně nelíbí, ono to je docela nástroj, který moc hezky nezní, ono je dost těžké ho zvládnout jako tak. Takže v rámci toho Prague Cello Quartet my teď vlastně i těžíme samozřejmě z toho, že ten nástroj je populární, nejenom v Česku, ale rozhodně jako v rámci celého světa. My ty zhlédnutí, co dnes dostáváme na YouTube, která jsou milionová, tak máme skutečně z Asie, z Ameriky, z Mexika zejména.
0: Čili se podařilo, jak si vylončilo spopularizovat a přiblížit širší veřejnosti víc třeba než který jiný nástroj, nebo máte pocit, že dřív byl takový jako opomíjenější než
1: určitě,
0: nevím,
1: určitě je to i vlastně klavír, vidět dneska, kde teď byly nedávno přijímačky na konzervatoř a tam dřív se hlásili třeba 3 lidi do ročníku, 3 violončelisti a dneska jich tam třeba 10 nebo víc. Už se to dost dorovnává třeba tomu nástroji houslích, kde prostě vždycky byl ten zájem docela vysoký. A právě to čelo, to jsou vlastně důkazy toho, že skutečně se to posunulo neuvěřitelným způsobem a že ten zájem, já třeba teď budu učit taky na kurzech v Českých Krumlově a zbíhají se tam, zájem je prostě z celé republiky, že prostě do Krumlova chtějí přijet. To je ohromné a mám z toho obrovskou radost.
0: A jak jste skládal právě kvarteto? Máte 3 violončela, 1 kontrabas? Mm-hmm.
1: Tak historicky to byly 4 violončela, to byla taková ta dřív věc, existovala existovala skupina Apokalyptika, kterou jsem se setkal, když jsem byl na základní škole, pak vlastně to bylo jediné, co jsme tak jako pozorovali kolem sebe, tak logicky bylo, že vlastně vezmeme 4 violončela. Nicméně postupem se taky ukázalo, že i při aranžování skladeb, při produkování, že kolikrát jsme si museli pomoct třeba v postprodukci jedno čelo dát o oktávu níž, aby to dosáhlo skutečně ještě širší jako spektrum barev a všeho možného. Takže já jsem vlastně nejprv testoval nějaký oktávery, jako efektový pedálky, který ale zase měly zpoždění obrovské a na ten live to prostě nenahradil to furt tu moji představu, to nenaplňovalo. A tak před 5 lety jsem si říkal, no tak a proč tam nedat 1 kontrabas místo 1 violončela? Kdo říká, že čelový kvarteto musí být 4 violončela? Přece klavírní trio. Kolik to je? Jako, co to je za hráče klavírní trio?
0: To je právě, to dost často mate, proto se vždycky muzikantů ptám na to složení konkrétní.
1: No, klarinetový kvartet, taky to nejsou 4 stejné nástroje, tak jsem si říkal, no tak pojďme do toho šlápnout, pojďme to trošku rozbít ty zajeté představy a skutečně se to i za těch 6 let pohnulo strašně dopředu. Ty koncerty jsou mnohem, mnohem víc navštěvovaný a jsme za to rádi.
0: A víte, co mě zaujalo, když jste říkal, že vás, jak se zasáhla Apokalyptika, tak to je i trochu řízle, teda, nebo hodně heavy metalem, máte něco takového?
1: Tak v dětství člověk poslouchal různý věci. To, že zasáhla Apokalyptika nás mladý, tak tenkrát, tak to určitě nebylo jenom pozitivním způsobem. Člověk i sledoval a říkal si, jo, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí. Tenhle hráč z těch 4 hraje tak, tenhle hraje fakt dobře, ten třeba trošku hůř. Já jsem byl tenkrát hodně kritický. Takže spíš jako, že to bylo v rámci toho violončelového světa, bylo to vlastně, co jsme sledovali, protože to bylo to nejpopulárnější tenkrát, co bylo pro nás, violončelisty. A tak vlastně, ale heavy metal, takovýhle věci moc neposlouchám, ale tenkrát určitě jsem poslouchal hodně rockovou hudbu, Queeny, také jazzovou hudbu a proto právě myslím, že i ten repertoár, který ten soubor Prague Kvartet hraje, tak široký.
0: Hmm. No právě to je docela zajímavé, že tak myslím před těmi 20 lety se začaly nástroje, jako je violončelo, používat právě třeba i k těm žánrům, které jsme si dřív neuměli představit, jako je třeba heavy metal, rock a podobně. Vy máte třeba Bohemian Rhapsody, že? Když jste říkal, že máte rád Queeny, no ta je zase ale tak velice jako melodická, instrumentální. Takže to je zase
1: něco... Je to dost netypický vlastně pro tu rockovou hudbu, je to netypický dílo, ano, máte
0: něco
1: pravdu.
0: Jiného. No a tak mi právě řekněte, jak přemýšlíte o tom, když děláte ty cover verze těch hitů, aby to prostě nebylo jen, že chceme tady zahrát na 3 violončela, 1 kontrabas, nějakou vypalovačku a tím nalákat lidi, ale aby to právě mělo i něco navíc. Když jsme poslouchali právě z Pulp Fiction, tak my jsme si říkali, a nevím, jestli to posluchači postřehli, že vlastně tam je také pasáž, která není obvyklá a tu tam jste vlastně naaranžovali vy.
1: Tak nečistě, přesně.
0: Jak to děláte?
1: Přesně, ono, ke každé skladbě přistupujeme trošku jinak. V případě třeba toho Misirlou máte situaci, kdy tu skladbu máte před sebou, chcete si ji nějakým způsobem zahrát, ale ne, aby to bylo prostě tak, pojďme přepsat jenom tu melodii a tak dále, ale máte to vědomí toho, že tady je na světě desítky, možná stovky těch verzí těch skladeb a říkáte si, může ten soubor, tu skladbu nebo toto originální instrumentální uskupení, může tomu dát nějaký nádech něčeho nového a čeho, když tak. Takže vlastně v téhle skladbě, která už má spoustu verzí, se nabízela ta situace, že jo, pojďme to posunout trošku dál, pojďme tu melodii dát na začátek, ale pojďme uprostřed tam hodit jazzovou pasáž, která prostě třeba v tom filmu absolutně nezaznívá, nebo pojďme tam hodit něco nového, originálního, aby vlastně lidi mohli, když při poslechu si říct, wow, to je vlastně zajímavý přístup k té skladbě, to je vlastně něco, co tu skladbu posune někam dál a vlastně není to špatný.
0: Když si teď pustíme opět v provedení Prague Cello Quartet fenomenální With or Without You od U2, tak tam třeba najdeme něco, ten posun, o kterém mluvíte?
1: Rozhodně, to zase ta skladba přišla úplně jiným stylem, přes moji ženu je to velice oblíbená skladba mé manželky. Tam jsme k ní přistoupili, ono v tom originále je to hodně vrstvený, když si poslechnete nahrávku od U2, a to si myslím, že právě jsem si říkal, oni to mají vrstvený často, co to nějaký MIDI zvuk, nebo už je to přece jenom starší a tenkrát se to dělalo jinak. Ale když ten MIDI zvuk, který byl v 90. populární a všichni ho žádali, když v dnešní době už to třeba by i ten jejich přístup k té skladbě byl jiný, tak pojďme to zkusit zahrát na violončela, který vlastně jsou mnohem hezčí barevně. A tak to tam určitě objevíte, poslouchejte takové niance, bych doporučil, které třeba probíhají úplně nahoře. Tam jsou dohrané právě postprodukčně, stejně jak to dohrávali U2 postprodukčně. Hmm.

0: With or Without You od YouTube v podání kvarteta Prague Cello Quartet a jejich vedoucí nebo zakladatel, violončelista Jan Zvěřina je dnes naším hostem. Připomínám, vizitka@rozhlas.cz, to je ta správná adresa, kam pište vaše dotazy. A já ještě s dovolením zůstanu přece jen u Prague Cello Quartet, protože logicky vy vlastně chcete otevřít vážnou hudbu a violončelo takhle širší veřejnosti a dokonce mě zaujalo, to bylo z toho citátu úvodního, že to chcete dělat i pomocí humoru. A já jsem si říkala, to je vlastně takový trochu oxymoron, vážná hudba, humor, ale asi není tedy. Jak to děláte?
1: Mě to úplně takhle vlastně nikdy nesecvaklo, že to vlastně jde takhle protichůdně proti sobě.
0: Ale to vůbec není na škodu asi, když tak dlouho fungujete.
1: Ale protože často lidi mají tu vážnou hudbu zpětou, že klasičtí muzikanti to třeba nemají rádi, že spíš to je ta klasická hudba. A vážná hudba, vlastně co to je, že jo, to je takový široký spektrum, že člověk to nemůže brát, to je vážná hudba, přeci tam je tolik humoru, ta klasika to je prostě několik století všeho možného, to nebyli vážní lidi, to byli prostě humorní lidi, byli to lidi, kteří skládali všechno, takže ještě abychom se vrátili k otázce.
0: Odpovídáte na to, na co jsem se ptala, ale vlastně jakými prostředky ještě to děláte, protože když se člověk třeba podívá na nějaké vaše videoklipy nebo tak je vidět, že prostě vy opravdu už jako přemýšlíte nad těmi lokacemi, nad kostýmy a že ten humor a vůbec nějaká stylizace tam je. Tak jak už to určitě produkujete?
1: Na těch koncertech, jak jsem trošku už říkal, my se snažíme předat ty různé emoce a samozřejmě do emoce patří taky humor. Myslím, že i do dnešní doby, když lidi se zasmějou, tak to je obrovská hodnota, kterou my vnímáme, že třeba když se to povede, takže to je něco, co vlastně plní trošku ten náš cíl nebo tu naši úlohu jako muzikanta, jako interpretu, tak to beru, že o to je dobrý pečovat, o to, aby se lidi zasmáli. Proto vlastně my ty koncerty moderujeme, mezi každou skladbou se snažíme vkládat různá mluvené vsuvky. A v rámci těch klipů, tak to taky nejsou to jenom humorné klipy, myslím, že spíš je to méně, spíš každý klip taky má svoji náladu, která vlastně se snaží zprostředkovat různé věci, takže teď jste třeba zmiňovala kroje, tak to je vlastně to spíš vzniklo, než jako, že bychom se snažili být humorní.
0: Já jsem zmiňovala kostýmy, ale vy to opravdu jako tematizujete, když máte čardáš, tak jsou to kroje Piráti z Karibiku a já teď nemluvím o humoru, že bychom se jako plácali do stehen a vy jste tam dělali nějaké šaškárny, ale že vlastně už je to samostatná disciplína, že přemýšlíte o tom o kostýmu, o té náladě, o té lokaci, jednou jste na skále, jednou jste ve Svaté Barboře v Kutné Hoře a tak.
1: Jo, tak určitě se snažíme právě, jak jsem trošku zmiňoval, že ty fanoušky, miliony posluchačů nebo statisíce odběratelů máme třeba z Asie či z USA, tak vlastně i proto se snažíme zprostředkovat kousek nějakých českých pokladů, českých vzácností, české kultury zejména, že o to nám jde, jsme v kulturní prostředí a jsme vystudovaný, máme ten úkol vlastně tu kulturu českou předávat dál, proto tam vlastně v těch našich klipech najdete právě Kutnou Horu, chrám Svaté Barbory, což je ohromný prostor, kam když vejdete, tak na vás dýchne něco neuvěřitelného. To v Americe si o tom můžou nechat snít, že jo? Nebo třeba právě jsou to dva klipy z Jižní Moravy, kde jsme trošku se snažili ukázat, že to bohatství tady, ta muzikálnost, to vlastně proč se říkalo a možná i někdy říká, co Čech to muzikant, že pramení právě z těchto folklorních oblastí Jižní Moravy nebo i dalších oblastí Jižních Čech třeba a tak dále, tak to je ten, tohle vnímáme jako důležité poselství nebo tu misi, kterou máme a kterou se snažíme.
0: A zároveň je to zajímavé, že vlastně hodně děláte i ty klipy k té koncertní části. To jste se tady taky museli nějak naučit produkovat, točit, filmovat, že to už je tady také, vy jste o tom někde mluvil, že už jako nestačí jen dobře hrát, ale že v podstatě musíte umět točit, stříhat.
1: Jo, přesně. To myslím, že je věc, která dnes už chybí v tom vzdělávacím systému našem? Nebo ono samozřejmě se snaží, jsou určitě proto ta tendence trošku to dělat, ale ta doba jde strašně rychle dopředu. Já vlastně jsem se k tomu dostal za covidu, protože už jsem měl zkušenosti právě z nějakých klipů, který jsme dělali s režisérem, který skutečně dostává nominace třeba na Lva nebo má ocenění, i tam jsou prostě mezinárodní ocenění. A já jsem s těma lidma měl možnost spolupracovat právě na rok s nima telefonovat, vymýšlet ty klipy, právě vnímat to, jak oni nad tím přemýšlí. A tím, že i vím, že udělat nějaký videoklip nebo něco stojí ohromný úsilí času, ale i financí, který se nikdy nevrátí, tak jsem si říkal, no ale tak jako když muzikant třeba nemá možnosti zrovna v ten daný moment, tak musí, tak je cesta vlastně jít se to naučit, vzít si kameru,
0: no a to jste úplně zhmotnil a zrealizoval v dalším vašem projektu, kde si vystačíte sám, jakkoliv tam uslyšíme 12 violončel a to je Jan Zvěřina 12x čelos solový projekt, tak můžete nám ho prosím představit, jak to, nebo co to vlastně, co si máme, tam spojujete klasiku, ale právě ty moderní postupy, technologie.
1: Tam jsem vlastně přesně zužitkoval všechno, co jsem uměl doposavat, a ještě jsem se naučil dalších 1000 věcí. Možná jsem to vzal až takovou, vemte si, že prostě máte 12x, nejprv to začíná aranžováním, nejprv to začíná vlastně představou, kterou člověk v hlavě nosí, jak udělat možná takový až orchestr nebo něco plnou, prostě plnohodnotnou hudbu, něco nějaký takový, řekl bych skoro nářez. Takže zaranžujete, měl jsem program před sebou, udělal jsem postupně linky, vymyslel jsem, že 12x zahraju jednu melodii v různých prostě bas, melodie, harmonie a tak dále. To se pak člověk musí naučit postupně i vlastně naspaměť, protože víte, že pak se to jdete točit na video, kde to musíte zahrát 12x zase na stejném místě a bez chyby. Nevím, kdo dokáže zase sledovat 12 violončelistů zároveň, ale víceméně to musíte umět z paměti. Takže ta práce těch hodin, co zatím bylo, taky byla ohromná, ale jsem za ní nesmírně rád, protože to člověka naučí úplně všem různým niancím, které jsou k tomu potřeba. A vlastně si pak váží těch lidí, kteří vlastně se starají o zvuk, starají o kamery a tak dále. Já to mám strašně rád, je takový baťovský kolečko, kterým jsem prošel.
0: Takže vlastně tady Jan Zvěřina v jednom snoubí 12 violončelistů.
1: Ano, je to tak.
0: Takže to je opravdu speciální host v dnešní vizitce, milí posluchači a posluchačky. Ale my si zahrajeme další song nebo skladbu Belleville a samozřejmě zase v provedení vašeho kvartetu, Prague Cello Quartet. Prosím, jestli mi zase uvedete tuhle skladbu a v čem jste ji posunuli dál.
1: Mm-hmm. Belleville je vzpomínka na mládí. Je to doba, já už teď mám taky svoje děti a trávíme i trošku společného času u počítačových her a samozřejmě i toto se mě prolíná s tím svým mládím, že člověk vzpomíná na to, jaký to měl, a i to je jeden důvod, proč teď hráváme tuto skladbu na koncertech opět. Je to skladba, kterou můžete znát ze skvělé hry, počítačové hry Mafie 1 tedy. Možná posluchačům prozradím, my na koncertech Prague Cello Quartet hráváme jako soutěžní otázku, takže jestli někdo teď posloucháte právě toto vysílání a jdete na koncert, tak můžete z této skladby znát odpověď, která vás tam čeká, a můžete vyhrát třeba i CDčko. Jsem zvědavej, jak to zafunguje na dalším koncertě, který máme teď v sobotu na Sychrově.

0: Belleville v podání Prague Cello Quartet a jejich vedoucí tohoto smyčcového uskupení Jan Zvěřina je dnes naším hostem. A my jsme teda trochu řekli, že vlastně kdo uslyší dnešní vizitku a tuhle skladbu, tak bude mít takovou trochu napovědu na váš koncert na Sichrově v sobotu, ale zároveň to zmátlo i mě samotnou, protože nepadla otázka ani odpověď vlastně, tak jenom abychom byli fair, tak kdo poslouchá, tak jenom je to Belleville a od Django Reinhardta.
1: Tajná nápověda, ano, je to tak. Otázka bude, kdo, jak se jmenuje skladba a kdo složil tu danou melodii.
0: A kdo nás poslouchá a měl by nějaký dotaz naopak na Jana Zvěřinu, tak pište na vizitka@rozhlas.cz. A když mluvíme právě o té vaší práci v Prague Cello Quartetu, které už má 20 let, tak zároveň jsme mluvili o tom, že chcete jako otevírat vlastně tu klasickou hudbu, ale já se ptám, jestli je to cesta, jak tady tu klasiku přiblížit k větší části populace, jestli přece jenom pak nebudou lidé chtít v tom vašem podání slyšet ty známé vypalovačky a jestli je to třeba přivede, jestli máte třeba takovou zpětnou vazbu, že je to, nevím, přivede k Šostakovičovi nebo na váš koncert potom solový nebo...
1: No. Určitě, samozřejmě k nám se dostávají jenom ty pozitivní reakce, nevím, jestli jsou nějaké negativní, ale člověk to musí brát s pokorou určitě. Ta klasika, já si myslím, protože já když jsem studoval na konzervatoři i na vysoké škole, tak vždycky jsem poslouchal a byl jsem v rámci třeba i těch orchestrů největších České filharmonie, jsem spolupracoval jsem v Národním divadle, teď jsem ve Státní opeře, ale hrál jsem i v dalších orchestrech. A celou dobu jsem vlastně v tu dobu poslouchal, že lidi chodí na klasiku míň a míň. A že to je obrovský problém a že prostě co za 10 let, že nikdo tady jako nebude. Ale myslím, že tu obavu, kterou jsem vnímal tenkrát, ono to asi skutečně jako tenkrát šlo mnohem víc dolů, ten zájem o tu vážnou hudbu, než byl třeba do té doby zvykem, tak vůbec nevnímám, že by se tenhle efekt naplnil, jako, nebo tahle ta obava. Naopak mám pocit, že lidi stabilizovali, kteří chodí i do opery, i do Národního divadla, i právě do orchestrů, poslechnout si orchestrální projekty. Tak to mám obrovskou radost, protože právě i proč jsem šel tou cestou Prague Cello Quartet, že jsem vnímal tady tohle, no, tak já studuju a co za 10 let, kam půjdu, co budu dělat, když není zájem, tak to...
0: No to je pozorujeme, že vy jste vlastně Prague Cello Quartet založil ještě na škole.
1: Ano, ještě na konzervatoři vlastně, což je vlastně jako student, který přesně vnímal tyhle ty strachy kolegů.
0: A, čili máš tady hlad, staň se kuchařem, to je takové okřídlené.
1: Ještě
0: okřídlené věta. Máš-li hlad, staň se kuchařem, tak tím jste se řídil, jako co by violončelista ještě na konzervatoři.
1: Ale mám pocit, že skutečně ten efekt toho, že oni hrajou prostě Šostakoviče a je to skvělý prostě, protože v té klasice to jsou takový ohromný poklady, co máme. Já jsem teď říkal, že to několik století, který nám tady ti největší jako tvůrci tehdejší zanechali, tam najdete všechno. Dneska z toho čerpá vlastně, to víme, že filmová hudba, populární hudba, ten poklad, který tady máme, tak kolikrát oni jenom zjednoduší trochu, vezmou, inspirujou se, vezmou nějakou melodii, dají to do filmu, dají to do své písničky populární, dají to do repu. Naopak teď jsem i vnímal, že třeba ta klasická hudba, jak jsem říkal, že mám 3 děti, které už jsou ve věku 13, 10, 9, tak občas taky hrajou nějakou hru. Snažím se, abychom hráli vždycky společně a na nějakým zařízení, kde, aby to byla ta sociální věc, ne, aby si každý zalezl do svého koutku.
0: Počkejte, teď nemluvíme o tom, že by hráli na nástroj, ale hrajete hru
1: na nástroj, ale když právě taky trávíme čas občas, tak teď jsem zrovna včera jsem slyšel nějaká oblíbená hra a tam jsem slyšel klasickou hudbu, skladbu prostě od Griega, tam zaznívala v rámci té hry, která je určena na první stupeň základní školy, tak si říkám, to je ohromný, že i ti tvůrci vlastně vybírají a je to, ale vlastně to tam fungovalo skvěle, to by nebylo, že by to bylo napasovaný, ale tady vezmeme nahrávku, je to už nechráněný, protože už to víc než 70 let po autorově
0: smrti. Bezpečně mrtvý autor?
1: Ano, tak já si říkám, no to je skvělý. skvělý, že vlastně i tvůrci počítačových her, který třeba podle mě ještě před 10 lety nedávali tolik klasické hudby, že už se k tomu přiklání.
0: Čili svět klasické hudby se otevírá.
1: Naprosto, já si myslím, že znám zastupů furt.
0: Ale řekněte mi, když jste zabrousil vlastně k vašim potomkům, tak jak jste to měl vy? Já jsem říkala v úvodu, že vy jste vyrůstal v rodině, kde se hodně muzicírovalo, vás bylo 5 sourozenců, všichni hráli, ale zároveň jsem vás slyšela, že jste říkal, že jste začal hrát tuším až v 6 letech a že jste nebyl ten typ, který by nutně musel a byl držen u toho, že musí x hodin denně trénovat, ale že jste, nebo hrát tedy, ale že jste měl prostor dělat si i jiné koníčky, tak jak to bylo a nechybělo vám tenhle ten drill trochu?
1: Já to určitě vnímám teď ve srovnání třeba s některými kolegy, se kterými se člověk potkává v tom profesionálním světě klasické hudby. Já ten přístup, nevím, jestli to je jediný možný nebo ten správný, ale je to přístup, ke kterému se vracím i u svých dětí, že si myslím, že aby umělec mohl čerpat, tak by neměl být čerpat do budoucna a i tak, tak by neměl být uzavřený právě jenom teď tady, ty seš tady a nástroj je tady a ty musíš prostě na ten nástroj podat, se naučit co nejlíp, co nejrychleji, trávit 5 hodin denně nebo 4 hodiny denně cvičením. Samozřejmě přináší to velký benefity potom i do toho dalšího tvůrčího života, interpretačního života. Nicméně vnímám taky ty lidi, kteří to můžou třeba, dejme tomu, ten čas dohnat potom, ale můžou čerpat třeba právě z dalších jako odvětví, které jim jsou přirozený, možná pak víc přirozený než těm ostatním. To je i důvod, proč vlastně já si myslím, že se hodně schyluju k tomu, že jsem se dostal vlastně na to nahrávání hry, dělat s kamerou, protože tatínek pracoval v počítačové firmě, byl ředitel softwarové firmy a myslím, že ta blízkost právě a to neba vlastně mě předala nebojácnost se pustit právě do těchto technických oborů a vlastně z toho čerpám neuvěřitelným způsobem. Těžko říct, jestli to nemůžou jako zažít ty lidi, kteří byli 5 hodin s nástrojem a to zase nechci takhle jako klasifikovat, ale já pro sebe, pro můj případ to vnímám, že tohle to mi to dává a ten život mi to ve výsledku obohatilo.
0: Říká violončelista Jan Zvěřina. Zase si zahrajeme, poslechneme si zase Prague Cello Quartet, no a tentokrát to bude Phantom opery Overtura. Tak také prosím, jestli uvedete Andrew Lloyd Webbera, co jste s ním provedli vy.
1: No, to je ikonická skladba, kterou myslím, že každý posluchač zná, nebo s kterou každý posluchač setkal. Je to skladba, na kterou jsme natočili náš první velký videoklip, který dosáhl na YouTube přes 50 milionů zhlédnutí. Dnes těch klipů samozřejmě máme víc, už asi 6, který přesáhli tu milionovou hranici, takovou tu metu. A tohle je teda první z těch videoklipů, s kterým vlastně sklízíme úspěch a který má obrovskou hloubku.

0: pokračuje vizitka dnes s Janem Zvěřinou, violončelistou. A když jsme mluvili o tom, jak jste trénoval, hrál v dětství a sám jste říkal, že máte 3 děti, tak předáváte smyčec dál?
1: To je hezký, to je tak super přirovnání. Předávám, mám 3 děti. 2 z nich mají smyčec, 2 z nich. Nejstarší dcera 13-letá na housle a pak syn 10-letý na violončelo. Nejmladší hraje na klavír. Mm-hmm. Takže máme doma to klavírní trio, kde nejde o 3 klavíry.
0: Kde nejde o 3 klavíry, ale o housle, čelo a klavír.
1: Se před...
0: No a tak vy tam přidáte violončelo zase také. Tak, no, takže
1: no, tak může to být
0: kvartet
1: zajímavé.
0: Už potom v podstatě. To vy pokračujete možná opravdu v té rodinné zkusit. Tradici, protože vy jste byli kvintet.
1: Ano. A... Je to tak, 5 dětí.
0: No a zároveň je zajímavé, že vy hrajete na nástroj, který je skoro 300 let starý. A mě zajímá, když jste mluvil o těch možnostech violončela oproti třeba jiným nástrojům, tak co vám to umožňuje, to vědomí té historie a i to, jak jste si našli tu cestu k sobě s tím vaším nástrojem, bylo docela zajímavé, jsem slyšela.
1: No, tak máte v ruce kus historie, takže já vnímám taky obrovskou zodpovědnost za ten kus historie. Je to majetek českého státu, za co jsem moc rád, že český stát vlastně umožňuje nám interpretům na základě určitých kritérií získat nástroj.
0: Musel jste se kvalifikovat.
1: Ano, jsou tam podmínky samozřejmě přísné.
0: A představte nám prosím váš nástroj.
1: Můj nástroj vznikl ještě předtím, než se narodil Wolfgang Amadeus Mozart, no, 2 roky. Tedy 2 roky po smrti Johanna Sebastiana Bacha, nebo 3, teď, abych to nepletl.
0: To je detail.
1: Tady jsou odborníci, posluchači, tak se když tak omlouvám, jestli jsem to o rok popletl. Je to nástroj, který pochází z Itálie. Já si ho vybral vlastně tím, že jsem právě zašel do toho, do českých hudebních, do muzea, kde jsem měl možnost vyzkoušet několik nástrojů a tohle mi takzvaně, nedá se říct, padlo do oka, ale spíš do ucha mi padlo a shodou okolností, když tady jsem na něho měl, jsem ho zapůjčený, tak a zjišťoval jsem si víc informací o tom nástroji, tak jsem zjistil, že na tento nástroj hrál i jeden skvělý český violončelista, který dřív byl jeden z úplně z nejlepších, Saša Večtomov. A já jsem znal jeho nahrávky, už v dětství jsem poslouchal jeho nahrávky. A člověk, jak má možná i tu paměť z dětství, že to se naučíte, to, co slyšíte v dětství, tak můžete to. A já jsem zpětně zjistil, že ty nahrávky, vlastně, co jsem poslouchal, tak vlastně byly prováděny na tento nástroj, což je ohromné, že vlastně to ucho má takovouhle paměť a vyhledávání, to, co třeba zná i z toho dětství.
0: Máte pro váš nástroj nějaké jméno, pojmenování?
1: Ne.
0: Tak ať vám to každopádně hraje co nejlépe. Jan Zvěřina, violončelista, byl hostem v dnešní vizitce. Moc vám za to děkuju. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání a doufáme, že se uvidíme na nějakém z našich koncertů.
0: A na závěr to bude ještě Čardáš opět v podání Prague Cello Quartet.

0: Česká filharmonie zve na tradiční open-air koncert na Hradčanském náměstí. Pod taktovkou Alana Altinogliho zazní 24. června skladby Antonína Dvořáka, George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstup je volný. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Necelé tři čtvrtiny lidí si myslí, že je v Česku možné na veřejnosti svobodně vyjadřovat své názory. Vyplývá to ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. 57% respondentů považuje svobodu slova za fungující, měla by ale podle nich mít určité hranice. Zhruba pětina lidí v Česku pak podle průzkumu považuje svobodu slova za podstatně omezenou. Průzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů. Prováděla agentura Median. Podrobné výsledky jsou na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Izraelská armáda dnes ráno několikrát zaútočila na jih Libanonu. Informovala o tom tamní tisková agentura NNA. Stalo se to navzdory nedělní dohodě mezi Íránem a Spojenými státy. Ta má zaručit klid zbraní nejen v Íránu, ale také na arabském poloostrově a Libanonu. Izrael ale už minulý týden uvedl, že se necítí dohodou vázaný a v útocích bude pokračovat. Europoslanci budou hlasovat o nových pravidlech, která by měla zefektivnit návraty lidí pobývajících nelegálně v Evropské unii. Návrh počítá například s povinností migrantů spolupracovat s úřady nebo se vznikem tzv. Návratových center mimo území 27. Na pravidlech se už začátkem měsíce předběžně dohodli vyjednavači Europarlamentu a členských států. Dnes je Světový den boje proti rozšiřování pouští a suchu. Letos se soustředí především na pastviny a pastevce. Trvalou degradaci půdy způsobují podle Organizace spojených národů mimo jiné klimatické změny a neudržitelné hospodářství. Na ekosystémech ohrožených extrémním suchem jsou podle ní závislé asi 2 miliardy lidí. A počasí bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Postupně se místy objeví přehánky. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 27. A více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Je středa 17. června a vy ji trávíte ve společnosti Vltavského vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Kopečková. Už tuto neděli oficiálně nastane letní slunovrat, no a léto je čas cestování, poznávání jiných krajin a kultur. A my jsme zvědaví, kam nás za jazzovou hudbou dnes zavede Tomáš Kačner, kterého zdravím do Hradce Králové. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Co jste pro nás vybral?
2: Tak dneska vyrazíme trochu na sever. Podíváme se do Dánska, takže se připravme na roviny, vřesoviště, přílivy moře, odlivy. Prostě jaková ta tajemnější dánská krajina, protože ta muzika, kterou budeme poslouchat, ačkoliv bude hodně moderní, hodně současná, hodně současný jazz, tak zároveň v sobě reflektuje právě to místo, odkud pochází. Takže to Dánsko já tam cítím, já ho tam slyším. Je to prostě úplně jiná tvorba, než by přišla deska z Ameriky. Je to prostě jiný přístup, má to jiné kořeny. A to mě na tom strašně baví. Na té desce, kterou si za chvilku představíme, ta deska se jmenuje In the Wake of Blue. Je pod ní podepsána Liz Westberg, což je dánská trombonistka a skladatelka. Tato autorka a hráčka vlastně svou kariéru takhle, jak ji teď má, nastavila nebo rozjela až vlastně téměř v 50 letech, až v té druhé části života, po té 50, což je úžasné. Svou první desku, solovou desku, nebo spíš jakoby samostatnou desku, vydala v roce 2021. To byla ještě instrumentální deska. 3 roky na to už vydala desku, která se jmenovala Twinned Walking, kam sebou přivzala poprvé zpěvačku, estonskou zpěvačku Carmen Rovespovou, ale nyní na této novince, kterou si budeme pouštět, tak tam má svou krajanku Veroniku Root. A samozřejmě k tomu své klasické jazzové trio, bicí, kontrabas a klávesy. Klávesy tam hraje Stine Rasmussen a mimo jiné v té další skladbě, v té první věci, které jsou za chviličku poslechneme, tak si tam právě všimněte toho, jak ty klávesy tam krásně pracují.

0: Slyšeli jsme také zpěvačku Veroniku Ruth. Povídáme si s Tomášem Kačnerem. Tomáši, zatím tedy víme, že se jedná o dialog mezi zpěvem a trombónem. Kdo další se ale na albu podílí?
1: Tak má tam svoje doprovodné trio, což je tedy, jak jsme ji zmiňovali, již pianistu Stina Rasmusena, je tam basista Leonard Goodman a bubeník Jeb Graham, ale na desce i v několika věcech smyčcové kvarteto Live Strings. A mně se právě tohleto roubování k sobě, vždycky se toho docela bojím. Bojím se, že prostě, když se objeví smyčcové kvarteta v jazzových skladbách, že je to spíš trošku jenom na efekt. Ale tady to celé dává logiku. Jak jsme si všimli v té předchozí skladbě, tak ta hudba, která tam přichází, není plná zvratů a rázovitých věcí. Naopak je krásně jakoby hladce do sebe zapadající. Mě to opravdu evokuje to moře, které tam vlastně neustále přichází v nových vlnách, plynule jedno za druhým. Jo? Stejně jako ta dánská krajina. Uhlazená, pohledy do široka. To všechno v té hudbě je strašlivě cítit a slyšet. A takže když se tam objeví ten smyčcový kvartet, tak to má logiku. Není to proto, aby tam udělal rychlý efekt a člověka omráčil něčím, ale aby to všechno podpořil a jenom zvukově někam zase posunul. Právě když posloucháme vlastně to trio, tak je dobré si všímat toho, co tam oni hrají. Mají svou svobodu. Je slyšet, že ta rytmika tam krásně tvoří, pracuje, ale jsou to přesně připravené, definované riffy, groovy, které jsou dopředu udělané tak, aby jedna věc zapadala do druhé a celé se to krásně vyvíjelo. Prostě ty věci jsou kompozičně dobře připravené.
0: Pojďme zpět k hudbě, co dalšího si poslechneme.
1: Takže následující skladba se jmenuje The Endless Thread. A bude tam právě spolu s nimi, čili s Liz Westberg, Veronikou Ruth a Triem, ještě hrát kovesmičcový kvartet Live Strings.

0: The Endless Threat. Dnes posloucháme skladby z alba The Wake of Blue. Tomáši, vy jste zmínil, že dánská trombonistka Lis Westberg naplno rozvinula svou kariéru až zhruba v 50 letech, takže nám vlastně připomíná, že nikdy není pozdě vydat první desku. Jak byste ale charakterizoval její tvorbu?
1: Já myslím, že ta zkušenost, právě kterou ona má už tu životní, se v tom zobrazuje, protože tam nejsou právě ty zvraty, ty rychlosti, tam není vůbec žádné honění se za nějakým předváněním se, jo, autorsky, skladatelsky, interpretačně. Prostě tam je pokora. V té hudbě je jiskřivá hloubka. Je tam melancholie. Ta hudba se prolíná jakoby s minulostí a zároveň s nějakým jemným sněním. Jo, je tam prostě obrazotvornost. A zároveň je tam právě ta evropská ukotvenost v tom prostoru, o kterém jsme už mluvili. Zároveň takhle, když to popisuju, by to mohlo někomu znít, že je to nuda. Ale to právě vůbec není. Ta muzika je strašně zajímavá a čím více ji budete poslouchat, tím více vám budou vyplavávat na povrch ty spodní tóny pod tím. Člověk si začne všímat dalších a dalších vrstev a celé to dává daleko větší ještě logiku, smysl a radost posluchači. Takže jako moc mě to baví ta deska. Navíc jde tam všimnout ještě jednoho aspektu. Je tam silný kontrast právě mezi výběrem zpěvačky a jejím projevem. Ta Veronika Ruth, což je velmi mladá, začínající, už má za sebou nějaké úspěchy, ale to ještě prostě furt takový ta osobnost z těch vycházejících jazzových hvězd na začátku, má zatím jenom dvě EPčka vydaná a nějaké nominace na ceny, tak prostě ona nespívá právě tak, aby zařvala teď jsem tady a světe div se, naopak, ta je velmi jemná, krásně ponořená do hudby a vedle právě ten dialog toho jemného zpěvu a vedle toho expresivnějšího projevu trombonu, který, jak víme, zas může hřmít, může dělat prostě opravdu velké věci zvukově, to tady nenastává. Tady právě je to velmi vřelá hudba, ale nejde až do těch nejvyšších možných tembrů, takže to celé se pak krásně pojí k sobě. Jo, mně se tam líbí to napětí, které mezi tím vzniká. Když prostě hladí zpěv a nastoupí trombon, který to zase trošku rozbíjí, ale zase jemně, žensky, jinak. A to mě opravdu na té desce moc baví.
0: A uslyšíme Veroniku Ruth ještě v následující skladbě? Bude zpívaná?
1: Ne. Ne. Já jsem právě chtěl, aby jsme slyšeli více poloh, takže ta závěrečná skladba, která se bude jmenovat When Shadow Bloom, tak ta už je instrumentální a právě tam jsem chtěl, aby jsme si všimli toho, co tam dělá kapela, co tam dělá to jazzové trio a solistka Lis Westberg.
0: Tomáš Kačner a dnešní výběr jazzu. Děkujeme.
1: Děkuji, hezký den.

0: Dnes jsme vám v úvodu polední Vltavy nabídli skladby z alba The Wake of Blue dánské trombonistky Lis Westberg. Jsme rádi, že středu 17. června trávíte v naší společnosti. Hezký den a dobrý poslech.
1: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
2: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovítské varhany.
1: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
2: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
1: To vše do 17. června.

0: To byla Maríza. Patří k nejznámějším současným portugalským zpěvačkám a je považována za jednu z hlavních osobností moderního fada. Je 11 hodin 26 minut.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Věra Koubová je překladatelka, fotografka, ale také básnířka. Tento týden jí patří vltavské osudy. A i ve třetí epizodě nám bude vyprávět o své životní cestě. Více už za pár minut.

0: Malcolm Miller, americký jazzový pianista, skladatel a pedagog. Na Vltavě jsme poslouchali jeho skladbu One Notch Up.
1: Osudy.
0: Na programu je třetí epizoda rozhlasového vzpomínání překladatelky, fotografky a básnířky Věry Koubové. Pořad připravila Alena Zemančíková v technické spolupráci s Ladislavem Reichem.

Začít po škole hned s tím, co by jeden dělal nejraději, literaturou, překladem, nemělo vyhlídky. Redakce byly obsazené zkušenými redaktory, kteří zároveň sami překládali pro jiná nakladatelství. Všichni se všemi znali a lepší díla si navzájem přihrávali. Ostatně lepších děl se nevydávalo zas až tolik. A svěřit překlad začátečníkovi, to bylo riziko. Takový překlad by se musel redigovat od základu. Což je náročná práce. Mnohdy těžší než překlad sám. Zodpovědný redaktor někdy knihu svými radami a poznámkami v podstatě nově přeloží. Takže mi nezbývalo, než se rozhlížet po tlumočení. Na volné noze jsem si vybírala především tlumočení pro různé kulturní podniky, divadelní nebo filmové festivaly, návštěvy básníků z jiných zemí a také tlumočnický doprovod fotografům. Chodit po továrnách, k tomu jsem se přemluvila, jen když šlo o tlumočení v angličtině. Bylo ho nesrovnatelně méně než v němčině a já ji nechtěla zapomenout. Ale natrefila jsem i na hudební festival. Doprovázela jsem manželský pár z Walesu. Velmi srdečně mě zvali k ním na jejich festival, že mi všechno zaplatí. No jo, ale výjezdní doložku mi dát nemohli. A jak jsem o ní zažádala, povolali si mě na policii, kde mi ti pověstní dva, jeden hodný vyšetřovatel, druhý zlý, situaci vytmavili. Doložku dostanu jen při podpisu spolupráce. Do Británie jsem se tak dostala až po listopadu. Stát měl tehdy ostatně nejvynalézavější prostředky, jak lidem znepříjemnit rodinný život. Na abiturientském kurze francouzštiny jsem se blíž seznámila s madame Bartoškovou. Opět žena k obdivování. Francouzská žena českého zakázaného historika. Chodila jsem k ním i na návštěvu na Santošku. Měli tři děti. A zrovna když ty tři děti byly sami doma, ozval se zvonek a za dveřmi pohřební služba s rakví, že si jdou pro otce. Nebyla to jediná šikana té rodiny. A děti pak už holt vyrůstaly v Paříži. Nebo moje průvodcování za studií na Pražském hradě. Tehdy jsem tam provázela amerického učitele z Berlína. Vyměnili jsme si pár dopisů, v obálce mi jednou poslal i baterii do fotoaparátu. Obálka přišla otevřená, baterie nikde, za nějaký den povolání k výslechu. A zas ten hodný a zlý vedle sebe, neskušenou holku jen slovy vháněli do kouta. Ale druzí měli horší zážitky.

Ale tato tlumočnická práce nebyla jinak k zahození. Placená byla dobře, stačilo mi každý měsíc tlumočit tak týden. Ve zbytku jsem překládala básně a nabízela je časopisům. Teda tomu jedinému pro překlad možnému světové literatuře. Poznávala jsem zajímavé lidi a občas je i přemluvila, aby mi poseděli modelem. Buď na portrét, nebo i na akt. Přímo v srdci té tlumočnické práce jsem si připravovala terén pro fotografii. Jednou jsem dokonce měla provázet celý fotografický klub z Prahy do Rakouska. Za hranicemi měli spřátelený rakouský klub. Vše se odehrávalo přes Ministerstvo kultury, ale to si po mně vyžádalo písemný souhlas uličního výboru. To byla, panečku, instituce. Ten náš zasedal nedaleko v secesní vile Daliborka, dnes hotel Vojta, ovšem tehdy s rudým nápisem Agitační středisko. A každá závistivá ženská z ulice vám tuto legální pracovní cestu na nějaké 3 dny na západ mohla zatrhnout. Neměla jsem dost silné vůle, nebo snad odvahy na to místo byť jen vstoupit. A tak jsem potom výjezdu toužila. Vůbec ne kvůli Rakousku, kvůli fotografii. Celý autobus fotografů, úžasné. Zašla mi tam máma. Moje energická máma, která v každé krizi rázně zakročí i každému sousedu na pomoc zaskočí. A ani snad netuší, kolikrát jsem si z tohoto pracovního výletu přivezla domů. Jak zaostřovat pod zvětšovákem nikoli na rysku, ale na zrno, jak vyrobit a používat rámečky a podobně. A vedoucí té fotoskupiny mě celkem nedávno vyhledal na Šrámkově Sobotce, kde jsem vystupovala s literárním programem. Tento výlet mi připomenul a jako by mezi tím nebylo uběhlo 40 let, pokračoval v mém doučování nadále. Když zjistil, že setrvávám u černobílé analogové fotografie, jal se mě přeškolovat na vyšší úroveň. Vzdělávat ve fotografii digitální. Půjčil mi přístroj a příručky. Instruoval mě na fotografických procházkách. Ano, to všechno navíc k zacházení s Photoshopem, kterému jsem se už dřív musela naučit sama. Fotografické ilustrace chtěla nakladatelství už v elektronické podobě. A zároveň mě můj milý školitel od digitální fotografie, obávám se s konečnou platností, odradil. Celé dny trávit u počítače, překládáním a ještě i s fotografiemi. Je to tak unikavé, pofidérní médium. Jistě, že dnes už technicky daleko kvalitnější než fotografie bromostříbrná. Kvalitnější než oko. Jenže právě. Všechno je pro fotografa předpřipraveno. Všechno hned na monitoru spatří. Nemusí šetřit záběry a zapomíná tak dělat výběr už před zmáčknutím spouště, což je pro fotografii zásadní. Fotografie, alespoň pro mě, přestává být bytost, se kterou se během procesu zbližuju. V jednotlivých krocích poznávám možnosti toho, kterého záběru. Od filmu přes kontakty a pohlednice se pozvolna dostávám k zvětšenině výstavního formátu. A celou dobu ten vývoj ovlivňuju ručně pod zvětšovákem. Nevybije se mi aparát, nesmažu si záměr omylem, neovlivním jej všem přístupnými razítky a mazátky a rozmlžováky a necpu 3 záběry do 1 fejku. Jistě, stará škola. Kdybych byla pružnější, vytěžím z té techniky 1 bohatství. Ale
Vlastně se tak ocitám na počátku svého výtvarného snažení. Původně jsem chtěla malovat. Zkoušela jsem to dlouhou dobu, ale sama jsem nahlédla, že jako malířka obraz příliš manipuluju. Fotografie mi pak nabídla nový, pro mě podstatný prvek – náhodu. Od té chvíle také vím, že právě v tom je šance a jedinečnost fotografie oproti malbě. Tam, kde se fotografie stává počítačovou grafikou, přestává využívat okamžiku. Jedinečné shody a souhry náhod před objektivem. Setkání věcí a světla jednou a víckrát už ne. Je to dar zvenčí, na který je třeba nějak reagovat. Každá umělost a inscenovanost se v posledku pozná. Těžko bych hledala médium, které moment tvorby zachycuje tak názorně. Není to čistá náhoda. Jde o náhodu vyhledávanou. Chodím třeba v Praze opakovaně na místa, která v sobě nesou nějaký příběh. Přičemž slovu příběh je nutno rozumět jen jako třeba náhlému spuštění suti troubou u fasády domu před stojícím zedníkem, který se tak vnoří do stříbřitě prosvícené mlhy kolem nahého trupu. To bych si nevymyslela. A proto je náhoda mou nejmilejší přítelkyní.

Máme s mužem i živoucí přátele. V jeho životě byl z nejdůležitějších Přemysl Blažiček, literární badatel, se kterým vedli filozofické rozhovory. A se mnou zas fotografické. To i jeho žena Anna Blažičková, spisovatelka. Jak ti uměli člověka povzbudit? Při každé návštěvě si vyžádali nejnovější fotografie a hned je také komentovali. A pak jsem jednou při tlumočení narazila na vedoucího pražské fotografické školy. To byla trefa. Začala jsem z něho tahat rozumy, on pak ze mě moje fotografie na ukázku a vzal mě do druhého ročníku čtyřletého večerního studia, kde přednášeli i profesoři z FAMU. On sám měl FAMU vystudovanou. Vlášek, Šmok, Škoch, Schäufler. Toužil ze své večerní školy udělat školu vysokou. Po listopadu se o to dlouho pokoušel, ale nakonec byl odmítnut. Fotografie je zastoupena už na FAMU a na UMPRUM a to je pro tak malou zemi až. Ale jeho škola se tak tvářila už jaksi dopředu. Měli jsme indexy, psali jsme diplomovou práci, vyráběli obrazovou knihu a neobešlo se to ani bez hromadné závěrečné výstavy. Na diplomku mi taky přihrála náhoda. Stýkali jsme se s Pavlem s jeho profesorkou ruštiny paní Camutaliovou. Její přítel, pan Mulač, byl potomkem významných fotografů ještě z Rakouska-Uherska a pak první republiky. Když jsem hledala téma, povzbudil mě, ať se porozhlédnu po archivech, jestli by se nenašly skleněné negativní desky jeho předků. Pamatoval si, že je otec předával do kterého si muzea. I hledala jsem nejprve v Náprstkově, pak v Národním, až jsem je skutečně našla v archívu na Strahově. V několika krabicích od bod, 5. přes 9. neroztříděné. V obou ateliérech se portrétovaly osobnosti. Našla jsem mezi nimi skladatele Saint-Saense, ba dokonce i Antonína Dvořáka a toho v rakvi. Dalo se o tom báječně psát a srovnávat. Práci jsem nazvala Zapomenuté portréty.

Když jsme školu končili, schylovalo se už k 89. Po všech těch fotografických cvičeních, kterým jsem se musela 3 roky věnovat na úkor vlastních záměrů a záběrů, jsem najednou byla volná. Zahájila jsem ve stopách Cartier-Bressona pouliční fotografii. Šlo mi v ní o již naznačené téma místo děje. V říčce s podstatným jménem místo jako prostor a předložkou místo čeho na místo děje. Ten titul v sobě zahrnoval dvojí, že je to místo pro děj jak dělané a zároveň se tam nic neděje. Nikdy jsem nestála o exotiku. Vytáhnout příběh z všedního dne mě lákalo víc. A byla to podobná radost, jaká se už zase objevila na ulicích v politice. Sice jsem se nikdy nevěnovala fotografii dokumentární, ale i na manifestacích lze takováto místa děje najít. Na Letenské pláni jsme se tehdy ocitli už 3. Člověk si 2x rozmyslel, jestli vzít dítě na Václavák, ale na Letné se už v prosinci zdálo vše celkem bezpečné. Socialismus konečně v háji, a tak seděl Pavlovi za krkem malý, ale výkonný 3letý manifestant. Když se skandovalo Havel na hrad, nad Pavlovou hlavou se ozývalo dejte mi piškoty, dejte mi piškoty. A už jsme pak měli i malou holčičku a zase zafungovala moje nápomocná máma. Abych mohla jednou týdně vyrážet s foťákem do ulic, brala si s tátou děti na hlídání. A když mě ředitel Vlášek z Pražské fotografické požádal, abych jezdila s profesory školy do Českých Budějovic a pak i do Rakouska na zámek Weinberg tlumočit rakouským žákům školy, máma s tátou opět hlídali přes víkend. Takže se pak v Linci založila Prager Fotoschule Österreich. Prager, opravdu Prager. Před pár lety měla 25. výročí a Vláškovu školu tak nahradila, byť za hranicemi. Ta naše už po smrti ředitele není k nalezení ani na internetu. Ale v Linci proběhly oslavy ohromné, na Vláška se velkolepě vzpomínalo, napsala jsem o něm i článek a vedoucí si řekli, což se nevrátit k Alma Mater aspoň jako. Jezdí teď 2x, 3x do roka do Prahy, fotí tu z žáky, obrázky vyhodnocují na workshopu a jako bonus dostávají mou procházku z příběhu do příběhu s Francem Kafkou. Je to po každé skupinka nejvýš 15 lidí. Vedoucí mě představují jako kolegyni fotografku, takže hned od počátku se otvírá srdečný vztah. Žáci sice nezapřou své povolání a člověk je pod palbou z dlouhých děl teleobjektivu, ale i přitom si povídáme. Poučena takzvaným dialogickým jednáním od Ivana Vyskočila, se snažím zareagovat v přítomném okamžiku na každé vyrušení. Když dělá do procházky randál popelářské auto, rozehrá ten okamžik a pojmout ho do celkového výkladu, třeba o kavkových fabrikách. A hlavně nám procházku naplňují a oživují slovní obrazy tohoto našeho spisovatele. On byl svým slovním projevem také výtvarník. A ano, spíš ještě básník než prozaik. Procházka se stává z nečekaně humorných krátkých citátů z jeho děl a smích hlaholí od štace k štaci. Jak odlišnou zkušenost jsem však zažila nedávno. Ohlásila se mi nadnárodní auditová firma, měla v Praze mezinárodní konferenci a pořadatelé chtěli hosty pobavit i nějakou procházkou. Upozorňovala jsem hned, že to je čistě literární procházka. Oni se přeptali, hosté souhlasili a pak
Před rodným domem France Kafky, kousek od Staromáku, kde autobusy obvykle nejezdí, jakýsi zastavil. Vylezli z něho černí brouci v oblecích a kravatách, vstyčovali se kolem mne postupně jako temná hradba, samý muští polklasem, ale srdnatě se pustila do četby nádherného Kafkova dopisu o kamínku. Zdálo se, že pozornost zůstává, kamínek jsem vyhlédnutému účastníkovi předala, zasmáli jsme se a šli jsme dál. Když tu mě osloví jeden z nich česky, probíhalo to v angličtině. Heleďte, oni o Kafkovi nic nevědí. Vykládejte jim radši o domech a památkách po cestě. Ohradila jsem se, že mi byla schválena právě literární procházka. Bylo mi fakt líto ukazovat na radnici a Husův pomník, když mám v zásobě tak skvělé historky. On ještě dodal a zkraťte to. Oni jsou za celý den unavený. Odsekla jsem, že takto pojaté procházky se tedy bude muset ujmout sám. On na to řekl dobře, stoupl si mezi dva z cizinců a po jednání o Husovi si vyslechli tihle dva. My ostatní jsme se táhli za tou trojicí znudění neslyšící. Pořadatelky mi pak za pár dní s velikánskou omluvou nechali poslat až do domu nádhernou kytici.

Fotografická témata se mi vždycky tak po 7-9 letech vyčerpávají. Od pouliční fotografie přes fotografování na hřbitovech, dále pak na konferencích a ovšem stále i portrétní fotografie, jsem se časem dostala k focení ilustrací. Když už bylo vše od France Kafky do češtiny přeloženo, začala jsem jeho texty překládat do obrázků. Pod rukou se mi najednou na fotografiích vynořovaly fantomy světel a stínů. Jako vydatný zdroj se prokázaly kapoty a skla aut, kterým jsem se dřív vyhýbala jako čert kříži. Ale ty odlesky v nich dokáží proměnit třeba Lužickou ulici do kubistického obrazu. Akorát mě nesmí přistihnout nějaký motorista. Jakási paní mi už vynadala, cože jí z toho auta chci ukrást, když si ho tak fotím. Kromě asi 5 ilustrovaných knížek, už nejen Kafky, jsem časem fotografie zveřejňovala na výstavách. Ale jak už tak jsem naprosto neschopná si nějakou výstavu zařídit sama, zůstala jsem v tomhle ohledu odkázána na autory, které překládám. Často, když si všimli, že fotím, mi nějakou výstavu uspořádali ve svém působišti, totiž v německojazyčné cizině. I když jsem vystavovala u nás, bylo to spíš na německé půdě, buď v Goethe institutu, nebo v Kafkově společnosti a tak dál. Příležitostí k jedné z prvních velkých a putovních výstav bylo prezentování obrazové knihy černobílé, dvojazyčné, Sterbliche, Unsterbliche, Nesmrtelní, smrtelní, ke které mě přizval německý historik Steffen Höhne, vyučující v Praze po listopadu snad 5 let. Napsal pojednání o soužití Čechů, Němců a Židů v Böhmen a protože už jsme neměli k dispozici živé představitele, byli tací jako Smetana, Dvořák, Němcová anebo i novější Kafka, představení jednak fotografií svého hrobu, jednak citátem z díla nebo korespondence, který se nějak vztahuje k smrti. Ta knížka váží 2 kila. Co jsem se jí navozila? Pro výstavu mi však fotografie pouhých hrobů nepřipadaly dost nosné. A tak jsem je představila pokaždé ve dvojici se záběrem z ulice, který se tomu hrobnímu nějak podobal, blížil, jako města živých a mrtvých v dialogu. Velmi jsem si považovala kafkovské výstavy v 17. roce v Drážďanech v paláci Saské akademie umění. Později mě do ní přijali jako člena korespondenta. Ale nebyla poslední. Před rokem mi ještě uspořádali jednu v Bavorsku. Tam už jsem vystavovala fantomy. Zvláštní. Člověk až zpětně vystupuje, jak se v podstatě honil stále za jedním a týmž. Na mých prvních relativně platných fotografiích cyklu Místo děje vystupují často osamělci. Ještě realisticky. Ale mezi vysokými pražskými zdmi bez oken a ve svatozáři prašné suti taky už trochu jako fantomy, které později plní i fotky z konferencí, třeba jako hlavy uvězněné ve sklenici, nebo hlavy hlavou dolů, jeli na stolku odrazná plocha, tak podobně. Ale možná to je v duchu dnešního života vůbec. Dnes už obrázky, ať už v počítačových hrách nebo v komiksech, vytlačují psané slovo. Dnes už začíná umělá inteligence nahrazovat myšlené slovo, a to ne adekvátně, nýbrž přibližně. Aby to sice dávalo smysl a dobře znělo, ale od výchozího myšlení autorova se to vzdaluje a vypovídá něco jiného v překladu. Fake, falzum už natolik ohrožuje pravdu a smysl, že když tyto fakey jakožto fakty přijímáme a předáváme,
sami se snad už stáváme takovými bezmyšlenkovitými falzy a fantomy.

0: I třetí epizodu Osudu překladatelky a fotografky Věry Koubové doprovázely úryvky jejich básní. S hudebněných Martinem Brunerem zpívala Markéta Foukalová. Pořad připravila Alena Zemančíková v technické spolupráci s Ladislavem Rajchem. Odvysílané díly najdete na našem webu. Čtvrtou epizodu vám nabídneme zítra. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Změny rozpočtových pravidel dnes míří do Senátu. Horní komorou zřejmě novela neprojde. Skupina vyspělých ekonomik G7 chce posílit sankce proti Rusku a navýšit podporu Ukrajiny. Ještě dnes můžou lidé rozhodnout o tom, která skladba zítra jako první zazní na nových svatovíckých varhanách. A bude převážně oblačno až polojasno, místy s přeháňkami. Teploty většinou do 26 stupňů. Senátoři projednají změny rozpočtových pravidel. Koalice navrhuje, aby se od příštího roku nepočítali do limitu schodku státního rozpočtu dopravní stavby. Výjimka teď platí pro část výdajů na obranu a pro peníze na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Opoziční strany už při projednávání ve sněmovně novelu kritizovaly a v Senátu, kde mají většinu, tak návrh zřejmě narazí. Pokračuje předseda ústavně právního výboru Tomáš Goláň z klubu ODS a TOP 09.
2: Došlo k systému, kdy se některá čísla, některé investice nebudou vůbec hlídat. A co to znamená? Že když to nehlídám, tak to můžu utratit někde jinde a dostanu do ekonomiky obrovské množství peněz, nastartuju inflaci, budou se držet vysoké úrokové sazby.
0: Výbory doporučily schválit Goláňův pozměňovací návrh, který má umožnit vyvést jen část peněz na infrastrukturu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale tvrdí, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí. Lídři skupiny G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku. A to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. Sedm vyspělých světových ekonomik se v prohlášení shoduje, že je na podobná opatření v současnosti vhodná doba. Zmiňují přitom prozatímní dohodu Spojených států s Íránem, která má mimo jiné znovu otevřít Hormuzský průliv. Skupina G7 se zároveň zavázala k další energetické podpoře Ukrajiny, aby napadená země zvládla příští zimu. Policisté v Kazachstánu ve spolupráci s českými kolegy odhalili mezinárodní gang, který obchodoval s nelegálně získanými osobními údaji. Skupina podle tamního ministerstva vnitra zneužívala citlivá data lidí z Kazachstánu a dalších středoasijských zemí. Policisté kvůli tomu provedli domovní prohlídky mimo jiné v Astaně, Almaty, ale také v Ústí nad Labem. Zabavili přitom velké množství nosičů dat a také hotovost. Gang měl podle policie pevnou strukturu, včetně koordinátorských nebo operátorských pracovních postů. Skupina se řídila podle ceníku, který určoval například jednorázové poplatky nebo předplatné za poskytování nelegálních služeb. 7 z 10 Čechů si myslí, že se může svobodně vyjadřovat na veřejnosti. Ukazují to data ze společného průzkumu Českého rozhlasu, Centra pro výzkum veřejného mínění a agentury Median. Co respondenty odlišuje, je věk, vzdělání nebo politické preference.
3: Většina lidí odpověděla, že svoboda projevu v Česku je. Podle 57% z nich by ale měla mít určité hranice, třeba při nenávistných projevech. Větší míru svobody slova pociťují třeba voliči opozice. Nějaká pravidla podle nich ale nejsou od věci, říká vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění Matouš Pilnáček.
4: Naopak mezi lidmi, kteří mají pocit, že svoboda slova je u nás omezená a zároveň odmítají další hranice, jsou nadprůměrně zastoupeni zejména voliči SPD, motoristů a také hnutí Stačilo.
3: Vymezení pravidel pro svobodu projevu podporuje vedle voličů opozice i podstatná část voličů hnutí ANO. Na přelomu dubna a května se průzkumu zúčastnilo přes 2000 respondentů. Josef Číš, Český rozhlas.
0: Do dnešní půlnoci mohou lidé rozhodnout, jaká skladba jako první rozezní nové svatovícké varhany. Zítra v Praze zazní premiéra díla napsaného přímo pro tento nástroj. Hlasovat je možné na webu Českého rozhlasu Vltava.
5: Skladatelskou soutěž vyhlásili Hudební nakladatelství Českého rozhlasu a Nadační fond svatovícké varhany už v roce 2019. Své skladby do ní přihlásilo skoro 50 autorů, z nichž odborná porota vybrala 3 finalisty. Posluchači, kteří přidají své hlasy na webu vltava.rozhlas.cz dnes, patrně rozhodnou, zda zvítězí fantazie na chorál Svatý Václave od Iva Bartoše nebo svatovícká fantazie Karla Martínka. Obě mají nyní téměř shodný počet hlasů. Provedení skladby na Nových Varhanách se zítra ujme varhanice Jiřina Marešová. Pak za doprovodu varhan zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo. Ojedinělé postupně místy se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Večer ale budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 17 stupňů, na Šumavě až 21. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
7: Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: Polední Vltava.
1: Pavel Vranický, Georg Friedrich Händel nebo třeba Bedřich Smetana. Také tvorbu těchto skladatelů nabídne následující půlhodina vltavského vysílání. Hezký den a dobrý poslech vám ze studia přeje Dagmar Kopečková.

Kocianovo kvarteto nám zahrálo první část smyčcového kvartetu číslo 2 D-mol Bedřicha Smetany. Výroba porcelánu v Duchcově na Teplicku je už minulostí, ale sošky a další díla zůstávají. Zájemci si je mohou prohlédnout v nové expozici historického domu na Duchcovském náměstí poblíž tamního zámku. Píše o tom server iRozhlas.cz. Cílem muzea je připomenout slavnou historii manufaktury, zaměřené na figurální a ozdobný porcelán, a předvést sortiment vyráběný v různých etapách. Třeba v meziválečném období se inspirací pro výtvarníky stal filmový průmysl, jak řekl muzejní historik Jiří Bureš, podle kterého je na výstavě k vidění mimo jiné soška nazvaná Shake z amerického filmu Shake z roku 1921 nebo Dáma v podvazcích z filmu Modrý anděl v hlavní roli s Marlene Dietrichovou. Duchcovská porcelánka, založená v roce 1853, skončila v roce 2023. Část výroby se potom přestěhovala do hlavního sídla českého porcelánu v Dubí. Více čtěte na serveru iRozhlas.cz. Ladíte polední Vltavu, už za chvíli se spojíme s naším hudebním redaktorem Danielem Jägrem, který je v těchto dnech na 68. ročníku festivalu Smetanova Litomyšl. Ohlédneme se za prvními festivalovými dny.

0: Pátou část hudby k ohňostroji Georga Friedricha Händla jsme slyšeli v podání orchestru Le Concert de Nation. Je 12 hodin téměř 17 minut. Teď se přesouváme do Litomyšle. 68. ročník festivalu Smetanova Litomyšl, který byl zahájen 12. června, se letos nese ve znamení tématu natura, tedy přírody, krajiny, živlů a vztahu člověka k okolnímu světu. Už úvodní festivalové dny ukázaly, že nejde jen o volné motto, ale o dramaturgickou linku, která se promítá do velkých symfonických koncertů, hudebně divadelních projektů i programů pro mladé umělce. Více nám teď řekne náš hudební redaktor Daniel Jäger, kterého zdravím přímo do Litomyšle. Dane, dobrý den.
1: Krásný dobrý den.
0: Začněme prosím zahajovacím koncertem. Česká filharmonie letos festival otevírala dokonce dvěma večery a program vyvrcholil Stravinského svěcením jara. Jak na tebe tento koncert zapůsobil?
1: Já jsem byl na druhém ze zahajovacích koncertů České filharmonie s totožným programem. Ten koncert se uskutečnil 13. června a musím říct, že na mě zapůsobil především dirigent David Robertson. Ten dirigoval s obrovskou energií, vše mělo tah, dramatický nerv a bylo cítit, že mezi ním a orchestrem funguje opravdu mimořádná chemie. Na úvod zazněl Smetanův Valčtínův tábor, následoval Beethovenův pátý, takzvaný císařský koncert. Solistou byl jeho korejský klavírista Seong Chin Cho, jeden z nejvýraznějších pianistů své generace. Jeho výkon byl technicky mimořádně kultivovaný, ale osobně musím říct, že mě tentokrát více strhla hra samotné České filharmonie. U toho solisty mi chyběla možná větší interpretační odvaha. Vrchol večera pak představovalo už zmíněné Stravinského svěcení jara, pojaté dirigentem Robertsonem opravdu dramaticky. Mimochodem právě během této skladby došlo k zajímavému momentu, když koncertnímu mistrovi Janu Fischerovi praskla struna a jeho kolegyně od prvního pultu Magdalena Mašlaňová mu okamžitě podala své housle a sama se odebrala do zákulisí strunu vyměnit. Byl to opravdu krásný důkaz profesionality a pohotovosti orchestru. Ten koncert měl mimořádně skvělou a opravdu slavnostní atmosféru a toto vlastně bylo takový trošku bonus nepatrný.
0: Takže zahájení se určitě podařilo. V sobotu odpoledne potom patřila zámecká jízdárna projektu Čtveráci Akademie Menard. Co bylo cílem?
1: Čtveráci byl jedním z takových nejoriginálnějších projektů toho prvního festivalového víkendu. Diváci se hned při vstupu stávali součástí toho koncertu. Každý si vybral papírovou brož představující jedno ze čtyř ročních období. Já jsem si vybral jaro mimochodem a podle toho byl ten divák zařazen do určité části toho prostoru. Stejným způsobem byli rozděleni i účinkující. Jaro patřilo flétnistům pod vedením Jana Ostrého, léto houslistům pod vedením Jana Fischera, podzim zase violončelistům, které připravoval Tomáš Jamník. No a zimu reprezentovali klarinetisté s Irvinem Venišem. Hudební vstupy těchto ročních období pak hudebně propojovali mladí autoři vedení Beatou Hlavenkovou a tanečníci pod vedením Jana Kodeta. Výsledkem nebyl ani klasický koncert, ani taneční představení, ale velmi živý umělecký organismus, který ukázal, jak může fungovat spolupráce mladých talentů právě s výraznými mentory, s osobnostmi české umělecké scény.
0: A když už jsme u zajímavých projektů, tak v neděli 14. června měl premiéru projekt Divadlo světla, který společně vytvořili soubor Geislershof Komedianten a muzika Florea. Jak tento projekt zapadal do festivalové dramaturgie?
1: Tam budu možná malinko kritičtější. Mm-hmm. To Divadlo světla bylo jedním z projektů vytvořených přímo pro letošní Smetanovu Litomyšl a dramaturgicky zapadalo do tématu natura i do snahy festivalu nabízet vedle těch tradičních koncertů také nové mezioborové projekty. Smyšlený příběh chlapce, kterého srazí vůz hraběte Šporka a usekne mu obě nohy a ten chlapec se pak stane mistrem světel ve Šporkově divadle na zámku v Kuksu, měl v podání souboru Geislershof Komedianten a režiséra Petra Haška místy až hororovou atmosféru. Pracovali s obrazem, pohybem, světlem i barokními inspiracemi. Odehrávalo se to všechno ve Smetanově domě, v takovém tom jakoby divadelním tanečním multifunkčním sále. Hudba Jana Jiráska nezapřela zkušenosti tohoto autora, jakožto filmového skladatele, dokázal vytvářet napětí i velmi sugestivní zvukové plochy. Přesto na mě ten celek působil trochu jako dílo, které zůstalo tak nějak na půl cesty. Textům nebylo vždy dobře rozumět, chyběly titulky a přiznám se, že základní sdělení té inscenace mi úplně unikalo. Také některé pěvecké party nebyly pro interprety úplně komfortně napsány, takže objevoval jsem atmosféru a výtvarnou stránku toho projektu, která byla v rukou Jana Tereby a Jitky Nédle, ale jako celek to na mě nezapůsobilo tak silně, jak jsem očekával.
0: A jak hodnotíš jeden z těch tradičních festival nebo jedno z těch tradičních festivalových zastavení Večer na zámku v Nových Hradech? Letos, pokud se nepletu, tam soubor byla uvedena komická opera Lékař očí od Vojtěcha Matyáše Jírovce a první představení se uskutečnilo včera. Viděl jsi?
1: Viděl jsem ho, byl jsem tam a ten večer na zámku v Nových Hradech patří k takovým těm už krásným tradicím festivalu. Nejde jen o samotné představení, ale o celkový zážitek z návštěvy toho zámeckého areálu, společenskou setkání i prohlídky historických prostor a také zahrad. Původně se měla opera Lékař oční hrát v zahradním zeleném amfiteátru, ale kvůli počasí se přesunula do zámeckého Špejcharu. Tam to nakonec vůbec nebylo, myslím, na škodu, protože komornější prostor tomuto dílu velmi slušel. Jde o jednoaktovou komickou operu plnou převleků, nedorozumění a záměnu osob. Dochází tam také k operaci očí, kdy vlastně ten lékař dokáže vlastně oživit oči dvou takových dívek, nebo respektive dvou mladých lidí. Ten domnělý lékař se snaží využít situace ve svůj prospěch, což spustí řetězec různých humorných komplikací a milostných zápletek. Stejně jako u toho divadla Světla se na projektu podílela muzika Florea, vedená Markem Štrinclem, která hrála na dubové nástroje a usilovala o autentickou interpretaci. Režisér Tomáš Hanzlík pracoval s výrazně stylizovaným pohybem, inspirovaný takovým tím barokním i klasicistním divadlem, takže z gesty, která jsou pro dnešního diváka trošku nezvyklá a mohou působit schematicky a možná i trochu křečovitě. Přesto musím říct, že celé to představení působilo velmi milé, vstřícně a byl tam jasný takový určitý nadhled těch všech inscenátorů, všech, co se na tom podíleli. A potěšili mě zejména výkony Ondřeje Benka, Michala Marholda, Jiřího Poláčka a Elišky Minářové.
0: A festival samozřejmě pokračuje dál. Které události následujících dnů bys posluchačům doporučil?
1: Je to opravdu hodně, protože ta nabídka je nesmírně pestrá a široká. Festival je teprve na začátku a těch lákadel je opravdu moc. Velkým magnetem bude určitě London Symphony Orchestra s Antoniem Papánem. Těším se také na Handlovu Suzanu v podání Kolegia 1704 s Václavem Luxem, kterou mimochodem vysíláme tuto neděli 21. června od 20 hodin na Vltavě v přímém přenosu. A doporučil bych návštěvníkům, posluchačům, aby nezapomínali také na menší projekty ve festivalových zahradách a na celkový ten doprovodný program, protože tady i Smetanova výtvarná Litomyšl, Smetanova poetická Litomyšl. Zkrátka všude tam člověk objeví věci, které by v běžném koncertním provozu možná úplně minul. A to je podle mě jedna z těch největších předností festivalu Smetanova Litomyšl.
0: Náš hudební redaktor Daniel Jäger pro nás sleduje 68. ročník festivalu Smetanova Litomyšl. Festival potrvá až do 5. července a do té doby se s Danielem ještě mnohokrát uslyšíme. Dane, pro dnešek díky, přeji hezký festivalový den.
1: Díky a krásný den do Prahy.

0: To byl můj film.
1: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
0: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
1: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

Komorní filharmonie Pardubice a Vilém Veverka nám zahráli třetí část koncertu pro hoboj a orchestr G-dur Pavla Vranického. Nyní přichází čas na náš kulturní kvíz.

0: Polední Vltava.
1: Dnes nás zajímá, zda víte, jak se jmenuje hlavní hrdina a zároveň vypravěč románu Velký Gatsby od Francise Scotta Fitzgeralda. Vypravěčem a současně klíčovým pozorovatelem příběhu v románu Velký Gatsby od amerického spisovatele Francise Scotta Fitzgeralda je Nick Carraway. Román Velký Gatsby byl poprvé publikován v roce 1925. Děj se odehrává ve 20. letech 20. století v New Yorku na Long Islandu a román je považován za typický projev jazzového věku v americké literatuře. O čem pojednává? Nick Carraway si najme letní byt na ostrově Long Island vedle opulentní rezidence tajemného mladého milionáře Jaye Gatsbyho, který je v celém New Yorku znám pro své každotýdenní večírky. Jednoho dne je Gatsbym pozván i sám Nick, který s překvapením zjišťuje, že nikdo z hostů vlastně netuší, kdo je jejich hostitel zač, odkud přišel a v jakém oboru podniká, že si může dovolit tak náročné pohoštění pro několik tisíců lidí. Fitzgerald rozvíjí své vyprávění s podtextem, že společenské uznání, natožpak lásku či dokonce přátelství není možné získat jakýmkoliv množstvím peněz. Právě spojení okázalého světa večírků, nenaplněných snů a společenských iluzí udělalo z Velkého Gatsbyho jeden z nejslavnějších amerických románů 20. století. A jeho popularitu ostatně připomněla i filmová adaptace s Leonardem DiCapriem v titulní roli.
0: Polední Vltava s Dagmar Kopečkovou.

0: Ernest Chausson. Na Vltavě dozněla druhá část jeho koncertu pro housle, klavír a smyčcové kvarteto D-dur. Zítra vám na Vltavě nabídneme reprízu radiodokumentu Atlas jeskyního ticha. A víc nám o něm teď poví dramaturg Marek Mojžíšek. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Marku, na co se můžeme těšit?
1: Tak jak už název asi napovídá, je to takový dokumentární sestup do jeskyně. Specificky teda do jeskyní na jižní Moravě. A ten příběh se splétá z několika různých lidí. Je tam speleolog, celkem očekávatelně, je tam odborník na netopíry, který, musím říct, jsem se dozvěděl spousty zajímavých věcí, ale je tam třeba i žena, která trpí klaustrofobií a autorka ji vlastně do té jeskyně vzala, aby prozkoumala ten svůj strach, nějakým způsobem se ho snažila zpracovat. Došlo tam k takovým, řekněme, napjatým momentům, ale při natáčení dokumentu nebyl nikdo zraněn ani trvale poškozen, ale vlastně ta jeskyně se krom té fyzické přítomnosti stává i takovým, řekněme, symbolickým místem, kdy autorka a ti protagonisté sestupují do svého vlastního nitra.
0: A právě tématu klaustrofobie se věnuje i krátká ukázka.
2: Co je to klaustrofobie? Je to strach z uzavřených prostor, kdy máte úplně stísněné pocity.
3: V té jeskyni velmi rychle ztratíš orientaci.
4: 35, 37.
3: Ta šňůra je tvoje vodítko vlastně s životem.

0: Uslyším.
1: Jeskyně neodpouští. Ale to neznamená, že je zlá. Vy to oni totiž předem víte. Ona vám neslíbí nic, co vám nechce splnit.
2: Tak slyšeli jste ukázku a asi jste si povšimli takového velmi výrazného sound designu. Ten zvuk, který jsme vlastně míchali s naším skvělým sound designérem Jonášem Rosůlkem, tak jsme jednak použili ty autentické zvuky přímo ze jeskyní, ale aby jsme se dostali trošku na takovou hranu, kdy se stírá realita a nějaká magie si reálno, tak jsme i oslovili mladou herečku Sáru Černochovou, která nám vlastně vytvářela takové zvuky, které jsou dost neidentifikovatelné, třeba v jednom místě, to nebylo v té ukázce, ale tam právě hovoříme o těch netopírech, tak spousta posluchačů, kolegů říkala, že si vůbec nebyla jistá, jestli ty poslouchají ty zvířata, anebo umělkyně. Já jsem jí dal takový pokyn, aby dělala trošku Janu Kratochvílovou a myslím si, že právě je docela fajn, že jak jsme teď slyšeli v ukázce trochu toho napětí, tak se nám tam podařil dostat i humor. Myslím, že stojí za poslech tenhle dokument.
3: Naším hostem ve studiu byl dramaturg Marek Mojžíšek. Děkujeme. Mluvili jsme o radiodokumentu Atlas jeskyního ticha, který bude na programu Vltavy zítra ve 20 hodin. Mějte se hezky.
2: Děkuji, hezký den.

Americká jazzová zpěvačka Jess Maya Horn ve středečním vysílání Vltavy. Od hudby se přesouváme k literatuře. Tento týden nás do své knihovny zve literární vědkyně, bohemistka a hungaristka Marta Pató.

0: Knižní pól. Čtení je totiž taky sdílení. Sotva jsem se ocitla na střední škole, na jednom z úplně prvních nesmělých rande mě můj tehdejší idol zavedl do budovy bývalé synagogy, tehdy knihovny. A v jeho čestném doprovodu jsem získala vstupenku do dosud zapovězeného ráje. Průkazku do studijní vědecké knihovny. Do téhle hradecké knihovny přezdívané Vědárna chodím často i dnes. Neznám ve městě asi příjemnější, bezpečnější, tiché útočiště. Knihovna je budova pevnostního typu. Představa o moderní architektuře a o tom, jak by měl v dnešní době vypadat rytířský hrad. V zimě ovšem, když opadá listí, zrcadlí v ohromných sklech v celé monumentálnosti sousední katedrálu. Tehdy si můžeš pomyslet, že ta ošklivá a hrozivá budova knihovny chtěla přesně tohle. Podobat se chrámu, aspoň trochu. Precizními a bezchybnými cihlami občas zrcadlit chrám. To už ale přeskakuju, to je popis městské knihovny v maďarském Segedu od Lászlóa Szilassyho. Brzy po příchodu na vysokoškolská studia do Prahy na počátku 90. let jsme byli šokováni mořem knih, které se po kolapsu knižního trhu rozprodávaly všude, v průjezdech, v hangárech, na ulicích. Z té záplavy jsem si vytáhla Opelíkovu monografii o Josefu Čapkovi, která mě přivedla k četbě Kulhavého poutníka. Imponovala mi Čapkova deklarovaná těžkopádnost, těžkomyslnost. Během studia jsme totiž literaturu spíše obžerně hltali. Byl to předmět naší práce. Největší školou pro mě pak byla práce v antikvariátu Ondřeje Sekala v Kožné ulici na Starém městě. Teprve tam mi došlo, že knihy mají nejen obsah, ale také své rozměry a edice. Velký dojem na mě udělala produkce nakladatelství z Denny Salivarové 68 Publishers. Ty knížky měly naprosto ideální formát, gramáž, byly skladné, lehké, pěkné, akorát do kapsy, do tašky, ke čtení. V Sekalově antikvariátu žádné knihy dlouho nezůstávaly ležet. A protože šéf nám, studentským brigádníkům, nabízel odkup téměř bez marže, tak to nás ve studiu podporoval. Pořídila jsem si u něj řadu užitečných svazků. Dodnes se ráda vracím například k dvoudílnému Putování po Slovensku Boženy Němcové v pečlivé edici Miloslava Novotného. Podařilo se mi získat i Durychovu novelu Boží duha, vyjádření zoufalství z odsunu Němců. V té době jsem se seznámila se svým budoucím manželem, který do Prahy přišel studovat z jihu Slovenska a jeho mateřštinou byla maďarština. Jeho kolejní pokoj se vyznačoval pěknou knihovničkou, která měla na mou četbu značný vliv. Začala jsem číst a postupně si sama pořizovat autory maďarské a středoevropské, trochu na přeskáčku. Danila Kiše, Dominika Tatarku, Friedricha Thorberga, Petra Rákoše, Margitu Kafkovou, básně Ištvána Vyroše. Silně na mě zapůsobila autobiografická kniha Žena na frontě Ellen Polcové, manželky známého spisovatele Miklóše Mészöje. Polcová pracovala celý život jako psycholožka a literárně se nevyjadřovala. Až na naléhání rodinného přítele, spisovatele Pétera Nádaše, sepsala příběh své vlastní dávné zkušenosti, válečného znásilnění. Její kniha měla v Maďarsku skutečně obrovský ozdravný dopad. Maďarská společnost byla během 20. století traumatizovaná. Řada žen nalezla v této knize i svůj hlas.
1: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v knižním pólu literární vědkyně, bohemistka, hungaristka Marta Pató. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Pražská katedrála našla svůj hlas.
1: Nové varhany symbolicky završují dílo, které započal sám Karel IV.
0: Za svatovícký nástroj usednou Pavel Svoboda a Jiřina Dvořáková-Marešová.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu bude dirigovat Elias Grandi.
0: Zazní velkolepá varhaní symfonie Camille Saint-Saense, Dvořákovy biblické písně
1: a taky vítězná skladba soutěže vypsané speciálně k této příležitosti.
0: Přímý přenos slavnostního koncertu v pátek 19. června od 19.30
1: na Vltavě.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral respektuje právo zaměstnanců stávkovat. Řekl to v reakci na vyhlášení jednodenní výstražné stávky iniciativou Veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky České televize a Českého rozhlasu. Stávka bude v pondělí 22. června. Podle Zavorala vedení zajistí, aby Český rozhlas v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné povinnosti vůči posluchačům. Podle iniciativy se ke stávce v rozhlase zatím přihlásilo přes 1000 pracovníků. V televizi další stovky. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán bude poprvé od své dubnové volební porážky jednat v Bruselu. A to na schůzce europarlamentní frakce Patrioti pro Evropu, kterou spolu založil. Zástupci frakce se tradičně scházejí před zasedáním Evropské rady, které v Bruselu začne zítra. Maďarsko na něm už bude reprezentovat nový premiér Péter Maďar. Francouzský prezident Emmanuel Macron večer přivítá Donalda Trumpa na zámku ve Versailles. Americký prezident tam zakončí svou čtyřdenní návštěvu Francie, kam přijel na summit skupiny vyspělých ekonomik G7. Státníci si ve Versailles připomenou blížící se 250. výročí americké nezávislosti, ke které Francie přispěla. Společnost Amazon chce ještě letos začít se stavbou skladovací haly u Boršova nad Vltavou na Českobudějovisku. Plány firmy představily na setkání s místními zástupci developerů. Podle nich najde v hale práci téměř 1700 zaměstnanců. Místním se ale plány na rozšíření průmyslové zóny nelíbí. A počasí bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo. Místy čekáme přehánky, výjimečně i bouřky, večer ale budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 28, maxima na horách budou kolem 17. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den a dobrý poslech vám ze studia přeje Dagmar Kopečková. Máme aktuálně 2,5 minuty po 13. hodině a za chvíli pro vás budu mít jednu divadelní recenzi, tak zůstaňte s námi.

Berlínská akademie staré hudby nám zahrála první část symfonie G-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Národní divadlo Brno uvedlo Netopíra Johanna Strause mladšího jako jubilejní poctu skladatel, jehož nejslavnější opereta patří k nejoblíbenějším titulům světového repertoáru. Na serveru opera+.cz novinku hodnotí Magdalena Živná. Podle ní režie Vojtěcha Oreniče ctí klasický půdorys díla a inscenace se opírá o solidní hudební nastudování i výrazné pěvecké výkony Veroniky Rovné a Doubravky Novotné. Orchestr Národního divadla Brno pod vedením Ondřeje Olose hraje bezchybně a spolehlivě, ale chybí zde větší vnitřní napětí a pověstná štrausovská jiskra, která dnes už není jen doménou rakouských orchestrů. Nicméně pro zpěváky je orchestr podle recenzentky dobrou oporou. Nepřekrývá je, ale pomáhá. Scénograf David Janošek zase připravil kvalitní variabilní scénu, na níž bylo možno jednotlivé situace, z nichž vyplývá komika díla, rozehrát naplno. Její základní rámec a pozadí tvoří do čtverců uspořádaná dřevěná mříž, která v prvním dějství, vysunuta do středu, ohraničuje intimní prostor salónu. V druhém jednání se toto pozadí rozevře a vytvoří velkorysý prostor pro plesový rej. A ve třetím vězeňském dějství pak mříž logicky naplní svoji prapůvodní funkci, vtipně ale doplněnou o několik výsuvných šuplíků, tedy postelí. Celou recenzi najdete na serveru opera+.cz.

Elephant House Quartet nám zahrál druhou část pařížského kvartetu číslo 3 G-dur Georga Filipa Telemana. Už třetí den se v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha koná svatovícký varhaní oktáv při příležitosti žehnání nových varhan Geráta Grenzinga. A k těmto varhanám se vypravila kolegyně Alena Maršíková-Michálková s katedrálním varhaníkem Ondřejem Valentou a dnes vám je společně představí.

0: S přímo velkolepým a majestátním zvukem vstupujeme s Ondřejem Valentou na hlavní kůr katedrály svatého Víta k těm novým varhanám. Ondřeji, kolik mají tyto varhany píšťal? Jak jsou veliké?
1: Jsou opravdu veliké. Je tady kolem 6 000 píšťal. Nemáme to úplně přesně, že spočítané, ale kolega organolog na tom pracuje, aby to překontroloval, že tam jsou opravdu všechny, ale já věřím, že teda jsou, ale je to kolem 6 000.
0: To je opravdu veliký počet. Já se ještě vrátím k tomu úvodnímu zvuku, se kterým jsme do dnešní reportáže vstoupili. Co to bylo za majestátní zvuk?
1: To jsou takzvané šamády. Rejstřík, který se jmenuje šamád, a je to postavené podle vzoru francouzských varhán. Jsou to trumpetové rejstříky a ty píšťaly mají tu zvláštnost, že leží horizontálně, jsou vodorovně uloženy tak, aby ten zvuk šel co nejpřímněji do prostoru.
0: Můžeme se s tímto rejstříkovým vybavením setkat i někde jinde v České republice?
1: Jsou u nás i varhany, které takhle horizontální trubky mají, ale myslím si, že ty naše jsou jakoby nejfrancouštější.
0: A jak by si popsal celkově tyto varhany? Jsou francouzské nebo jsou inspirované i jinými zdroji?
1: Je tady více zdrojů, které se do sebe, myslím si, že celkem úspěšně prolínají. Základ je v tom francouzském symfonickém stylu, ale je celková dispozice i ten výsledný zvuk koncipován tak, aby tady byly znatelné i vlivy české hudby, českého varhanářství a i s tím související ozvuky německého varhanářství, takže tady máme barvy, které nám umožní jako věrohodně hrát i českou hudbu, ale i třeba německou romantickou hudbu, což u francouzských nástrojů jako takových nebývá tak úplně dobře možné.
0: Já jsem slyšela, že když se tyto varhany koncipovaly, tak dokonce varhanáři objížděli i varhany v České republice, aby nějakým způsobem zakomponovali jejich zvuková specifika do tohoto nástroje. Kde konkrétně můžeme ty české vlivy slyšet?
1: Je to tak, varhanáři celkem poctivě se snažili načerpat ducha českých varhan. Tady konkrétně se to projevilo, že máme takové jako jemné hlasy ve třetím manuále, které odpovídají právě těm potřebám českých nástrojů, kdy potřebujeme udělat správné pianissimo, ale které je zároveň pěkně barevné, tak tohleto si myslím, že je jedna z takových jako nejvýraznějších inspirací, která tady je.
0: My máme rok 2026, jak dlouho se tyto varhany stavěly?
1: To je celkem známé, že ten příběh trvá už dlouho. Jestli se nepletu, tak je to nějakých 15 let, co začaly jako ty první akce, ten samotný nápad a jeho počátky projektování. Pak samotné varhany se, myslím, stavěly v řádu několika let, jakože 3 roky asi, a pak čekali v dílně na to, než budou moci být postaveny sem, protože se zjistilo, že kruchta, na které teď stojíme, tak vlastně nebyla připravená na takhle velký nástroj, takže musela být stavebně proto přizpůsobena a to logicky trvalo. Ale důležitý je ten výsledek.

Hanové varhany v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha hrál a s Alenou Maršíkovou Michálkovou hovořil katedrální varhaník Ondřej Valenta. Zítra nám představí Melcerovy varhany na Wolmutově kruchtě.

0: Jáchymov 90. let, jeden lázeňský hotel a tajemství skrytá pod povrchem.
1: Co všechno odhalí zelenkavá záře uranového skla?
0: Uranova.
1: Román současné české autorky Lenky Elbe.
0: V premiérové čerbě na pokračování od 18. června vždy v 18:30 večer na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Na břehu mořském. Koncertní etídu pro klavír Bedřicha Smetany nám zahrála Jitka Fowler-Franková.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Tento týden vám na Vltavě nabízíme tvorbu průkopníka české sci-fi Josefa Nesvadby. Povídka Upír LTD, která bude na programu už za okamžik, přináší motiv, který později inspiroval scénář k filmovému hororu režiséra Juraje Herce Upír z Feratu. Povídku vám nabídneme za pár minut.

0: Americký jazzový tenor saxofonista Salny Styková provází středečním vysíláním Vltavy. Je 1:30.
1: Povídka.
0: Pátek uplyne 100 let od narození spisovatele a psychiatra Josefa Nesvadby. Byl prvním východoevropským autorem sci-fi, jehož díla byla na západě přeložena do angličtiny. Dnes vám nabízíme jeho povídku Upír LTD. Účinkuje Tomáš Jirman v režii Petra Lokaje.

Když dnes po roce vzpomínám na svou cestu do Anglie, vzpomínám vlastně především na automobily. V západní Evropě jakoby došlo k nové invazi motoristické. Prvně jsem si to uvědomil, když se s námi rozpovídal ten tlustý Ir, který na letišti v Orly rozsypal artičoky po automatických schodech. Letadlo mělo odletět za několik minut a pohyblivé schodiště rozneslo jeho artičoky do čekáren Blízkého východu, Ekvádoru a Guadeloupe. Musel se jich vzdát. Během celého letu nad kanálem La Manche své zeleniny litoval a připravoval nás dost drsně na anglickou kuchyň. Zastupuji automobilovou firmu, řekl hrdě. Naše sportovní vozy ovládnou celý svět. Mám doma také anglický vůz, řekl můj přítel, aby mu udělal radost. Hillmana. Růžalící Ir zmlkl, jako by slyšel něco neslušného. Seděli jsme v první třídě a zřejmě nás dosud považoval za lepší lidi. To je docela slušný vůz, ovládl se za ty peníze a rozhodil rukama. Já zastupuji Jaguary. Budem je jistě brzo vyvážet taky za železnou oponu, dodal, když si zblízka a nenápadně prohlédl moji kravatu. Naše stroje promění špatné silnice v dobré silnice a dobré silnice v nebe. Neptal jsem se ho, jestli věří na posmrtný život. Už jsme přistávali. Po druhé jsem se setkal s automobily, když jsem tentýž večer hledal svou přítelkyni v Kensington Terrace. Vystoupil jsem ze stanice podzemní dráhy a chtěl se někoho zeptat na ulici, v které měla má přítelkyně bydlet. Ale nikdo tam nebyl, totiž na chodnících nebyl nikdo. Za to na silnici se krokem plazil čtyřpásový had ocelových krabic, které izolovaly své řidiče tak důkladně, že neslyšeli zvenčí ani otázky, ani křik. Nejzajímavější byl můj poslední zážitek. O něm chci vlastně vypravovat. Dodnes mi připadá neuvěřitelný. Zůstal jsem u své přítelkyně dlouho do noci. Pili jsme whisky Johnny Walker s černým štítkem. Ta je 70%. Dověděl jsem se to až druhý den, kdy jsem marně hledal svého přítele v hotelu. Odjel. Čekal prý na mne do poslední chvíle, ale nemohl zmeškat vlak. Pravděpodobně se domníval, že jsem ho zradil. Nenechal mi v hotelu ani vzkaz. Byl jsem sám v 8milionovém městě, které jsem vůbec neznal, bez jediného penny v kapse. Moje přítelkyně nebyla v práci, doma jsem ji taky nenašel. Zbývala jediná možnost dojet do Bolstru, kde bylo zasedání naší komise, nějakým cizím vozem. Ale ani doma se nepokouším jezdit stopem, jsem už dost starý a pochybuji, že by někdo zastavil kvůli půvabům mého vzhledu. Došel jsem vysíleně k jedné benzínové pumpě společnosti Shell a díval se dychtivě na automobilisty. Najednou se mi zdáli ještě vzdálenější než včera, ačkoliv doma taky jezdím malým autem. Potřebujete svést? Zeptal se mě vysoký bledý člověk s licousy. Měl přízvuk soukromé střední školy a pumpky. Nikdy na něj nezapomenu. Ani na jeho automobil. Byl to závodní vůz. Měl diskové brzdy, 8 rychlostních stupňů, přičemž dvojka už dosahovala 150 km v hodině. Bezvadné pérování a zřejmě nejezdil na obyčejný benzín, protože jeho majitel zastavil u protějšího baru. Do Bolstru, řekl jsem přiškrceně. Nechápal jsem, proč mi tenhle člověk chce pomáhat. Nikdy jsem ho neviděl. Vy jistě potřebujete automobil, řekl po chvíli, když jsme se dostali na výpadovou silnici. Jel pochopitelně vlevo, jako každý v Anglii. A já myslel, že probořím podlahu, jak jsem podvědomě brzdil v každé zatáčce. Potřebuji se dostat na svou konferenci, řekl jsem mu. Přijel jsem do Anglie jen kvůli tomu, musím tam být včas. Umíte řídit, řekl spíš oznamovacím způsobem, zastavil a vyvrávoral ze sedadla. Přijedu si pro svůj vůz do Bolstru zítra, mám ještě nějaká jednání v City. Byl bledý až do šeda. Měl by si spíš vyjednat pohřební ústav. Ale nemám doklady, jsem cizincem, namítám slabě, protože jsem nechtěl přiznat, že se bojím toho levého směru. U tohohle vozu nebudete doklady potřebovat, řekl můj dobrodinec a zastavil protijedoucí taxík, ještě než jsem mu mohl poděkovat. Vzpomněl jsem si na milionovou bankovku.
Chce snad také mou pomocí vyhrát nějakou sázku. Ale vždyť mi zapomněl říci, jak se ten vůz vlastně řídí, kolik má válců, jestli jsou vačkové hřídele v hlavách válců jako u všech závodních vozů. Nemluvili jsme ani o kompresním poměru, ani o problémech paliva. Cítil jsem se za volantem jako ve vězení. Kabina byla také velmi těsná, jen pro dva. Vypolstrovaná speciálním potahem, na kterém nelze sklouznout, se spoustou ciferníků pod čelním sklem. Klíčky zůstaly na svém místě. Stiskl jsem páčku. Vůz vyrazil jako splašený kůň. Zdálo se mi, že řídím raketu. Přestal jsem myslet na to, jak jsem se dostal za tenhle volant a snažil jsem se ho ovládat. Bylo to ze začátku velmi těžké. Ale brzy jsem poznal, že mi na silnici chce každý pomoci. Vozy zastavovaly s obdivem. Všechny ty Austiny, Fordy, Rolls-Royce, Morrisy, Peugeoty, Chevrolety a jak se jmenují, všechen ten střední stav automobilů uctivě zastavoval před mým aristokratem. Dokonce i policisté na motocyklech mi salutovali. Už tehdy mě to mělo být podezřelé, už tehdy jsem měl vystoupit, ale já jel dál. A dokonce jsem sám svezl od příští křižovatky dívku. Jmenovala se Zuzana. Její matka byla herečka a vychovávala ji moderním způsobem. Když jsem jí řekl, že u nás 16-leté dívky nechodí s prstenem na palci a že nemají fialově nabarvená víčka, utřela se poslušně a vyndala z kufříku trepky. Byla tak ráda, že jsem rudý a stále si mě prohlížela zblízka. Její kamarádka se prý loni vyspala na prázdninách u moře s jedním jazzovým bubeníkem. Má v celé třídě primát, ale žádná holka ještě nedostala skutečného komunistu, který žije za železnou oponou. Začal jsem nenávidět jazz, herečky a celou její třídu. Zuzana se mi líbila. Pojďme na čaj, řekla, když jsme míjeli další pumpu, kterých tu bylo naseto stejně jako obrovských poutačů, jimiž jednotlivé firmy podél silnice neustále útočí na řidičovu kapsu. Můžete mi koupit whisky, řekla. Protože se tady whisky čepuje v podnicích jen v určitou denní dobu, nechce si nikdo odpustit, aby si ji nekoupil a tím si nedokázal, že je svoboden. Šli jsme na čaj. Snad bude mít sama nějaké drobné, nebo snad se mi podaří poslat ten účet na vyslanectví. Musím se přece reprezentovat. Stáli jsme u širokého dřevěného pultu s ostatními řidiči. Trochu se mi točila hlava. Ale to je přece Bentley, žádný Arnold Bristol. Má diskové brzdy na všech čtyřech kolech. Je to báječný vůz. Ani Morse, ani Delow, ani Crossley, ani Fraser Nash. Je to Bentley. Viděla jsem ho naposled na loňském závodě v Le Mans. Jediný vůz v Anglii, který stačí mému Cunninghamu. Slyšel jsem za sebou a nepoznal jsem hned, že to mluví žena a že mluví o mém automobilu. Objednala humrovou polévku, ryby a hovězí pečení. Věděla o Praze všechno. I o tom, jak Eliška Junková skoro vyhrála slavný sicilský závod Targa Florio v 26. roce, že máme nejslavnější automobilovou závodnici na světě. Ale teď se máte zle. Slyšela jsem, že Rusové závodí jen na přestavěných osobních automobilech značky Pabieda. Bugatku ani Porsche si jistě žádný soukromník u vás koupit nemůže. Jak vy jste přišel k tomu svému vozu? Zamluvil jsem to. A řekl jsem jí, že považuji ten automobilový kult na západě za krizi individualismu, kdy každý jedinec chce mít svůj dopravní prostředek, takže nakonec zacpe všechny silnice a ulice měst a nemá vlastně nic. Stejně tak, jako chce svobodu v podnikání, jednání a volbě a tím si ji sám odpírá, protože ji chce jen pro sebe. Že záplava automobilů je pouze symptomem krize osobnosti v naší době. Nerozuměla mi. A tvrdila, že mě ve svém Cunninghamu, poválečném americkém automobilu, který si milionáři postavili pro evropské silniční závody, v Americe totiž jezdí jen uzavřené plošiny, vždycky předhoní. A k tomu se za celou tu dobu ani nepodívala na Zuzanu. Zdálo se mi, že její řeč se čím dál tím víc blíží pravidelnému chodu čtyřtaktního motoru. Už jsem ji ani neposlouchal, zdvihl jsem se a šel. Velvyslanec bude mít velký účet, myslel jsem si. A já v Praze vyšetřování. Jenže číšník nás ubezpečil, že markýza všechno zaplatila. Byla to prý markýza Nuvoláry, vlastním jménem Rilliová. Vdala se za příbuzného toho slavného závodníka, jen aby mohla mít to jméno. Vyběhla před tu pestře nalakovanou hospodu za námi. Vskočila do svého jednosedadlového vozu, přetáhla si kuklu přes hlavu a sportovně čekala, až nastartuju. Vyrazili jsme společně.
Ještě štěstí, že nastával večer a na silnici už bylo jen málo vozů. Byl to závod podle všech pravidel. Chtěl jsem to ukázat té chvastounce. A brzy jsme ji předhonili. Nevím, co to v tom mém motoru vlastně bylo, ale nechal ten americký superautomobil daleko za sebou. Krajina kolem nás vypadala rozmazaně jako abstraktní obraz. Brzdil jsem opatrně, měl jsem strach, aby se náš vůz nepřekotil. Zuzana se mi vrhla kolem krku, začala mě líbat, byla nadšená, vyhráli jsme. Naše Mille Miglia, naše Targa Florio, naše Le Mans. Náš brněnský okruh, říkal jsem si sám pro sebe. A nezabili jsme ani jednoho diváka. Byl jsem na sebe hrdý a cítil jsem se jako po vysilujícím běhu. Věděl jsem ještě, že Zuzanu líbám, že ji objímám a potom jsem padl na sedadlo. Když jsem se vzbudil, byla už noc. Zuzana mi dávala pít Schweppes and tonic, sodovku s chininem. Zula mi zatím pravou nohu a chovala si ji teď v klíně, jako by to byla její panenka. Ty jsi mi neřekl, že jsi poraněn. Byl jsem v Praze před svým odjezdem u lékařské kontroly, věděl jsem, že mi nic nechybí. A přece mi ukázala na chodidle čerstvý strup, velký skoro jako její dlaň. Musíš k lékaři, ztratil si spoustu krve, řekla. Byl jsem u lékaře předevčírem, nic jsem se svou nohou nedělal, kam by se má krev ztratila, byl bych ji musel vidět, co je hloupost. A chtěl jsem vstát, ale hlava se mi točila. Musel jsem se chytit dvířek a vyvrávoral jsem z vozu jako ten lord v Londýně, který mě tam tak nepochopitelně obdaroval. Nic jsem se svou nohou nedělal, jen jsem šlapal plyn. Zamračil jsem se. Jak se tenhle stroj otvírá, nevíš? Je to přece tvoje auto, řekla dívka podrážděně. Jak známo, Angličané tykají i vykají stejným slovem. Byl jsem si jist, že mi teď tyká. Po chvíli se mi podařilo otevřít kapotu. Byl to velmi neobvyklý stroj. Místo karburátoru měl velkou ocelovou oválnou skříň, z níž vystupovaly dvě tlusté trubice, které vedly teprv k vlastnímu motoru. Věděl jsem, že některé automobily měly jen jeden válec. Zkoušel jsem otevřít to podivné zařízení. Ale nešlo to. Vrátil jsem se k palubní desce. Zuzana mě pozorovala trucovitě. Nastartoval jsem a zkoušel přidat plyn vlastní prázdnou botou bez přímého dotyku. Vůz se nepohnul. Zavadil jsem o akcelerátor prstem a stroj poskočil vpřed, až jsme oba narazili hlavou o střechu. Co je ti? Ptala se Zuzana znovu. Proč nejedem? Rozsvítil jsem po kratší námaze a ukázal jí svůj prst. Byl na něm docela malý stroupek, vlastně dosud spíš modřinka. Podívej se. Nerozuměla tomu. Tohle je podivuhodný automobil. Žádný Berkeley, ani Morse, i když opravdu asi přináší svému řidiči smrt. Jeho palivem je totiž lidská krev. Začala se smát. Ukázala mi jméno výrobce. James Stewart, Old Georgetown 26. Bylo to vyryto do mosazné tabulky přímo pod volantem. Myslíš, že tenhle pán prodává automobily sebevrahům? Teď teprv vidím, jakým báchorkám jste vy cizinci ochotni věřit. Automobil na vlastní krev. Ale zmlkla. Neboť kolem té velké nádoby, která vlastně nebyla ničím jiným než ocelovým srdcem toho automobilu, ocelovým srdcem s plicnicí a srdečnicí, kolem té nádoby se vynuly tenké cévky, docela průhledné a tedy tmavě rudé. Zdálo se, že mám pravdu. Řekl jsem jí, jak podivně jsem ten automobil dostal. Řekl jsem jí o poslední chvíli jeho bývalého majitele. Byl jsem si jist, že si mě vyhlédl jako svou další oběť právě proto, že jsem cizinec, kterého nikdo nezná a nebude pohřešovat. Ale co budeme dělat, řekla. Neměl jsem na vybranou. Půjdu pěšky do nejbližší hospody a zavolám svého společníka do Bolstru. Zuzana si musí najít jiný automobil s důvěryhodnějším řidičem, jenže já tě neopustím, řekla odhodlaně. Slyšel jsem, že Angličanky jsou věrné. Měl jsem z toho tak trochu hrůzu. Říkal jsem jí, že přece se mnou nechce jít nakonec pěšky lesními cestami. Vždyť teď, když se vzdám té technické vymoženosti, nebude už žádných fanoušků, kteří by mě hostili humří polévkou a ústřicemi. Budu žít primitivně a to nepřispívá lásce. Sama to poznala.
Šli jsme asi 3 hodiny pod vysokým náspem silnice. Nad námi blízkala světla reflektorů. Nechtěl jsem už zastavit nikoho. Chtěl jsem dojít do nejbližší obce k nejbližšímu telefonu. To přece není rozumné. Můžu vylézt první. Mě zastaví i americký velvyslanec. Hráli jsme ve třídě takovou hru. Vždycky jsem vyhrála. Řekla a vypnula hrdě prsy. Byly pěkné. Jenže riskuješ, že zas přijede takový vůz firmy Upír a vysaje ti krev. Znovu se usmála, znovu tomu přestávala věřit, viděla jen příjemnosti technické civilizace. Příjemnosti, které jsou na povrchu a o nich se může přesvědčit hned. Nakonec jsme se pohádali. Měla tenounké trepky, musela cítit každý kámen, byl to vlastně dost velký výkon, že vydržela se mnou pochodovat ty 3 hodiny. Křičel jsem na ni taky. Věděl jsem, že jen tak se rozejdeme a zapomeneme na sebe. Že jen tak se osvobodím od té dívky a její panovačné lásky. Ještě jsem ji vysadil na násep. Slyšel jsem, jak vyjí brzdy, reflektory se před ní zastavily a ozářily její postavu ze všech stran. Naposled jsem ji viděl, jak si zaclání oči, vypadala tam nahoře jako krásná slepá. Ráno jsem došel k první obci. Teprve za světla jsem si uvědomil, že tahle dálková trasa se úmyslně vyhýbá všem osadám, aby umožnila rychlou jízdu. Obec se jmenovala Old Georgetown a vypadala jako ze sna. Windsorská obec i s rozpadajícím se letohrádkem, malé děti ve školních uniformičkách a muži v nápadně širokých kalhotách. Byl jsem v obci svého vozu. To přece musí být sen. Hledal jsem číslo 26. James Stewart už nežije od roku 32, sire, říkala mi stařičká sekretářka s blond drdolem, kterou jsem našel v kanceláři. Od té doby je tenhle podnik uzavřen. Opatrují ho pro banku, nemůžou totiž najít kupce. Ukázala rozbitým oknem na dvůr. Bylo to pohřebiště závodních aut. Nedostavěné soupravy, rozbité vozy ze závodů, kostry a kapoty vozů, mezitím slepice a kachny, tráva po kolena. A co se stalo s jeho automobily, zeptal jsem se. Ani jeden z nich už nejezdí, řekla ta stará paní trpce a sedla si k psacímu stroji Underwoodce ze začátku století, na které se ještě posouvala písmena místo válce. Ani jeden z těch slavných veteránů, které kdysi řídíval sám Caracciola, vyhráli všechny závody. Prskla, jako bych se s ní přel a ukázala mi na stěně zaprášené trofeje. Krize nás položila na lopatky. Už nebylo bohatých lidí, kteří by si mohli koupit speciálně ručně zhotovený vůz. Poslední automobil postavil pan Stewart den předtím, než ho ožebračila banka. Odjel na něm z Old Georgetownu sám a už o něm nikdo neslyšel. Pan Stewart stál na zažloutlé fotografii u mé limuzíny, ale nebyl to ten hubený pán v Londýně. Bůh ví, kolika lidem už ten stroj vysál krev. Já o něm slyšel, řekl jsem svou těžkou angličtinou. Vím, kde je jeho poslední vůz. Zdálo se mi, že se trochu polekala. Je to nejlepší automobil světa. Má 16 rychlostí, 2 náhradní brzdy na každém kole, akceleraci, kterou dodnes nikdo nepředstihl, ale zabíjí, řekl jsem jí. Vyhraje vám všechny závody na světě, dostane vás do nejvyšších společenských kruhů, budete žít bez nejmenší námahy jen pro svůj sport a smrt. Nemohla to pochopit. Věděla zřejmě o tom voze všechno. Snad dokonce pomáhala panu Stewartovi, aby se mohl pomstit společnosti, která nechtěla dát příležitost jeho geniálním nápadům. Tuhle máte klíčky, položil jsem je na stůl. Nechci váš automobil. A dovolte, abych si za to mohl zavolat Bolster. Vy jste cizinec? Řekla, když měla klíčky v ruce. Jakoby to všechno vysvětlovalo. Kývl jsem a čekal jsem na spojení s Bolstrem. Musel jsem hláskovat jméno mého přítele a nakonec to stejně spletli. Teprve po půl hodině ho přivedli z hotelu. Slíbil, že pro mě někoho pošle. Byl nejdřív překvapen a potom přísný. Ale přece jsem se na něj těšil. Čekal jsem na dvoře Stewartovy dílny. Tak jsem se dočkal markýzy Nuvoláriové. A tady je náš Chiron, řekla. Vy mi nevykládejte, že jste nezávodil. Takovou ruku, jako by bych chtěla mít.
a taky takový automobil. Máte pravdu, prodám svého Cunninghama. Nevím, jak je to možné, ale Američani snad nemají talent na sportovní vozy. Chci váš automobil. Kolik? Poslal jsem ji do kanceláře. Snad její koupě pomůžete staré paní k lepšímu psacímu stroji. Varoval jsem ji teprve, když si vítězně odnášela klíčky. Řeknu vám, kde tenhle vůz stojí, samozřejmě. Ale varuji vás, tenhle stroj vás zabije. A vylíčil jsem všechno, co jsem objevil. Jak zajímavé, pravila zdvořile. Je to upír, opakuji vám. Saje akcelerátorem vaši vlastní krev. Usmála se. To tedy opravdu stojí za ty peníze. Co myslíte, jak jezdili ty ostatní? Zač jsem kupovala svůj benzín, zač jsem je vlastně měla. Musela jsem obětovat sebe, abych měla ty stroje. A jak složitě. Tenhle to tedy zjednoduší. Nechci nic jiného, než vyhrát jednou v životě Le Mans před všemi těmi esy. A pak můžu klidně zemřít. Vyhraju to. Propočítala jsem vaši včerejší rychlost. Je to skvělý vůz, vyhraju v něm všude. Zabijete se v něm. To už není důležité. A teď jsem pochopil, proč tu limuzínu dosud nikdo nevrátil od 32. roku. Proč se každý rád upsal tomu technickému ďáblu a dal se vysávat tím upírem. Protože mohl předjet všechny ostatní. A když mě potom vezl sluha Nuvoláriové do Bolstru v jejím starém Cunninghamu, zdálo se mi, že snad všechny vozy na této šestiproudé dálnici závodí v tom velkém nevypsaném závodě, v němž smrt nerozhoduje. Přijel jsem do Bolstru ještě před zahájením první schůze. Můj společník dosud nevolal vyslanectví, všechno dopadlo dobře, až na to, že jsem se nestačil oholit. A že jsem už nikdy nepotkal Zuzanu Saundersovou.

Tento týden na Vltavě posloucháme tvorbu spisovatele a psychiatra Josefa Nesvadby. Dnes to byla povídka Upír LTD. Účinkoval Tomáš Jirman, kterého režijně vedl Petr Lokaj. Ladíte Český rozhlas Vltava, do konce hodiny vám bude hrát jazzový klarinetista a saxofonista Woody Herman.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Česko, Slovinsko a Albánie podle generálního tajemníka NATO loni nesplnili závazek vydat na obranu 2% HDP. Mark Rutte to řekl před zítřejší schůzkou aliančních ministrů obrany v Bruselu. Podle Rutteho ale vlády všech tří zemí slíbily závazek letos splnit. Šéf NATO také ocenil větší zapojení Evropy a Kanady do obranných struktur aliance. Lídři skupiny G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku. A to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. Sedm vyspělých světových ekonomik se v prohlášení shoduje, že je na podobná opatření v současnosti vhodná doba. Zmiňují přitom prozatímní dohodu Spojených států s Íránem, která má mimo jiné znovu otevřít Hormuzský průliv. Asociace penzijních společností varuje před vládním plánem na změny v penzijním spoření. Konkrétně jí vadí, že jediným příjmem pro společnosti má zůstat 0,5% poplatek za správu fondů. Firmy by si přály aspoň 0,8%, jinak podle nich hrozí omezení nabírání nových klientů. Ministerstvo změny představilo na začátku června. Klienti díky nim mají mít vyšší výnosy. Teď rezort připomínky včetně těch od penzijních společností analyzuje. V Mariánských Lázních zítra začínají knižní lázně. Čtyřdenní festival pro malé nakladatele a jejich čtenáře návštěvníkům nabídne autorská čtení, workshopy, hudební vystoupení i diskuze. Věnovat se bude mediální gramotnosti, dezinformacím, kvír, minulosti lázní i česko-německým vztahům. A počasí bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo. Místy se objeví přehánky, výjimečně i bouřky. Večer ale budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 28, maxima na horách se budou pohybovat kolem 17. Více zpráv najdete na webu irozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je odpolední Vltava s Markétou Kaňkovou.
1: Nodo, dny nové opery Ostrava. Sedm světových premiér, sedm pohledů na svět. Opera 21. století s mezinárodními týmy a solisty. Skladatelé od nás, z Kanady, Velké Británie, Slovenska i Spojených států amerických. V Ostravě denně od 23. do 27. června. Generálním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Vltava.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
2: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
3: Šest příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
4: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
3: Dej mi pokoj.
2: Tohle neskončí dobře.
3: Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

Je, myslím, důležité umět být v životě sám, umět si pobít s vlastními myšlenkami i pocity, dát čas i prostor sebereflexy a obnovení vnitřní rovnováhy. Zároveň, myslím, dobré být i mezi lidmi, protože zdravé vztahy nám mohou přinést pocit bezpečí, sounáležitosti a samozřejmě i radost. Ostatně jsme tvorové sociální a přítomnost ostatních je pro naše žití i přežití nepostradatelná. Právě o tom, že nejsme sami, nám teď na úvod středečního vltavského odpoledne zpíval Jiří Smrš. Doufám, že vás pocity samoty v tuto chvíli netíží a pokud náhodou ano, věřím, že je společně velmi rychle rozptýlíme. Čeká nás toho hodně, včetně výpravy do Mariánských lázní, kam už se 7. rokem můžete vydávat nejen za procedurami zaměřenými na tělo, ale také na duši. Ideální relaxaci každého čtenáře nabízí festival Knižní lázně, který začne už zítra. Čím své návštěvníky osvěží, to už se za několik minut dozvíme od jeho ředitelky Kláry Kain. Následně vás s Vojtěchem Babkou pozveme na festival Smetanova Litomyšl, který vám na Vltavě zprostředkujeme také v několika živých přenosech. Řeč o nich bude krátce po 14:45. A hudbu hodinu mezi 14:30 odpolední taky uzavřeme. Dramaturg orchestru FOK Martin Rudovský nás pozve na evropskou premiéru první verze opery Mariken z Nymek Bohuslava Martinu. Teď už na vás ovšem čeká pianista Konstantino Mastroprimiano. Zahraje nám švédský tanec Josefa Krause. Přeji vám dobré odpoledne a samozřejmě ničím nerušený poslech.

0: Skladatel Josef Martin Kraus se sice narodil v Německu většinu života, ale prožil ve Švédsku. Bývá nazýván švédským Mozartem, a to proto, že jeho životní příběhy se velmi podobají právě těm Mozartovým. Jeho švédský tanec na Vltavě dozněl 14 minut po 14. hodině. A to je chvíle, v níž už se vydáváme do Mariánských lázní, které se zítra opět po roce promění v centrum literárního života. Sedmý ročník festivalu Knižní lázně sází na podnětná celospolečenská témata, reflexy historie a také silný doprovodný program. Celá akce potrvá až do neděle a jaká bude, na to se teď vyptám ředitelky a organizátorky festivalu Kláry Kain, kterou zdravím do Mariánských lázní po telefonních linkách. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i vašim posluchačům.
0: Zmínila jsem celospolečenská témata, která budete letos sledovat, ostatně jako v uplynulých ročnících. Zajímá mě tedy, jaká to budou?
1: My jsme letos pozvali vlastně mnoho hostů k tématu o mediální kultuře, protože je to téma, které jsme zjistili, že společnost opravdu řeší a je jimi ovlivněná vlastně velmi. A pozvali jsme také hosty k tématům o AI, o dezinformacích a budeme to probírat všechno v sobotu na kolonádě.
0: Ambasadorkami festivalu jsou spisovatelka Dora Koprálová a také herečka Vica Kerekeš. Proč právě oni a jakou roli jste jim přisoudili v rámci programu?
1: Festival Knižní lázně je teda festival malých nakladatelů, knihkupců a čtenářů. Dora Koprálová u nás reprezentuje tu spisovatelskou obec a herečka Vica Kerekeš pro změnu u nás symbolizuje tu čtenářskou obec, nebo je vášnivá čtenářka a zároveň teda ale interpretka poezie. A obě dvě budete moct potkat od pátku do neděle na různých programech. Budou u nás opravdu hojně vytížené. Můžete se podívat na program na našich stránkách www.knižnilázně.cz.
0: Součástí festivalu bude letos už podruhé takzvaná Magnesia Litera Stage na hlavní kolonádě. Jak bude vypadat program spojený s prestižní tuzemskou knižní cenou a kteří laureáti letos vystoupí?
1: My jsme velmi rádi, že se toto propojení opakuje. Pozvali jsme například Janu Srencovou, laureátku Magnesia Litera za publicistickou knihu Roztěkané a jak se žije ženám s ADHD. Nebo například Zuzku Bergerovou, která vyhrála Magnesia Litera za humoristickou knihu Podezřelý ticho. Samozřejmě vystoupí na této stage i dvojnásobná vítězka Dora Koprálová. Ale pozvali jsme například i Jiřího Klečku, který vyhrál také cenu se svým románem a budeme tam mít ještě i na té stage, teda pokud mohu ještě pozvat nejen na ty laureáty, ale budeme tam mít ještě i další program, například teda koncerty, nějaký stand-upy a slam poetry.
0: Říkala jste, že Knižní lázně jsou festivalem malých nakladatelů. Zajímá mě tedy, kteří z nich se představí nebo třeba dokonce i pokřtí v rámci festivalu své knižní novinky.
1: Na festivalu vždycky představujeme rádi nakladatelství. Letos to bude nakladatelství Divus, které představí Terezu Smetanovu se svojí knihou Su a víc, Chci a nic. Ale přijede také Pinkbox a tady se těšíme na křest dvou knih dokonce o Kafkovi a o Franci Kafkovi a Milaně Jesenské. A na tento křest a na tento program přijede Jindřich Mann se svojí dcerou Lucí Mann, což jsou potomci Ludvíka Aškenázyho a Tomase Manna, a Benjamin Follett Weinberg z Ameriky, Lukáš Čičeli, Dominik Till a Lucie Šťastná. A celé to uvede nakladatelka Barbora Fialová z Pinkboxu.
0: Pro návštěvníky připravujete mimo jiné také tematické procházky. Jak je zaměříte letos a kdo na nich bude účastníkům průvodcem?
1: My jsme velmi rádi, že tady v Mariánských lázních je doma procházka nebo stezka spisovatelů, která navazuje na místní bohatou, ale opravdu bohatou a krásnou historii právě různých návštěv slavných spisovatelů. A pak budeme ještě zároveň zvát všechny na komentovanou procházku To je taková novinka, jmenuje se Teplé lázně a je to procházka po queer minulosti západočeských lázních s Ladislavem Jacksonem. Tak to nás letos hodně zaujalo a těšíme se, jsme na to zvědaví. Kromě jiného tam bude ještě i stařská živá zahrada a to bude s ochránci přírody.
0: Večer budou program zakončovat také koncerty. Podle čeho jste vybírali účinkující hudebníky, abyste udrželi spojnici s literaturou nebo zaměřením festivalu? A poprosím už jen stručně, máme asi půl minuty.
1: U toho hudebního programu je pro nás vždycky velmi důležité, aby ten interpret opravdu byl skvělý a zároveň sympatický a máme velmi rádi autorské texty.
0: Na 7. ročník festivalu Knižní lázně, který v Mariánských lázních začne zítra a potrvá až do neděle, nás pozvala jeho ředitelka Klára Kain. Na letošních knižních lázních nebude chybět ani Vltava, živého natáčení vltavského pořadu Art Café se můžete účastnit zítra v 18 hodin. Moderátorka Hana Slívová povede s hosty debatu na téma česká a slovenská literatura v nejisté době. Záznam této debaty vám časem nabídneme také ve vysílání Vltavy. Kláro, děkuji moc, díky za rozhovor a držím palce, ať se letošní knižní lázně dobře a podle vašich představ vydaří. Opatrujte se.
1: Díky moc taky. Naschledanou.

0: Bobby Lapointe nebyl jen známým francouzským zpěvákem a skladatelem, ale také příležitostným hercem. V roce 1960 mu francouzský novovlnní režisér François Truffaut nabídl roli ve filmu Tire sur le pianiste, tedy Střílejte na pianistu. Lapointe si v něm zaspíval po boku Charlese Aznavoura. Právě teď jsme slyšeli jeho píseň Ansomní. A 6 minut před 14:30 se už teď vydáváme na festival Smetanova Litomyšl, který před několika dny zahájil náš první český orchestr, tedy Česká filharmonie. Stejně jako každý rok se do Litomyšle vydává také Český rozhlas s přenosovou technikou, aby vám zprostředkoval vybrané koncerty v přímém přenosu. Už tuto neděli vystoupí na druhém nádvoří tamního zámku ansámbl Collegium 1704, jehož provedení jednoho z Handlových oratorií můžete být díky živému vysílání svědky i vy. S podrobnostmi už teď za námi přichází redaktor Vojtěch Babka. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Collegium 1704 a Václav Lux, to už jsou festivalové stálice. Myslím, že jejich každoroční téměř přítomnost dobře dokumentuje, jak si původně ryze smetanovský festival rozšiřuje svůj záběr i portfolio. Co si Collegium 1704 tedy připravilo pro letošní ročník?
1: Je to pravda, za poslední roky jsme tam byli vlastně každý rok a pokaždé, tedy s přenosovou technikou, jak si řekla, a pokaždé to byl koncert Collegia 1704 z pravidla z piaristického chrámu. Letos to bude ze zámeckého nádvoří, které je nově opravené, a Collegium 1704 nás potěší velkolepým oratoriem Susanna Georga Friedricha Händla. Ono má sice italský název nebo titul, ale zpívá se v angličtině, protože bylo psáno pro Londýn před zhruba 400 let. A tato Händlova Susanna otevírá témata, která, já bych řekl, v nestenčené míře rezonují i dnes. Čest, spravedlnost, nespravedlivé farizejské nařčení z něčeho, co člověk neudělal, čeho se nedopustil a tak dále a tak dále. Samozřejmě virtuózní vokální party, part pro sbor, čili kolegium vokále bude přítomno také. Renomovaní solisté z domova i z ciziny a v čele všeho Václav Lux, který přiveze tuto fascinující hudbu na druhé zámecké nádvoří, kde už se třeba před časem kolegium představilo také provedením Händlova Mesiáše. Takže já si myslím, že nás v neděli čeká večer plný napětí, emocí, barokní virtuozity a těším se, že publikum v Litomyšli i naše posluchače tato muzika vtáhne do samotného srdce příběhu Susanny, titulní hrdinky Händlova oratoria.
0: Večer plný napětí a emocí začne tady na Vltavě tuto neděli ve 20 tak, hodin. Ano. Bude se tedy jednat, jak říkal Vojtěch, o provedení Händlova oratoria Susanna a další přímý přenos ze Smetanovy Litomyšle pak pro vás chystáme na 5. července, kdy se v programu z filmové hudby představí Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Ty ale připravuješ ještě několik dalších doprovodných pořadů a mě zajímá, které to budou.
1: Budou to krásné hlasy, dva pořady v rubrice Krásné hlasy, která má svoje místo, jak posluchači vědí, vždy v neděli ve 14 hodin a pak se měsíc ještě vyskytují tyto krásné hlasy na webu v sekci Celodenní záznamy, kde si ji lidé můžou také ještě najít. Je, můžou najít ty jednotlivé relace. Já jsem si vzpomněl, že zhruba před 10 lety jsem ze Smetanovy Litomyšle realizoval 2x živé vysílání krásných hlasů v roce 16 a 17. Tehdy byl dramaturgem ještě Vojtěch Stříteský, legendární to postava Smetanovy Litomyšle. On také nějakou dobu dělal i uměleckého ředitele, ale pak byl právě dlouhá léta festivalovým dramaturgem a právě s Vojtěchem jsme si sedli do zámecké jízdárny. Měli jsme tam i publikum, v řadách publika kolovalo památeční fotoalbum litomyšlské a my jsme s Vojtěchem Stříteským se ohlíželi za těmi slavnými pěveckými hvězdami, které vlastně tu novodobou historii festivalu Smetanova Litomyšl tvořili a které na ní přijížděli, ať už to byly domácí nebo cizí hvězdy. Takže ve dvou pořadech nabízím teď sestřih toho nejlepšího z debaty s Vojtěchem Stříteským. pro mě je to taky velmi osobní záležitost, protože já musím říct, že Vojtěch Stříteský je nejen velice vlídný, erudovaný, vzdělaný gentleman se zkušenostmi, ale vždycky se k nám v rozhlase choval také nesmírně kamarádsky a vstřícně. Není to pravidlem u managementu velkých festivalů.
0: Pokud se nemýlím, tak s Vojtěchem Stříteským si v rozhovoru z roku 2017 mluvil také o Ivo Žítkovi, ano, který by letos v červnu oslavil z té narozeniny. K čemu jste se dobrali?
1: No, já jsem samozřejmě Vojtěchovi položil otázku, jak se blízko k Ivo Žítkovi dostal, a v ukázce, kterou teď máme připravenou, si můžeme poslechnout odpověď.
2: Já jsem byl poprvé na festivalu jako 12-letý chlapec a rovnou jako částečně spoluúčinkující, protože jsme měli v základní, tehdy lidové škole umění dětský dechový soubor a já jsem tam od 10 let hrál na trubku, a když se v roce 1974 festival znovu obnovil při příležitosti 150. výročí narození Bedřicha Smetany, tak jsme byli soubor opery Národního divadla Vítat na Vlakovém nádraží. Hráli jsme, to si dobře pamatuji, Pochod komediantů z Prodané nevěsty, což je takové symbolické. A pak jsme měli možnost jít do zámeckého amfiteátru na představení Prodané nevěsty. A až budeme mluvit o panu Žítkovi a o paní Gabriele Beňačkové, tak já se k tomu ještě vrátím. Takže od roku 74.
3: Tak o panu Žítkovi budeme mluvit hned teď, protože to už je první nahrávka, kterou jsme do dnešního speciálního vydání Krásných hlasů připravili. Ivo Žídek tehdy účinkoval v té produkci Prodanky?
2: Právě on byl Jeníkem, byla to moje první opera v životě živě a viděl jsem jej jako Jeníka a paní Beňačkovou jako Mařenku, i když tenkrát mi ještě nedocházely ty souvislosti, čeho jsem vlastně svědkem. Jenom vím, že se mi to obrovsky líbilo.
3: Jak blízko k Ivu Žítkovi jste se dostal posléze jako činovník a následně dramaturg a pak také tedy umělecký ředitel festivalu?
2: Dneska to tady často padne, kolikrát zde kdo zpíval, ano, ale já myslím, že nejde jenom o ty rekordy. Pan Žídek zde měl 20 vystoupení, ale on také často a velmi úspěšně hostoval v zahraničí a často v operách Bedřicha Smetany. A poté, kdy řekl bych, pěveckou aktivní kariéru ukončil, tak on se stal prvním polistopadovým ředitelem Národního divadla. A to už jsem tedy nebyl ani květinář, ani předseda dramaturgické rady, ale jako umělecký šéf festivalu jsme jednali o tom, aby Národní divadlo samozřejmě zůstalo Smetanově, jeli to myšli věrné. A protože ta spolupráce byla velmi dobrá, pan Žídek k nám přijel na 40. ročník 98, kde byl společně s dalšími osobnostmi Národního divadla oceněn takovou pamětní plaketou a město se nakonec rozhodlo mistra Žídka v roce 2000 jmenovat čestným občanem. Když se podíváte do historických statistik, Ivo Žídek zde účinkoval již v roce 1949. A jestliže vydržel zpívat u nás na festivalu až do roku 81, to o něčem svědčí. A samozřejmě to období bylo pak ještě delší v Národním divadle. Měl tady 20 představení. Kromě jediné, to byly všechno smetanovské role.
1: Tak to byl Vojtěch Stříteský, někdejší dlouholetý festivalový dramaturg Smetanovy Litomyšle, který už před pár lety to žezlo předal další generaci, ale nadále je samozřejmě v Litomyšli přítomen, on je tam doma, bydlí tam, je to litomyšlský patriot, takže se těším, že i v neděli se tam setkáme. A v neděli, tuto neděli 21. června v Krásných hlasech právě uvedeme záznam té debaty s Vojtěchem Stříteským, ze které byla tato ukázka.
0: Říká hudební redaktor Vltavy Vojtěch Babka, který také přináší hudební ukázku k tématu. Co to bude?
1: No, bude to samozřejmě Ivo Žídek, který by letos, jak si správně řekla, v červnu, 4. června slavil 100. výročí narození. Legendární tenorista Ivo Žídek nám zapěje árii Jeníka ze Smetanovy Prodané nevěsty.
0: Vojtěch Babka, moc díky.
1: Děkuji.

0: Český operní pěvec, tenorista Ivo Žídek, někdejší dlouholetý člen a solista Opery Národního divadla v Praze, byl letos 4. června oslavil 100. narozeniny. Na Vltavě jsme si ho právě připomněli v árii Jeníka ze Smetanovy opery Prodaná nevěsta. A zda dokáže hudba očarovat stejně jako hadí pohled, o tom bude řeč právě teď. Tím, jaké stopy zanechal ve světě hudby právě had, se totiž bude v dalším díle seriálu o hudební fauně zabývat Lukáš Hurník.
1: Mistři pěvci opeřenci a jiné zvířectvo s Lukášem Hurníkem.
2: Hada obtočeného kolem kmene stromu s rajskými jablky, jež neukázněně ochutnali Adam a Eva, bychom hledali v lecjaké duchovní skladbě, ale ku podivu jich tak moc není. Haydnovo oratorium Stvoření končí před touto scénou, i když o pružném hadovi se tam zpívá. V cyklu 7 Pavan renesančního autora Johna Dowlanda se popisují různé typy lidského smutku a jedna z nich líčí vyhnání z ráje. Had tu vystupuje jen virtuálně.

Ale ráj není jediným místem, kde se Bible zmiňuje o hadovi. Zelenkovo oratorium Bronzový had zpracovává scénu, v níž se Židé na útěku z Egypta začínají rouhat a rozhněvaný Bůh na ně sešle tisíce ohnivých hadů. Když Mojžíš prosí o odpuštění, nařídí mu Hospodin, aby vyrobil hada z bronzu. Kdo mu pohlédne do očí, bude imunní proti uštknutí.

A had zřetelně syčí, chřestí a plazí se i v Zelenkově oratoriu prosebníci u hrobu vykupitele. Apoštol Petr v árii proklíná svůj jazyk, jímž před ukřižováním třikrát zapřel Krista a přirovnává ho k úlisnému a jedovatému plazu.

Ve staré hudbě se používal nástroj zvaný serpent. Prostě proto, že je zohýbaný do takové cik-cak křivky a vypadá jako hodně vypasená anakonda. Někdo by řekl, že je to předchůdce fagotu, ale při bližším pozorování zjistíme, že má nátrubek jako tuba. Soubory na starou hudbu na konci 20. století zase serpent vrátili na pódium, ale řekl bych, že jeho efekt je spíš vizuální než hudební. Dnes už existují i virtuózové na tento nástroj, ale obvykle serpent umí opravdu jen pár tónů. To housle, to jsou jiné šampionky. V učebnicích instrumentace se píše, že na housle lze zahrát všechno. Ať skladatel vymyslí cokoliv, dobrý houslista vždycky přijde na to, jak to realizovat. Jen bude možná trošku syčet. Maďarský skladatel Tibor Varga nazval svou zvukově důmyslnou fantazii pro sólové housle serpent, tedy had.

Obrovský had vystupuje ve Wagnerově Zlaturína. Promění se v něj totiž Alberich, což je obrovský gauner, který disponuje helmou, která dokáže změnit podobu nositele. Wotan, který Albericha přišel přemoci, ocení proměnu v obludného hada, ale rád by viděl ještě transformaci v žábu. Alberich mu vyhoví, záhy však zjistí, že jde o lest. V žabí podobě je bezbraný a Wotanovi podlehne.

Zajímavou zmínku o hadovi najdeme u Martinů. Ten miloval přírodu, ale tu českou, ne americkou. Když pobýval na pobřeží na poloostrově Cape Cod, všiml si, že na pozemek patřící k jeho pronajatému domu chodí jakýsi černý had a loví ptáky. Půjčil si tedy od souseda obří brokovnici s úmyslem hada odprásknout. Naštěstí had měl víc rozumu než skladatel, odplazil se a už nikdy se neukázal. Martinů nikdy předtím nedržel zbraň v ruce a nejspíš by se při akci smrtelně zranil. No a návštěvu v hadím hnízdě uzavřeme scénou, kterou nám zanechal Wolfgang Amadeus na začátku Kouzelné flétny. Princ Tamino je pronásledován hadem, omdlí a zachránit ho musí tři velvyslankyně královny noci. Když se Tamino probudí, ptá se, co to vidím, je ta nestvůra mrtvá? Papagéno, ty jsi mě zachránil. A Papagéno mu iluzi nevymlouvá. Jistě za to dostane čbánek vína anebo lahev dobré korejské pálenky s utonulým plazem.

0: Fandango pro housle a klavír Dalibora Vačkáře v podání Tomáše Macha a Hiroko Matsumoto doznělo na Vltavě ve 14 hodin a 48 minut. Jsme moc rádi, že zůstáváte s námi v postupujícím středečním odpoledni s kulturní Vltavou a že si teď také poslechnete další rozhovor. Naším hostem už je v tuto chvíli dramaturg orchestru FOK Martin Rudovský. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A mluvit společně budeme o pozoruhodném zakončení letošní 91. abonentní sezóny pražských symfonií. V obecním domě dnes a zítra zazní evropská premiéra první verze opery Mariken z Nymek Bohuslava Martinů, která byla po desetiletí znovu objevena a také nově vydána. V koncertním provedení ji pražští symfonikové uvedou společně s pražským filharmonickým sborem a solisty pod vedením dirigenta Tomáše Netopila. A součástí večera bude také Beethovenova pastorální symfonie. Detaily nejen k programu nám už teď řekne právě Martin Rudovský. A Martin, zajímá mě, jak se vlastně podařilo původní verzi opery Mariken z Nymek objevit a čím se liší od podoby, kterou jsme dosud znali. Tedy někteří z nás, já si přiznávám, že o té opeře slyším dnes poprvé. Byť tedy Martinu hudbu velmi miluji a obdivuji.
1: No tak takhle, stačilo ji v tom archivu vlastně objevit. Ona nebyla nějak ztracená. Tedy respektive objevili Harry Halbreich, legendární muzikolog, prostě v pozůstalosti Paula Sachra v té Bazileji, jako většinu Martinů děl. Takhle oni se pořád nějaké díla nachází, tak cestoval po světě, tak pořád se něco je naděje, že si něco najde. No a ta první verze Mariken z Nymek, ta druhá verze je součástí hry o Marii, řekněme standardního repertoáru. Ta první verze je k tomu jako taková hezká epizoda, proč to nakonec jako proč to nakonec ve francouzštině. Jo, to je základní rozdíl mezi tím, že druhá verze je v češtině a ta první verze ve francouzštině, protože Vítězslav Nezval nedokázal jako splnit zakázku, nenapsal tu původní českou verzi, takže musel Martinu hrábnout po francouzském textu. Čili řekněme se liší zejména v tom jazyce. Také má jinou instrumentaci, je taková jako ostřejší, syrovější, řekněme. A pak má také samozřejmě i trošku jiný děj a také víc disonanci, je taková prostě opravdu jako neotesaná správně. Ta druhá verze potom, kterou známe, tak ta je taková jako líbivější, laskavější, řekněme, ale ta první prostě to je, teď jsem zažil generální zkoušku a to prostě to je to jako nářez, no, ta první verze, řekněme.
0: Martinu je spojován především se svými symfoniemi, koncerty nebo také operami Julietta a řecké pašie. Kam byste zařadil Mariken z Nymek v kontextu jeho tvorby a možná už jste to teď řekl, proč by si ji posluchači neměli nechat ujít, je to tedy nářez, ale co dál?
1: Co dál? No tak jednak ta opera je si myslím ještě méně, řekněme, pro ojeviště. Vlastně je to takové oratorium, kantáta, ta druhá verze je divadelnější, takže ta první verze vlastně, řekněme, padá do té skoro oratorium. Tvorby, bych řekl, je to z roku 1933, to je jenom čistě tím zařazením. No a pak je tam samozřejmě také jako nádherné obsazení pěvecké, takže to je taky radost, nebo myslím, že na to můžu velmi lákat. Hlavní roli tam má Simona Šaturová, Jiří Brikler, Dan Matoušek, je tam Pavel Schwinger, Bela Adamová a pak takhle některé sóla ze sboru. No a ten sbor obecně, ten tam má velkou roli, jako u většiny Martinů děl. To je prostě nádherná hudba a ale samozřejmě jsme se s Tomášem Netopilem shodli na tom, že to je fantastické v tom, že začne jako první takt, začne ten klavír, klasické probublávání Bohuslava Martinů a jako by se podepsal, prostě je tam ze vším všudy. Takže je to první verze 30. leta a okamžitě je to Martinů na první poslech.
0: Tuto Martinů operu jste propojili v programu s Beethovenovou pastorální symfonií. Proč právě toto spojení a v čem z vašeho pohledu dramaturga spolu tato dvě díla komunikují?
1: No, komunikují. Oni spolu komunikují tím, že jsou podobně důstojní. Řekněme, a na ten závěr se velmi hodí. Pak je taky jako úplně maximální kontrast, myslím, mezi těmi díly. Důležitá věc je tak, že jsme ten koncert nebo ten program zdesignovali společně s Litomyšlí Smetanovou, kteří mají program Natura, takže jsme tak přemýšleli o těch naturálních dílech, tak jsme došli k pastorální. No a pak také to, řekněme, symbolizuje rozsah takové oblíbené, řekněme, díla skladatele našeho šéfdirigenta Tomáše Netopila. Prostě je to Beethoven, ta klasicistní oblast Tomáše Netopila a právě zase na druhou stranu Martinu, který jehož díla velmi často natáčí a provádí. Takže proto jsou jako emblematická díla i pro Tomáše Netopila.
0: Zmínil jste Smetanovu Litomyšl, tento koncertní program na festivalu uvedete tento pátek. Čeká vás pak 23. června ještě tradiční opener koncert, ovšem nikoli v Litomyšli, ale na Vyšehradě. Co letos nabídnete a proč jsou podobné projekty pro orchestr typu FOK důležité?
1: No tak samozřejmě si chceme sáhnout, řekněme, pro daleko větší publikum a otevřít náruč prostě všemu, kdo půjde přes Vyšehrad. Také nabídneme takový nejvyšší možný populár, bych řekl, uherské tance Johannesa Brahmse, jeden instrumentovaný Antoninem Dvořákem a Dvořákovu Novosvětskou. A také nabídneme Tomáše Netopila, nabídneme také moderátora Ondřeje Havelku, který už po druhé bude tento vyšehradský jako exkurs náš uvádět. A to místo je posvátné a velmi vlastně vzácné pro koncert, že se tam hrozně rádi vracíme, protože ta vyšehradská prostě atmosféra, vyšehradská akropole vlastně, kde my hrajeme, tak to je prostě posvátné místo.
0: Pojďme posluchačům nabídnout také pohled do vaší nadcházející koncertní sezóny, na jaké projekty, hostující dirigenty, popřípadě solisty se vy sám osobně nejvíce těšíte a co byste z nové sezóny doporučil našim posluchačům?
1: A tak je to 100 koncertů, takže skutečně to jako je těžké složité. Těžké vybírat, všechno by trhalo srdce, ale samozřejmě musím nalákat do Valštejnské zahrady. V příští sezóně bude hned dvakrát s Honzou Kučerou. Samozřejmě zahajovací koncert s Tomášem Netopilem a s Alenou Bajevou, na tu se velmi těším. Pak také bude mít další klavírisku, myslím poprvé vůbec v Praze, v Čechách, Alexandru Dovgan. Když jsme v té ženské linii, tak se těším na Stabat Mater Pulenkovu, kterou bude dirigovat Alena Hron, vzácná česká dirigentka. Také hostíme třeba Drážďanskou filharmonii s Donaldem Roninklem, s jejím šéf-dirigentem, a s klavíristou Emanuelem Axem. Těším se na dirigenta Miko Franka, který bude s námi poprvé, také Julina Rachlina, který bude odhouslý ve orchestra, který bude dirigovat. Takže to řekněme tak hopem tu naší příští sezonu v kostce, ale říkám, je to 100 koncertů, je to skutečně, my jsme jako fabrika na hudbu.
0: Vybírá z krásného programu příští koncertní sezóny pražských symfoniků jejich dramaturg Martin Rudovský. A já jen připomenu, že evropská premiéra první verze opery Mariken z Nymek Bohuslava Martinů zazní dnes a zítra v Obecním domě v Praze. V pátek pak také na festivalu Smetanova Litomyšl dirigovat bude Tomáš Netopil, účinkovat bude také pražský filharmonický sbor a mezinárodní obsazení solistů bude korunovat Simona Houda Šaturová. Martine, moc děkuji, ať se všechny vaše bohulibé hudební projekty vydaří a příští sezóna samozřejmě též. Mějte se.
1: Moc děkujeme, hezké odpoledne.

0: Český rozhlas Vltava uvádí sérii Lucie Korcové Zednáři. Do nitra bratrstva, které ovlivnilo svět.
1: Já jsem Lucie Korcová a zvu vás k poslechu nové série Zednáři, kterou uvádí Český rozhlas Vltava. Se svými hosty si budu povídat o zednářích v literatuře i legendách, o jejich stopě v architektuře i politice. Uslyšíte Petra Stančíka, Adama Štěcha, Janu Čechurovou a chybět nebude ani velmistr Veliké lóže České republiky Libor Adamec.
0: Smyslem mé práce nikdy nebylo ničit, ale vždy vytvářet, stavět mosty. Protože musíme žít v naději, že se lidstvo spojí a že čím lépe si budeme rozumět, tím snazší to bude.
1: Poslouchejte nás od 22. června na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Dobré odpoledne, je 15 hodin.
3: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Vláda navrhuje zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Látku by Češi mohli legálně koupit až od 21 let, ne od 18, jako je tomu nyní. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Součástí plánovaných změn je také zákaz prodeje přes internet nebo zavedení spotřební daně. Zvýšit by se mělo také DPH. Vyšší zdanění by mohlo podle ministerstva financí přinést do státního rozpočtu až 1,2 desetiny miliardy korun. Ročně. Polsko-běloruský novinář Andrej Počobut si v Evropském parlamentu dodatečně převzal Sacharovovu cenu za svobodu myšlení. Lidskoprávní aktivista a kritik režimu autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka strávil ve vězení posledních 5 let. Letos v dubnu se dostal na svobodu díky výměně vězňů mezi Varšavou a Minskem. Počobut také vyzval k propuštění gruzínské novinářky Mzi Amaglobeliové. Ta Sacharovovu cenu obdržela loni společně s ním. Na rozdíl od něj ale dál zůstává za mřížemi. Způsoby a postupy, s nimiž pracují restaurátoři, ukáže výstava Vita Eterna v pražském umělecko-průmyslovém muzeu. Práce restaurátorů a konzervátorů nebývá podle kurátorek Martiny Chadimové a Magdaleny Nerudové leckdy vidět, stojí však za dlouhým životem kulturních artefaktů. Výstava pro veřejnost začne zítra a potrvá až do 18. října. Jejím cílem je, aby návštěvníci získali hlubší povědomí o rozsahu oboru od tradičních zásahů po nejmodernější metody u různých materiálů. V interaktivní části si mohou některé postupy také vyzkoušet. A ještě počasí, dnes je oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo. Ojediněle ve východní polovině republiky místy budou také přehánky. Výjimečně se objeví i bouřky, večer ale bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni. Na jižní Moravě naměříme až 28, na horách potom kolem 17 a na Šumavě to bude až 21 stupňů Celsia. Více zpráv vám přináší náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: K smíchu je třeba hodně, k pláči ovšem stačí málo. I tak by se dal přeložit název písně, kterou v roce 1965 nahrál americký písničkář Bob Dylan na desku Highway 61. O smíchu i pláči nám teď v písni It takes a lot to love, it takes a train to cry, poví tento hudebník právě teď. A já vám přeji dobré a příjemné inspirativní odpoledne.

Na stanici Českého rozhlasu Vltava pokračujeme v přeletu nejen nad českou kulturní krajinou. Jsme rádi, že ve středu 17. června zůstáváte s námi. Už za pár minut nabídneme další vhled do světa současné literatury a mluvit budeme o autorovi, který už se na konto stihl připsat několik knih o magii, úspěšné hororové povídky a navrch šestidílný románový opus mapující vývoj slovenské společnosti od revoluce až po dnešek. To je, myslím, velmi solidní a nemalá literární práce, zvlášť když je vám pouhých 47. Slovenský spisovatel Josef Karika v posledních letech píše o společenských a politických tématech a napínavě a zároveň poučeně popisuje, jakými peripetiemi prochází v posledních 35 letech slovenská společnost. Jak Slovensko ovlivňuje fakt, že leží na hranici mezi západem a východem, jak tato geografická poloha našich sousedů souvisí s povahou jevů, které se u nich odehrávají. A jak Slovensko vlastně zvládlo či nezvládlo přerod od komunismu k demokracii a také jak divoké devadesátky ovlivnily současnou podobu země. O tom všem budu s Josefem Karikou, jehož poslední román teď vychází v českém překladu, mluvit už za chvíli. Před náročnými tématy ale nabízím nadechnutí v podobě hudby. Přeneste se teď s Jean-Marie Leclercem do doby francouzského baroka. Třetí část jeho čtvrtého koncertu pro housle, smyčce a basso continuo nám hraje Leila Chaillet.

0: Zásadní událostí v dějinách hudby i baletu byla premiéra Čajkovského Spící krasavice v choreografii Maria Petipy. Na Vltavě zní právě dozněl Valčík, a to v podání Londýnského symfonického orchestru. A my už se teď v 15 hodin a 44 minut přenášíme z Petrohradu do Liberce, kde se teď můžete setkat s díly, která vznikají technikou 3D tisku pomocí zažehlovací folie a nebo také metodou filigránu. V galerii N v Jablonci nad ní jsou teď výstava představuje práce studentů oboru návrhářství, skla a šperku katedry designu Fakulty textilní technické univerzity Liberec. Jde o závěrečnou výstavu tohoto semestru.
1: Téma mojej bakalářské práce byla reinterpretace filigranového šperku v kontextu metalové estetiky.
2: Kristýna Štefková je čerstvou absolventkou bakalářského studia na katedře designu Technické univerzity Liberec. Zaměřila se na návrhářství skla a šperku.
1: Já jsem dlouhodobo velkou fanoušičkou metalové subkultury, takže mi přišlo vlastně zajímavé zpracovat filigrán a konkrétně filigranové výlisky. Má to vyzerať trošku jako agresivnější, ale zase jsem chtěla jako keby vyvrátit ten stereotyp toho, že tí metláci sú braní ako akýsi agresívni ľudia, pritom vlastne vnútorne sú to najmilší, najzlačší ľudia na svete, najviac ľudský.
2: V prvním poschodí galerie N lidé uvidí Kristýnin autorský přívěsek nebo sponu na opasek.
1: To tak môžeme teda vidieť sponu na opasek. Je vytvorená zo série ocelových tyčí, ktoré sú spojené dokopy závitovou tyčou. Autorský šperek nemá vždycky tú podmienku toho, že musí byť nositeľný. Práve tento konkrétny je skôr ako určený na vystavovanie. Takou hlavnou myšlienkou bol ten kontrast medzi tou jemnosťou toho ornamentu, toho filigránu a tej heavy metalovej hudby.
3: Tady vidíme, že je tady nejaká práce s kartonem, pokud to vidím správne.
1: Moja spolužiačka Bernika Mičková sa snažila spracovávať práce autora Shona Tana, čo je Austrálčan. Hodne s tým materiálom pracuje na spôsob toho, že ho trhá, vytvára si nejaké kompozície, že keď si ako keby šmudláte a robíte nejaké ako svoje veci, to mi príde tak, že to akoby tý práce práve Bereniky.
3: Tady se dostáváme k pracím studentky Terezy Novotné. Co můžeme vidět tady?
1: Terez takisto jako já se jakýmsi způsobem snažila reinterpretovat nějakou technologii.
2: Studentka Tereza Novotná pro svou práci využila techniku 3D tisku.
1: Byla inspirovaná starověkým Egyptem, kde vlastně jim přišla vtipná myšlenka tej kočky, že jo, to byl jakýsi symbol. Vytvorila objekty v kombinaci s textilem na různom týle. Ten filament se nasucne do toho materiálu, kde potom následně drží.
3: My tady z těch zmíněných egyptských koček vidíme jenom spodek těla, břicho a všechny čtyři nohy. A tady ve druhé vitrině naopak zase vidíme vršek těla s ocasem a hlavou. Vytváří to takovou trošku až abstraktní iluzi.
1: A jako další tunak máme Ludmilu Těminovu, která zpracovávala šperk jako poctu, konkrétně pre pěstovny. Tam je vidno pěkně ten kontrast těch čistých líní, čo má znázorňovat toho jako rodiče a potom těch abstraktnějších, které má znázorňovat na to dieťa. Každý ten šperk je originál, ako vlastne každé to dieťa a ten vzťah medzi tým pestňunom.
2: Součástí výstavy sú kromě tých bakalářských taky práce semestrální. Jedním z umělců je student druhého ročníku Lukáš Burian.
4: Tak tématem bylo světlo, jako symbol naděje, poznání, pravdy a života.
3: Jak vy sám ste pojal tohle téma světlo?
4: Mě zajímaly vlastne nejaké reflexní materiály, takže jsem experimentem se pokusil s nima pracovat jako jinak. Jde hodně o konkrétní organické tvary, tu nažehlovací folii, která se používá převážně na textil, taky pomocí horkovzdušné folie připevňují na plast a ten plast se vlastně kroutí a vytváří různé organické struktury a zapojují do toho i kov, řetízky, takže všechno vznikalo tak nějak jako experimentem.
2: Podle Buriana jsou přístupy jednotlivých studentů k zadanému tématu velmi rozdílné.
4: Spolužák Radek Votoček pracuje vlastně s technickýma skleněnýma kuličkama a 3D tiskem, což je hodně technický a zajímavý. Potom další spolužečka pracuje vlastně s textilem a s kurkumou a s kovem. Jsou další, co pracují třeba s papírem a nebo i s nějakýma nehmotnýma věcma, takže ty přístupy jsou vlastně hodně individuální.
2: Výstavu studentů v galerii N návštěvníci uvidí do 26. června. Z Jablonce nad Nisou Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Velkolepé fanfáry pro žesťové nástroje z baletu La Perie Paula Ducase ohlašují na Vltavě brzký konec 15. hodiny. K jejímu závěru ovšem zbývá ještě doběhnout cílovou rovinku a my do ní doběhneme společně se spisovatelkou Markétou Pilátovou. Její úvaha má název Rodáci.
1: Co to vlastně znamená, že se člověk někde narodil? Definuje ho to na pořád nebo naopak, když z místa narození odejde a začne žít v Praze, Íránu, Vídni nebo Jeseníkách, stane se z něj někdo jiný nebo navždy zůstane třeba Kroměřížanem? A když se občas do rodného města znova podívá náhodou nebo přijede na oslavu 60. narozenin, co na to ostatní rodáci a co na to on? Tohle se mi honí hlavou jako Kroměřížance, která odešla na studia do Olomouce, pak kvůli práci do Španělska, Argentiny a Brazílie, Prahy a nakonec se usadila ve Velkých Losinách. O tomhle vždycky přemýšlím, když se do rodného města vracím. Kořeny hledat nemusím, vím, že tady jsou a že se klikatí kdesi pod Velkým náměstím a vedou dál do Jánské ulice, kde se narodil jiný rodák, Max Švabinský. Ten má na domě s modrou fasádou pamětní desku, ale já se nemůžu ubránit představě, že právě z tohoto domu se 2 roky neodvážila vyjít ven jeho maminka, tehdy svobodná matka, kterou nechal na holičkách nerozvážný student a ona se kvůli takové hanbě v přísně katolické Kroměříži plné kostelů tak styděla, že se neodvažovala na ulici, aby si ji pobožné měšťanské paničky nebrali do úst. A tak do 2 let vychovávala malého Maxe v zahradním domku v Jánské ulici a on se, stejně jako já, rád toulal v podzámecké zahradě a kreslil motýly a rostliny a v 10 letech své kresby poprvé vystavil v lékárně na Velkém náměstí. Dnes má v muzeu Kroměřížska fotografický portrét v nadživotní velikosti na zšeřelém schodišti. Vypadá na něm jako vojevůdce, oděn do nařasané kápě, v ústech nonchalantní cigáro. Je to člověk znalý své ceny. Kroměřížané jeho obrazům věnovali celou expozici v 1. patře a on, vědom si svých velkolepých úspěchů geniálního kreslíře, jakým jistě byl, na všechno z fotky od schodů dohlíží. Vedle jeho expozice je na stejném patře ještě jiná výstava. Trochu méně velkolepá, za to překvapivá. Je věnovaná jinému rodákovi, kterého mnohem více znají v Íránu nebo v Turecku, než v rodném městě. Tomu v roce 1975 věnovalo pouze skromnou plaketu ve Vodní ulici a až teď tuhle výstavu nazvanou Íránský poutník zase doma. Ke své smůle jsem o orientalistovi Janu Rybkovi nikdy předtím neslyšela, přestože se stejně jako já narodil v Kroměříži, kde po něm není pojmenovaná ani jedna ulice. Na rozdíl od Maxe Švabinského, který propadal z matematiky, byl Jan Rybka premiant. Odešel pak na studia orientalistiky do Vídně, kde ho učil sám Bedřich Hrozný. Žil v Gruzii, Istanbulu, Íránu, byl členem snad všech respektovaných českých učených společností, překládal z perštiny a napsal knihu Íránský poutník. Kdyby žil dnes, byl by jistě hvězdou všech politických podcastů a dával by rozhovory médiím o současné situaci v Íránu. Nevím, čím se měří vděčnost rodáků. Jan Rybka jistě nebyl tak rozevlátý zjev jako Max Švabinský, ale přesto v něm muselo být hodně divokosti, když se vydával tak daleko a věnoval se tak excentrickým věcem, jako je perská literatura poloviny 12. století. Oba tihle rodáci jsou teď spolu v jednom muzeu. Člověk si díky 2 výstavám může představovat jejich životy, jejich ženy, jejich šálky na čaj, z nich špily, když hloubali nad tím, co nového dneska vytvoří, prozkoumají, přeloží, namalují. Kam se jejich mysli vydají z podzámecké zahrady, z Jánské nebo Vodní ulice? A kdy se zase vrátí, aby o nich Kroměřížané znova něco věděli.

legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července Amfiteátr Lochotín Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července Amfiteátr Plzeň.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy respektuje stávku pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Řekl, že ji vnímá jako nesouhlas s výší částky, se kterou mají obě média příští rok hospodařit. Stovky pracovníků obou médií vyhlásili stávku na 22. června. Zástupci iniciativy veřejnoprávně uvedli, že nesouhlasí se záměrem vládní koalice změnit financování médií veřejné služby. Vláda plánuje rozhlas i televizi nově financovat ze státního rozpočtu. Oběma médiím se mají podle návrhu od příštího roku snížit oproti letošku příjmy o stovky milionů korun. Rozhlas i televize už uvedly, že kvůli úsporám by museli omezit výrobu pořadů a propustit dohromady až 700 zaměstnanců. Případné propouštění zaměstnanců ale ministr Klempíř označil za manažerské selhání ředitelů obou médií. Evropská unie podpoří boj proti epidemii eboly v Demokratické republice Kongo a Ugandě. Poskytne podporu ve výši v přepočtu téměř 12 miliard korun, a to v podobě nouzové pomoci, výzkumu vakcín, léčby a opatření v oblasti zdravotní bezpečnosti. Informovala o tom Evropská komise. Kongo hlásí více než 830 potvrzených případů krvácivé horečky a 196 úmrtí. Ebola se dostala i do sousední Ugandy. Proti současnému vzácnému kmenu viru zatím neexistuje schválená vakcína ani ověřená léčba. Ceněný obraz Františka Kupky Čáry, plochy Hloubka římská 2 bude k vidění v pátek v Krajském muzeu a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Vystaven bude pouze v tento den při vernisáži děl uměleckých rodin Geislerových a Urbanových pod názvem Sacra Familia. Výstava ve druhém patře Kolovratského zámku potrvá až do 31. října. Vystavení obrazu zároveň připomene 150 let od narození a 85 let od úmrtí největšího sběratele a podporovatele Františka Kupky, filantropa a mecenáše umění Jindřicha Valdese. Dnes v noci bude převládat oblačno a zpočátku ještě ojediněle slabé přehánky a postupně čekáme od západu, hlavně v Čechách, polojasno až skoro jasno. K ránu se ojediněle vyskytnou mlhy, nejnižší teploty 16 až 12, na horách naměříme kolem 12. Zítra pak čekejme skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne přechodně i jinde až oblačno. Hlavně na horách čekáme výjimečně přehánky, teploty vystoupí na 26 až 31 stupňů, na severu východě a východě naměříme kolem 24, na horách kolem 22 a v Beskydech kolem 19 stupňů Celsia. A více zpráv, samozřejmě i těch o počasí, můžete číst na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Narodila se sice v Madridu, ale její srdce tepe v rytmu přímořské Málagy, kam se společně s rodinou odstěhovala už ve 3 letech. V andaluském městě nasávala tradiční španělské hudební vlivy, které ale později rozšířila na muziku celého světa. Je autorkou několika alb, hudbu složila i k filmům Pedra Almodóvara. Ostatně španělský herec Antonio Banderas definoval její hlas jako hlas hedvábí. Jestli měl v případě Pasión Vega pravdu, můžete posoudit právě teď v její písni Noche da Ronda.

0: kulturní most mezi Španělskem a Latinskou Amerikou ve své hudbě klene. Zpěvačka z Madridu Pasión Vega na Vltavě právě 8 minut po 16. hodině dospívala dojemnou píseň s názvem Noche de Ronda. A už za 22 minut naše odpolední vysílání nahradí publicistický akcent Saša Michalidis, nám tady přichází říct, co nás čeká. Ahoj.
1: Ahoj. No, dneska to nebude publicistika, bude to cestopis.
0: Krása, tím líp.
1: My už fakt si tu dáváme tak trochu nějaké tipy na léto a tentokrát uděláme opravdu takový road trip za novým cirkusem, současným tancem a pouličním divadlem. Projedeme skutečně celou republiku, dokonce i za hranice a společně s redaktorkou Vltavy Veronikou Ješkovou Štefanovou a divadelní publicistkou, režisérkou a pedagoškou Hanou Stričkovou fakt projedeme hrozně moc festivalů, ať už těch známých, jako je samozřejmě Letní Letná, ale i mimo pražské akce, které nabízí opravdu, ale tak pestrou směs toho, co člověk může zažít se současným tancem a s novým cirkusem a i pouličním divadlem, že jenom vlastně jakoby právě na těchto festivalech by člověk strávil celé léto.
0: Co tě bude na tanečních letních festivalech zajímat? Z jakých úhlů pohledu se budete z hosty na téma dívat?
1: No, budeme se právě dívat na originalitu, protože přece jenom ten žánr už také je tady s námi delší dobu, takže jsem právě zvědavý, co nového jednotlivé soubory a jednotlivci, jednotlivkyně dokážou nabídnout. A také, jak vlastně funguje ten genius loci těch jednotlivých míst, ve kterých se to odehrává.
0: Taneční akcent vás čeká na Vltavě dnes úderem 16:30. Právě k poslechu nás pozval moderátor Saša Michalidis. Já mu děkuji a držím palce.
1: Také díky.

0: Do éry francouzského baroka jsme se vrátili i 14 minut po 16. hodině, tentokrát v závěru sonáty o čtyřech částech z pera Jeana Battisty Quentana hrál nám orchestr Musica Antiqua Köln. A ve sférách hudebních zůstaneme i v posledním tématu dnešního středečního odpoledne a pohybovat se budeme na škále od poetických tónů až po burácení. Právě takovou gradaci umožňují nové Grenzingovy svatovícké varhany, kterým patří náš seriál. Posledním krokem před rozezněním byla jejich intonace a ladění, které trvalo 900 hodin. Vyžadovalo naprosté ticho, proto varhanáři přicházeli do pražské katedrály svatého Víta v noci. Teď už v chrámu nástroj stojí a my jsme si ho byli poslechnout.
1: Ondřej Valenta, svatovícký varhaník, teď sejmul ochranný kryt z klaviatury. Ty klaviatury jsou hned čtyři.
2: Ano, tady jsme u mobilního hracího stolu, který teda vypadá totožně jako ten, který je na kuru, ale má ten rozdíl, že se s ním dá pohybovat v 25-metrovém okruhu po katedrále, protože je připojen kabelem.
1: Takže teď jsme vlastně v samém srdci katedrály, uprostřed v té hlavní lodi, ale můžete ho posunout kamkoliv tady po tom prostoru.
2: Přesně tak. A jak jste říkal, jsou tady čtyři klaviatury pro hraní rukama a jedna pro hraní nohama. Tady slyšíme, že tam je ještě nějaký tón mimo.
3: To je Gčko
2: a to bude potřeba doladit k sobě, aby tam to chvění mezi dvojicí tónů nebylo.
1: Jak dlouho se vlastně tento nástroj ladil?
2: Ladění probíhalo od konce září loňského roku do 22. prosince.
1: Jak to vypadá? Bere se skutečně píšťala po píšťale? Jak dlouho trvá naladit jednu píšťalu?
2: Přesně tak, musí se jít jednu po druhé, takže těch necelých 6 000 musí každou z nich vzít varhanář do ruky a trošku na ní zapracovat. Varhanáři si spočítali, kolik je tady na to času a vydělili to počtem píšťal, že jim to vyšlo, že mají na každou 50 vteřin nebo tak něco.
1: Takže to není mnoho.
2: Museli postupovat velmi efektivně.
1: Jak často se musíte varhany ladit i v závislosti na počasí?
2: Samo o sobě zhruba tak jednou za měsíc, jednou za 6 týdnů, ale když jsou třeba koncerty nebo větším vše, tak před každou takovouhle akcí je potřeba to zkontrolovat a doladit, co není úplně v pořádku.
4: Takhle? Hraje to?
2: Máme tady širokou výbavu rejstříků, když předvedu ty základní zvuky od píšťal, které i vidíme ze zdola. Jsou tyto, to jsou rejstříky, které se jmenují montr. A jsou to teda ty píšťaly, které vidí všichni návštěvníci katedrály ze zdola, ale za nimi je samozřejmě schována velká řada píšťal, kde jsou třeba i vysoké. Když mačkám stejné klávesy, které jsem mačkal u těch předchozích rejstříků, tak teď to hraje mnohem výš, anebo i úplně jiným charakterem. Tady budou muset taky ještě pánové trošku doladit. Ten rozptyl, dynamik, kterou ty varhany nabízí, je velmi široký od takto slabých. Nevím, to možná ani neslyšíme. Ale máme tady i baterii speciálních jazykových rejstříků. To jsou píšťaly, které leží horizontálně, tak aby mohly co nejsilněji hrát do prostoru a to zní takhle.
1: Kdybyste tam dal tuty?
2: To vypadá...
5: Jak vypadala veřejná sbírka na svatovícké varhany? Příběhy některých donátorů, kteří se adoptovali píšťaly, představíme v zítřejším pokračování seriálu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Zelená oblaka, růžové stromy, i tak může vypadat realita a nemusíte ani sahat po halucinogenech. Stačí sáhnout po desce Marie Putnerové, z níž jsme právě teď slyšeli píseň Na černo. A středeční odpoledne na Vltavě spěje ke konci, budeme ale rádi, pokud s námi zůstanete i v následujících hodinách. Dnes večer vám nabídneme například večer na téma, který sleduje životní příběh jedné ženy 19. století, kterou ovšem většina jejich současníků považovala za utopistku nebo dokonce až za blázna a jejíž slova nakonec zůstala nevyslyšena. Nicméně Berta von Suttner se stala první ženou, která získala Nobelovu cenu za mír. Ve večeru na téma dnes otevřeme její biografii z pera Birgit Ahmanové a citovat budeme i názory současníků Berty Suttner, například Rainera Marie Rilka, Karla Maye nebo Alfreda Nobela. Teď vám nabízíme krátkou ukázku z pořadu.
1: Roku 1918, kdy už bylo jasné, že první světové válce padlo za oběť 10 milionů lidských životů, Zweig otevřeně přiznal.
2: Ale právě tato žena, o níž se tvrdilo, že krom jediného slova odzbrojte, nemá světu co říci, se svou silnou rukou dotkla kořene nejhlubšího problému současnosti. Nebála se požadovat zdánlivě nemožné. Sama věděla lépe než kdo jiný o hluboké rozporuplnosti myšlenky, již zastávala. O téměř ničivě tragickém rozměru pacifismu, který vlastně nikdy neodpovídá své době. V míru je zbytečný, ve válce nerozumný, v míru neúčinný a za války bezmocný. A přece na sebe vzala celoživotní roli Don Quixota, bojujícího s větrnými mlýny. Dnes ale s hrůzou zjišťujeme, co ona věděla už dávno, že tyto větrné mlýny nemleli vítr, nýbrž kosti mladých Evropanů.
0: Berta von Suttner, česko-rakouská radikální pacifistka, publicistka, spisovatelka a nositelka Nobelovy ceny za mír. Právě této ženě bude dnes večer patřit večer na téma, který na Vltavě uvádíme od 20 hodin. A vysílací čas mezi 6. a 10. hodinou bude zítra patřit ranní mozaice. Hned v úvodu vás pozveme do Vršovického divadla Mana, kde dnes večer v premiéře uvedou adaptaci románu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále. Pozveme vás ale také do Národního divadla, kde uvedou balet George Balanchina Who Cares a řeč bude také o šestidílné životopisné minisérii Moniová. Zhodnotí ji pro nás Jana Podskalská. Markéta Kaňková už se pro tuto chvíli loučí z vltavského studia. Zdraví vás také za editora Jana Zítku a Viktora Láně z techniky. Přejeme vám dobrý podvečer. Opatrujte se.

0: Je naprosto... Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Help. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Poulain, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Akcent.
1: Koupaliště ve Volyni, hrad Lipnice, ulice Prahy, zámecký park v Lanškrouně, chátrající kostel u Liberce nebo slovenská Žilina. Dnešní akcent nabídne takový itinerář prázdninového roadtripu se novým cirkusem, současným tancem a pouličním divadlem. Od zavedených festivalů až po menší akce, kvůli kterým stojí za to si udělat výlet. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi redaktorka Vltavy Veronika Jošková-Štefanová. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A divadelní publicistka, režisérka a pedagožka Hana Strejčková. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Já myslím, že celý ten náš road trip, teď máme zabaleno, sedáme do auta nebo do vlaku a jedeme poprvé už teď vlastně v červenci, ano, do Českého Krumlova na cirkusové meandry.
3: V červnu.
1: Ano,
3: v červenci,
1: co jsem říkal,
3: června, ano. Jedeme do Českého Krumlova, kde jsou cirkusové meandry, je to poměrně nový festival, řekněme, pouličního divadla a nového cirkusu a setkáme se tam jak s lidmi, kteří organizují letní letnou, tak s našimi předními novocirkusovými kampany a setkáme se tam i s dalšími menšími soubory a nazvala bych to tak, že Český Krumlov ožívá tuzemským novým cirkusem, ačkoliv můžeme mít pocit, že je to metropole turismu. Tak v tu chvíli není, je to prostor otevřený akrobaci a všem pouličním, možná taškařicím, hlavně je to začátek léta a příjemné naladění.
1: No a ten náš road trip bude takový, a pardon, Veronika, ještě doplník.
2: Já jsem chtěla doplnit Hanku tím, že je to fakt, že Krumlov je primárně vnímaný jako to velmi turistické místo, ale najednou do toho veřejného prostoru tohoto města vstupuje tělo. Ideál pod širým nebem začínáme komunikovat jiným způsobem, jak s prostorem, tak i s herci a umělci a můžeme se k ním přiblížit, možná často se jich i dotknout, často si i vyzkoušet to samé, co dělají oni a začít vnímat čas, prostor trochu jinak, než jsme byli zvyklí doposud. Takže ano, začíná pomalu léto.
1: Což je asi případ toho, co Veronika teďko zmiňovala, tak je případ valné většiny akcí, o kterých budeme mluvit. Mimochodem, ten náš road trip teda je chronologický, to znamená, že to cestování bude poměrně komplikované, protože když budeme chtít vyrazit z Českého Krumlova na další akci, tak budeme muset přes celou republiku do Strážnice. Což je zajímavé, protože Strážnici si možná se současným tancem a pohybovým divadlem potažmo novým cirkusem úplně nespojujeme.
3: Úplně ne, ale ve Strážnici se koná koncem června 81. ročník folklorních slavností a i tyto slavnosti, tento festival se otevírá mnoha dalším vlivům a musím říct si za sebe, že je to neskutečně srdečné, nádherné, barevné setkání všeho umění druhu a rozhodně doporučuji.
2: To je moje domovina. Je to 81. ročník, to není náhoda. Zkrátka folklor je spjatý s tímto krajem, s tímto regionem i s naší republikou. A někdo může považovat folklor za něco příliš tradičního, někdo se toho možná i trochu bojí, ale většinou nebo každé tyto lidové akce nebo akce, které nějakým způsobem reflektují lidovou kulturu, jsou velmi živé, jsou otevřené, jsou přátelské, jsou divoké, jsou veselé. A navíc tento festival tedy přivítá folklorní soubory z celého světa a jich celá řada. A za mě tady je oblíbená součást soutěž ve Verbuňku, což je mužský tanec skočného charakteru, takže doporučuji pozornosti všech.
3: A tímto jsme blízko cirkusu, neboli skokům a jsme zase na dosah tělu a tělesnosti, rytmizaci melody. A jenom podotknu, že je to opravdu akce pro celou rodinu a lecos je zdarma.
1: No a aby jsme to měli opravdu komplikované, tak zase ze Strážnice pocestujeme daleko, protože pojedeme na začátek července, 4. července jsou letopruhy ve Volyni.
2: Ano, z jihovýchodní Moravy do jižních Čech. To je jednodenní festival letopruhy. A zaměřuje se spíš na rodinné publikum, čili i na děti, na rodiče, ale své si tam najde i divák, který hledá možná i něco trošku pikantnějšího, něco složitějšího, lehce komplikovanějšího.
1: Veroniko, co to znamená v pojetí nového cirkusu současného tance pohybového divadla pikantnější?
2: To znamená, že primárně se to netváří jako cirkus, ale implicitně tam tu fyzičnost, disciplínu, disciplinovanost těla cítíte a možná už jste trochu vytrénovanější divák nebo divačka a i když nejste, ale jste dostatečně otevřený novým vlivům, novým zkušenostem, potažmo novým zážitkům, i když já to slovo zážitek úplně nevždy ráda používám, tak vás může ledacos potěšit i ve Volyni. A je to sice malý festival v menším městě, čili mimo velká kulturní centra, ale dělají to lidi s velkou zkušeností z této oblasti, takže zvou soubory, které jsou příznačné svojí kvalitou, svojí kvalitní dramaturgií. Příkladem může být představení Cirkus Los Animales Fantasticos, na kterém se podílí spolky Loutky bez hranic a Divadlo bratří Formanů. Přijede i zahraniční soubor z Francie, který pod širým nebem postaví své hrazdy a plošiny. Jedná se o ženský soubor Le Majetiques. No a také přijede i divadelní soubor My kluci, co spolu chodíme, což je soubor improvizační, který pravidelně vystupuje v pražských Jatkách 78, takže ta dramaturgie by nás mohla zajímat, jak říkám, jak dospělé, tak i dětské publikum. A co je zase devízou tohoto festivalu, dospělí i děti si mohou vyzkoušet různé cirkusové techniky, akrobatické techniky, potažmo i výtvarné techniky přímo na místě.
1: Ano.
3: A já jenom doplním, že když je hezky, teplo, slunce září a máte sebou plavky, tak můžete rovnou skočit po shlédnutí představení do bazénu, protože celý ten festival se odehrává na plovárně. Takže o to víc Volyně je jedním z atraktivních míst na první prázdninový víkend.
1: Dobře, tak když někdo nezůstane teda ve Volyni a řekne si, že tam stráví ten jeden den, potažmo teda ještě možná jeden další, ale pak už teda zase musí hned vyrazit, protože 6. začíná taneční Lipnice.
2: Ano, tak se přesune na Vysočinu, tam se možná trochu schladí, ale těžko říct, jaké bude letos počasí. Každopádně, nehledě na počasí, festival se bude konat v kulisách, případně v interiérech hradu Lipnice. A tento festival už pořádá 6. rokem soubor 420 People. Já pevně věřím, že celá řada posluchačů a posluchaček tento soubor zná i díky jeho zakladatelům Nataši Novotné a Václavu Kunešovi. Václav Kuneš bude sám přítomen přímo na místě, protože v sobotu 11. července sám povede taneční workshop pro veřejnost a já se ho sama ráda zúčastním, velmi se na to těším. Má propojovat generace, to znamená seniory, děti, dospělé, amatéry, mírně pokročilé, takže věřím, že to zase bude nová zkušenost, kdy se nám profesionálové budou věnovat a my budeme moci na vlastní tělo zakusit, co to obnáší a případně zažít ten krásný pocit z toho, že se nám něco v kontextu tohoto oboru i povede. Ale tento festival nabízí přirozeně i představení, profesionální taneční představení souboru 420 People. Mezi ně patří Smoke and Mirrors anebo představení Pulps.
1: A když potom z Vysočiny si tam dáme teda pár dnů, tak potom můžeme vyrazit do podhůří Orlických hor, do Lanškrouna a tam teda to má Hana obzvlášť ráda, tento festival.
3: To je festival, který zase vytváří parta nadšených lidí a lidí, kteří se točí kolem tance, divadla, kultury a rozhodně jim záleží na tom, aby v létě rozžili místo na zámku a okolních parcích a náměstí a významně je v dramaturgii zastoupen současný tanec, nový cirkus a pouliční show. Program je opět otevřen celému širokému publiku, od nejmenších dětiček až opravdu po nejstarší generace. A současně si vše, co vidíte, můžete zároveň vyzkoušet. Neříkám, že ty nejnebezpečnější záležitosti, ale veškerý program je protkán workshopy, setkáními. A celý festival se odehrává opravdu ve nádherných kulisách města Lanškroun a vše tak krásně plyne v pohodě a příjemné atmosféře.
1: Já nevím, jestli k tomu ještě něco budeme dodávat. Já už se ještě budeme pokračovat, protože už teď jsem vyzanovaný, ale jenom aspoň zmíním, jak se festival jmenuje. Jmenuje se Fresh Dance.
3: Fresh Dance Fest, ano.
1: Akcent. V dnešním akcentu se věnujeme letním festivalům, které se zaměřují na alternativní divadlo, tanec, nový cirkus, ono to je všechno promíchané, takže si vyberte. My se v té naší cestě teď přesuneme pro změnu do Žďáru nad Sázavou, protože tam od 17. července po 3 dny bude korespondenc.
2: Je to pravda, ale ti, co mají čas ještě teď v červnu, můžou jet na prolog festivalu korespondenc také do Žďáru nad Sázavou 25. června. Už tam probíhá vlastně součást toho hlavního festivalového programu, který je pravda až červencový, ale 25. června vystoupí ve Žďáru nad Sázavou ve veřejném prostoru Paulius Markevičius z Litvy, který připravil projekt River of Joy. A teď těžko říct, jestli je to fyzické divadlo, nebo jestli je to nový cirkus, nebo je to jenom objektové divadlo, nebo happening, performance, zkrátka.
1: Není to jedno, Veroniko.
2: No, ale až vám řeknu, co to je, tak sami můžete tomu přiřadit ten správný rámec, pokud tedy máte potřebu si něco zarámovat žánrově. Paulius Markevičius vyšle do ulic Žďáru nad Sázavou 5000 černých koulí, ty se rozkutálí tedy po veřejném prostoru a lidé, kolem jdoucí, malí, velcí, dospělí i starší, budou s těmito koulemi nějakým způsobem zacházet, manipulovat, dostanou jakýsi svobodný prostor nakládat s těmito objekty podle svého uvážení. A teď otázka vlastně, jaké myšlenky, emoce, zkušenosti, zážitky to v nich bude evokovat. Tak to je jenom takový prolog k tomu hlavnímu programu.
1: Ale my jsme všichni zvědaví samozřejmě, kolik těch černých koulí vydrží do toho 17. července.
2: Zajímalo by mě, jakým způsobem s tímto projektem putuje po světě a jak moc je udržitelný co do výroby materiálu. Ale 17. července začíná skutečně ten hlavní program festivalu Korespondanc ve Žďáru nad Sázavou. A než se tady dostanu k samotnému programu, ráda bych zmínila důležitou věc, že 17. července se zároveň v areálu zámku, kde ten festival jako takový probíhá, otevírá Hub 800, což je nebo bude kulturně kreativní centrum Vysočiny. Bude se nacházet v konventu bývalého cisterciáckého kláštera. A je určeno pro rezidence v kreativních klastrech, pro mezinárodní umělecké týmy s různými aktéry, bude určené to centrum pro výstavy, koncerty, představení, performance. Ale cílem tohoto hubu je vlastně propojit umělce a firmy, potažmo inovativní firmy, čili vytvořit prostor pro kreativní průmysly. Já jsem sama zvědavá, jak to bude fungovat. Velké množství peněz na opravu tohoto prostoru putovalo z Národního plánu obnovy, takže věřím, že plány jsou ambiciozní a že se je podaří naplnit a že už v rámci letošního ročníku budeme moci tyto prostory zakusit, osahat a podívat se, jakým způsobem fungují v komunikaci s lokálními komunitami, diváky, kteří se z mé zkušenosti rádi na tento festival vrací.
1: Na vedle samotného objektu tak jenom jednou větou, na co se Veronika těší právě v rámci Korespondanc, v rámci programu.
2: Já se těším právě na to, kde se lokální obyvatelé potkají s mezinárodními umělci, protože toto je pro Korespondanc jako festival velmi typické, že vytváří projekty přímošité na míru toho místa, které je pro mě okouzlující, protože je to zámek, který není, jak se říká, vyšperkovaný a dokonale opravený, ale má v sobě tu syrovost a v řadě ohledů ještě neupravenost nebo neučesanost, takže se tam nachází celá řada zákoutí, která jsou velmi inspirativní pro nějakou kreativní tvorbu. Ale těším se třeba na projekt choreografa Albana Richarda, který zapojí 35 účastníků ze Žďáru a okolí a propojí se v projektu, který vznikl přímo pro konkrétní místo a má vytvářet mezigenerační spojení právě s umělci a s obyvateli. Tak jsem zvědavá, to samozřejmě nemůžeme dopředu vědět, čeho se to přesně bude týkat a jak to bude vypadat, ale pevně věřím, že nás to opět pohltí, jak bývá zvykem ve Žďáru.
1: Pokud se bavíme o stavu zámku ve Žďáru nad Sázavou, tak stav barokního kostela na navštívení Panny Marie v Horním Vítkově u Liberce tak je, řekněme, opravdu velmi špatný, ale o to možná kouzelnější kulisy vytváří pro festival, který se jmenuje Kukokli a který se odehrává úplně ve stejném termínu.
3: Je to tak, v chátrajícím barokním kostele se odehrává festival Kukokli a tento festival, který je svým způsobem zaměřen na česko-německou dramaturgii, to znamená cílí na obě, řekněme, publika, ať už z českého nebo německého pohraničí, ale v podstatě kohokoliv, tak se zaměřuje nebo je znám svojí kvalitní dramaturgií. To znamená, že se obrací nejenom k těm, řekněme, hodně alternativním nebo, řekněme, experimentálním počinům, ale také k multižánrovým fúzím a k, řekněme, i novému cirkusu, tanci, loutkovému, objektovému divadlu a hledá místa, hledá projekty, které propojují místo s tematikou, kterou tyto projekty nabízejí diváctvu. A z hlediska nového cirkusu, tak v letošním ročníku Kukokli vystoupí například Alžběta Tichá, známá novocirkusová umělkyně, absolventka zahraniční cirkusové školy, která je známá pro své výkony na vertikálním laně. Také se tam potká dvojice Filip Zahradnický a Míša Stará, stejně tak jako dvojice Teach on the Beach. To znamená, že oscilujeme mezi projekty, které jsou výsostně experimentální, jak už naznačovala Veronika, pro možná náročnějšího diváka nebo diváka, který nepotřebuje hned vidět výsostné artistické výkony, ale cítit fyzično, se kterým ten performer akrobat vstupuje před lidi a svým tělem probouzí v nich touhu nejenom se zapojit, ale cítit to, co on sám prožívá a to, co potřebuje komunikovat. A v Kukokli, v této nádherné scénografii, tato dekorace chátrajícího baroka se stává vlastně místem okouzlení už samo o sobě.
1: A my vlastně to slovo experiment můžeme použít i u další naší zastávky, která je teda daleko, ale stojí za to, protože je v Žilině. Jmenuje se ten festival Kiosk. A je důležité zmínit, že v letošním roce stejně jako mnoho dalších akcí nebo institucí nebyl podpořen fondem na podporu umění na Slovensku. To znamená, že tento festival, který už existuje 19 let, tak potřebuje naši podporu. Když nemůžeme vyrazit, tak alespoň můžeme i na dálku nějakým způsobem. Ale když vyrazíme, tak co zažijeme v Žilině, Veroniko?
2: Já jsem do Žiliny vyrážela ráda a často, a to ještě v době, kdy festival Kiosk působil na stanici Žilina Zárečie, kde měl svoje multikulturní centrum. Já jsem tomu říkala centrum pod dálnicí, bohužel to bylo huváckým zásahem vypáleno. Od té doby ten festival tak různě putuje, vyskytuje se na různých místech a má za sebou téměř dvě dekády existence. A už možná délka existence této akce vypovídá o tom, že je to akce kvalitní, že má smysl, protože patří k festivalům, které výrazně podporují a posouvají slovenské performativní umění dopředu. Kiosk tento rok skutečně nepodpořil fond na podporu umění, potřebuje finanční, jak já tomu říkám, injekci, dotaci. Takže otevřel sbírku na to, aby se letošní ročník mohl uskutečnit a uskuteční se. Zaměří se na různé experimentální, neobvyklé prostory. V minulosti už využíval hory, benzínové stanice, plovárny, hospody i nedostavěné dálnice. Takže tímto směrem se možná bude ubírat i v letošním roce. Program zatím není zveřejněný, určitě se ho brzy dozvíme, ale konat se bude. S pořadateli jsem mluvila, budem ho reflektovat i v Českém rozhlase Vltava. A v čem je Kiosk výjimečný? Klade důraz na otevřenost, bezpečí a svobodu.
0: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
1: Náš dnešní roadtripový akcent, který věnujeme letním festivalům a událostem, které se zaměřují na alternativní divadlo, tanec a nový cirkus, tak se teď přesune do Prahy společně s redaktorkou Vltavy Veronikou Ješkovou Štefanovou a divadelní publicistkou, režisérkou a pedagoškou Hanou Stričkovou. Se podíváme na dva festivaly, které k Praze patří, ale asi si je možná řekneme, ty pražské akce opravdu mívají docela velké pokrytí a především to tady platí pro letní Letnou, ale ještě před letní Letnou, tak bude festival za dveřmi.
3: Je to tak. Týdenní pouliční festival, který se odehrává nejenom v centru Prahy, ale i v ulicích a v nedalekém výstavišti, zve jak současnou tuzemskou novocirkusovou scénu nebo pouliční divadlo, alternativní soubory, tak zve zahraniční. Vše je přístupné širokému spektru publika. Ledasco je zdarma. A na ledasto se dá, jak říká Veronika, sáhnout, přiblížit se k tomu, prožít to. Je to opravdu velmi příjemné zpestření pražského vyhřátého léta. Já jsem si vybrala projekt švýcarského uměleckého kolektivu Panorama Kino Theatre, protože jde o architektonické instalace, nebo v tomto případě jednu instalaci, která vám proměňuje perspektivu vnímání města, kterým procházíte nebo ve kterém žijete. A to způsobem opravdu veskrze, řekněme, divadelně iluzivním nebo filmově divadelním. Jo, jde o projekty, které vám vlastně celkově všechny pozměňují vnímání, ať už je to i projekt třeba Kiss and Fly, jakým způsobem se mohou lidé setkávat a díky novocirkusovým disciplínám zase od sebe vzdalovat, míjet se, jakým způsobem veřejný prostor iniciuje fyzičnost, tělo k akci.
1: A Veronika by mohla jenom doplnit jednu vlastně dvojici, která působí zdánlivě nesourodě, ale určitě budou spolu výborně ladit.
2: Jsou to zástupci zemí bývalé Jugoslávie, to říkám na začátek, což samozřejmě je v něčem signifikantní, protože oba dva muži, Milan Manič ze Srbska z organizace Cirkusféra a Goro Osojník z festivalu Anna Monro ze Slovinska, se snaží nějakým způsobem pouliční umění a nový cirkus razit i ve svých zemích. Nutno říci, že v tom Srbsku to jde hůře a pomaleji než ve Slovinsku. Nicméně do Prahy na Za dveřmi přivážejí představení 40 až 60 a za to Za dveřmi děkuju, že mi vlastně ukazuje lidi, které dlouhá léta znám, ale dokážou mě stále něčím překvapit. Tak tito dva muži přivážejí představení novocirkusově pouliční, kde se setkají dvě generace a je to jak střed uměleckých forem, tak i střed generací s různou zkušeností, kterou přenáší do současnosti, ale navíc z prostředí, které je vlastně oběma docela známé a ledasto znám může i z minulosti a historie odhalit a objasnit.
1: To jsme vlastně v polovině července, kdy je festival za dveřmi, ale teprve my se teďko přesuneme do poloviny srpna, kdy vlastně začne letní Letná. O té se bude určitě mluvit hodně, má to pokrytí skutečně obrovské, ale měli bychom tam zmínit přece jenom jednu inscenaci, protože ta si myslím, že skutečně už teď vzbuzuje dost velký zájem, nejenom mezi odborníky, ale už i mezi laickou veřejností. Aspoň vy jste mě teda dost nalákali obě dvě.
3: Jo, je to určitě Soda Symphony.
2: Ano.
3: Je to tak a na tom se obě dvě shodneme. Prostě z laického pohledu, jako kdybyste vyrazili do hobby marketu. A tam, kdyby se odehrávalo to, co se odehrává při Soda Symphony, tak věřím tomu, že hobby market má neustále natřískáno. A to doslova a bez nadsázky.
1: Dobře, tak ale tohle je asi něco, co...
2: Jí má zvědavost. Jí má mě zvědavost, protože já jsem Soda Symphony neviděla, ale za to jsem viděla dva ze tří performerů z této inscenace v jiných jejich autorských projektech a oba byly fenomenální. Na dvou různých místech Evropy. Co se týče Michaela Candla, který v Soda Symphony také účinkuje, ten nedávno, v minulém roce, na podzim, uvedl svoji novinku Food na Vídeňském festivalu. A to je taková excentrická, absurdní, vizuálně působivá inscenace, ve které účinkují čtyři performéři, ale tím pátým je scénografie. Objekt, který sám ožívá a produkuje různé hmoty, materiály, které se objevují a zase mizí. Takže tam určitou roli hraje i jakýsi iluzionismus, iluze, práce s novou magií. A myslím si, že to bude částečně trochu přítomno i v Soda Symphony.
1: Ale mimochodem, když už teda mluvíme o Food, tak to neuvidíme v Praze zatím, ale můžeme vyrazit o kousek dál za hranicemi, kde vlastně to uvidíme, protože od 5. do 16. srpna bude probíhat festival v Berlíně.
2: Tak a kdo by si to chtěl srovnat nebo měl potřebu sledovat tvorbu Michaela Candla, tak se může vydat přesně tak na berlínský festival mezi 6. a 9. srpnem. Bude uvádět Food právě na berlínském cirkusovém festivalu na letišti Tempelhof. Takže by to bylo zajímavé srovnání a já se těším, že uvidím i v další pozici roli rovině Koliu Huneka, který také vystupuje v Soda Symphony, bude tedy na letní Letné. A je to akrobat, manipulátor z objekty, který má rád práci s různými materiály, čehož budeme svědky právě i v Soda Symphony, kde figuruje dřevo, hřebíky, nářadí, lepidlo, kladivo, piliny.
1: Tak už jsme letní Letné zažili motorové pily, stálo to za to, takže se přesuneme vlastně jenom v tohletom našem DIY hobby marketovém velmi populárním stylu pro Českou republiku dál.
3: Je to tak.
2: Já bych řekla, že to je další rovina cirkusové, potažmo novocirkusové dramaturgie. Inovativní práce s materiálem, obohacování ho o nové významy, ale zároveň vlastně hledání nového způsobu dávání významu materiálu, se kterým manipulují neobvyklými způsoby právě tito šikovní artisté.
1: A teď už to bude takový opravdu rychlý průlet na od poloviny až do konce srpna, ano, takže Šum v sadu v Proseči.
3: Velmi stručně. Jednodenní nebo dvoudenní festival, který se koná opravdu pro celou rodinu a který je fúzí hudby, divadelních představení pro děti a jsou to lidé, kteří pořádají tento festival, kteří jsou velmi otevření novátorským přístupům k divadlu, k pouličnímu divadlu a to znamená participativní formy, interakce a spoustu společných zážitků.
1: Směrem ke konci srpna potom Teatrum Cux.
3: Teatrum Cux, zažitý festival v nádherné scénérii Kuxu. Opět jsme zpátky v dekoraci, která souvisí s barokem, ale vyzdvihnu jednoho hosta a tím je Andrej Liga, absolvent nonverbálního divadla na pražské HAMU, který přiváží nový projekt Monarchiot, který je specifický tím, že materiál pro tuto inscenaci sbíral na road tripu, který ale absolvoval na kole. Ujel stovky kilometrů po jednotlivých kulturních centrech, které jsou navázány na novou síť. A na základě tohoto zážitku vytvořil inscenaci, na kterou já jsem velmi zvědavá.
1: No tak když jsem zmínil, že na začátku jedeme autem nebo vlakem, tak samozřejmě kolo k tomu můžeme přidat, ale kam dojedeme 21. a 22. srpna?
3: Dojedeme na rodinný festival na Švestkový Důvůr do Malovic, zpátky do jižních Čech, o který už dnes byla zmínka, a jde o festival pro celou rodinu, což vyplývá ze samotného názvu, který prezentuje komorní uskupení nezřídka z nového cirkusu, loutkového divadla, pohybového divadla, ale i tance. Všechna představení mají navazující workshopy nebo se dějí paralelní dílničky pro děti i rodiče a současně Celá scenérie opět je nádherná, protože se vše odehrává na Švestkovém dvoře, to znamená v soukolí maringotek a místa, které oplývá rybníky a lesy okolo vás.
1: No a teď opravdu, ale to bude telegraficky, protože Tézeova loď a také nová osmička ve Frýdku Místku.
3: Nová osmička ve Frýdku Místku, zcela nové kulturní centrum, které provozují nadšenci a díky jejich nadšení dostává příležitost spoustu kapel, divadelních uskupení od nového cirkusu Tance divadla.
1: A celé léto.
3: Celé léto běží program a Tézeova loď poběží od 28. do 30. srpna na lodi Tajemství divadla Bratří Formanů. Za festivalem stojí Matěj Petrák, absolvent katedry nonverbálního divadla, který na svůj festival zve ještě ty, kterým se nepodařilo dosud samostatně profesionálně vyplout, to znamená dává jim veslo do ruky do toho profesionálního plutí, ale současně zve i stávající studenty, absolventy, soubory, které se právě pohybují na křižovatce nového cirkusu, pohybového divadla a alternativy.
1: Jestli jste si vypatlali dovolenou na něco jiného než na léto, tak si vemte neplacené volno, protože opravdu už jenom to, co vám dnes Veronika Jošková, Štefanová a Hana Stričková nabídli v rámci letní road tripu po pohybovém divadle, novém cirkusu, alternativním divadlu nebo tanci, tak je skutečně neuvěřitelné množství zážitků a hlavně míst úplně skvělých se skvělými lidmi, kteří ty akce organizují. Děkujeme, že jste nám dnes nabídli právě takové cestování, Hano. Díky.
2: Děkuji, budu se s vámi těšit na viděnou na festivalech.
1: A to byla Veronika samozřejmě. A teď Hana.
3: Moc krát děkuji a také se těším na viděnou na všech zmiňovaných festivalech a přeji všem krásné léto.
1: Od mikrofonu se loučí Saša Michalidis.
0: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Je přesně 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: O víkendu bude v Česku tropické počasí. Už v pátek překonají teploty 31 stupňů. V sobotu se na jižní Moravě a ve středu Čech vyšplhají až k 36 stupňům Celsia. V neděli se tropické počasí trochu zmírní, stále se ale budou teploty držet nad 31 stupni. Podle meteorologů bude kvůli velké vlhkosti vzduchu dusno. V sobotu a v neděli očekávají také silné bouřky. Kvůli vysokým teplotám vyhlásil Český hydrometeorologický ústav výstřel. Na části území bude platit už v pátek, po víkendu pak po celém Česku. Horké počasí bude pokračovat i v příštím týdnu, v jeho druhé polovině už by se ale mělo začít ochlazovat. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO skončila v zastupitelstvu města Bílina na Teplicku. Hnutí ANO o tom informovalo na svém facebookovém profilu. Mrázová řekla, že se mandátu vzdává kvůli velkému časovému zaneprázdnění. Než se v listopadu stala ministryní, působila v Bílině 7 let jako starostka a předtím 4 roky jako místostarostka. V zastupitelstvu ji nahradí Štěpán Kolšitr, který ve volbách kandidoval za hnutí ANO. V Bílině vládne ANO, ODS a hnutí Moje Bílina. Policisté pátrají po 83letém Arnoštu Stečkovi z Ostravy Poruby. Senior včera večer odešel na procházku a už se nevrátil. Jeho telefon je nedostupný a nemá u sebe léky, které potřebuje brát několikrát denně. Bez nich může být v ohrožení života. V době odchodu z domu měl muž na sobě tmavě modré džínové kalhoty, tmavou zimní bundu, riflovou kšiltovku se třpitkami a černé kožené boty. Pohřešovaný je vysoký zhruba 180 cm, je střední postavy, má šedé krátké vlasy, modré oči a měl by být oholený. Jakékoliv informace o něm prosíme volejte na linku 158. Zítra pak bude skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne přechodně i jinde až oblačno. Hlavně na horách čekáme výjimečně přehánky. Teploty vystoupí na 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě naměříme kolem 24, na horách kolem 22 a v Beskydech kolem 19 stupňů Celsia. Více zpráv můžete číst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Art Café.
1: Hezký podvečer. Při poslechu dalšího dílu pořadu Art Café vás vítá Jiří Moravčík. Někdo jezdí k moři nebo do exotických krajin. Já zase za ideální dovolenou považuji chvíle strávené na letních festivalech. Dělám to prakticky celý život a vybírám si takové festivaly, o kterých vím, že na nich najdu hudbu svého gusta. Něco nového se zase dozvím a potkám tu spoustu podobně naladěných přátel. Nevyhledávám přitom masové akce, ale malé, programově vyšperkované festivaly pod taktovkou dramaturgů, kteří svůj program pečlivě promýšlí a v podstatě si řídí slovy autora legendárních pořadů pro rádio BBC Andy Kershawa, který kdysi prohlásil: nejsme tu proto, abychom dali veřejnosti to, co chce. Jsme tu proto, abychom veřejnosti dali to, o čem nevěděla, že to chce. Ano, návštěvníkovo nazírání na umění a hudbu lze formovat různě a nenápadně vzdělávací způsob, jak i už léta volí dramaturg Michal Schmidt u nás, ale možná nemá obdoby. A folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou mohou v tomto směru sloužit jako vzor a podobně svůj program pečlivě promýšlí také dramaturgové táborského festivalu Mighty Sounds. Obě akce se od sebe odlišují hudebně, prostředím a složením návštěvníků. Ohledně společenského postoje mezi nimi ovšem panuje shoda. A ještě jedna věc je leto spojuje. Oba festivaly slaví významná kulatá výročí. Mighty Sounds se totiž konají po 20. a folkové prázdniny dokonce po 40. Takže festival letos skončí velkým tanečním mejdanem s kapelou senegalského zpěváka a hráče na koru Sekou Keity, který mimochodem letos oslavuje 30 let na scéně.

Folkové prázdniny letos proběhnou v Náměšti nad Oslavou od 25. července do 1. srpna. A během týdne se v parku renesančního zámku dočkáte nejen neznámé a přesahové hudby, doznívající ve vás ještě dlouho po odjezdu, ale tradičně také spousty workshopů, přednášek a mezinárodního kolokvia, jehož tématem je letos politika versus hudba a kultura obecně. A do jisté míry je to také téma tria mistrovských instrumentalistů Lontitot. Okolo nás dochází k příliš ničivým událostem. Války, změna klimatu, lidské sobectví a domněnka, že to nejhorší možná teprve přijde. A tak jsme hledali způsob, jak se tomu bránit. A vyšla nám z toho hudba jako druh léčby ze zklamání a zničených snů. Vysvětlil iránský perkusista Bijan Khemirani vznik tria, do kterého patří také libanonský klavírista Rami Khalife a albánský hráč na čelo Redi Hassa.

Folkové prázdniny proběhnou letos v Náměšti nad Oslavou už po 40. Pokud se ale zeptáte dramaturga Michala Šmita, jestli tak velké číslo bral do úvahy, tak vám odpoví, že k programu přistupuje úplně stejně, jako by se jednalo o běžný ročník. Protože to má zkrátka v povaze a jde mu hlavně o to, aby u nás představil výjimečnou hudbu, což bez debat platí pro britské duo houslisty Owena Spafforda a Louise Campbella s elektrickou kytarou. Hrají současný britský folk, hodně sázejí na minimalismus a atmosféru soundtracku, ale v záloze mají také expresivní, hlučné rockové pasáže. Jsou považováni za postfolkové inovátorské zjevení a protože jsem je slyšel, tak mohu potvrdit, že zcela oprávněně.

fat.

Slyšeli jsme dvojici Spafford Campbell, považovanou na scéně moderního britského folku za naprosté unikum. Za jejich pozváním na folkové prázdniny hledejme pokračování uvažování dramaturga Michala Schmidta, že když k nám britský folk nikdo nevozí, neznamená to, že by ho do náměště nad Oslavou nemohlo pravidelně přivážet on. V tomhle směru zatím festival u nás nikdo nepřekonal. Navíc letošní britsko-irský výsadek překonává veškerá očekávání. I třeba kvůli pozvání skupiny The Farrow Collective. Nádherně zpívající instrumentalisté na čtyřech albech našli ideální recept k naprosto nevšednímu uchopení starých temných balad. U jejich poslechu se podle jedné z oslavných recenzí budete prý cítit šťastní jako prase v brázdě.

Jste připraveni na trochu letní zábavy u muziky? Pokud ale zamíříte na folkové prázdniny do náměště nad Oslavou, míříte špatně. Ne, že by vás to nečekala zábava, pro boha, všichni si něco takového zasloužíme, vždyť svět okolo nás motá hrozné kozelce. Nicméně počítejte s tím, že tady se propojuje s nutností občas během koncertů, přednášek a výstav a nejrůznějších dílen o trochu víc přemýšlet. Motivací dramaturga Michala Šmita a jeho kolegu totiž není nechat vám průběh folkových prázdnin pouze proletnou hlavou. Naopak, dělají všechno proto, aby vám v ní spousta prožitku zůstala o něco déle a třeba vás i donutili nad nimi přemýšlet. Muzikanti, kteří vás v náměšti čekají, sice na první pohled nemají žánrově nic společného, až na to, že hudbu hrají bez kalkulů, přetvářek a podbízení. A že některé neznáte? Pokud věříte dramaturgovi, což se vřele doporučuje, tak můžete vzít jet na to, že budou skvělé. Což platí pro fantastickou irskou zpěvačku Riony Connolly s kapelou Honeyfeet, kteří si na folkových prázdninách odbydou českou premiéru.

Program folkových prázdnin samozřejmě zahrnuje to nejlepší z domácí scény a návštěvníci se dočkají i své oblíbené druhé trávy, se kterou bude hostovat kytarista Michal Pavlíček, a s novým projektem se vrací také Iva Bitová. Nicméně domů se zřejmě budou vracet s otázkou, proč pro boha dosud neznali zpěvačku Olivii Chaney. V britském folku má své pevné místo a není s ním v rozporu. V jeho zóně se prý ale necítí úplně jistá. Bude by ano, když její tvorba má především zkoumavou nadžánrovou povahu a do tradičních písní zanáší podněty z jazzu, klasiky a experimentálního popu. Letos se dostala také hodně do řeči, když její dojímavá verze staré balady Dark Eyed Sail vévodí nové filmové verzi Bouřlivých výšin.

Folkové prázdniny mohou někomu přijít, že se na festivalu hraje výhradně hudba odpovídající jeho názvu, ale jak jste se mohli dosud přesvědčit, tak docela pravda to není. A pokud chcete přesvědčivý důkaz, tak ho poskytne dlouholeté rezidenční setkání výjimečných hudebníků pod vedením pečlivě vybraného kurátora. Tak jako v předešlých ročnících se budou spolu několik dnů v náměstí vzájemně poznávat, vyměňovat si zkušenosti, hrát a zkoušet, aby se pak představili na speciálním koncertu. Letos dostal projekt název Hudba nad oslavou a za kurátora byl vybrán Stuart McCallum, který si do náměstí pozval vyhlášeného britského skladatele, vokálního umělce a beatboxera Jasona Singa, belgického jazzového saxofonistu Nicolase Kumarta a zvukového designera Olivera Vibrance. Stuart McCallum je britský kytarista, skladatel, bývalý člen bájné skupiny Cinematic Orchestra a v současnosti spoluhráč irské zpěvačky Rioni Conley z Dua Dobrev, které na folkových prázdninách také vystoupí. A nejen tam. Fanoušci tohoto skvělého kytaristy se mohou těšit i na dalšího české koncerty. 12. září totiž vystoupí v Písku na festivalu Cool v Plotě a večer pak v pražském Jazzdoku. A než si pustíme Duo Dobrev, připomínám, že festival folkové prázdniny proběhne v náměstí nad Oslavou od 25. července do 1. srpna.

0: Art Café.
1: Posloucháte Český rozhlas Vltava a pořad Art Café s Jiřím Moravčíkem, ve kterém vás zvu na dva výjimečné festivaly. Tím druhým po folkových prázdninách je Mighty Sounds, který proběhne v Táboře od 26. do 28. června. A protože letos slaví 20 let existence, dramaturgové si dali na programu opravdu hodně záležet. Vlastně bych řekl, že o tak skvělé sestavě se možná ani jim nesnilo. A pokud mohu mluvit sám za sebe, asi nejvíce těším na divokou americkou kapelu Bridge City Sinners, kterou jsem naživo ještě nikdy neviděl.

Mighty Sounds jsou jednoznačně o energii, tady se nikdo ani náhodou necourá. I tak se znovu a znovu nestačíte divit, jak do toho všechny kapely dávají úplně všechno. Mezi další jistoty patří rozesmátí lidé, slušnost, tolerance a pocit bezpečí. Proto tu najdete hodně dětí a celých rodin. Možná vám to přijde jako samozřejmost nebo malichernost pro někoho, kdo se na festivalech pohybuje většinu života, ale pořád ještě ne. Až tolik znám akci, kde to tak hladce nefunguje, zatímco pro návštěvníky Mighty Sounds se to zdá být normou. K tomu si přidejte komunitu s pevným názorovým antirasistickým a antifašistickým postojem a vyjde vám z toho festival, kam jednoznačně patří britští veteráni Asian Dub Foundation se svým nekompromisně tvrdým mixem rocku, elektroniky, punku, hiphopu, dubu a naštvaných protiválečných textů.

Na Mighty Sounds budete od 26. do 28. června určitě znovu nadšení z bezchybného průběhu organizace až neuvěřitelné čistoty a přemíry evidentně šťastných lidí. Ví se to i v zahraničí, takže některé kapely se sem rádi vrací. Jako třeba další moji letošní favorité, britští Skinny Lister, hrající v rumu naloženou směs anglického folku, irské divočiny a punk rockové anarchie. A mimochodem, jejich nové loňské album Songs from the Yonder je fakt skvělé.

Že budete v táboře stejně jako autor za Bumra, se bát nemusíte. Všechny věkové kategorie, včetně důchodců, na festivalu mluví stejným jazykem. V areálu ovšem narazíte na velkou spoustu mladých, nabíjející tuhle subkulturní komunitu silnou energií. Tím hlavním důvodem, proč nepřežívá, ale už 20 let žije. S lidmi, kteří si nepřipouštějí, že by si jejich oblíbený chumel ska, punku, reggae, hardcore, punk rocku a rock'n'roll pohnul do sofistikovanějšího levelu. Na festivalu Mighty Sound nejde o nové trendy, experimenty a buchví, jak služíte umění. Je to vlastně festival jedné písničky ve dvou verzích. Rychlé a ještě rychlejší. Ale to nic nemění na tom, že ve svém oboru letos přiváží opravdu velká světová jména, včetně jedné z největších žijících hvězd reggae, jamajskou legendu Banninga Speara. A než si ho pustíme, loučí se s vámi Jiří Moravčík s předpokladem, že se na obou festivalech potkáme.

0: Popravdě v prázdninové letní náladě skončilo dnešní Art Café, však to také byly pozvánky na letošní ročníky festivalu Mighty Sounds v Táboře a folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou. A pozvánku připravil a na program dnes pozval v Art Café Jiří Moravčík. Čtvrteční Art Café, tedy zítřejší, nabídne albové novinky ze zahraniční alternativní scény s Josefem Sedloněm, který přinese pravidelný výběr toho nejzajímavějšího z aktuální zahraniční alternativní produkce, tak je-li to váš šálek hudební kávy, tak poslouchejte zítřejší Art Café v tradičním čase, tedy mezi 17. a 18. hodinou. Aktuální 18. hodina na Vltavě patří jazzu, za chvíli Zdeněk Přidal představí svůj dnešní výběr. 18.30. to je čas, kdy otevíráme na Vltavě knihu dnes naposledy Lahvovou poštu román Petra Chudožilova. No a v 19 hodin vám svůj hudební výběr představí Marta Kloučková. Dobrý podvečer vám přeje Daniela Čermáková.
1: Jazzový podvečer.
2: Milí posluchači, v dnešním jazzovém podvečeru si pustíme ukázky z nejnovějšího alba britské trumpetistky a skladatelky Laurie Jurt. Něčím nerušený poslech vám přeje Zdeněk Přidal.

Laura Jurt vyrůstala ve vesnici Medstead na jihu Anglie. Od raného dětství se učila na klavír a na základní škole začala hrát na trubku. V dospívání se přidala snad ke všem kapelám, do kterých se mohla dostat, a sama si prozkoumávala jazz a klasickou hudbu. Její hudební dráha nabrala na obrátkách, když nastoupila na střední školu, kde vedl výuku muzických umění inspirativní učitel a skladatel Martin Reed. Mimo jiné fanoušek skupiny Loose Tubes a sběratel desek ECM, který třeba neváhal ve škole zorganizovat hudební workshop, jenž vedli členové experimentálního jazzového kvinteta Polar Bear. Postřední zamířila do Londýna ke studiím na prestižní Trinity Laban a zaznamenala také první velké úspěchy. V pouhých 19 letech se třeba stala držitelkou prestižní Dankwartovy ceny, udělované nadějným talentům za jazzovou kompozici, a v 21 se stala první ženou po téměř dvou dekádách, která získala jazzovou cenu prastaré londýnské cechovní společnosti Worshipful Company of Musicians. Se spolužákem z Trinity Laban a dnes také životním partnerem, pianistou Elliotem Galvinem, vede od roku 2010 pozoruhodné kvarteto Dinosaur. Už jeho debutová deska nazvaná Together as One sklidila nadšení u kritiky i fanoušků a vysloužila si mimo jiné v roce 2017 nominaci na prestižní Mercury Prize. Laura se nicméně cítí ve svém živlu nejen jako jazzová instrumentalistka a skladatelka, ale také při skládání pro soudobé komorní soubory a orchestry. Skládala na zakázku mimo jiné pro BBC Proms, Ligeti Quartet nebo Orchestr London Symphonietta, nebo třeba pro New Yorkský festival nové hudby pro trubku, který v roce 2003 založil Dave Douglas. Krom toho učí kompozici na své alma mater Trinity Laban a jazzovou trubku na Goldsmiths University. Zdá se být lhostejná k pomíjivým módním trendům či zařazení do jakékoliv scény a následuje svou vlastní múzu, která čerpá z jazzu, lidových tradic Evropy a Blízkého východu a harmonického jazyka Stravinského. Její tvorba je však vždy přístupná a často připomíná písně beze slov. Charakterizoval hudební směřování Laury Jurt uznávaný britský hudební publicista John Fordham. Na své nejnovější desce nazvané Rites and Revelations, z níž dnes posloucháme ukázky, Laura povolala rytmiku z Dinosaura, bubeníka Coryho Dicka a basistku Ruth Koller. Připojili se k ní také folkoví hudebníci, irský houslista a violista Olten O'Brien a akordeonista Martin Green.

album Rites and Revelations vlastně představuje pro Lauru Jert určitý návrat a tvůrčí znovuzrození, poté co se na 3 roky stáhla z pravidelných vystoupení a nahrávání, aby se mohla věnovat své rodině. Hudbu pro svou nejnovější desku psala v průběhu 6 měsíců. Je esencí mé identity a spojuje věci, které miluji, způsobem, který je pro mě naprosto jedinečný. Chci, aby lidé pocítili něco prapůvodního, jako když staré lidové melodie dokážou oslovit něco vrozeného v nás. To je to, co mě pohání. Hudba, která vás hluboce, emocionálně, dokonce i fyzicky zasáhne. Miluji tu nadčasovou kvalitu, kdy se zdá být zároveň starodávná i živá, vysvětluje Laura.

I beze slov lze vytěžit ze slavného bluesového a jazzového standardu s názvem St. James Infirmary tolik emocí, kolik v sobě kdy skrýval. Milé posluchačky, milí posluchači, dnešní jazzový podvečer jsme věnovali albu Rights and Relevations, které natočila trumpetistka Laura Jert v kvintetu s bubeníkem Corym Dickem, basistkou Ruth Koller, houslistou a violistou Oltenem O'Brienem a akordeonistou Martinem Greenem. Na závěr stihneme ještě jednu ukázku, Laurinu skladbu, která si v názvu klade otázku What are you running towards? Hezký večer vám přeje Zdeněk Přidal.

0: Laura Gerard a její nová deska Rights and Revelations, to bylo téma dnešního jazzového podvečera, který připravil Zdeněk Přidal.
1: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Četba na pokračování.
0: A povzbudivé autobiografické povídání o životě v 60. letech a v době normalizace i o malých ostrůvcích svobody. Dnes uzavřeme četbu z románu Petra Chudožilova Lahvová pošta, 12. částí. Je to četba, kterou Vladimír Gromov natočil v roce 2009 s Michalem Pavlatou. A i před 12. částí vás musíme upozornit, že vzhledem k prezentovanému prostředí a charakterům postav obsahuje četba expresivní výrazy.

Paříž, duben 1990. Malý princ světácky vybroušenou řečí těla pokynul servírce, aby přinesla ještě dva kalvados. Z Prahy zmizel kdysi dávno, ze dne na den. Doslova zmizel, příteli sem tele, opakuje sentimentálně se zřetelnou stopou sebelítosti. V 70. letech zapojil se v Praze do činnosti levicově orientované reformní skupiny Obnova. Z podzemních důvodů dali si krycí konspirativní název, znějící stejně jako družstevní podnik, který opravoval staré rozbité boty. Malý princ brzy povšiml si, že je policejně tajně sledován. Jednoho večera vlekl se za ním podezřelý člověk. Měl jsem u sebe návrh stanov našeho hnutí, řekl malý princ. Dovedeš si představit, co by se mnou udělali, kdyby to u mě našli? Nedovedu, řekl jsem. Malý princ vběhl do prvního domu nahoře za Národním muzeem. Zoufale zabušil na první dveře v přízemí. Co jsi udělal s těmi stanovami? Zeptal jsem se. Hodil jsem je do křoví v Čelakovského sadech. Otevřela mu krásná žena. Nezdržoval se nějakým zdlouhavým vysvětlováním. Postačila dvě, tři slova. Vrazil dovnitř, zabouchl a uštvaně opřel se zády o dveře. Krásná žena usmívala se na něj s porozuměním. Člověče, sekretářka francouzského tiskového ataše. Žil u ní několik týdnů v ilegalitě. Zblížili jsme se v té mimořádné situaci rychle a hluboce lidsky. Rozumíš, doufám? Rozumím. Později vyvezla ho v diplomatickém autě do Paříže. Falešná identita, pravý francouzský pas. Co pak ty jsi tenkrát uměl francouzsky? V pase byla poznámka, že jsem němý. Usmál se malý princ lišácky. Další kalvádos. Volně, rychle, bez přechodu měníme témata jako psi pobíhající od jednoho patníku ke druhému. Pamatuješ se ještě na toho šílence, co v 66. na Silvestra vykládal ty divoké vtipy v divadýlku? Pamatuji, udělal kariéru v Kamenném divadle, ale už je dávno mrtvej. A takový to děvče s ostře řezanýma rysama, co chodívala do divadýlka, pamatuješ? Víš přece, která nikdy nemluvila. Ani nemohla, povzdechl si malý princ. Byla němá. Doopravdy němá. Její podoba vynořila se mi teď z hlubin paměti do nejmenších detailů. Ostře řezané rysy jejich obličeje skládaly se v zasněný celek, krásný zvláštním, jakoby cizokrajným způsobem, zcela se vymykajícím českým poměrům. Byla velmi vážná, nikdy se neusmívala, příležitostné pánské pokusy o zblížení odbývala mlčením. Měla nádherně souměrné zuby. Dovedla mluvit očima. Přesně, zaradoval se malý princ. Nic mi do toho není, řekl jsem, ale s tou ses taky zblížil hluboce lidsky, viď? Zblížil, řekl malý princ. Vídal jsem ji zpočátku příležitostně stejně jako ty v divadýlku na přednáškách u svatého Jakuba. Kdo by si ji nevšimnul? V 68. z jara, myslím, že to bylo v květnu, jsem seděl pod slunečníky v té italské restauraci na začátku Železné ulice, nebo to bylo v Celetné. Pamatuješ se? Pamatuji. Už jsem měl upito. Barman míchal těžké a složité drinky, které šly do nohou. Dával jim zábavná jména. Létající šroubovák, bílá paní, katův zub. To děvče šlo okolo a očima dalo najevo, že mě poznává. Dokonce se trošičku pousmála. Věřil bys? Věřil. Také se pamatuji na dva její úsměvy. Nemysli si o mě, že jsem špatný člověk, řekl malý princ, ale já jsem na ní od toho kavárenského stolku udělal nemravné gesto. Jaké nemravné gesto? Malý princ svinul ukazováček a palec pravé ruky do nepravidelné elipsy a plochou dlaně levé ruky do ní několikrát se zhora přiklepl v rychlém kopulačním rytmu. Malý princ si nemohl nepovšimnout mé nelibosti. Jsem tele, řekl, ten oplzlý posuněk jsem si dovolil naprosto výjimečně.
A proč, já nevím, jsem přece slušný člověk. Vyklouzlo mi to neúmyslně, spontánně, zevnitř. Měl jsem v sobě ty drinky, to je pravda, ale také na mě působila ta všeobecná jásavá atmosféra. Lidé chodili po ulicích jako omámení. Z mé strany to bylo krátkodobé vybočení, vteřina, možná dvě, gesto, nic víc. Jenomže ona to vzala doopravdy. Věděla vůbec, co tím myslím? Očima se otázala, zda si smí přisednout, ale hned od začátku bylo jasné, že jí jde o mnohem víc než o pouhé přisednutí. Už jsem se jí nezbavil. Jak se jmenovala? Já nevím, jak se jmenovala, řekl malý princ. Ona byla němá. Přesněji řečeno, hluchoněmá, ale jenom někdy. Tu a tam slyšela. Hudbu vždycky. To mě taky přivedlo na myšlenku při útěku předstírat němotu. Zeptal jsem se, jak spolu komunikovali. Řečí těla přece, řekl malý princ. Dokázala vyjádřit úplně všechno a všemu také rozuměla. Podívala se ti takhle do očí a věděla. Malý princ teď už nepotřebuje moje opěrné otázky, příběh splývá mu z rtu vlastní tíží jako voda se splavu. Proč si vybrala zrovna mě? To přece zdaleka nebylo jenom tím posunkem. Myslela, že vím něco, co ona neví, courala za mnou oddaně jako pejsek. Rezignovaně mávl rukou. Já jsem byl tenkrát ženatý, měl jsem malé děti, samozřejmě, že jsem jí to řekl, nebrala na to ohled. Dívala se na mě jako na svatý obrázek. Myslíš, že mi to bylo příjemné? Nebylo. Někdy slyšela, někdy ne. Jednou na mě dokonce promluvila. Co ti řekla? Já nevím, co mi řekla, pokrčil malý princ rameny. Nerozuměl jsem tomu. Šli jsme kolem filozofické fakulty, nějaký člověk si tam postavil maličký stolek dole u schodiště a vybíral příspěvky na Zlatý poklad republiky, pamatuješ? Tenkrát byly takové stolečky všude po Praze. Lidé spontánně házeli do pokladničky peníze, co měli zrovna u sebe. Ženy si odepínaly zlaté náušnice a dávali je darem vlasti. Malý princ odvrátil se diskrétně a kapesníkem si vytřel oči. Já nemám rád divadelní gesta, ale tohle bylo jednoduše nakažlivé. Nemohl jsem jinak. Vysypal jsem tam celý obsah peněženky a nahoru jsem přihodil svůj snubní prsten. Stoupla si na špičky a políbila mě na tvář. Ti amo, řekla. Ti amo? Co to znamená? Já nevím, co to mělo znamenat, řekl malý princ. Já nevím, co chtěla. Nevím, co si představovala. Po sovětské okupaci vyhořela, řekl malý princ. Zase byla hluchá jako poleno. Nemluvila. Nevím, kde bydlela a z čeho byla živá. Přispávala se mnou, kde už se tak dalo. Poznám jich. Jeden čas taky v té Michelské kotelně. Pamatuješ? Prakticky nevnímala okolí. Nechtěla je vnímat. Myslím, že se tomu říká útěk do nemoci. Když jsem to vzal po tobě v paláci Kinských, stala se s ní taková zvláštní věc. Byla tam od první chvíle hrozně ráda, jako kdyby se vrátila domů. Nejpodivnější bylo, že se tam vyznala. Úplně nejlépe se cítila vzadu v té hnusné vlhké chodbě. Nemohl jsem to pochopit. A jednou při noční obchůzce mi ukázala a otevřela dvířka do tajné komůrky. Malý princ si všiml mého nedůvěřivého pousmání. No ano, řekl, já vím, zní to nepravděpodobně, ale bylo to tak. Takhle si pootočil klíčem v nepatrném žlábku těsně nad podlahou a dvířka se pootevřela. Přitlačil si jenom zlehka a mohl si dovnitř. Komůrka bez oken, beze světla. Zvenku bys nikdy neřekl, že nepatrný kousek od normálního světa může existovat něco tak podivného. Čím jste si svítili? Svíčkami. Sedávali jsme při zapálené svíčce a čekali. Já nevím, na co jsme čekali.
Dívala se do plamene svíce anebo úplně zblízka do zdi, jako kdyby se tam odehrávalo něco nesmírně zajímavého. Mlčela. Pořád mlčela. Semtele, já nejsem člověk obzvlášť prahnoucí po zábavě, ale ona nic jiného neuměla. Možná vedla bohatý vnitřní život, to zase já nemohu vědět. Nakonec vůbec odmítla tu komůrku opouštět. Chtěla tam být pořád a totéž očekávala ode mne. To jsem si ovšem nemohl dovolit, chápeš? Manželka, děti a vůbec. Nosil jsem jí tam jídlo a pití. Vzala si, ale jenom nepatrně malé množství. Připadalo mi, že to dělá spíš ze zvědavosti, než ze skutečné potřeby. Jednou jsem se jí jen tak z legrace zeptal, co bys dělala, kdybych se už nikdy nevrátil. Stočila bych se do klubíčka a čekala, až se vrátíš, odpověděla řečí těla. Zbytek mého příběhu znáš, řekl malý princ. Narychlo jsem odjel do Paříže. A klíč? Co se stalo s klíčem od té komůrky? Ten? Usmál se malý princ. Ten mám u sebe. Pořád. Je to můj talisman. Nostalgická vzpomínka na Prahu. Klíč k mému mládí. K historické epoše. K minulosti. Z kapsy saka vylovil klíč a položil ho na mramorový stolek. Starobělý železný klíč. Jednoduchý jako facka. I když bylo nadevší pochybnost jasné, že je to jenom pohádka, krásně vymyšlený smutný příběh, přeběhl mi po zádech ten pověstný mráz. Co když tam na tebe pořád čeká, řekl jsem. O, to je blbost, řekl malý princ. 20 let bez jídla a pití, to by žádný člověk nemohl vydržet. Za pár dní to přestalo bavit. Dostala rozum. Co jí také zbývalo jiného? I když nebyla žádný zvláštní jedlík, nakonec musela mít hlad a žízeň. Také potřebovala důstojně vykonat lidskou potřebu, nemyslíš? Semtele. Káravě mi pohrozil prstem. Pořád sama ve tmě, když dohořela poslední svíčka? Ne. Stačilo přece, aby pořádně zabušila na ta dvířka. Nebyl by problém je zvenčí vyrazit, když bylo jasné, že uvnitř za zdí je živý člověk. Ne, kdykoliv mohla odejít. Být 20 let stočen do klubíčka. Semtele, ty jsi byl vždycky romantik. Jediný problém snad mohla mít s těmi lidovými milicemi, když tam měli ten sklad zbraní. Malý princ teď vypráví stišeným hlasem, že někdy vídá ve snu její oči. Dovede očima říci všechno. Úplně všechno. Nerušena slovy. Její oči jsou živé, chápající a pochopené. Tak i z nás, až jednou odejdeme, zbudou jenom oči, jež budeme na ty, které jsme měli rádi, upírat v jejich snech, až naše řeč bude jiná než jejich, a živí lidé jí přestanou rozumět. Víš, že jsi ji zabil, řekl jsem zděšeně. Nezabil, řekl malý princ. Byly prý doby, není tomu tak dávno, malý princ by byl schopen podobu té dívky nakreslit do nejmenších detailů. Teď je to pryč, řekl malý princ. Tma? Mlha. Zastrčil ten starý klíč zpátky do kapsy.

0: Malý princ vzpomíná na své exilové začátky v Paříži. Francouzštinu zvládl poměrně rychle, samotného ho to překvapilo. Doba mu přála, uchytil se ve státním oceanologickém ústavu. Konečně se mohl přistoupit ke studiu systému kanálu boční čáry na hlavě dospělé Latimérie podivné, řekl malý princ. Latimérie, původem z Třetihor, mě už odedávna fascinovala. Co je to Latimérie? Zeptal jsem se. Ryba, řekl malý princ. Latimérie, podivná je ryba. Já jsem totiž původním vzděláním ichtyolog. Francouzsky jsem publikoval několik odborných knih, ale těm bys, myslím, moc nerozuměl. Ichtyologie je odtažitá věda. Již z dálky zvesela na malého prince mává stará vražda, divoce odbarvená v černých brýlích proti slunci. Pořád ještě šik, řekl malý princ. Ložiska vylágrovaný, z diferenciálu teče olej, hydraulika v prdeli, vozidlo plně amortizovaný, ale furt to ještě jede, řekl by vohořelej americký válečný pilot Kopálek. Louis představila se a třikrát letmo políbila malého prince na tváře. Usrkává kávu maličkými doušky a vypráví, že kdysi dávno žila v Praze, proto dodnes umí jakž takž česky. Vedle ruštiny je to jejich domácí dorozumívací řeč. Seznámili se v Paříži. Malý princ hrdě vysvětluje, že Louis přednáší na pařížské univerzitě literaturu a filozofii. Dostojevský, Berdiájev, z druhotné literatury ji nejvíce zajímá Siares. Četl si Siarese, Semtele? Ten pochopil Dostojevského nejkomplexněji. Majetnicky položil ruku na koleno své ženy. Louis, řekl, je potomek slavné ruské velkoknížecí rodiny. Louis připadala mi už zdaleka povědomá chůzí a držením těla. Tento podivný pocit se neustále prohlubuje. Pohyby rukou a hlavy, hlas, smích, způsob vyjadřování. Známe se snad? Myslím, že ne, řekla Louis. Věnovala mi kratičký, lehce pobavený a tajuplný úsměv, jako by věděla o něčem, co mi zatím uniká. Malý princ vyjednává něco lehkého na talíře ve třech. Servírka ochotně přitakává. Louis sněla si tmavé brýle proti slunci. Pozoruje mě upřeně a významně hejbá v obočí. Jedno oko je jasně modré, druhé stopeno je v černi. Kde jsem to už viděl? Teď legračně nafoukla obě tváře. Střelila těma dvoubarevnýma očima na stranu, aby se ujistila, že malý princ nic nevidí. Škrtla zapalovačem a drží si jej před ústy. Teď! Z těch syslovsky nafouklých tváří vypustila pomyslný, neslyšitelný prd a stejně pomyslně jej zapálila. Velryba. Je to Ljusia. Zhubla nejméně o jednu tunu, ale je to ona. Velryba přikývla na znamení souhlasu. Ukazováčkem pravé ruky přiloženým k našpuleným rtům vyjádřila srozumitelně prosbu. Mlč. Nedávej najevo, že se známe, že víš, kdo jsem. Zapálila si cigaretu a listuje v manželově Figaru. Tu a tam spiklenecky zahejbá obočím. Po návratu do Prahy našel jsem si v telefonním seznamu adresu pana Bomboa. Překvapilo mě, že tam byl uveden jako Emil T. Bombo. O existenci toho T. a jeho významu neměl jsem nejmenšího tušení. Po všeobecném úvodu a společném vzpomínání na staré zlaté časy začal jsem se poptávat, co se tak všechno dělo po mém odchodu z paláce Kinských. Nic zvláštního, paní V. i paní M. již dávno zemřeli, stejný osud čeká i nás. Pan Veselka je také mrtvej. Poslouchejte, pane Bombo, zeptal jsem se žertovně, tam vzadu v té ledové chodbě pořád tam strašilo.
1: A víte, že jo, ožil pan Bombo. Pamatujete se na tu obrovskou barokní skříň?
0: No, jak bych se nepamatoval, kdykoliv jsem šel okolo, vždy jsem si říkal, jak tě sem dostali, nádhero, po tom strmým a úzkým schodišti.
1: Možná tam stála od začátku. Dali ji tam ještě před dostavěním paláce. Prý se to tak dříve dělávalo, řekl pan Bombo. Když tenkrát tak narychlo odcestoval pan princ, děli se u té skříně věci. Vozejvalo se bouchání a takovej divnej, hůlavej, jako kdyby pláč, jako kdyby naříkalo nějaký zvíře, který neumí mluvit. Během tak týdne, dejme tomu, to sláblo, ale ještě dlouho slyšeli jsme takový jemňoučký, strašidelný ťukání. Pan Bombo nejprve napodobil naříkající zvíře a potom zaklepal prsty na stolek v ponurým rytmu. Co udělali? Co bychom dělali, řekl pan Bombo. S panem Veselkou a s tím druhým pánem jsme tu skříň heverama popošoupli takhle trochu blíž k tomu místu, kde se to vozejvalo nejvíc. Ono pak nebylo slyšet vůbec nic. Byl od toho pokoj, navždycky klid, zaplať pánbu. Byl bych se rád ještě zeptal pana Bombova, co znamená to T v telefonním seznamu, ale starý muž počal mohutně zívat, do jeho očí vstoupily slzy životní únavy. Když vrátil jsem se z toalety, pan Bombo již spal. Tiše vyšel jsem na ulici. Ta holka tam pořád ještě je. To, co z ní zbylo. Kosti stočený do klubíčka čekají, až se jejich pohádkový princ vrátí. Malý princ nikdy nedostal životní účet a taky ho už nikdy nedostane. Čert sere na větší hromadu, říkával pan Bombo. Nastupuji do tramvaje, snažím se odhadnout, kdo asi ze spolucestujících je kapsář. Hlouček japonských turistů na refíži obdivuje zlatou Prahu. Mladá žena vstává a mile nabízí, abych si vzhledem ke svému věku sedl na její místo. Ve skle tramvajového okna zrcadlí se moje vlastní tvář, trvale znetvořená opileckým šklebem. Malá Štuparská na Starém městě pražském. Z nárožního domu vykoukne pajdavej dědek. S pikleneckým posuňkem láká mě, abych vstoupil. Páchnoucí schody posrané od nemocných koček. Kuchyňka s ubohým zubem času vohryzaným příborníkem. Z okna je přes ulici vidět bizarně členitá fasáda protějšího domu. Tři malá okna úplně pod střechou, seřazená do téměř rovnoramenného magického trojúhelníku. Jedno velké okno vpravo dole s oblouk klenbou, pod ním ještě jedno, o něco menší, hranaté. Hned vedle něj maličký gotický okýnko, dávno zazděný a nepoužívaný. Hostitel trochu vypadá jako Pingl Vašek od Zelený lípy, trochu jako zestárlý vyšetřovatel STB nadporučík pan Tichý, ale mohl by to vlastně taky být ten ovečkovej dědek od Rokitky v Hrdlořezích, spokojeně přikivuje. Jo, říká, takhle je to ono, pane Semtele, správně, posaďte se. Přinesl pivo natočený do půl litru starýho typu se svislejma postranníma vlisama. Takovej už dneska v hospodách nenajdete. Zapnul ventilátor nahoře pod stropem, slyším tichý a osudově neúprosný vrčení elektromotoru. Dívejte se do toho zazděného okýnka. Funguje to jako orloj. Odposlech už je taky zapnutý. Všecko jako bejvalo. Originál. Žádná napodobenina. Přechází k tykání. Budeš-li mít štěstí, tak to přijde. Jestli chceš, posílíme to rumem. Ovšem bez záruky. Pauza. Žádný prachy mi dávat nemusíš. Přistrkuje mi k uchu prázdnej rumovej kalíšek z masivního skla. Slyším podvečerní ryk od rakviček a zelený lípy. Ke stolům jako pohádkoví havrani slétají se opilci a vyprávějí si, co přes den prožili, co viděli ve světě tam venku, jeden druhýmu lízají rány na duši. Hukot ventilátoru splývá s hukotem vystupujícím z kalíšku a s hučením v mý hlavě v trojjediný tělo. Vzdálený řev mrtvejch opilců. A zde již přicházejí.
0: Zazděný okýnko odevírá se pomaličku jako opona, trhavejma pohybama posouvají se jako apoštolové ve staroměstským vorloji ksichty lidí, dávno utopených v moři času. JVS v těsném závěsu sledován s černalou mumií Klementa Gottwalda. Jezevčí oko, ještě jednou Klement Gottwald, ale s tou čepicí od Klementy se na hlavě. Komicky jako ve zpomaleném filmu předusali jeden za druhým Mongolové z lidového souboru písně a tanců Choum Sisoum. Sádrovej odlitek hlavy toho neznámého zemřelého z půdy domu, kde bejvala kdysi redakce literárního salonu, jenomže s příšerně krvavejma očima. A nakonec vorlojem prkeným přehlídkovým krokem přepochodoval můj moravský strýc z třetího kolena Eugen. Na hlavě měl svoji pověstnou čepici starý rakousko-uherský armády. Přivezl si ji na památku z první světové války a miloval ji víc než vlastní ženu. Když si ji narazil, vracel se do starých časů. Proháněl holky, pil italský víno, povídal si s mrtvejma vojenskýma kamarádama. Když pocítil, že přijde si pro něj smrt, vzal mě v neděli na obchůzku svých někdejších polí, který mu zanucený kolektivizace ukradli komunisti. Přestože meze byly již dávno rozorány, pořád ještě věděl na centimetr přesně, co mu patří. Na cestě zpátky do vsi čepice spadla mu z hlavy. Poslední lože ustlala si vedle starého uschlého kravince. Nechal ji tam ležet, ani jednou se nevohlít. Avšak já otáčel jsem se neustále a přihlížel tajemství splývání ducha a hmoty. Prostřelená vojenská čapka a kravinec, dokonale různorodé původem, povahou, substancí a životním příběhem, byli si každým metrem, jimž jsme se jim vzdalovali, stále bližší a navzájem podobnější, až nakonec pod tlakem perspektivy slili se v jediný mystický tělo, tečku na obzoru, a i ta nakonec zmizela ve lhostejným kosmu družstevních polí.

Autobiografická kniha Lahvová pošta Petra Chudožilova vznikala mezi lety 1966 až 2008 a odehrává se v atmosféře agonie novotnovského Československa druhé poloviny 60. let. Petr Chudožilov v ní vypráví příběhy pražských intelektuálů, literátů, výtvarníků, vědců i umělců, kteří v těchto letech hledali azyl i vzájemnou podporu ve staroměstských hospodách. My jsme poslouchali tuto knihu v celkem 12 částech naší rozhlasové četby na pokračování, která vznikla v roce 2009 v režii Vladimíra Gromova. Připravila ji Jana Soprová a účinkoval Michal Pavlata. A teď už najdete tuto četbu na našem webu vltava.rozhlas.cz. A od zítřka román současné české autorky Lenky Elbe Úra Nova, první část zítra v 18.30.

0: Sedmé nebe.
1: Hezký večer, milí posluchači, zdraví vás Marta Kloučková. Dnešní sedmé nebe věnuji po delším čase opět jedinečné a kapela hudbě. Termín a kapela označuje zpěv bez instrumentálního doprovodu. Veškerá hudba vzniká pouze lidskými hlasy. Dnešní světová a kapela scéna je mimořádně pestrá a už dávno to není jen sborový zpěv. Nechybí v ní beatbox, imitace různých nástrojů, velmi propracované aranže a vymazlená studiová produkce. Zároveň však navazuje na tradici velkých vokálních skupin, které spolu formovaly i podobu moderního vokálního jazzu, jako jsou Take Six, Manhattan Transfer či Singers Unlimited, a existuje i spousta vokálních souborů, které se bez bombastické produkce dokonce i obejdou, jako jsou třeba ikoničtí Lambert Hendrix and Ross, New York Voices a nebo současné vycházející hvězdy King's Return. A u King's Return začneme. Pustíme si single So Amazing a píseň Overjoyed z alba Rove. Příjemný poslech.

Dozněla nám píseň Stevieho Wondera Overjoyed, původně z alba In Square Circle z roku 1985. Na vltavských vlnách nám ale zněla ve verzi téměř o 40 let mladší v podání vokální mužské čtveřice King's Return a ve fantastických harmoniích. Tito američtí zpěváci chystají nové album, vyjde již pozítří, jmenuje se KRNB, a asi teda spíš KRNB, a najdete na něm písně, jako jsou například After the Love Has Gone kapely Earth, Wind and Fire nebo Smooth Operator zpěvačky Shade, a nebo i píseň So Amazing, kterou jsme slyšeli hned v úvodu. King's Return mezi svou inspiraci zahrnují kapelu Take Six, jak by ne. Take Six utvářeli světovou a kapela scénu od svého debutu, jenž vydali v roce 1988. Z ní si pustíme píseň He Never Sleeps, ale ještě předtím zazní o mnoho novější skladba Change the World z jejich alba Iconic z roku 2018.

Úžasné Take Six, kteří nám pohladili uši v dnešním sedmém nebi. Za malou chvilku vystřídá další vokální skupina, kterou jistě také inspirovali. Její ensemble Naturally Seven. Ti představují další významný směr současné vokální hudby. Proslavili se konceptem, který sami označují jako vocal play. Nejde pouze o zpěv bez nástrojů, ale o detailní imitaci celých instrumentálních sekcí. Posluchač často slyší baskytaru, bicí nebo žesťové nástroje, přestože vše vytvářejí lidské hlasy. Jejich přístup rozšířil představu o tom, co může a kapela soubor na koncertním pódiu nabídnout a inspiroval řadu mladších skupin k experimentům se zvukem. A my si pustíme písně Put You Onto This z alba Hidden in Plain Sight z roku 2015 a pak uslyšíme píseň Wall of Sound ze stejnojmenného alba z roku 2009.

To byly Naturally Seven v sedmém nebi na Vltavě, které dnes věnuji celé a kapela hudbě. U nás tradici univerzitních a kapela souborů příliš rozvinutou nemáme. Spíše narazíte na univerzitní pěvecké sbory. Ale ve Spojených státech se a kapela scéna z velké části tvoří právě na univerzitních kampusech. Fungují tam stovky studentských skupin, které každoročně vytvářejí nové aranže, soutěží mezi sebou a vydávají studiové nahrávky. Právě univerzitní prostředí je laboratoří, ve které vznikají nové přístupy k vokálnímu aranžování. A slyšet to můžeme jak u fantastické skupiny Syncopation, tak u skupiny The Virginia Gentlemen, které si obě pustíme v dnešním sedmém nebi. Uslyšíme písně Leaving Again in the Wee Small Hours of the Morning a poté píseň Human Nature.

Dozněla překrásná Human Nature v podání The Virginia Gentleman. A co by to byla za a cappella playlist bez Bobbyho McFerrina? Bobby McFerrin patří mezi osobnosti, které ukázaly, jak daleko lze lidský hlas posunout jako samostatný hudební nástroj, a ten nám v dnešním pořadu tedy rozhodně nebude chybět. Ve skladbě Another Night in Tunisia se navíc setká s The Manhattan Transfer a Johnem Hendrixem, jednou z nejvýznamnějších postav stylu vokalíza, tedy zpěvu textů na původně instrumentální jazzová sóla. Právě vokalíza sehrála klíčovou roli ve vývoji moderního vokálního jazzu a já jsem jí věnovala hned dvě sedmá nebe, která najdete v archivu. Nalákala jsem vás na Night in Tunisia, ale předtím ještě pustím píseň Let Go od skvělé italské a cappella skupiny Cluster.

To byly Bobby McFerrin, John Hendrix a The Manhattan Transfer. A tato ikonická a kapela skupina na vltavských vlnách ještě chvíli bude znít. The Manhattan Transfer vznikly na počátku 70. let a během několika desetiletí se stály jedním z nejrespektovanějších vokálních těles na světě. Prostluli mimořádnou stylovou šíří, od swingu a bebopu přes pop až po čistě vokální a kapela projekty. Byly také první vokální skupina, která ve stejném roce získala ceny Grammy v jazzové i popové kategorii. Já miluji jejich verzi Rollinsovy skladby Ere Gin z alba Vocalese. Tak si ji pustíme a poté uslyšíme novější skladbu The Man Who Sailed Around His Soul, v níž The Manhattan Transfer spojili síly s VDR Funkhaus orchestrem.

V závěru dnešního sedmého nebe věnovaného vokálním souborům zůstaneme u jazzu. Švédská skupina The Real Group patří mezi nejvlivnější evropské vokální soubory a od 80. let významně ovlivnila způsob, jakým se a kapela vyučuje i aranžuje. Jejich práce s jazzovou harmonií i skandinávskou sborovou tradicí inspirovala řadu profesionálních souborů po celém světě. Já pustím skvělou Count Basie medley. Děkuji za pozornost a těším se za týden u dalšího sedmého nebe. Loučí se a hezký zbytek dne přeje Marta Kloučková.

0: plné ansámblového zpěvu, tedy bylo Sedmé nebe Marty Kloučkové, která jako členka skupiny Skety ví, kam sáhnout pro inspiraci. V závěru tedy a pro závěr vybrala skupinu ze Švédska The Real Group.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Tedy Vltavský večer s datem 17. června právě začíná. Jsme rádi, milí posluchači, že trávíte svůj čas s naší stanicí. Daniela Čermáková vás zdraví od vltavského mikrofonu. Z režie se přidává Viktor Láně a na oplátku nabízíme životní příběh jedné ženy 19. století, kterou většina jejich současníků považovala za utopistku, ba dokonce za blázna, a jejíž slova nakonec zůstala nevyslyšena. Její slavný, stále zoufalý znějící výkřik odzbrojte, zanik v nacionalisticky rozeštvané Evropě, která si přála velkou válku a varováním mírnové Berty se vysmívala jako projevům ženské exaltovanosti a hysterie. Berta von Suttner je hlavní hrdinkou našeho dnešního večera na téma, který začíná v zápětí. Dále nabízíme záznam koncertu z festivalu Day of Sound, který pravidelně pořádá GASK, tedy Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. My nabídneme záznamy hudebních vystoupení ze 14. června. Června loňského roku uvedeme koncert rakouského skladatele a varhaníka Klause Langa z kostela svatého Jakuba v Kutné Hoře. Kultovní tragikomický román Svět podle Garpa Johna Irvinga dospěje dnes k 21. části, 23. hodina, to je vysílací čas této četby s hvězdičkou, a rozhlasové vzpomínky překladatelky, fotografky a básnířky Věry Koubové uzavřou, jako je to po celý tento týden, náš dnešní vltavský den. Její osudy začínají o půl 12.

0: Večer na téma.
1: Vznikl v roce 2004 a je věnován osobnosti známé pacifistky, spisovatelky a také pražské rodačky Berty von Suttner, jak jste mohli slyšet před chvílí. Základním inspiračním pramenem byla biografie Berty Suttnerové, rakouské historičky Brigitte Hamanové. Kniha v překladu Aleny Bláhové vyšla v roce 2006 v nakladatelství One Woman Press. A v našem dnešním pořadu o první ženě, které byla udělena Nobelova cena, účinkují Dana Syslová, Markéta Jahodová, Bořivoj Navrátil a Jiří Zahradník. Pořadem bude provázet hudba Johannesa Brámse, Hanse von Bellow, Johanna Gottlieba Naumana, Christofa Willibalda Glucka, Josefa Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta, a to v podání Evy Knardal, Emila Gilelse a Bruno Hoffmana. Pořad připravil a v jeho průběhu o Bertě von Suttner rozmlouvá Jiří Kamen s Alenou Bláhovou.

Toto je životní příběh jedné ženy 19. století, kterou většina jejich současníků považovala za utopistku, ba dokonce za blázna, a jejíž slova nakonec zůstala nevyslyšena. Její slavný, stále zoufaleji znějící výkřik odzbrojte zanikl v nacionalisticky rozeštvané Evropě, která si přála velkou válku a varováním mírové Berty se vysmívala jako projevům ženské exaltovanosti a hysterie. Kapitola první. Berta von Suttner, pacifistka.

0: Mírové apely pozdního 19. století však v žádném případě nebyly jen jakýmisi bláhovými požadavky osamocených moralistů, ale spíše naprosto realistickou odpovědí na znepokojivý vývoj moderní zbrojní techniky. Díky Nobelovým výbušninám, novým bojovým plynům, ponorkám a letectvu, které bylo poprvé nasazeno v italsko-turecké válce v roce 1911, vzrostl ničivý válečný potenciál během několika let do nepředstavitelných rozměrů.
1: Vše se zestonásobilo, ba tisícinásobilo. Rychlost, světlo, tvůrčí i ničivá síla. Hodnotu tisíce hodin práce lidských rukou i lidského ducha lze vtlačit do jedné vteřiny a nevýslovného utrpení. Do jediné bomby. Berta von Suttner.
0: Moderní válku s použitím takovýchto zbraní, varovala Berta von Suttner, nemůže nikdo vyhrát.
1: Ukončení rozhodnutí války budoucnosti neexistuje, jen vyčerpanost a skáza na obou stranách.
0: Z tohoto poznání odvozovala Suttnerová svůj požadavek radikální změny myšlení a odmítnutí války jako politického prostředku, neboť žádný politický cíl by nemohl ospravedlnit skázu lidstva.
1: Sebeobětování několika jednotlivců v zájmu množství se snad ještě může jevit jako něco ušlechtilého a žádoucího, ale obětovat všechny ničemu, to by byl přece vrchol šílenství.
0: Veškerá lidská energie se musí tváří v tvář takovýmto vizím soustředit na vytvoření podmínek k mírovému životu. Pro Bertu von Suttner to znamenalo nejen nesmlouvavý boj proti výstavbě německé válečné flotily, jaký inicioval císař Wilhelm II., a proti budování německé Luftwaffe, nýbrž zejména proti jakémukoliv národnostnímu a náboženskému fanatismu, proti sociální nerovnosti a porušování lidských práv všeho druhu, včetně znevýhodnění žen. Suttnerová žádala rigorózní změnu v myšlení mocných tohoto světa i každého jednotlivce. Tisíciletý ideál válečného hrdiny měl ustoupit pojmu hrdiny mírového. Poněkud naivní víra Berty von Suttner, že lidstvo se bude v duchu darwinismu neustále zušlechťovat i na mravním poli a vyvíjet se k lepšímu, jí dávala navzdory všem zklamáním jistotu, že mír je možný. Její smrt v červnu roku 1914 ji uchránila před hořkým zážitkem první světové války, oné budoucí války, před níž po dobu téměř 20 let neustále marně varovala.
2: Já, stejně jako vy, jsme všichni věřili, že se této válce dá zabránit. A jen proto jsme se proti ní nepostavili, dokud byl čas. Občas před sebou vidím starou dobrou Bertu von Suttner, která mi jednou řekla: vím, že mě všichni považujete za směšnou potrhlou ženskou. Dej Bůh, abyste měli pravdu. Z dopisu mladého Štefana Zweiga, který napsal 4 měsíce po smrti Berty svému příteli Roménu Rolánovi.
0: Roku 1918, kdy už bylo jasné, že první světové válce padlo za oběť 10 milionů lidských životů, Zweig otevřeně přiznal.
2: Ale právě tato žena, o níž se tvrdilo, že krom jediného slova odzbrojte, nemá světu co říci, se svou silnou rukou dotkla kořene nejhlubšího problému současnosti. Nebála se požadovat zdánlivě nemožné. Sama věděla lépe než kdo jiný o hluboké rozporuplnosti myšlenky, již zastávala. O téměř ničivě tragickém rozměru pacifismu, který vlastně nikdy neodpovídá své době. V míru je zbytečný, ve válce nerozumný, v míru neúčinný a za války bezmocný. A přece na sebe vzala celoživotní roli Don Quixota, bojujícího s větrnými mlýny. Dnes ale s hrůzou zjišťujeme, co ona věděla už dávno, že tyto větrné mlýny nemleli vítr, nýbrž kosti mladých Evropanů.

0: Co znamená kniha Berta von Suttner v kontextu díla Brigity Hamanové?
1: Brigitte Hamanová je rakouská, respektive německo-rakouská historička, která se ve svém díle historickém i spisovatelském zabývá především dějinami rakousko-uherské monarchie, tedy přelomem 19. a 20. století, takže ta kniha tam naprosto logicky zapadá. Zapadá tam i v kontextu zájmu Hamanové o jednak císařskou rodinu a o rakouskou aristokracii a zapadá tam i v tom smyslu, jak už jsem viděla v knize Hitlerova Vídeň, kterou jsem také překládala, v tom smyslu, že Hamanová podle mě mapuje takové ty spodní proudy dění v monarchii, o kterých se běžně nemluví. A já si myslím, že do toho i ta Berta von Suttner patří, nebo že, respektive, že patří do obou těch rovin.
0: Jak Hamanová píše?
1: Hamanová píše velice poutavě, což já poznám na tom, že se to báječně překládá.
0: Vy jste mluvila o jakési tematické spřízněnosti jejich knih. Já jsem řadu z nich četla, mám pocit, že oni na sebe,
1: hodně navazují. Navazují, je to takový řetěz. Jednak po linii těch Habsburků, to je jedna věc a ta druhá je právě ta rovina, o které jsem mluvila v souvislosti s tou Hitlerovou Vídní. To je jakýsi rozbor sociologických proudů. Někde, jak jsem předtím říkala, na té spodnější rovině, co se vlastně odehrávalo v monarchii těsně před jejím rozpadem.
0: Existuje v Čechách srovnatelný historik?
1: No já nevím. A pokud bych někoho z poslední doby mohla jmenovat, tak pro mě by to byl Petr Demec, ale nevím, jestli je tady na místě ho jmenovat jako historika. Navíc nepíší z týho česky, ale jeho Praha černá a zlatá mě hodně vlastně připomněla ty knihy Brigity Hamanové.
0: Kapitola 2. Berta von Suttner a její život.

Mladá Berta byla vlastně úplná nula, poznamenala si slavná pacifistka ve věku 64 let do svého deníku. V té době psala paměti a hodnotila svůj život. Kromě neúnavné práce ve prospěch míru v něm nepovažovala za důležité nic jiného. Teprve když se začala angažovat ve věci pacifismu, zrodila se opravdová Berta von Suttner, ta, o níž se zajímá i svět, napsala.

Berta von Suttner se narodila 19. června 1843 jako Berta Sofia Felicitas, hraběnka Kinská z Chynína a Tetova v paláci Kinských na Staroměstském náměstí v Praze. Historie rodu Kinských je plná vzpour proti císařské moci, spiknutí i násilných úmrtí a svědčí o nezlomném aristokratickém sebevědomí jejich příslušníků. Nejpohnutější dobou v historii Kinských bylo rané 17. století. Ulrich Kinský byl jedním z oněch protestantských šlechticů, kteří se roku 1618 vzbouřili proti císaři a vyhodili císařské úředníky z okna Pražského hradu. Takzvaná druhá pražská defenestrace vešla do dějin a stala se jakousi předehrou 30leté války. Vilém Kinský byl v této válce jedním z nejbližších druhů Valdštejna a jeho důvěrníkem u kardinála Richelieu v Paříži. Spolu s Valdštejnem, Illem, Trčkou a Neumannem byl zavražděn roku 1634 v Chebu. O 100 let později se kinští poněkud umírnili. Stávali se vyslanci, dvorními kancléři a ministry v císařských službách. Především se však vyznamenali ve válce proti Fridrichu II. Pruskému a proti Napoleonovi. V této militaristické rodinné tradici vyrůstal i Bertin otec, který se ovšem nijak neproslavil, podobně jako jeho 3 bratři, kteří byli stejně jako on generálové. Tito 4 generálové kinští patřili k nejstarší rodinné větvi hrabat Chynína a Tetova, která pěstovala vojenské tradice v mnohem větší míře než mladší knížecí větev rodu. Její příslušníci, tedy předkové Bertiny rodiny, patřili k takzvaným divokým kinským, o nichž se po Praze vyprávěly velmi pozoruhodné historky.

rodinní příslušníci, kteří se právě zdržovali v Praze a v sezóně zde pořádali své slavnosti. Skutečnými rezidencemi však byly nádherné zámky Kinských na českém venkově, z nichž Bertinu otci nepatřil ani jeden, neboť nebyl majorátním pánem, tedy hlavním dědicem, nýbrž jen třetím synem, který se musel obejít bez venkovských statků a vlastního paláce v Praze a věnovat se pouze vojenské profesi. Se svou rodinou obýval jeden z mnoha bytů paláce na Staroměstském náměstí, kde se také narodila malá Berta. Dalo by se předpokládat, že start do života s takovým jménem a takovým místem narození musel být mimořádně výhodný a šťastný. To však nebyla ani zdaleka pravda, protože Berta přišla na svět až po otcově smrti. Franz Josef Kinský zemřel krátce před jejím narozením ve věku 75 let. Zanechal po sobě skoro o 50 let mladší vdovu, která představovala pro další Bertin život podstatnou vadu na kráse. Hraběnka Sofie Kinská, její matka, totiž byla neurozená, neboli geworfen, jak se dodnes říká mezi rakouskou aristokracií. To znamená, že nemohla vykázat 16 aristokratických předků, zaručujících urozený původ, a neměla tudíž právo na účast na velkých slavnostech u vídeňského dvora. Ani fakt, že Bertina matka byla rozená von Kerner a příbuzná slavného básníka Theodora Kernera, nehrál v přístupu nejvyšší společnosti žádnou roli.

0: Dokud žil její manžel, byla Sofie před nepřátelskými útoky ze strany příbuzných do jisté míry chráněna. Po jeho smrti se však ocitla v izolaci. Knížecí a hraběcí příbuzní ji přehlíželi a ona sama se cítila jako outsider. Jako rodinnou příslušnici ji nikdo neakceptoval. O těchto rodinných kalamitách Berta později mlčela. Ve svých memoárech cituje pouze křestní list z fary pražského kostela Panny Marie Sněžné, který ostatně znalcům aristokratických zvyklostí o rozsahu rodinných problémů mnohé napoví. Jako kmotr malé Berty se neobjevil nikdo z knížecích nebo hraběcích příbuzných. Za kmotra jí šel tehdy šestiletý bratr Artur Kinský, který se po otcově smrti stal jakousi hlavou rodiny spolu s komornou Barborou Kratičkovou. Panna Maria Sněžná, jakožto klášterní kostel, navíc nebyla tradičním místem křtů české šlechty, která své potomky křtila většinou v týnském chrámu. Bylo to jasné. Šlo o bastarda rodiny Kinských, nikoli jejího plnoprávného příslušníka. Tento původ představoval nesmazatelnou skvrnu na společenské reputaci hraběnky Berty Kinské, která rozpor, že je na jedné straně aristokratka a na druhé vlastně jen pouhá měštka, nedokázala překonat až do konce života. Na své jméno byla hrdá a také později, už jako baronka von Suttner, si nechávala tisknout vizitky s poznámkou o svém hraběcím původu.
1: Baronka Suttnerová, rozená hraběnka Kinská.

0: Poté, co byla ve věku 64 let jako již světoznámá pacifistka pozvána do vídeňského paláce Kinských, rozplývá se ve svém deníku.
1: Dežene u Karla a Lily Kinských a prohlídka uměleckých sbírek v paláci. Na feudální nádheře přece jen něco je. Chápu, že jsou tak konzervativní.
0: Nikdy v životě se jí však nepodařilo, aby ji toto aristokratické prostředí, které zároveň milovala i nenáviděla, přijalo jako sobě rovnou. V tomto smyslu působí paradoxně, že v moderním přehledu dějin rodu Kinských, který vyšel roku 1967 ve Vaduzu u příležitosti svatby prince von Liechtenstein s hraběnkou Marií Kinskou, je za nejslavnější příslušnici rodu označena právě kdysi tak přehlížená Berta von Suttner. Pozdní zarosti učinění, z něhož by Berta bývala měla zřejmě větší radost než z Nobelovy ceny míru. Zanedlouho po narození dcery Berty opustila Sofie Kinská pražský palác a odstěhovala se do Brna. Churavějící bratr Artur byl v duchu aristokratických tradic umístěn do kadetní školy, kde se postupem času matce i sestře zcela odcizil.

0: V Brně prožila Berta zajištěné, ale osamělé dětství. Anglické a francouzské guvernantky, komorníci a kmotra Babet, trochu přepjatá a hudby milovná matka spolu s Bertiným poručníkem a matčiným milencem hrabětem Fürstenbergem byly jedinými společníky dívky, která žádné jiné děti neznala. Zábava to byly výlety, hra na klavír, hodiny zpěvu a dvakrát do týdne karetní partie mezi matkou a poručníkem, již směla malá Berta přihlížet. V tomto naprosto uzavřeném světě se z ní stala typická malá komtesa, která obdivovala o 13 let staršího císaře France Josefa, neustále měla problémy s garderobou a byla přesvědčena, že na ní čeká pohádkové štěstí. O vnější svět se vůbec nezajímala.
1: Běh světa, to byla jen mašinérie, jejíž nejrůznější kolečka fungovala jen proto, aby mi přinesla něco úžasného.

Následovala léta hledání a neustálých zklamání, častého stěhování a materiálního nedostatku, který se matka neúspěšně snažila řešit hraním v luxusních kasinech i nadějí na výhodný sňatek. Poté, co se Berta nedočkala takzvané dobré partie a co padly i její iluze o tom, že se uplatní jako zpěvačka, se ve svých 30 letech stala v tehdejších pojmech starou panou. Sny se proměnily v šedou skutečnost. Hrabě Fürstenberg zemřel, malé dědictví se rozplynulo, zbývala jen matčina vdovská penze. Se sňatkem v tomto věku se už skoro nedalo počítat, který muž by si také vzal nemajetnou 30-letou ženu a Berta tak musela zrevidovat celý svůj dosavadní život. Ukázalo se, že vzdělaná dáma jako ona má jen dvě možnosti. Zůstat s matkou a žít skromně z její vdovské apanáže, nebo se odstěhovat a najít si práci, již by si vydělala na živobytí. Komtesa Kinská se přitom nacházela v mnohem lepší pozici než většina ostatních dívek. V průběhu let si pravidelnou četbou osvojila velké vědomosti, perfektně ovládala tři jazyky, hrála dobře na klavír a byla z lidského hlediska mimořádně dobrá zpěvačka. To byly nejlepší předpoklady pro nalezení místa guvernantky. Fakt, že byla hraběnka, mohl navíc posílit reputaci u jejich zaměstnavatelů, usnadnit hledání místa a ochránit i před problémy, s nimiž se tehdejší guvernantky běžně potýkaly. Situace vychovatelek nebyla ani trochu jednoduchá. Neměli žádnou sociální ochranu, mohli být propuštěni ze dne na den a byli bezmocně vystaveni náladám svých chlebodárců.

Okéž by našla vlákno k prahu štěstí, to vlákno k labirintu života, kéž hvězdy vedly by ji bez bolesti a v jejich světle vstoupila by do světa.

0: Slova básně, kterou pro Bertu napsala její matka, se naplnila. Roku 1873 nastoupila Berta Kinská jako vychovatelka a společnice ve vídeňském domě barona von Suttner. A měla opravdu štěstí, protože zde našla nejen novou životní orientaci, ale i to, co její matka nazvala vláknem k labirintu života. Karl Gundakar, svobodný pán von Suttner, otec čtyř dcer, o něž se Berta měla od nynějška starat a krom toho tří starších synů, byl bohatý a vážený muž, který za své konzervativní politické postoje sklidil úctu i v císařském domě. Roku 1859 po vypuknutí války s Itálií založil Suttner ve Vídni patriotický podpůrný spolek a dlouhá léta v něm zastával funkci místopředsedy. Tento baronův počin ocenila Berta později ve své slavné knize Odzbrojte, kde vysvětluje.
1: Tehdy ještě neexistovala žádná ženevská konvence, žádný Červený kříž a jako předchůdce těchto humánních institucí vznikl právě tento spolek, jehož úlohou bylo obstarávat peníze, prádlo, cupaninu a obvazy pro ubohé raněné a dopravovat je na bojiště.
0: Za své zásluhy byl roku 1866 rytíř von Suttner povýšen do stavu svobodných pánů. Ačkoliv Berta neměla z prací vychovatelky žádné zkušenosti, šlo všechno hladce. Sestry ve věku 20, 18, 17 a 15 let si svou novou společnici zjevně oblíbily a brzy se jí už v rodině neříkalo hraběnka Kinská, nýbrž Bulot, tlouštík, kulička. Občas se k veselé společnosti připojil i bratr Artur, miláček sester a brzo i Berty. Ve svých pamětech, které napsala po Arturově smrti o svém pozdějším manželovi, Berta von Suttner říká:
1: Neznala jsem žádného člověka, nikoho, kdo by nebyl Arturem Gundakarem von Suttner nadšen. Vzácná jak bílé vrány jsou tato stvoření, jež vyzařují tak neodolatelný šarm, že okouzlí všechny, mladé, staré, vysoce postavené i chudáky. Artur Gundakar byl jedním z nich. Působil jakousi nevysvětlitelnou a neodolatelnou magnetickou a elektrizující silou. Když vešel, jako by se v pokoji náhle zažehlo světlo.
0: Zkrátka a dobře, Berta Kinská se do bratra svých svěřenkyň, který byl o 7 let mladší než ona, zamilovala a Artur její lásku opětoval. Až po téměř 3leté idyle si Arturova matka konečně všimla, co se děje.
1: Dala mi to na vědomí s ledovým klidem, ale zároveň velmi citlivě. Že na svolení k sňatku nemohlo být v tomto případě ani pomyšlení, to jsem věděla od začátku, proto jsem na něco takového ani nemyslela.
0: Berta sama navrhla, že odejde z domu a baronka jí dokonce zprostředkovala jiný kontakt.
1: Velmi bohatý, vzdělaný starší pán, bytem v Paříži, hledá dámu se znalostí jazyků, rovněž pokročilejšího věku, jako sekretářku, která by se zároveň starala o chod domácnosti.
0: Tento pán nebyl nikdo jiný než všeobecně vážený a slavný vynálezce dynamitu Alfred Nobel.

0: Pro mě jsou to tak trochu nezvyklé věci. Matka píše pro dceru báseň. A Berta má přes dívku v rodině von Suttner Plouštík a přesto se do ní zamiluje o 8 let mladší Artur a podle všeho, jak poznáme dál, i Alfred Nobel. Máte proto vysvětlení?
1: No tak nejdřív k básni matky dceři, tam si myslím, že je to vysvětlení úplně na snadě, jak vlastně i v tom scénáři je patrno.
0: V tom dnešním pořadu
1: je patrno, tak matka s dcerou měli velice úzký vztah, protože Berta se narodila po smrti svého otce. V rodině Kinských matka nebyla právě vítána, takže byly obě dvě trošičku na okraji pro příbuzenstvo a vůbec pro celý ten aristokratický vídeňský svět. A myslím, že žili hodně pohromadě a že ta vazba tam byla strašně moc pevná. A pak je tam další věc a to si myslím, že je nějaký dobový kontext, protože já mám dojem, že ještě před 50 lety se do památníčku psaly básničky. Ještě moje babička mě napsala taky do památníku Ta báseň je taková exaltovaná. No, tak dobře. No a k těm tlouštíkům. V originále je to Laboulotte, jí říkali, což může být nejenom tlouštík, ale taky kulička třeba ve francouzštině. A mně připadá, že to zní docela hezky a že to má nějaký takový vitálně šarmantní nádech. A navíc v těch letech, to je zase ten dobový kontext, mám dojem, že ideál ženské krásy mohl být úplně jiný, než je ten, který se nám vnucuje od 60. let 20. století, že žena musí vypadat jako někdo anorekticky vyhublý, aby byla hezká. Ale ještě k té Laboulotte je zajímavý, že ona se podepisovala v prvních fejetonech posílaných z Kavkazu do německého tisku sama jako ten tlouštík, protože se podepisovala B.Oulot.
0: Kapitola 3. Berta von Suttner a Alfred Nobel.

0: Mezi Nobelem a Bertou se nejprve rozvinula vzájemná korespondence.
1: Psal duchaplně a vtipně, nicméně trochu těžkomyslným tónem. Zdálo se, že je to nešťastný člověk opovrhující ostatními lidmi, přitom velmi vzdělaný a obdařený pohledem filozofa. Tento Švéd, jehož druhou mateřštinou byla ruština, mi psal korektně a elegantně formulované dopisy v němčině, francouzštině a angličtině.
0: Tato první korespondence mezi Alfredem Nobelem a Bertou Kinskou se bohužel nedochovala. Z jednoho pozdějšího Nobelova dopisu určeného jiné adresátce však lze jejich tón snad alespoň částečně zrekonstruovat.
2: Jsem misantrop, ale zároveň na nejvýše blahosklonný člověk. Bývám přepjatý, ale přesto zůstávám více než idealistou. Filozofii trávím lépe než jídlo. Mé nároky jsou strašlivé. Ale nepatřím k těm, kdo žádají nemožné. A pokud je mi někdo sympatický, padají některé z mých nároků jako domeček z karet. To proto, že ačkoliv jsem sám jakýsi bezcenný stroj na přemýšlení, přece jen umím rozpoznat a ocenit hodnotu druhých lidí.
0: Hodnotu hraběnky Kinské dokázal Nobel rozeznat již z jejich dopisů. Berta byla po celý svůj život nadanou korespondentkou, vtipnou a duchaplnou, a z dopisy, jež měly rozhodnout o její další existenci, si jistě dala mimořádnou práci. Místo u Nobela dostala roku 1875, kdy skončilo její angažmá u Suttnerů. Po poslední tajné schůzce s Arturem se bolestí a láskou zdrcená Berta vydala na cestu do Paříže. Alfred Nobel na ní čekal na nádraží, což bylo gesto, které od industriálního magnáta vůči nové sekretářce nebylo zdaleka něčím samozřejmým, a ubytoval ji v Grand Hotelu na bulváru de Capucines.
1: Alfred Nobel působí velmi sympatickým dojmem. Starší pán, za něhož se označoval v anonci, šedovlasý a nalomený, jak jsme si ho představovali, to ale v žádném případě nebyl. Narodil se roku 1833 a v době mého příjezdu do Paříže mu bylo 41 let. Byl menší postavy s tmavým plnovousem, ani ošklivý, ani krásný. S poněkud zatrpklým výrazem kontrastovaly mírné, jasné oči, v hlase mu zazníval melancholický, chvílemi satirický tón. Vyznačoval se smutkem a zároveň ironií. Snad proto byl jeho nejoblíbenějším básníkem Lord Byron.

Alfred Nobel se narodil ve Stockholmu v témže roce, kdy jeho otec, technik a vynálezce, zbankrotoval. Otec se vydal do Ruska a zanechal matku se třemi malými syny ve Švédsku. Matka pracovala v obchodě se smíšeným zbožím a nejstarší syn prodával zápalky. Nobelova pozdější dobročinnost vyrůstala i z těchto raných, hořkých zkušeností s chudobou. Když bylo Alfredovi 10 let, odstěhovala se rodina za otcem do St. Petersburgu. Rusko bylo za časů Mikuláše I. velmi nakloněné cizincům, kteří zde mohli získat velké jmění. Nobel senior udělal štěstí vynálezem pozemních a mořských min, které vyráběl v továrnách, kde zaměstnával více než tisícovku dělníků. Nakonec dokonce postavil vůbec první ruskou válečnou loď. Jeho synům se dostalo vynikajícího vzdělání u ruských soukromých učitelů, přičemž křehkého Alfreda přitahovala zejména anglická literatura. Univerzitní studium však neabsolvoval a stal se chemikem. Když ve věku 17 let podnikl dvouletou studijní cestu po západní Evropě a Americe, byl už kosmopolitou a hovořil 5 jazyky. Švédsky, rusky, německy, anglicky a francouzsky. Roku 1867 ve věku 33 let ohlásil nejdůležitější ze svých 355 patentů. Dynamit neboli Nobel Safe Gun Powder. Díky výrobě dynamitu se stal Alfred Nobel jedním z nejbohatších mužů své doby, neboť právě tento vynález umožnil realizaci nejvýznamnějších staveb 19. století, jako byly železniční tratě nebo panamský průplav. Jako čtyřicátník si koupil dům, lépe řečeno nádherný palác, na Avenue de Malakoff, dnes Avenue Poincaré v Paříži, nedaleko Vítězného oblouku a Buloňského lesíka. A právě v této době se seznámil s hraběnkou Bertou Kinskou.

0: Se svobodnou sekretářkou trávil Nobel denně 1 až 2 hodiny. Byl velice zaměstnaný muž a že mu vůbec zbýval čas na povídání, neboť v žádném případě se nejednalo o práci, lze vysvětlit jen jeho mimořádným zájmem o Bertu. V rozhovoru s ní odkládal veškerou plachost.
1: Dokázal tak poutavě vyprávět a filozofovat, že hovor s ním člověka beze zbytku zaujal. Mluvit s ním o světě a lidech, o umění i o životě, dobových problémech a o věčnosti, to byl duchovní požitek.
0: Nobel Bertě vysvětloval, čeho chce dosáhnout svými vynálezy, tedy stále účinnějšími druhy trávin.
2: Chtěl bych vytvořit látku nebo stroj, který by měl tak strašné, masově pustošivé účinky, že by zcela znemožnil jakékoliv další války.
0: V té době se již pod vlivem anglického básníka Shelleyho zabýval pacifismem a své objevy, jakkoliv to zní paradoxně, se snažil postavit do služeb míru. Berta v té době nevěděla o pacifistickém hnutí vůbec nic a o podobné otázky se nijak zvlášť nezajímala. Zdá se, že Nobelovi ani neodporovala a že na toto téma, jemuž se později tak horlivě věnovala, neměla tehdy žádný vlastní názor. Přesto se jí jeho idealismus hluboce dotýkal.
1: Byl plný důvěry v abstraktní ideál budoucího vyššího lidstva. Jednou se prý začnou rodit lidé s rozvinutějšími mozky, říkal, ale plný nedůvěry ve většinu svých současníků, neboť měl příležitost poznat řadu nízkých, ješitných a neupřímných charakterů. Nedůvěřoval ani sám sobě a byl velmi plachý. Považoval se za odpudivého, nevěřil, že by mohl být někomu sympatický a neustále se obával, že mu lidé lichotí jen kvůli jeho nesmírnému bohatství. Také proto se možná nikdy neoženil. Jeho život vyplňovalo studium, knihy a vědecké pokusy. Psal prózu i básně, ale žádnou ze svých prací nikdy nezveřejnil. V rukopisu mi dal přečíst 100stránkovou filozofickou poemu psanou v angličtině a připadala mi skvostná.
0: Co se Nobela týče, je ve svých pamětech Berta mimořádně diskrétní. Když musel Nobel 8 dní po jejím příjezdu do Paříže odcestovat, přepadla jí velká bolest a nesnesitelná touha po Arturovi, muži jejího srdce. O sester Suttnerových navíc věděla, že ani Arturovi se nevedlo dobře, vůbec nemluvil a propadal trudnomyslnosti. Tehdy obdržela 2 depeše, jednu od Nobela ze Stockholmu a druhou od Artura z Vídně. Nemohu bez tebe žít. Berta se rozhodla pro Artura. Zavrhla dobrou partii ve prospěch nejistoty a dobrodružství, protože Artur nejenže nevnesl do jejich svazku žádný majetek, neboť o Bertu usiloval proti vůli rodičů, ale neměl ani žádnou profesi. Berta písemně poděkovala příteli Nobelovi za prokázanou důvěru a laskavost a objasnila mu, že místo sekretářky nemůže přijmout. Jejich romance netrvala déle než týden. Nobel jí však otevřel srdce jako žádné jiné ženě a navzdory svému zklamání zůstal jejím přítelem do konce života. Vzájemná přitažlivost vydržela celá desetiletí až do posledního Nobelova dopisu, který napsal mezi tím již známé pacifistce Bertě von Suttner několik dní před svou smrtí.

0: zpracoval někdo ten mimořádný příběh Bertia Nobela?
1: Kromě Hamanové o nikom dalším nevím.
0: Tudíž ani žádný film o Bertia Nobelovi nebyl natočen.
1: Nevím. Někdy vznikají nejrůznější obskurní filmy. Jako jsem po letech zjistila, že vznikl film o Nietzschevi a Luandrea Salomé v italské produkci, ale pokud nějaký posluchač bude o tom vědět, ať se vám přihlásí.
0: Dobře, tak je to výzva posluchačům. Kapitola 4. Svatba Berty von Suttner a setkání se spisovatelem Tolstým.

0: Poté, co Nobela odmítla, prodala Berta v Paříži drahocenný diamantový kříž, dědictví po poručníkovi Fürstenbergovi. Za utržené peníze zaplatila účet v hotelu, aby Nobelovi nezůstala nic dlužna, zakoupila si jízdenku a prvním vlakem se vrátila do Vídně.
1: Jednala jsem jako ve snu. Jakoby mne nutilo cosi, čemu jsem nedokázala odolat. Že je to možná bláznovství, že možná utíkám od štěstí do náruče zkázy, to mě sice napadlo, ale nemohla jsem jinak. A blaho, které jsem očekávala od okamžiku setkání, převážilo vše, co ještě mohlo přijít, i kdyby to měla být smrt.
0: 12. června 1876 byli Artur a Berta tajně oddáni v jednom kostele na předměstí Vídně a rozhodli se odjet do Gruzie k Bertině přítelkyni z mládí, kněžně Jekatěrině z Mingrélie, zvané Dedopaly královna. Byl to spíš útěk před příbuzenstvem než svatební cesta.
1: Jednou nás čeká triumfální návrat, ale zatím po něm netoužíme. Teď chceme pryč. Do širého, krásného, bohatého a zajímavého světa, odkud bychom si přivezli zlaté rouno. A vlastně jsme ho ani nepotřebovali. To bylo to nejkrásnější.
0: Jako cíl svatební cesty nebyl Kavkaz skutečně tou nejvhodnější lokalitou, neboť stejně jako dnes představoval politicky krizovou oblast prvního stupně. Po staletí byl jablkem sváru mezi Ruskem, Perzií a Tureckem a místem zuřivých střetů mezi křesťany a muslimy, podporovanými zejména z Perzie. Aby zabránila islamizaci, podporovala poslední knížata z Gruzie a Mingrélie ve svých zemích evropskou kulturu. Jejímuž šíření napomáhali cizinci, kteří se zde usazovali, mezi nimi také četní Němci. Novomanželé Suttnerovi si přílišné starosti s kavkazskou politikou nedělali. Tak jako tak neměli jiné útočiště. Sotva rok po jejich příjezdu vypukla rusko-turecká válka, jejímž dějištěm se stal právě Kavkaz.
1: Nepamatuji si, že bychom měli strach. Proti válce všeobecně jsem tehdy neprotestovala, stejně jako v letech 1866 a 1870. Také můj muž v ní spatřoval jen jakousi okrajovou událost, přestože obzvláštní historické důležitosti. A být v centru dění, to dává člověku pocit, že odlesk této důležitosti padá i na něj.
0: Ve svých pamětech Berta líčí, jak byli nic netušící a důvěřiví poddaní klamáni politiky. Přiznává se, že i ona sama jejich slovům dlouho věřila a dokonce je šířila dále. Až mnohem později o pozadí velké politiky poučil Tolstoj svou knihou Křesťanská víra a patriotismus. Tolstoj v ní říká, že údajné osvobozování slovanských bratrů je jen záminkou pro mocenský boj a válku proti Turecku. Patriotické fráze propagované tiskem měly jen posílit odhodlanost k boji.
2: Entuziasmus davu většinou uměle podporují ti, kdo ho potřebují. A stupeň nadšení, jež staví masa na odiv, je jen klíčem k rafinovanosti jejich umění. Toto umění se provozuje již dlouho a proto v něm specialisté dosáhli velké obratnosti.
0: Tolstého jméno Berta v době strávené na Kavkaze nezmiňuje. Je zvláštní, že tehdy Tolstého, který byl již známou osobností, zcela evidentně neznala. Roku 1888, 10 let po rusko-turecké válce, referuje ruský generál Nikolaj Astafjev manželům Suttnerovým, kteří se mezi tím vrátili do Rakouska, o Tolstém s udivenou poznámkou. Je možné, že jste dosud Lva Tolstého a jeho díla vůbec neznali? Právě od roku 1888 se ostatně jak Berta, tak Artur Tolstým intenzivně zabývali a dokonce si s ním začali dopisovat.

0: Tolstého obdivoval třeba i Rilke. Proč takový zájem o tohoto ruského spisovatele? Ptám se Aleny Bláhové.
1: No tak v tom trojuhelníku, kdybychom ho teďko narýsovali mezi Tolstým, Suttnerovou a Rilkem, ačkoliv ta první Rilkeho báseň věnovaná Bertě von Suttner z těch 16 nebo 17 let by o tom nesvědčila, tak tam je nějaký společný zájem, protože Rilke vlastně za první světové války měl velký strach z toho, že by musel narukovat a celé to dění v Evropě se mu vůbec nelíbilo a myslím si, že i vzhledem ke své minulosti v kadetní škole, kterou přehodnocoval zhruba od svých 20 let, měl docela dobré důvody k tomu se Tolstého učením zabývat a kromě toho u Rilka ještě hrála roli tu věc, že podnikl dvě velké cesty do Ruska z Luandra Salome a Tolstého osobně navštívil.
0: U mě některé scény právě z tohoto pořadu, které jste překládala z knížky Suttnerové Odzbrojte, připomínají pasáže z Tolstého Vojny a míru.
1: Já bych řekla, že to je taky nějaký duch doby, nebo že to bylo něco, co bylo ve vzduchu. Konec konců i v tom scénáři mluvíme potom o skutečnosti, že ta Suttnerová nebyla sama, kdo se ozýval, že těch hlasů byla spousta, ale možná, že ona právě vzbudila tak velký rozruch, protože byla žena a nebylo to v té době tak obvyklé.
0: Kapitola 5. Berta von Suttner a válka.

0: Válka se projevila v životě novomanželů Suttnerových i jinak. Málo kdo na Kavkaze se v té době zajímal o hudbu nebo lekce francouzštiny, jimiž si až do té doby vydělávali na živobytí.
1: Přesto jsme v selském stavení, kde jsme v noci občas slýchali vít šakaly, vedli bohatý život. Bohatý, přestože naše příjmy byly minimální. Bohatý na zážitky a zkušenosti. Přestože jsme třeba týdny nespatřili ani živáčka a vlastně nic nezažívali. Zdrojem našich zážitků byly jen knihy a naše srdce.
0: Stejně jako jejich velké literární vzory, byli i Berta s Arturem přesvědčeni o neustálém vývoji lidstva směrem ke vznešenosti. Z této víry, že se člověk v rámci přírodního zákona neustále zdokonaluje od hříchu k ctnosti, od nenávisti k lásce, od bestiality k humanitě, čerpala Berta svůj neotřesitelný optimismus, který její skeptičtější vrstevníci poněkud nelaskavě odmítali jako naivitu.

0: Počátkem 80. let začala Berta psát svoji první významnější knihu, kterou nazvala Inventarium duše. Rozebírala v ní svůj světonázor a citovala své vzory, především Buckleyho a Spencera. Za základ života i práce v rámci této inventury duše označuje pevnou a optimistickou víru v pokrok, z níž postupně vyrůstal i její zájem o problémy války a míru. Již ve své první knize dochází k požadavku odzbrojení jako k přirozenému důsledku všeobecného pokroku a polemizuje s názorem, že válka je součástí lidské přirozenosti.
1: Je to jen slovní nedorozumění. Zákonem je boj, nikoli válka. Boj s elementy, které se nám mnohdy jeví jako nepřátelské, boj s chorobami a s bídou, si také žádá své hrdiny. Vyhazovat do povětří hory, stavět hráze, hasit požáry, navštěvovat nemocné ve špitálech, léčit, pomáhat, to přece nejsou zbabělé činy. K boji máme mnoho jiných příležitostí, než abychom se museli zabíjet na povel.
0: Jeden exemplář knihy poslala i Alfredu Nobelovi.
2: Jsem ještě zcela pod vlivem kouzla vaší skvělé knihy. Jaký styl a jaké filozofické myšlenky nesené hlubokým citem. Přijměte spolu s mým obdivem i moji hlubokou oddanost, provázenou trvalou a nesmazatelnou vzpomínkou a úctou.
0: Ne všichni byli ovšem podobného názoru jako Nobel. Dánský spisovatel Georg Brandes kritizoval zejména dětinsky nadšený optimismus Suttnerové a doporučoval jí, ať si raději přečte Nietzscheho, neboť ten by ji osvobodil od toho, co jí nejvíc škodí, totiž od přespříliš horlivé víry ve volnomyšlenkářské dogma.
2: To neznamená, že bych vás chtěl obviňovat z víry v nějaké dogma. Problém tkví hlouběji. Co je to vlastně ten váš pokrok? Říkáte, že evoluce. Jste si jista, že se Herbert Spencer nemýlí, když věří, že tato evoluce, kterou se Darwin pokusil doložit v animálním světě, je doložitelná i ve světě ducha? Myslím, že nemá pravdu a že je i navzdory svým obrovským vědomostem vlastně hlupák.
0: Ani Brandes, ani další kritikové však Bertu od psaní neodradili. Již před návratem z Kavkazu do Rakouska roku 1895 měli oba, Arthur i ona, na svém kontě několik knih a udělali si jméno v literárním světě.
1: Přitom jsme cítili, že ještě máme co říci, že zdroj inspirace bude bohatě tryskat a nové povolání se pro nás tím stalo tou nejdůležitější věcí v životě.
0: V gruzínské Mingrelii sice nezískali ani žádný majetek, ani postavení u dvora, jak zprvu doufali, za to však zdravé sebevědomí ve vlastní schopnosti.
1: Rodiče, kteří teď viděli, jak věrný a šťastný je náš svazek a jak statečně se protloukáme, aniž bychom je někdy žádali o pomoc, odložili svůj hněv, ustoupili a pozvali nás do Rakouska. Mezitím jsme se zcela osamostatnili a mohli se vrátit domů bez pocitu ponížení.
0: Po řadě více či méně významných románů se Berta opět pokusila vyrovnat s náročnějším tématem v knize Věk strojů, jejíž psaní jí prý působilo velký požitek. Kniha nesla podtitul Budoucí přednášky o naší době. To znamenalo, že svých 9 přednášek situovala do budoucnosti a jakoby odtamtud pak líčila období let 1885 až 86 s veškerou jeho zaostalostí v mnoha oblastech. Za všemožnými nešvary však přesto tušila znamení nové doby a hrdě vychvalovala pokroky epochy strojů, v níž se zbouřil demokratický princip proti uctívání despotů, princip humánosti proti mávání válečnou sekirou a vědecký princip proti báchorkám. Tvrdě vystoupila i proti nacionalismu 80. let, který byl běžně prezentován jako patriotismus.
1: Tenkrát platil patriotismus za nejvznešenější ze všech ctností, přičemž národní altruismus byl pojmem zcela neznámým. Stavět národní já nade vše, vychvalovat je až do nebes a pozvedat je snižováním, pohrdáním a pokud bylo třeba i vražděním bližních jiné národnosti, to byla první povinnost občana.

0: Na konci 19. století vládla v Evropě napjatá atmosféra. Převládal strach z velké války a varování, s nimiž přicházela Suttnerová, nebyla ničím výjimečným. Obavy se tehdy zmocnily i rakouského korunního prince Rudolfa a vedly jej k zoufalým apelům, s jejichž pomocí se chtěl vyhnout německo-francouzské válce změnou rakouských spojeneckých dohod. A nakonec jej dohnali až do oné beznaděje, v níž v lednu roku 1889 ukončil svůj život. Jenomže rezignace a zoufalství nebyly vlastnosti, jež by žena jako Berta von Suttner ukazovala na veřejnosti. Byla plná iniciativy a optimismu. Musel existovat prostředek, z jehož pomocí by se nebezpečí dalo zabránit. Každý, především však ona sama, měl spolupracovat na blahu lidstva. Cestu teď viděla v organizovaném mírovém hnutí, o jehož existenci se poprvé dozvěděla v pařížském domě spisovatele Alphonse Daudeta.
1: Cože? Takové spojení tedy již existuje. Idea spravedlnosti mezi národy a snaha o odstranění války již získaly podobu a byly uvedeny v život? Ta zpráva mne elektrizovala.
0: Povinností veřejnosti bylo podle Berty von Suttner bránit se militarismu. Ke změně smýšlení by bylo schopno dovést politiky jen široké hnutí zdola.
1: Mlčenlivé trpění absurdity vždy způsobuje, že tato absurdita trvá a roste.

0: Suttnerové dvoudílná kniha Odzbrojte líčí autobiografickou formou osudy aristokratky jménem Marta, jejíž celý život určovaly války. Její první muž padl roku 1859 v bitvě u Solferina. V rakousko-pruské válce proti Dánsku roku 1864 se chvěla o osud druhého manžela barona Tillinga, jehož prototypem je Arthur von Suttner, stejně jako ve válce Rakouska s Pruskem roku 1866. Tento druhý manžel, hrdina románu, je nakonec roku 1870 zastřelen v Paříži francouzskými nacionalisty.
1: Lidé se mě často ptali, řekněte, jak a proč vlastně vás napadlo napsat Odzbrojte a založit mírovou společnost. Odpověď jsem jim vždycky zůstala dlužna. Nanejvýše jsem byla schopna odpovědět, mně to nenapadlo, ta myšlenka se mě prostě zmocnila sama, ale jak, proč, to nevím. Není nic těžšího, než sledovat věc až k jejímu původu. Určitě nějaký existuje, určitě mi místo v nějaké knize, slovo, které jsem někde zaslechla, dalo první podnět k realizaci této myšlenky, ale v jaké knize stálo to slovo, kde jsem ho slyšela, nepamatuji si na to. V žádném případě jsem však nepostupovala podle hotového plánu nebo na základě impulzivního rozhodnutí. Všechno přišlo samo od sebe, postupně a jinak, než jsem si představovala.
0: Berta zdůrazňovala, navzdory veškerým legendám, že její angažovanost ve prospěch míru nebyla vyvolána válečnými zážitky.
1: Válkou jsem nikdy netrpěla. Žádná z bytostí, které jsou mi drahé, nebyla vystavena jejím nebezpečenstvím, ba dokonce mi válka nespůsobila ani žádné majetkové ztráty či něco podobného. A pokud chci svůj odpor vůči ní odvodit z nějakého zážitku, pak to nemůže být žádný bezprostřední zážitek, ale jen něco, co jsem si někde přečetla.
0: Berta vypráví příběhy z války, které se k obvyklým anekdotám veteránů vztahují asi tak jako skutečnost ubohého života malých pasáčků k vatovým pastýřským idylám. Vedena svou neúprosnou láskou k pravdě, nemohla líčit obvyklé bojové scény a hrdinské činy vojáků, nýbrž postavila do popředí lidské utrpení, jako například v tomto popisu bitevního pole druhý den ráno po bitvě.
1: Až nyní člověk vidí, kolik je všude kolem mrtvol. Na silnicích, mezi poli, v příkopech, za troskami zdí, všude, všude mrtví, zdrancovaní a někteří polonazí. Stejně tak ranění. Navzdory noční práci sanitních mužstev, jich kolem stále leží spousty, jsou neteční a zničení, prozelenalí a zažloutlí, s tupým, apatickým pohledem, nebo se kroutí ve strašných bolestech a úpěnlivě prosí každého, kdo se jim ocitne na blízku, aby je dobil. Hejna havranů se snášejí do korun stromů a zvěstují hlasitým krákoráním lákavou hostinu. Hladoví psi z okolních vesnic se zbíhají a olizují krev příštící z ran.
0: Za drzost označuje autorka hesla o slávě a cti, o radostné hrdinské smrti.
1: Když někdo zůstane ležet po prohrané bitvě na poli s roztříštěnými údy a umírá tam bez pomoci 4 nebo 5 dní a nocí žízní hlady a v nevýslovných bolestech hnije zaživa svědomím, že svou smrtí své vlasti nijak nepomohl, pouze způsobil bolest svým blízkým, pak bych opravdu ráda věděla, zda po celou tu dobu umírá s radostí a výkřikem za otčinu na rtech.

Hrůzy však podle Berty von Suttner nekončí na bojišti. Následují epidemie, jejímiž oběťmi nejsou jen vojáci, nýbrž především starci, ženy a děti. Bez jakýchkoliv servítků odhaluje Suttnerová pokrytectví společnosti, která bagatelizuje a oslavuje válku jako zkoušku mužnosti a odvahy a odmítá lehkomyslnost, s níž mocní riskují válku jen proto, aby zachránili svou údajnou čest. Kritizuje církev, která posvěcuje zbraně i naivitu víry, že mužům ve válce pomůže Bůh. Vždyť k témuž Bohu se obrací i nepřítel.

0: To, oč mi šlo, bylo upozornit na všeobecně panující a militarismem podporované uctívání války a válečnického stavu, včetně názorů o nedotknutelnosti a nezbytnosti válek.
1: S vydáním rukopisu ovšem byly potíže. Týdeníky, které až do nynějška tiskly Bertiny romány na pokračování, jí s politováním vracely rukopis pod záminkou, že určité kruhy čtenářstva by se obsahem cítily dotčeny. Také nakladatel váhal a navrhl, aby rukopis přehlédl nějaký zkušený státní zaměstnanec a vyškrtl z něj vše, co by mohlo vadit. Něčemu takovému se však Berta vzepřela.
0: Tuto práci, jejíž jedinou zásluhou je bezvýhradná upřímnost, nechat okleštit diplomaticko-oportunistickým způsobem, přetvořit ji podle pravidel nejodpornějšího ze všech umění, totiž vyhovět všem. Ne, to ji raději hodím do kamen.
1: Mohla by prý alespoň změnit název, navrhoval nakladatel. Ne, jediným slovem vyjadřuje celý účel knihy a nesmí se v něm změnit ani slabika. S tvrdošíností sobě vlastní se Berta nakonec prosadila.

kolik století. Sama Berta von Suttner se stala prominentní osobností tohoto mírového hnutí, aniž by osobně znala jeho stoupence v cizině. Trvalo nějakou dobu, než si na svou náhlou slávu zvykla. Ještě roku 1891 napsala z Benátek v jednom dopise: setkala jsem se nyní naprosto náhodou s přítelkyněmi z dávných dob a všechny jsou velmi překvapené, že se mezi tím ze mne stala slavná spisovatelka, jak říkají. Jsem jí opravdu? Nějak si to ještě nedokážu představit. Tato sláva ovšem neznamenala, že nenarážela na tvrdou kritiku. Tehdy velmi prominentní autor Felix Dahn jí věnoval posměšné verše s názvem Ozbrojte se a nechal se slyšet, že válka je nezbytná a vedle škodlivých má i zušlechťující mravně výchovné účinky. Výklady baronky Suttnerové prý škodí duši národa, neboť podkopávají vědomí povinnosti, lásku k vlasti a hrdinské smýšlení. Žádných slov chvály se autorce nedostalo ani od Karla Krause, ani Rainera, tehdy ještě Reného Marie Rilka, který ji jako 17-letý žák vojenské školy zesměšnil v jedné ze svých juvenilií.

Dnes dozněly však mužné písně války a naší době vládne zbabilost. Odzbrojte, zní jejich slova z dálky, nechceme spory, bojů prý bylo dost. Vzmužte se, přátelé a bratři, všichni, kdo milujete svoji otčinu, do vašich rukou přece zbraně patří a není míru bez činu.

0: Tyto dva případy však působí paradoxně. Vždyť Krausovo monumentální životní dílo Poslední dnové lidstva je jednoznačným odmítnutím první světové války a Rainer Maria Rilke se několik let po sepsání své posměšné rýmovačky na pacifistku Bertu von Suttner stal takřka zbožným ctitelem Lva Nikolájeviče Tolstého. Právě na názoru Tolstého Bertě velmi záleželo. Nechala mu poslat ruské vydání své knihy a objasnila mistrovi písemně význam mírového hnutí i své vlastní postavení v jeho řadách. Tolstoj odpověděl dopisem, který Suttnerová později mnohokrát hrdě citovala.
1: Velmi si vážím vašeho díla a domnívám se, že publikace vašeho románu je šťastným předznamenáním. Zrušení otroctví předcházela slavná kniha jiné ženy, paní Běče Stouhové. A dej Bůh, aby vydání vaší knihy zabránilo dalším válkám.
0: S Tolstým Suttnerovou spojovalo mnohé. Odpor ke světské moci, odmítání nacionalismu, antisemitismu a především špatně chápaného patriotismu. Podle Tolstého však byl mír možný jen důsledným naplňováním přikázání nezabiješ, což znamenalo důsledným odmítáním vojenské služby. Práce pacifistů byla podle Tolstého neúčinná. V jednom rozhovoru v Neue Freie Presse z roku 1896 mluví Tolstoj také o knize Berty Suttnerové, chválí ji a přeje jí větší rozšíření. Pak ale namítá, že se s jejími závěry nemůže ztotožnit.
1: Evropský mírový tribunál, který by měl zabránit válkám. Něco takového mi připomíná děti, které chtějí chytit ptáka, takže se mu pokoušejí nasypat na ocas sůl. Mírový tribunál jen zvětší nebezpečí pro ty, kdo si opravdu přejí mír, neboť Napoleonové a Bismarckové tu budou vždycky. Stejně jako patrioti, kteří jim budou ochotně posluhovat. Ne, válku proti válce je třeba vést jinak.

0: proč se v Čechách nikdo soustavně o Bertu von Suttner nezajímal?
1: No, já si myslím, že to bylo tím, že ona byla tak absolutně antinacionalistická a že vlastně v Rakousku nebo v těch německo-rakouských kruzích budila odpor svojí kritikou německého nacionalismu, takže tam jakoby nebyla přijata, nebyla tam doma. Oni jí vyčítali, že je vlastně z Prahy a na druhou stranu já si myslím, že za touto pomyslnou hranicí to bylo úplně stejně, jenomže trošičku naopak, protože ona česky nemluvila, měla tady, pokud vím, několik přednášek v Konkordii, v němčině, ale určitě zase těmi českými nacionalisty byla brána jako Němka. A vlastně byla, nebo nacházela se v nějaké zemi nikoho, tak bych řekla. Když jsem se zamýšlela na tu otázku, tak vlastně mě napadly jisté paralely s Masary. Což vlastně zní trošku absurdně, ale dočetla jsem se, že Berta von Suttner si za dalšího předsedu rakouské mírové společnosti nepřála nikoho jiného než Masaryka. A vlastně, když si vezmeme z toho předválečného Masarykova období tažení proti rukopisům a Hilsneriádu, tak to jsou podobné motivy, které vedly i Bertu von Suttnerovou k psaní knih a tak dále.
0: Kapitola 6. Berta von Suttner a Karel Mayer.

0: K Bertiným největším obdivovatelům však nepatřil nikdo jiný než Karel Mai, který s ní navázal písemný kontakt roku 1905 po jedné z jejich berlínských přednášek. Seděl s manželkou v první řadě a byl prý hluboce otřesen a dojat. Moje žena, ta dobrá duše, plakala a ani já se neubránil slzám. Mai se označoval za Bertina žáka a na důkaz svých slov jí zanedlouho poslal knihu Amír na zemi, v níž se zasazoval za mírovou myšlenku. Sutnerová dokonce vešla i do Májovek. Jako žena, která je naprosto rovnoprávná mužům a vyznačuje se především vzdělaností a inteligencí, se stala před obrazem Talži a starší Ašty z Vinetua. Mai převzal od Sutnerové pojem vznešený člověk a pro svoji velkou přednášku, která se konala ve Vídni 10 dní před jeho smrtí, si zvolil název přímo sutnerovský – Vzhůru do říše vznešených lidí. Tentokrát seděla v přeplněném sále v první řadě Berta. A kde si daleko za ní také mladý čtenář Májovek z azylového domu jménem Adolf Hitler.
1: Neměnná víra v Aláha u jedněch a velmi poetická víra ve velkého dobrého ducha u druhých ladila s mou vlastní neotřesitelnou vírou v Boha. V Americe měla být mužská a v Asii ženská postava ideálem, k němuž by se pnulo etické usilování mých čtenářů. Jednou postavou se stal můj Vinetu, druhou Marach Durimeh. Na západě měl děj stoupat z obyčejného života na savaně a prérii postupně až k čistým a jasným výškám Mount Vinetu. Na východě měl vystoupit z dění na poušti až po vrcholek Džebelu Marach Durimeh. Proto začíná můj první svazek titulem Napříč pouští. Hlavní postavou těchto knih měl být kvůli jednotě jeden a týž rozvíjející se a ušlechtilý člověk, postupně se očisťující od všech nánosů smyslového lidství. Pro Ameriku se měl jmenovat Old Shatterhand, pro Orient Kara Ben Nemsi, neboť se rozumělo samo sebou, že to bude Němec. Chtěl jsem, aby příběhy vyprávěl on sám. Jeho já není skutečnost, nýbrž básnická imaginace. I když toto já samo neexistuje, chtěl jsem všechno, co bude vyprávět, čerpat ze skutečnosti a učinit skutečností. Onen Old Shatterhand a onen Kara Ben Nemsi, tedy ono já, je myšleno jako velká otázka lidstva, vyslovená samotným Bohem, který se zeptal, když kráčel rájem, Adame, to jest člověče, kde jsi? Ušlechtilý člověče, kde jsi? Vidím jen lidi padlé nízkého rodu. Tato otázka lidstva prošla od té doby všemi obdobími a všemi kraji zeměkoule, hlasitě se ptala a hlasitě bědovala, ale nikdy nedostala odpověď. Viděla miliony a stamiliony násilníků, kteří spolu bojovali, pobíjeli se a vraždili, ale ani jediného ušlechtilého člověka, který by se podobal obyvatelům Džinistanu a žil podle jejich nádherného zákona, že každý má být andělem svého bližního, aby se nestal svým vlastním ďáblem. Jednou se však lidstvo musí pozvednout a pozvedne se tak vysoko, že se na dosud marnou otázku ozve odněkud radostná odpověď. Tady jsem. Jsem první ušlechtilý člověk a další přijdou po mně. Tak prochází i Old Shatterhand a tak prochází Kara Ben Nemsi různými zeměmi a hledá ušlechtilého člověka. Tam, kde ho nenajde, ukazuje svým vlastním šlechetným chováním, jak si ho představuje. Karel Mai, můj život a moje cíle.

0: O Karla Maye se zajímala pacifistka Suttnerová a Adolf Hitler. Není to zvláštní?
1: Mně to tak zvláštní nepřipadá, protože když bychom mluvili o tom duchu doby, tak ten Maj byl určitě něco právě dobového nebo dobově mýtotvorného v určitém kontextu tady střední Evropy. Zhruba v té době před první světovou válkou všichni ho četli. Všichni ho četli, myslím, že tak, jako dneska všichni půjdou na Pána prstenů třeba. A zdá se mi, že si tam každý hledal to svoje. A v tom Majovi je jistý patos. A ta Berta von Suttner byla patetický člověk. No a ten Hitler měl asi ten patos položený někde trochu jinde, ale jistě nějakou exaltovanost v tom Majovi musel vnímat. A nebo si to vysvětluju jenom tím, že to prostě četli všichni.
0: Kapitola 7. Berta von Suttner a Nobelova cena.

0: Naprosto klíčový význam však má v biografii Berty von Suttner její vztah k Nobelovi. Oba, Suttnerová i Nobel, pracovali ve prospěch míru a angažovali se proti válce. K dosažení svých cílů však používali naprosto protichůdných metod. Nobel sázel na odstrašovací taktiku, nikoli v podobě zbrojení, nýbrž vývoje stále účinnějších zbraní, aby obavy vzrostly natolik, že si mocní tohoto světa žádnou válku nedovolí začít. Jakkoliv reagoval Nobel na Bertinu knihu Odzbrojte s nadšením, přesto zprvu projevoval skepsi vůči jejím společenským aktivitám. Na jeho námitky odpověděla: Můj bože, já velmi dobře vím, že ani společnosti, ani jejich kongresy nejsou schopny války doopravdy odstranit. Jedná se pouze o projev veřejného mínění, k němuž dochází zároveň v mnoha zemích. Navzdory svým výhradám přijel Nobel roku 1892 na mírový kongres do Bernu, a sice nikoli jako oficiální účastník, nýbrž jako soukromý pozorovatel.
1: Byl velmi skeptický, ale zdálo se, že touží své pochyby překonat.
0: Po kongresu pozval Nobel manžele Suttnerovi na 2 dny do curišského hotelu Bor Olak. Berta se později chlubila tím, že tam spala v apartmá, které těsně před ní obývala císařovna Alžběta. Na toaletním stolku prý ještě ležela uvadlá bledá růže. U večeře musela Berta vyprávět o průběhu kongresu. Nobel věnoval 2000 franků a stal se tak členem rakouské mírové společnosti.
1: Dar, který jste mi předal a za nějž vám děkuji, vyplynul spíše z vaší laskavosti než z přesvědčení. Vždyť jste ještě před několika dny v Bernu o celé věci pochyboval.
0: Nobel odpověděl:
2: O věci jako takové a jejím oprávnění nepochybuji, jen o tom zdají lze prosadit. A také nevím, jak se k ní vlastně naše spolky a kongresy chtějí postavit.
1: A kdybyste věděl, že se k dílu stavíme dobře, pomohl byste nám?
2: Ano, pomohl. Poučte mne, prosím, přesvědčujte mne a já pak udělám prohnutí něco velkého.
0: Podle jiné verze, kterou rovněž vypráví Suttnerová, prý Nobel řekl: Pokud se skutečně přesvědčím o správnosti mírové věci, chci pro ně něco udělat. A sice chtěl bych dát lidem, kteří pro ně pracují, do rukou menší obnos. Řekněme cirka 200 tisíc franků, aby byli schopni věnovat se jen svému poslání. A nebo bych někomu, kdo už na tomto poli něco dokázal, slíbil tuto sumu jako mzdu. Nobel pozval Suttnerovi na svůj motorový člun, v němž se s nimi projel po Curišském jezeře.
2: A my tři jsme mluvili o válce a míru a o tom, jak krásný by mohl být tento boží svět, kdyby se to božské, což hne v mnoha lidských srdcích a svítí v mnoha lidských mozcích, mohlo plně projevit a nemuselo se dusit pod tíhou nevědomosti a surovosti.

0: Hlavním tématem však byly Nobelovy peníze a způsob, jak je investovat ve prospěch míru. O eventuálním udílení mírové ceny se poprvé mluvilo zde, ve Člunu na jezeře. V novoročním blahopřání roku 1893 s gratulací věnovanou Bertě a jejímu velkému polnímu tažení, které vede s takovou vervou proti lidské nevědomosti a hlouposti, Nobel mimo jiné napsal.
1: Ve své závěti bych rád poskytl část svého majetku na udílení cen, které by se konalo jednou za 5 let, řekněme dohromady 6krát. Neboť pokud se během 30 let nepodaří dosavadní systém zreformovat, zřejmě se vrátíme do stavu barbarství.
0: Ceny měly připadnout tomu nebo té ve francouzském originále a celý usel, který nebo která nejvíce přispěl či přispěla k mírovému vývoji v Evropě. Zprvu reagovala Berta na myšlenku udílení cen velmi skepticky.
2: Vaše idea vyznamenávat jednou za 5 let lidi dobré vůle mi nepřipadá dost efektivní. Především ti, kdo pracují pro mír, nepotřebují ceny, nýbrž prostředky ke své práci.
0: Za výhodnější považovala, aby činnost mírových spolků subvencovali zámožní lidé. Jako příklady uvedla Rothschilda, Hirsche a Nobela. V přesvědčení, že dělá správnou věc, Berta svého bohatého přítele přímo pronásledovala zprávami z kuloáru mírového hnutí a čas od času se mu za to omlouvala, jednou dokonce citátem z Goethe.
1: Každý, kdo uvnitř cítí, že je schopen vykonat něco dobrého, musí být dotěra. Nesmí dbát na to, že ho druzí odhánějí. Musí být jako hrdinové, které opěvuje Homer. Jako moucha, která na člověka dotírá z různých stran.
0: A krátce na to posílá Nobelovi další dopis s prosbou o finanční podporu pro rakouskou mírovou společnost, uvedený větou: už je tu zas ta Goethova moucha. Vztah mezi Nobelem a Suttnerovou se však neomezoval pouze na diskuze o pacifismu a jeho finanční podpoře, ale byl navzdory velkým prostorovým vzdálenostem vřelý a osobní. V roce jeho smrti napsala Berta Nobelovi nejméně 24, většinou velmi dlouhých dopisů, které to dosvědčují více než jasně. S velkou schopností empatie v nich pisatelka přistupuje k problémům tohoto osamělého melancholika, zajímá se o jeho aktivity a povzbuzuje jej vždy, je-li příliš pesimistický a depresivní. 21. listopadu 1896 napsal Nobel přítelkyni naposledy.
1: A já, který jsem v symbolickém smyslu bez práce, mám srdce alespoň jako orgán a ten orgán cítím. Ale teď dost o mně a o mých bezvýznamných trápeních. Jsem velice rád, že pacifistické hnutí získává půdu pod nohama díky civilizujícím se masám a díky bojovníkům proti předsudkům a temnotě, mezi nimiž zaujímáte přední místo. To je váš šlechtický titul. Hardly yours, Alfred Nobel.
0: Berta mu okamžitě odpověděla. Je jí prý líto, že Nobel churaví se srdcem a ví, že tak lehkomyslně mluví o celé věci jen proto, že taková už je jeho filozofie.
2: Ale bez srdce? Možná ho nemáte jen pro mne, ale i tady bych uvedla několik protikladných příkladů. Ano, souhlasím s vámi, že některým lidem jste své srdce uzavřel, ale nesouhlasím s tím, že jste tvrdý a zlý člověk.
0: A znovu na něj Berta naléhá, aby přispěl mírovému hnutí větší částkou. Svůj dopis zakončuje slovy.
2: Prosím vás, se zdviženýma rukama, nikdy nás nepřestávejte podporovat. Nikdy. Dokonce ani z hrobu, který nás čeká všechny.
0: To byla opravdu trapná slova vzhledem ke skutečnosti, že Nobel byl smrtelně nemocen a 10. prosince, tedy asi týden po obdržení tohoto dopisu, ve věku 63 let zemřel. Že tato slova navíc ani nebyla nutná, nemohla Berta vědět. Již 27. listopadu totiž sepsal Nobel závěť, v níž odkázal mírovému hnutí velkou sumu. Dohromady 35 milionů švédských korun mělo utvořit fond, z jehož úroků by se každoročně udělovaly ceny těm, kdo se nezávisle na své národnosti zasloužili o blaho lidstva na poli fyziky, chemie, medicíny a literatury a také těm, kdo působili ve prospěch zbratření lidstva zasloužili se o mír a podporu mírových kongresů. V originále se opět vyskytovala neobvyklá formulace Asili Usel, kterou Berta vztahovala na sebe, protože ženy tehdy nebyly ani ve veřejném, ani ve vědeckém životě takřka vůbec zastoupeny a zpravidla se o nich v podobných souvislostech nemluvilo. První čtyři laureáti měli být vybíráni vědeckými institucemi ve Stockholmu, laureát ceny míru naproti tomu norským parlamentem v Christianii, dnešním Oslu. Nobel, který vždy podporoval dobré vztahy mezi Švédskem a Norskem, si zjevně nepřál, aby Norsko vyšlo z celé věci na prázdno a snažil se vyzdvihnout mírové snahy Norů ve srovnání s politicky agresivnějším Švédskem.

0: Den po zveřejnění zprávy si Berta zaznamenává do deníku.
1: Všeobecný rozruch. Dostávám spoustu dopisů. Teta je bez sebe. Mám se prý ihned rozjet do Vídně, zařídit práva a tak dále. Píšu švédskému vyslanci.
0: Věc však nebyla tak jednoduchá. Nasledovala léta zmatků a dohadů a první Nobelova cena míru byla udělena teprve roku 1901. Získali ji Francouzi Frédéric Passy a Henri Dunant. Roku 1902 dostali cenu opět dva kandidáti, prezident bernské mírové kanceláře de Coman a generální tajemník bernské meziparlamentní kanceláře Goba. Sutnerová opět vyšla na prázdno, stejně jako roku 1903 a 1904. Ještě v listopadu roku 1905 projevovala spíše skepsi. Svému optimisticky naladěnému spolupracovníkovi Friedovi tehdy napsala.
1: Zdá se, že vy tentokrát v 10. prosinec věříte. Já ne. Norové teď nemají v hlavě nic jiného než toho svého Hákona.
0: Měla na mysli nového norského krále.
1: A určitě dají cenu nějaké nadaci jako připomínku na šťastné rozdělení Norska a Švédska, což by sice bylo opravdu netaktní, protože Nobel byl Švéd. Nicméně od nich lze vždycky čekat cokoliv.
0: Když dostala o 10 dní dříve, než očekávala, depeši z Christianie, zdržovala se právě ve Wiesbadenu, kde měla jednu z řady svých přednášek.
1: Bezesná noc. Zvláštní. Místo radosti spíš starosti a smutek. Je to však přesto velkolepé.
0: Další přednášky byly triumfálním úspěchem čerstvé laureátky. Ve Wiesbadenu a v Kolíně si poznamenala.
1: Volání slávy a hurá ještě na ulici. Nejskvělejší přednáška ze všech, sál nabitý, předčilo to všechna očekávání.

0: čem je podle vás odkaz Berty von Suttner aktuální?
1: No, to je trošku těžký říct. Já si myslím, že
0: jestli
1: možná
0: vůbec
1: v tom,
0: je aktuální.
1: Já bych řekla, že určitě je aktuální, samozřejmě. Určitě není aktuální v těch úvahách, když se s Nobelem hádá, co je lepší, jestli mírové hnutí, nebo když Nobel říká, že teda lepší je vyrobit nějakou tu zbraň, která nás všechny odradí od toho, abychom ji na sebe hodili. To si myslím, že už dějiny 20. století nám ukázaly, že tak to asi úplně nefunguje. Stejně jako když se ti dva dohadovali s Tolstým o tom, jestli je dobré být odpíračem, tak to už dneska taky vidíme, že je to vlastně zase úplně jinak, protože není potřeba najednou být odpíračem, protože budeme mít profesionální armády jenom. Já si myslím ale, že ten její odkaz je v tom, že říkala ve své době věci, které se běžně neříkaly, a upozorňovala na fakta, o nich se lidé buď to báli mluvit, nebo o nich nemluvili z nějakého důvodu, že by se společensky znemožnili, nebo že by byli tehdy takzvaně politicky nekorektní.
0: Kapitola 8. Berta von Suttner a Vídeň.

0: Nejslavnější žena světa své doby, laureátka Nobelovy ceny míru, žádaná po celém světě. Berta von Suttner si na nezájem okolí nemohla stěžovat, každopádně nikoli v zahraničí. Doma v Rakousku to však měla těžší. Přívrženci a obdivovatelé tvořili jen úzký kroužek, zatímco široké vrstvy veřejnosti zesměšňovali jako tlustou Bertu a tropili si žerty z jejího mírového třeštění. Tuto diskrepanci mezi světovou proslulostí a opovržlivými reakcemi ve vlasti popisuje ve své době hojně čtená německá nacionalistická spisovatelka hraběnka Edith Salburgová, která zažila mírovou Bertu na jednom kongresu v Ženevě. Ženeva, ve znamení mírového opojení, mírem spitých králů a obšťastňovatelů lidstva, ve znamení Berty von Suttner, která svým talentem upozornila na jednu zajímavou myšlenku a ohánila se jí tak dlouho, až se stala ješitnou a směšnou. Skeptické Rakousko kinskou Suttnerovou nikdy nemilovalo. Armáda ji bojkotovala, byla to komická figura. Když roku 1907 blahopřál italský král Viktor Emanuel k Nobelově ceně míru Ernestu Theodorovi Monetovi, považovala to Berta za velkolepé. Samozřejmě krále ihned srovnávala s císařem Francem Josefem a rezignovaně si poznamenala.
1: To mě Procházka nepogratuloval.
0: Ale v Ženevě jsme tehdy tuto obtloustlou, hezkou Rakušanku, v níž se tak silně spojoval hraběcí původ s dobrodružnou povahou, viděli jako světici, jako korunovanou královnu a pěli na ní ódy. Tento citát jasně pojmenovává některé příčiny Bertiny neoblíbenosti v Rakousku. Na jedné straně to byly důvody světonázorové, její antiklerikalismus, volnomyšlenkářství, boj proti antisemitismu, ale na druhé straně i její internacionalismus, jímž nacionalisté a ve Vídni především němečtí nacionalisté hluboce opovrhovali. Poznamenejme jen, nekritizovali ji jako nerakušanku, nýbrž jako neněmku a příležitostně také, protože se narodila v Praze, jako Češku, která nemá žádný pojem o národu a vlasti. K čemuž si v deníku poznamenala.
1: Což je vlastně pravda.

0: Spisovatelce a první nositelce Nobelovy ceny za mír Bertě von Suttner byl tedy věnovaný tento večer na téma z roku 2004. Ukázky četli Dana Syslová, Markéta Jahodová, Bořivoj Navrátil a Jiří Zahradník. Pořad provázela hudba Johannesa Brahmse, Hanse von Billou, Johanna Gottlieba Naumana, Kristofa Willibalda Glucka, Josefa Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta. A tu hráli Eva Knardal, Emil Gilels a Bruno Hoffmann. Pořad připravili a v jeho průběhu o Bertě von Suttner rozmlouvali Alena Bláhová a Jiří Kamen. Při přípravě pořadu byla základním informativním a inspiračním pramenem biografie rakouské historičky Brigitte Hamanové. Knihu v překladu Aleny Bláhové vydalo v roce 2006 nakladatelství One Woman Press. A ještě jedna upřesňující informace. V pořadu jsme uvedli podle Brigitte Hamanové, že Berta Suttnerová se narodila v Kinského paláci v Praze. Ovšem podle sdělení společnosti Berty von Suttner v České republice se Berta narodila v dnes už neexistujícím domě na rohu ulic Vodičkové a v Jámě, tak to pro přesnost. Putování krajinou, která není definována státními hranicemi, ale svébytným jazykem, gajdošskou muzikou, s hrdelními zpěvy, přírodou a dramatickými dějinami, nás čeká za týden. Jablunkovským průsmykem až na Hrčavské trojmezí se vydáme v posledním večeru na téma v tomto školním roce. Prázdninové středy po 20. hodině budou totiž tradičně patřit literatuře. První letošní pokračování za 5 minut, pak povídce Howarda Philipse Lovecrafta Barva z vesmíru. Tedy ještě příští týden večer na téma a pak o prázdninách pokračování za 5 minut. A novou četbu na pokračování nabízíme od zítřka od 6:30 podvečerní. Je to román současné české autorky Lenky Elbe Uranova, která vypráví spletitý příběh, jenž se odehrává v roce 1968 a také v 90. letech 20. století v Londýně a především Jáchymově. Je léto roku 1968 a mladý londýnský učitel se obává pustit svou přítelkyni Angelu do Československa, kde dívka plánuje navštívit rodinu svého zemřelého otce. Angela sice odletí, ale do Londýna už se nikdy nevrátí. Její návrat není znemožněn ani novou láskou, ani srpnovou invazí, ale propadem země v Jáchymově, kde Angela hledala své příbuzenstvo. 30 let po katastrofě se hlavní hrdina Henry rozhodne navštívit Československo a konečně dávné trauma uzavřít. Jak se ovšem pokouší vyrovnat se s traumaty, která si sebou po většinu života nosí, a jak začíná poodhalovat, co stojí za nevyjasněným zmizením snoubenky, zakopává o jedno tajemství za druhým, přičemž se stupňuje jejich neobvyklost až bizarnost. Jak stránky přibývají, v příběhu začnou hrát podstatnou roli entity živoslis a mrtvoslis.
1: Zazvonil telefon. Henry na to řinčení už čekal. Říkal jí, ať nešetří peníze, hlavně ať se mu ozve. Neměl ani potuchu, že tam nejde o peníze, ale o to vůbec se k nějakému telefonu dostat. A po splnění této podmínky mohl nastat problém, jestli se do Londýna skrze ústřednu nějak protelefonuje. Henry zvedl sluchátko. Byla to samozřejmě Angela.
2: Nejsou doma, brečela.
1: Co? Kde jsi? Henry byl vyděšený. Na druhé straně tekly slzy. A ne málo.
2: Už jsem v tom Jáchymově. Šla jsem takový kus od autobusu. Oni mě u něj měli čekat. Nakonec jsem ten dům našla. Čekala jsem tam 3 hodiny. Nikdo nepřišel. Ptala jsem se sousedů, ale nerozuměli mi. Ani se na mě nepodívali. Nic mi neřekli. Ani německy. To je hrozná díra.
1: Angelu po telefonu nepoznával. Její pozitivní přístup se vypařil. Byla vážně zlomená.
2: Chce se mi na záchod, vzlikala. Byla jsem s nimi přece domluvená. Co teď já tady? Je 20. srpna, ne? Poslala jsem jim přece telegram. Mám hrozný hlad. Nedalo se nic koupit. Tady to není tak jednoduchý v obchodě prý, že pečivo jen Morgan. Teď odpoledne už je všechno vyprodaný.
1: Neblázni, někde přece musí něco mít, povzbuzoval ji.
0: Lenka Elbe, autorka naší nové četby Na pokračování, si ve své knize pohrává s námětem nesmrtelnosti. Jáchymov 90. let, jeden lázeňský hotel a tajemství skrytá pod povrchem, to je předivo naší další podvečerní četby z knihy Lenky Elbe Uranova. Poslouchat první část můžete od zítřejší 18.30. Teď po 22. hodině se vydáváme do Kutné Hory.
3: Radio Ateliér.
4: V dnešním Radio Ateliéru se ponoříme trochu netradičně do sakrálního prostoru vyplněného varhanní hudbou a pustíme si záznam koncertu ze 14. června 2025 z kostela svatého Jakuba v Kutné Hoře z festivalu A Day of Sound, který pravidelně pořádá na začátku léta Galerie Středočeského kraje. Od mikrofonu přeje dobrý večer a příjemný poslech Ladislav Železný. Uslyšíme závěrečný festivalový koncert, který připravil výrazný rakouský skladatel a varhaník Klaus Lang a navázal tak na skladbu Jana Trojana Silencio, kterou jsme ze záznamu z tohoto festivalu slyšeli také v minulém radioateliéru. Ve svém varhanním koncertu Lang představil vlastní kompozice pro varhany, propojené improvizací v kombinaci se skladbami z doby raného francouzského středověku. O Langovi jako hudebníkovi by se dalo říct, že je to konstruktér času. A jak o sobě píše, má rád čaj a nemá rád sekačky a Richarda Wagnera. Ve svých skladbách prozkoumává zvuk jako časový jev a dává mu prostor rozvinout svou bohatost. Čas jako hudební materiál je podle jeho názoru vnímán zvukem a předmětem hudby je pak zážitek času prostřednictvím poslechu. Hudba je čas, který je slyšitelný. Langová hudba ale není prostředkem k předávání mimohudebního obsahu, jako jsou emoce, filozofické nebo náboženské názory, propaganda a tak dále. Jeho hudba v sobě neskrývá žádný jazyk, používaný ke zprostředkování nehudebního obsahu. Hudbu vnímá jako svobodný a vlastně sebestředný akustický objekt. Monolitický, kontemplativní minimalismus v kontrastech velkých dynamik a tich s pomalými mikrotonálními posuny a hlubokými, dlouhými tóny. Jak říká, hudba nevede do sebe. Hudba je pouze sama o sobě, v tom smyslu, v jakém je například hora horou nebo planina planinou. A komponování je odkaz na zvuk ve mně. Konec citátu. Nebudu zastírat, že nejsem znalcem varhanní hudby, takže ke skladbám jiných autorů, které Lang zařadil do svého koncertu, toho moc říct neumím. Jsou to skladby velmi staré, a tak tu časovost naslouchání hudbě Lang ještě rozšířil o mnohem hlubší rozměr. Zprostředkoval tak nevšední zážitek být jako posluchač ukotvený v čase a v lavici tichého akustického prostoru kostela a jakoby se propadnout mimo něj, mimo čas. I když si člověk, v tomto případě skrze zvuk, uvědomuje, že vše neustále plyne, tady se objevilo něco jako zastavení nebo snad lépe spočinutí. Činit něco na jednom místě v jeden čas. Utkvět v čase svědomím pohybu.

0: V radioateliéru dozněl záznam varhanního koncertu rakouského skladatele a varhaníka Klause Langa, který proběhl 14. června 2025 v rámci festivalu Day of Sound v kostele svatého Jakuba v Kutné Hoře. Pořad se záznamy koncertu z tohoto festivalu, který pravidelně na začátku léta pořádá Galerie Středočeského kraje, připravil a uváděl Ladislav Železný. A za týden ve středu 24. června uvedeme v radioateliéru radiofonickou kompozici s názvem FSME 840, kterou v minulém roce v rámci premiérové řady radioateliéru připravil zvukový tvůrce Martin Ožvold. Dílo bylo letos nominované do mezinárodní soutěže Palma Ars Acoustica. Zkoumá a rozvíjí koncept hudby, která teprve přijde. Termín převzatý od francouzského skladatele a spisovatele Françoise Bonneta, který naznačuje, že hudba čeká na objevení a je stále skrytá. Hudba, která teprve přijde, není něčím, co skladatel vytváří sám, ale spíše množstvím vztahů, které skladba může navázat se svými posluchači. Tak nad tímto se budeme zamýšlet přesně za týden v radioateliéru ve středu po 22. hodině.
1: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnappen. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
4: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
3: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
5: Louis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
3: Dej mi pokoj.
6: Tohle neskončí dobře.
3: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
7: Četba s hvězdičkou.
0: Slov plná bude tradičně poslední hodina vltavského dne, do které jsme vstoupili. O sobě bude mluvit Věra Koubová, překladatelka, fotografka a básnířka, ale její vzpomínky na život jsou reálné, na rozdíl od života a názorů fiktivního spisovatele T.S. Garpa, tedy Michal Bumbálek, opět jako interpret kultovního románu Johna Irvinga. 21. část naší noční četby s hvězdičkou Svět podle Garpa.

Po tragické smrti svého mladšího syna T.S. Garp napsal: od té doby, co zemřel Walt, mi můj život připadá jen jako epilog. Aby se Garpova rodina aspoň trochu vzpamatovala, Garpova matka Jenny se opět stala zdravotní sestrou a celá rodina se na její návrh přestěhovala na sídlo Fieldsů k oceánu. Jenny tam o všechny mohla pečovat v četných pokojích, kam zaznívalo léčivé šumění moře s jeho kolébavým příbojem, jímž se všechno pročišťuje. Celý život spojoval pak Duncan zvuk moře se svým uzdravováním. Babička mu sundala obvaz. Jamka, kterou předtím zaplňovalo Duncanovo pravé oko, jakoby stále zevnitř vlhla. Otec ani matka se na prázdnou jamku nevydrželi dívat, ale Jenny byla zvyklá hledět do ran, dokud se nezahojili. Až mnohem později se Duncan svěřil svému otci, že někdy má pocit, jakoby to chybějící oko úplně nezmizelo. Jakobych na ně ještě někdy viděl, víš? Ale je to jako vzpomínka. Není to skutečné, to, co vidím. Možná se z něho stalo oko, kterým vidíš svoje sny, řekl mu Garp. Tak nějak, přitakal Duncan. Ale vypadá to strašně opravdově. Je to oko tvé představivosti, pokračoval Garp. A ta může být někdy velice opravdivá. A Duncan po delší odmlce tiše dodal: tím okem často vidím Volta, tati.

Během dlouhých týdnů Garpova uzdravování se Jenny velice hodily zkušenosti se stoupenkyněmi Ellen Jamesové, protože Garp měl kvůli roztříštěné čelisti ústa stažená drátky, takže vzkazy dával matce písemně. Někdy psal na stroji stránky a stránky a Jenny je pak předčítala Duncanovi, který měl nařízeno nenamáhat příliš zbývající oko. Za čas sice zdravé oko ztrátu vykompenzuje, ale Garp toho potřeboval spoustu říct i hned a vyslovit to nemohl. Když vytušil, že matka jeho poznámky cenzuruje, a to jak Duncanovi, tak Heleně, které také psal stránky a stránky, hučel své protesty mezi drátky. A Jenny Fieldsová jako zkušená sestra moudře odsunula toho problémového pacienta do jeho vlastního odděleného pokoje. Takže pak psal Garp radši jen kratičké vzkazy. Prospělo to jeho duševnímu stavu i jeho autorskému stylu. Nutilo ho to znovu uvážit všechno, co chtěl vyslovit. Ovšem, když ty holé myšlenky viděl napsány, uvědomil si, že by je snad ani vyslovovat neměl, a když je revidoval, díval se na ně moudřeji a většinu z nich zahazoval. V jednom vzkaze pro Helenu stálo: tři čtvrtiny není dost. Tím myslel penis Michaela Miltona, který Helena při té hrozné nehodě ukousla. Ale tento vzkaz zahodil. Pak napsal jeden, který Heleně skutečně dal: já tě z ničeho neviním. Později napsal další: sebe taky z ničeho neviním. Matce napsal: jenom takhle můžeme zase tvořit celek. A Jenny Fieldsová, celá v bílém, pochodovala domem provlhlým solí z pokoje do pokoje s Garpovými vzkazy jako pošťák s kondolencemi.

Helena mluvit mohla, ale mluvila jen málo. Nepotřebovala toho vyjádřit stránky a stránky. Vzdala se svého místa na fakultě. Podle fakultního kodexu etiky se takzvaná morální zkaženost pokládá za důvod pro zrušení definitivy. A třeba, že sexuální vztah se studentem nebo studentkou se zase tak vážně nebral, ukousnutí genitálií už bylo jiné kafe. To bylo příliš kruté i vůči špatným studentům. Každopádně Helena cítila nutkání potrestat sebe samu. Odepřela si tedy další potěšení z pedagogického úkolu, na který byla tak dobře připravena, a rozhodla se nedopřávat si nadále vzrušení, jaké jí vždy poskytovaly knihy a debaty o nich. Později ušetřila sebe samu značného množství nešťastných pocitů, když odmítla brát na sebe vinu. Celá záležitost s Michaelem Miltonem jí v pozdějším životě vždy naplňovala spíš zlostí než smutkem. Přišlo jí nespravedlivé, že by měla tak nepřiměřeně trpět za triviální nerozvážnost. Ale aspoň po nějaký čas hojila Helena jak sebe, tak svou rodinu. Jelikož nikdy neměla matku a Jenny v tom smyslu mohla využít dosud jen nepatrně, ochotně na toto údobí hospitalizace v Dog's Head Harbor přistoupila. Ošetřovala Duncana a tím se uklidňovala a věřila, že o Garpa se líp než ona postará jeho matka Jenny. Svou rekonvalescenci trávila z valné části v Duncanově pokoji a chlapci předčítala, protože v jazyku měla jen dva stehy. Občas tam za nimi přišel Garp a všichni tři dlouze hleděli na moře. Duncan měl krásný výhled na moře a hleděl na ně celý den, jako by jeho jediné oko bylo objektivem fotografického aparátu. Zvykat si na jedno oko je něco jako uvykat pohledu na svět fotografickým aparátem. Jsou tu podobnosti v hloubce zorného pole a v problémech se zaostřováním. Když si to Duncan začal uvědomovat a mluvit o tom, koupila mu Helena fotografický aparát, jednookou zrcadlovku. Pro Duncana to mělo skutečně velký význam. V tomto údobí života, vzpomínal později Duncan, ho poprvé napadla myšlenka, že by se mohl stát umělcem, malířem a fotografem. Bylo mu téměř 11. Tak tam všichni tři seděli, hleděli na moře a všichni tři mysleli, byť každý po svém, na to též.

Byla to slavná rodinná historka. Co se vůbec Duncan pamatoval, jezdili Garpovi každé léto právě sem do New Hampshire k moři, kde ničil míle pobřeží strašný spodní tah a spodní víry. Když byl Walt dost starý, aby se mohl odvážit k vodě, varoval ho Duncan, stejně jako Duncana varovala po léta Helena a Garp, pozor na víry. Walt tehdy s uctivou bázní poodstoupil od vody. Celé 3 letní sezóny ho pořád varovali před spodním tahem a spodními víry. Duncan si všechny ty věty vybavoval ještě i dnes, když už Walt nebyl, nebo možná právě proto. Víry jsou dnes nebezpečný. Nebo koukej, jaký je tady dneska strašný vír. A nejčastěji víry jsou dnes zrádný. Slovo zrádný bylo v New Hampshire slovo s obrovským významem. A to nejen ve vztahu ke spodnímu tahu a vírům. A Walt po léta dával pozor. Hned od začátku, když se zeptal, co by mu to mohlo udělat, a oni mu řekli, že by ho takový spodní vír mohl vtáhnout do moře. Vír by ho mohl vcucnout a utopit a odnést pryč. 4. léta Garp s Helenou i Duncanem pozorovali Walta, jak upřeně sleduje moře. Stál po kotníky ve vodě spěněné příbojem, hleděl do vln a po předlouhou dobu neudělal ani krok. Co to děláš, Walte? Zeptala se ho Helena. Co to hledáš, ty pitomečku? Zeptal se ho Duncan. A Walt jim odpověděl. Čekám, jestli konečně nezahlídnu toho spodního víra. Cože? Zeptal se Garp. Chci vidět toho spodního víra, tati. Jak je asi velký. A Garp s Helenou i Duncanem jenom zatajili dech. Uvědomili si, že po všechna ta léta se Walt hrozil nějakého obrovitého víra, děsivého vodního ptáka, příšerného spodního víra, který by ho stáhl do moře. A Duncan se tehdy Waltovi smál a dnes si to vyčítal. Vír s měkkým i, pitomče, ne vír s tvrdým. Mezi Helenou a Garpem se pak stal spodní vír klíčovým výrazem pro strach a nebezpečí. Když byl na silnicích příliš divoký provoz, když byla vozovka zledovatělá, když na některého z nich v noci padla deprese, říkali si navzájem, ten vír ale má dneska sílu. Teď to Duncan řekl nahlas, jako by si byl naprosto jistý, že všichni pozůstalí po Waltovi myslí na to též. Pamatujete si, jak Walt chtěl vědět, jestli je ten spodní vír zelený nebo hnědý? A všichni tři předstírali, že se smějí. Není ani zelený, ani hnědý, pomyslel si Garp. Má barvu špatného počasí. Je veliký jako starý automobil. Má barvu zaschlé krve, jako bike Dinetlow z roku 1951. Je to Helena. Jsem to já. A ještě někdo. Ještě něco.

Duncanovi a Heleně se začínalo zdát, že Garp má nevyčerpatelnou zásobu laskavosti. Rok na ně mluvil vlídně. Rok vůči nim neprojevil žádnou netrpělivost. Ta jeho jemnost je občas až vyváděla z míry. Nemocniční ovzduší matčina sídla nebylo pro Garpa ničím novým, protože jeho časné zkušenosti se strachem, se sny i se sexem se všechny odehrály v nemocniční atmosféře staré stýringské školy. Docks Head Harbor se samozřejmě už předtím užíval jako místo rekonvalescence. Dávali se tu dohromady dženiny zraněné ženy. Ty pokoje vonící mořem znaly historie přežitých smutků. Mezi nimi také smutku Roberty Maldúnové, která tu žila s Jenny během těch nejobtížnějších údobí své adaptace na novou sexuální identitu. Když pak měla žít sama, Roberta vlastně neuspěla, ani s řadou mužů. A když se do sídla u moře nastěhovali Garpovi, byla tu už zase zpátky a žila tu s Jenny. Občas Garpovi vyprávěla choulostivé detaily o své proměně, protože Garpa to zajímalo a Roberta věděla, že nejspíš rád poslouchá o záležitosti, která je jeho vlastnímu problému tak vzdálená. Já jsem vždycky věděla, že jsem měla být děvče. Zdávalo se mi, jak mě miluje muž. A ve svých snech jsem byla vždycky žena. Nikdy jsem nebyla muž, kterého miloval jiný muž. Roberta neměla homosexuály příliš v oblibě. Garpovi připadalo divné, že lidé zakořenění v nějaké menšině jsou možná daleko méně tolerantní vůči jiným menšinám, než bychom předpokládali. Garp věděl, že i ostatní ženy v matčině domě a v matčině péči byly většinou oběťmi netolerantnosti. A přesto většina těch, se kterými se osobně seznámil, mu připadala především netolerantní vůči sobě navzájem. Byl to jakýsi druh boje ve vlastních řadách, který Garpovi nedával žádný smysl. A Garp se obdivoval matce, jak dokáže, aby si všechny ty přecitlivělé ženy navzájem nevěly do vlasů. Z Roberty šla dokonce až jakási zloba, když si stěžovala na ostatní zkoušené ženy, které se přišly do sídla k Jenny Fieldsové vzpamatovat. Nadávala: zatracený lesby, snaží se z tvé matky udělat cosi, co ona vůbec není. Garp napůl žertem upozornil: někdy si myslím, že právě na to je moje matka jako dělaná. Dává lidem pocit štěstí a bezpečí, protože je nechá myslet si o ní, že je něco, co není. Ale Roberta odpověděla smrtelně vážně: když jsem se po operacích vrátila z nemocnice domů, víš, co mi tvoje matka řekla? Že jsem sexuálně daleko míň nevyhraněná, než většina lidí, co zná. A už je to tady zase, pomyslel si Garp. Moje matka, odbornice na sex a na chlípnost. Nejhorší je, že v případě naší rodiny měla možná pravdu. A to jsem skutečně potřebovala, pokračovala Roberta. Byla to hrůza, když jsem musela pořád užívat ten příšerný dilatátor, aby se mi nezavřela nová vagína. Máma se v těchto věcech vyzná, řekl Garp proti své vůli. Ale co pak se bestseller jeho matky nejmenoval Sexuálně podezřelá? Však ty se to jednou taky naučíš, Garpe. V tom, co píšeš, je tolik soucitu s lidmi. Zajímavý ale je, že tolik soucitu rozhodně není vidět v tobě samém, ve tvém skutečném životě.

skutečný život? Co o něm Garp mohl vědět? Až dosud poznával život především prizmatem svého psaní. Jenže teď už spisovatelem být nechtěl. Když se pokoušel psát, vyvstávalo mu na mysli jediné téma. Téma smrti. A tak nepsal. Dokonce se o to ani nepokoušel. Když mu konečně sundali drátky a jazyk už nebyl tak rozbolavělý, začal zase běhat. A Helena plavala. Říkali jí, že je to zdravé pro obnovu svalového napětí a na posílení klíční kosti, která jí pořád bolela, zvlášť když plavala prsa. Garpovi se zdálo, že Helena uplave míle, nejdřív přímo do moře a pak podél pobřeží. Tvrdila, že plave tak daleko proto, že voda je tam klidnější, blíž u břehu jí vadí vlny. Ale Garp měl strach. Spolu s Duncanem ji vždy pozoroval.

úplně mimo rodinu. Garb tušil, jaká hrůza bude číhat v jádru knihy, a možná právě proto psal o člověku tak vzdálenému jeho osobním úzkostem. A tento starý policejní inspektor dal název románu, který Garpa konečně proslaví. Svět podle Bensenhavera. Helena věděla, že Garb zase píše, ale varovala ho. Já to číst nebudu, Garpe. Ani jediný slovo. Já vím, že to musíš napsat, ale já to nechci nikdy vidět. Nechci tě urazit, ale musíš to pochopit. Já na to musím zapomenout. Jestli ty o tom musíš psát, pánbůh ti pomáhej. Lidé pohřbívají takové záležitosti různým způsobem. Garb vlažně namítl. Není to přesně o tom. Víš přece, že nepíšu autobiografické romány. Vím, že si to myslíš, ale stejně to nebudu číst. Jistě, rozumím, odpověděl. Vždycky věděl, že psaní je samotářská záležitost.

0: Helena samozřejmě věděla, že Garp je hrozně osamělý. Navíc v té době při běhání na pláži upadl a znovu si zlomil čelist, takže znovu musel mít zadrátovaná ústa. Helenu dokonce napadlo, zda to neudělal schválně, aby nemusel s nikým mluvit. A protože mu sama nedokázala pomoci, napadlo jí, že by mohla zatelefonovat Fletcherovým, Harrisonovi a Alice, s nimiž před lety prožili to romantické sexuální dobrodružství s výměnou partnerů. Teď nic takového nepřipadalo v úvahu. Helena však přesto doufala, že by všichni mohli aspoň na pár dnů přijít na jiné myšlenky. A Garp souhlasil. Jiné myšlenky, to teď ohromně potřebujeme. Nebo aspoň vůbec nějaké myšlenky. Fletcherovi zůstali v Jennině rezidenci celý týden. Přijeli i s dcerou, takže Duncan měl konečně někoho, s kým si mohl hrát. Harrison Heleně opět dělal důvěrníka, jakým pro ně byl již dříve. Harrisonovi byla Helena sto říct spoustu věcí o Michaelu Miltonovi v jejich holé pravdě, jaká by byla pro Garpa příliš drsná, ale jakou Helena nicméně potřebovala vyslovit. Mezi těmi intimními informacemi byla i ta, že Michaela Miltona teprve nedávno propustili z nemocnice. Kvůli infekci mu museli odoperovat i zbývající čtvrtinu penisu. Tak to já s tebou ještě dopadl dobře, žertoval Harrison. A pak jí už vážně radil, aby měli s Garpem další dítě. Měla bys otěhotnět, navrhoval. Helena se mu svěřila, že už nebere antikoncepci, ale neřekla Harrisonovi, že je to proto, že s ní Garp nespí. Už od té doby, co se to stalo. Alice zase radila Garpovi. Protože oba byli spisovatelé, radila mu s psaním. Ne s psaním knihy, ale s psaním těch pošetilých lístků. Řekla mu, aby se na ty lístky konečně vykašlal. Kdyby se snažil, mohl by prý aspoň trochu mluvit. Když to dokáže ona, pár slov by ze sebe mohl dostat i on. Je třeba to prostě aspoň zkusit.
1: Alif,
0: zašišlal Garp.
1: Vidív, to je moje jméno. Jak se jmenuješ ty?
0: Arp, podařilo se Garpovi vyslovit. Jenny Fieldsová, která šla celá v bílém zrovna kolem, se otřásla, jako by uslyšela ducha. Samozřejmě si okamžitě vzpomněla na Garpova otce, technika seržanta Garpa, který před smrtí postupně ztrácel jednotlivá písmena svého jména.

Až za pár týdnů poté, co Fletcherovi odjeli, přišla Helena v noci ke Garpovi do pokoje. Snad čekala, až se mu zahojí čelist a jazyk a bude moci v posteli mluvit. Nepřekvapilo jí, že leží a je vzhůru, protože poslouchal totéž, co slyšela ona. Proto taky nemohla spát. Kdo si z Jeniných pozdních příchozích, nějaký nový host, se koupal. A oni si oba

0: a samozřejmě vzpomněli na Volta, jak rád se potápěl ve vaně. Rád ležel s ušima pod vodou a často neslyšel, jak ho Garb s Helenou volají. Když náhle nad sebou uviděl jejich tváře, které na něho hleděly s úzkostí přes okraj vany, podíval se na ně s překvapením. A když ho nechali o samotě, zase strčil hlavu pod vodu a tak naslouchal světu. Teď Helena a Garb leželi vedle sebe na lůžku v podkrovním pokoji pro hosty, úzkém skoro jako ta vana. Chtěla bych ještě jedno dítě, řekla Helena. Samozřejmě neprozradila, že jí to poradil její dávný milenec Harrison Fletcher. Dobře, odpověděl Garb. Samozřejmě neprozradil, že mu jeho dávná milenka Alice prozradila vše o této radě, která prý byla původně její nápad. Helena to upřesnila. Chtěla bych to co nejdřív. Samozřejmě, řekl Garb. Třeba hned, ale jemně ho odstrčila. Potřebovala mít pevně v rukou i jiné věci než jeho tvrdnoucí penis. Ještě počkej. Když to bude holčička, dáme jí jméno Jenny po tvé matce. Dobře, souhlasil Garb. Zrovna teď se o své matce příliš bavit nechtěl. A jestli to bude chlapec, tak nevím, řekla Helena. Ale já doufám, že to tentokrát bude děvče. Mně to bude jedno, řekl Garb. Jistě, přitakala Helena. Garb ji objel znovu pevněji. Mně je to tak líto, řekl. Promiň, řekla. Ne, ty promiň, řekl Garb. Ty, řekla Helena. Ty. Milovali se s nesmírnou ohleduplností. Helena si představovala, že je Roberta Maldúnová a je právě po operaci a zkouší si z brusu novou vagínu.
1: Garb.
2: Garb.
3: Garb.
2: Garb.
1: Garb.
2: Garb.
1: Garb.
2: Garb. Slavný román Johna Irvinga Svět podle Garpa získal podobu rozhlasové četby celkem 31 dílné v roce 2021. Z překladu Radovana Nenadála pro rozhlas upravil Ludvík Němec, dramaturgii má Alena Blažejovská a v režii Raděma Nejedlého účinkuje Michal Bumbálek. 22. část bude číst zase zítra a jinak k odvysílaným dílům se samozřejmě můžete vracet na našem webu vltava.rozhlas.cz.

Osudy. A po půlnoci se slova opět už po třetí chápe slova Věra Koubová, překladatelka, fotografka a básnířka. Její rozhlasové osudy doprovází zpěv Markety Foukalové, zpívá nám básně Věry Koubové, které zhudebnil Martin Brunner. Osudy Věry Koubové připravila Alena Zemančíková. Tak dobrý poslech a dobrou noc vám přeje Daniela Čermáková od vltavského mikrofonu.

Začít po škole hned s tím, co by jeden dělal nejraději. Literaturou, překladem. Nemělo vyhlídky. Redakce byly obsazené zkušenými redaktory, kteří zároveň sami překládali pro jiná nakladatelství. Všichni se všemi znali a lepší díla si navzájem přihrávali. Ostatně lepších děl se nevydávalo zas až tolik. A svěřit překlad začátečníkovi, to bylo riziko. Takový překlad by se musel redigovat od základu. Což je náročná práce. Mnohdy těžší než překlad sám. Zodpovědný redaktor někdy knihu svými radami a poznámkami v podstatě nově přeloží. Takže mi nezbývalo, než se rozhlížet po tlumočení. Na volné noze jsem si vybírala především tlumočení pro různé kulturní podniky, divadelní nebo filmové festivaly, návštěvy básníků z jiných zemí a také tlumočnický doprovod fotografům. Chodit po továrnách, k tomu jsem se přemluvila, jen když šlo o tlumočení v angličtině. Bylo ho nesrovnatelně méně než v němčině a já ji nechtěla zapomenout. Ale natrefila jsem i na hudební festival. Doprovázela jsem manželský pár z Walesu. Velmi srdečně mě zvali k ním na jejich festival, že mi všechno zaplatí. No jo, ale výjezdní doložku mi dát nemohli. A jak jsem o ní zažádala, povolali si mě na policii, kde mi ti pověstní dva, jeden hodný vyšetřovatel, druhý zlý, situaci vytmavili. Doložku dostanu jen při podpisu spolupráce. Do Británie jsem se tak dostala až po listopadu. Stát měl tehdy ostatně nejvynalézavější prostředky, jak lidem znepříjemnit rodinný život. Na abiturientském kurze francouzštiny jsem se blíž seznámila s madam Bartoškovou. Opět žena k obdivování. Francouzská žena českého zakázaného historika. Chodila jsem k ním i na návštěvu na Santošku. Měli tři děti. A zrovna když ty tři děti byly sami doma, ozval se zvonek a za dveřmi pohřební služba s rakví, že si jdou pro otce. Nebyla to jediná šikana té rodiny. A děti pak už holt vyrůstaly v Paříži. Nebo moje průvodcování za studií na Pražském hradě. Tehdy jsem tam provázela amerického učitele z Berlína. Vyměnili jsme si pár dopisů, v obálce mi jednou poslal i baterii do fotoaparátu. Obálka přišla otevřená, baterie nikde, za nějaký den povolání k výslechu. A zas ten hodný a zlý vedle sebe, neskušenou holku jen slovy vháněli do kouta. Ale druzí měli horší zážitky.

Ale tato tlumočnická práce nebyla jinak k zahození. Placená byla dobře, stačilo mi každý měsíc tlumočit tak týden. Ve zbytku jsem překládala básně a nabízela je časopisům. Teda tomu jedinému pro překlad možnému světové literatuře. Poznávala jsem zajímavé lidi a občas je i přemluvila, aby mi poseděli modelem. Buď na portrét, nebo i na akt. Přímo v srdci té tlumočnické práce jsem si připravovala terén pro fotografii. Jednou jsem dokonce měla provázet celý fotografický klub z Prahy do Rakouska. Za hranicemi měli spřátelený rakouský klub. Vše se odehrávalo přes Ministerstvo kultury, ale to si po mně vyžádalo písemný souhlas uličního výboru. To byla, panečku, instituce. Ten náš zasedal nedaleko v secesní vile Daliborka, dnes hotel Vojta, ovšem tehdy s rudým nápisem agitační středisko. A každá závistivá ženská z ulice vám tuto legální pracovní cestu na nějaké 3 dny na západ mohla zatrhnout. Neměla jsem dost silné vůle, nebo snad odvahy na to místo byť jen vstoupit. A tak jsem potom výjezdu toužila. Vůbec ne kvůli Rakousku, kvůli fotografii. Celý autobus fotografů, úžasné. Zašla mi tam máma. Moje energická máma, která v každé krizi rázně zakročí i každému sousedu na pomoc zaskočí. A ani snad netuší, kolikrát jsem si z tohoto pracovního výletu přivezla domů. Jak zaostřovat pod zvětšovákem nikoli na rysku, ale na zrno. Jak vyrobit a používat rámečky a podobně. A vedoucí té fotoskupiny mě celkem nedávno vyhledal na Šrámkově Sobotce, kde jsem vystupovala s literárním programem. Tento výlet mi připomenul a jako by mezi tím nebylo uběhlo 40 let, pokračoval v mém doučování nadále. Když zjistil, že setrvávám u černobílé analogové fotografie, jal se mě přeškolovat na vyšší úroveň. Vzdělávat ve fotografii digitální. Půjčil mi přístroj a příručky. Instruoval mě na fotografických procházkách. Ano, to všechno navíc k zacházení s Photoshopem, kterému jsem se už dřív musela naučit sama. Fotografické ilustrace chtěla nakladatelství už v elektronické podobě. A zároveň mě můj milý školitel od digitální fotografie, obávám se s konečnou platností, odradil. Celé dny trávit u počítače, překládáním a ještě i s fotografiemi. Je to tak unikavé, pofidérní médium. Jistě, že dnes už technicky daleko kvalitnější než fotografie bromostříbrná. Kvalitnější než oko. Jenže právě. Všechno je pro fotografa předpřipraveno. Všechno hned na monitoru spatří. Nemusí šetřit záběry a zapomíná tak dělat výběr už před zmáčknutím spouště, což je pro fotografii zásadní. Fotografie, alespoň pro mě, přestává být bytost, se kterou se během procesu zbližuju. V jednotlivých krocích poznávám možnosti toho, kterého záběru. Od filmu přes kontakty a pohlednice se pozvolna dostávám k zvětšenině výstavního formátu. A celou dobu ten vývoj ovlivňuju ručně pod zvětšovákem. Nevybije se mi aparát, nesmažu si záměr omylem, neovlivním jej všem přístupnými razítky a mazátky a rozmlžováky a necpu 3 záběry do 1 fejku. Jistě, stará škola. Kdybych byla pružnější, vytěžím z té techniky 1 bohatství. Ale
Vlastně se tak ocitám na počátku svého výtvarného snažení. Původně jsem chtěla malovat. Zkoušela jsem to dlouhou dobu, ale sama jsem nahlédla, že jako malířka obraz příliš manipuluju. Fotografie mi pak nabídla nový, pro mě podstatný prvek – náhodu. Od té chvíle také vím, že právě v tom je šance a jedinečnost fotografie oproti malbě. Tam, kde se fotografie stává počítačovou grafikou, přestává využívat okamžiku. Jedinečné schody a souhry náhod před objektivem. Setkání věcí a světla jednou a víckrát už ne. Je to dar zvenčí, na který je třeba nějak reagovat. Každá umělost a inscenovanost se v posledku pozná. Těžko bych hledala médium, které moment tvorby zachycuje tak názorně. Není to čistá náhoda. Jde o náhodu vyhledávanou. Chodím třeba v Praze opakovaně na místa, která v sobě nesou nějaký příběh. Přičemž slovu příběh je nutno rozumět jen jako třeba náhlému spuštění suti troubou u fasády domu před stojícím zedníkem, který se tak vnoří do stříbřitě prosvícené mlhy kolem nahého trupu. To bych si nevymyslela. A proto je náhoda mou nejmilejší přítelkyní.

máme s mužem i živoucí přátele. V jeho životě byl z nejdůležitějších Přemysl Blažiček, literární badatel, se kterým vedli filozofické rozhovory. A se mnou zas fotografické. To i jeho žena Anna Blažičková, spisovatelka. Jak ti uměli člověka povzbudit? Při každé návštěvě si vyžádali nejnovější fotografie a hned je také komentovali. A pak jsem jednou při tlumočení narazila na vedoucího pražské fotografické školy. To byla trefa. Začala jsem z něho tahat rozumy, on pak ze mě moje fotografie na ukázku a vzal mě do druhého ročníku čtyřletého večerního studia, kde přednášeli i profesoři z FAMU. On sám měl FAMU vystudovanou. Vlášek, Šmok, Škoch, Schäufler. Toužil ze své večerní školy udělat školu vysokou. Po listopadu se o to dlouho pokoušel, ale nakonec byl odmítnut. Fotografie je zastoupena už na FAMU a na UMPRUM a to je pro tak malou zemi až. Ale jeho škola se tak tvářila už jaksi dopředu. Měli jsme indexy, psali jsme diplomovou práci, vyráběli obrazovou knihu a neobešlo se to ani bez hromadné závěrečné výstavy. Na diplomku mi taky přihrála náhoda. Stýkali jsme se s Pavlem s jeho profesorkou ruštiny paní Camutaliovou. Její přítel, pan Mulač, byl potomkem významných fotografů ještě z Rakouska-Uherska a pak první republiky. Když jsem hledala téma, povzbudil mě, ať se porozhlédnu po archivech, jestli by se nenašly skleněné negativní desky jeho předků. Pamatoval si, že je otec předával do kterého si muzea. I hledala jsem nejprve v Náprstkově, pak v Národním, až jsem je skutečně našla v archívu na Strahově. V několika krabicích od bod, 5. přes 9. neroztříděné. V obou ateliérech se portrétovaly osobnosti. Našla jsem mezi nimi skladatele Saint-Saense, ba dokonce i Antonína Dvořáka a toho v rakvi. Dalo se o tom báječně psát a srovnávat. Práci jsem nazvala Zapomenuté portréty.

Když jsme školu končili, schylovalo se už k 89. Po všech těch fotografických cvičeních, kterým jsem se musela 3 roky věnovat na úkor vlastních záměrů a záběrů, jsem najednou byla volná. Zahájila jsem ve stopách Cartier-Bressona pouliční fotografii. Šlo mi v ní o již naznačené téma místo děje. V říčce s podstatným jménem místo jako prostor a předložkou místo čeho na místo děje. Ten titul v sobě zahrnoval dvojí, že je to místo pro děj jak dělané a zároveň se tam nic neděje. Nikdy jsem nestála o exotiku. Vytáhnout příběh z všedního dne mě lákalo víc. A byla to podobná radost, jaká se už zase objevila na ulicích v politice. Sice jsem se nikdy nevěnovala fotografii dokumentární, ale i na manifestacích lze takováto místa děje najít. Na Letenské pláni jsme se tehdy ocitli už 3. Člověk si 2x rozmyslel, jestli vzít dítě na Václavák, ale na Letné se už v prosinci zdálo vše celkem bezpečné. Socialismus konečně v háji a tak seděl Pavlovi za krkem malý, ale výkonný 3letý manifestant. Když se skandovalo Havel na hrad, nad Pavlovou hlavou se ozývalo dejte mi piškoty, dejte mi piškoty. A už jsme pak měli i malou holčičku a zase zafungovala moje nápomocná máma. Abych mohla jednou týdně vyrážet s foťákem do ulic, brala si s tátou děti na hlídání. A když mě ředitel Vlášek z Pražské fotografické požádal, abych jezdila s profesory školy do Českých Budějovic a pak i do Rakouska na zámek Weinberg tlumočit rakouským žákům školy, máma s tátou opět hlídali přes víkend. Takže se pak v Linci založila Prager Fotoschule Österreich. Prager, opravdu Prager. Před pár lety měla 25. výročí a Vláškovu školu tak nahradila, byť za hranicemi. Ta naše už po smrti ředitele není k nalezení ani na internetu. Ale v Linci proběhly oslavy ohromné, na Vláška se velkolepě vzpomínalo, napsala jsem o něm i článek, a vedoucí si řekli, což se nevrátit k Alma Mater aspoň jako. Jezdí teď 2x, 3x do roka do Prahy, fotí tu s žáky, obrázky vyhodnocují na workshopu a jako bonus dostávají mou procházku z příběhu do příběhu s Francem Kafkou. Je to pokaždé skupinka nejvýš 15 lidí. Vedoucí mě představují jako kolegyni fotografku, takže hned od počátku se otvírá srdečný vztah. Žáci sice nezapřou své povolání a člověk je pod palbou z dlouhých děl teleobjektivu, ale i přitom si povídáme. Poučena takzvaným dialogickým jednáním od Ivana Vyskočila, se snažím zareagovat v přítomném okamžiku na každé vyrušení. Když dělá do procházky Randall popelářské auto, rozehrá ten okamžik a pojmout ho do celkového výkladu, třeba o Kafkových fabrikách. A hlavně nám procházku naplňují a oživují slovní obrazy tohoto našeho spisovatele. On byl svým slovním projevem také výtvarník. A ano, spíš ještě básník než prozaik. Procházka se stává z nečekaně humorných krátkých citátů z jeho děl a smích hlaholí od štace k štaci. Jak odlišnou zkušenost jsem však zažila nedávno. Ohlásila se mi nadnárodní auditová firma, měla v Praze mezinárodní konferenci a pořadatelé chtěli hosty pobavit i nějakou procházkou. Upozorňovala jsem hned, že to je čistě literární procházka. Oni se přeptali, hosté souhlasili a pak
před rodným domem France Kafky, kousek od Staromáku, kde autobusy obvykle nejezdí, jakýsi zastavil. Vylezli z něho černí brouci v oblecích a kravatách, vstyčovali se kolem mne postupně jako temná hradba, samý muští polklasem, ale srdnatě se pustila do četby nádherného Kafkova dopisu o kamínku. Zdálo se, že pozornost zůstává, kamínek jsem vyhlédnutému účastníkovi předala, zasmáli jsme se a šli jsme dál. Když tu mě osloví jeden z nich česky, probíhalo to v angličtině. Heleďte, oni o Kafkovi nic nevědí, vykládejte jim radši o domech a památkách po cestě. Ohradila jsem se, že mi byla schválena právě literární procházka. Bylo mi fakt líto ukazovat na radnici a Husův pomník, když mám v zásobě tak skvělé historky. On ještě dodal a zkraťte to. Oni jsou za celý den unavení. Odsekla jsem, že takto pojaté procházky se tedy bude muset ujmout sám. On na to řekl dobře, stoupl si mezi dva z cizinců a po jednání o Husovi si vyslechli tihle dva. My ostatní jsme se táhli za tou trojicí znudění neslyšící. Pořadatelky mi pak za pár dní s velikánskou omluvou nechali poslat až do domu nádhernou kytici.

Fotografická témata se mi vždycky tak po 7, 9 letech vyčerpávají. Od pouliční fotografie přes fotografování na hřbitovech, dále pak na konferencích a ovšem stále i portrétní fotografie, jsem se časem dostala k focení ilustrací. Když už bylo vše od France Kafky do češtiny přeloženo, začala jsem jeho texty překládat do obrázků. Pod rukou se mi najednou na fotografiích vynořovaly fantomy světel a stínů. Jako vydatný zdroj se prokázaly kapoty a skla aut, kterým jsem se dřív vyhýbala jako čert kříži. Ale ty odlesky v nich dokáží proměnit třeba Lužickou ulici do kubistického obrazu. Akorát mě nesmí přistihnout nějaký motorista. Jakási paní mi už vynadala, cože jí z toho auta chci ukrást, když si ho tak fotím. Kromě asi 5 ilustrovaných knížek, už nejen Kafky, jsem časem fotografie zveřejňovala na výstavách. Ale jak už tak jsem naprosto neschopná si nějakou výstavu zařídit sama, zůstala jsem v tomhle ohledu odkázána na autory, které překládám. Často, když si všimli, že fotím, mi nějakou výstavu uspořádali ve svém působišti, totiž v německojazyčné cizině. I když jsem vystavovala u nás, bylo to spíš na německé půdě, buď v Goethe institutu, nebo v Kafkově společnosti a tak dál. Příležitostí k jedné z prvních velkých a putovních výstav bylo prezentování obrazové knihy černobílé, dvojazyčné, Sterbliche und Sterbliche, Nesmrtelní smrtelní, ke které mě přizval německý historik Steffen Höhne, vyučující v Praze po listopadu snad 5 let. Napsal pojednání o soužití Čechů, Němců a Židů v Böhmen a protože už jsme neměli k dispozici živé představitele, byli tací jako Smetana, Dvořák, Němcová anebo i novější Kafka, představení jednak fotografií svého hrobu, jednak citátem z díla nebo korespondence, který se nějak vztahuje k smrti. Ta knížka váží 2 kila. Co jsem se jí navozila? Pro výstavu mi však fotografie pouhých hrobů nepřipadaly dost nosné. A tak jsem je představila pokaždé ve dvojici se záběrem z ulice, který se tomu hrobnímu nějak podobal, blížil, jako města živých a mrtvých v dialogu. Velmi jsem si považovala kafkovské výstavy v 17. roce v Drážďanech v paláci Saské akademie umění. Později mě do ní přijali jako člena korespondenta. Ale nebyla poslední. Před rokem mi ještě uspořádali jednu v Bavorsku. Tam už jsem vystavovala fantomy. Zvláštní. Člověk až zpětně vystupuje, jak se v podstatě honil stále za jedním a týmž. Na mých prvních relativně platných fotografiích cyklu Místo děje vystupují často osamělci. Ještě realisticky. Ale mezi vysokými pražskými zdmi bez oken a ve svatozáři prašné suti, taky už trochu jako fantomy, které později plní i fotky z konferencí, třeba jako hlavy uvězněné ve sklenici, nebo hlavy hlavou dolů, jeli na stolku odrazná plocha, tak podobně. Ale možná to je v duchu dnešního života vůbec. Dnes už obrázky, ať už v počítačových hrách nebo v komiksech, vytlačují psané slovo. Dnes už začíná umělá inteligence nahrazovat myšlené slovo, a to ne adekvátně, nýbrž přibližně. Aby to sice dávalo smysl a dobře znělo, ale od výchozího myšlení autorova se to vzdaluje a vypovídá něco jiného v překladu. Fake, falzum už natolik ohrožuje pravdu a smysl, že když tyto fakey jakožto fakty přijímáme a předáváme,
sami se snad už stáváme takovými bezmyšlenkovitými falzy a fantomy.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Matmos. Legendy industriální elektroniky.
2: Hravé disco a avantgardní aranže kombinují se zvukem ždímající pračky, chirurgických nástrojů nebo s pískotem prchající krysy.
1: Do pražské Archy Plus přivezou celý depozitář kovových objektů a nástrojů, které ovlivnily jejich život.
2: Portrét hudební dvojice Matmos v sedmém nebi s Pavlem Klusákem.
1: Ve čtvrtek 18. června od 19 hodin na Vltavě.
2: Čest, spravedlnost, farizejské nařčení.
1: Aktuální témata rozezní na festivalu Smetanova Litomyšl Hendlovo oratorium Suzanna.
2: V přímém přenosu ze zámeckého nádvoří v Litomyšli provedou domácí i světoví solisté a ansámbl Collegium 1704 v čele s Václavem Luxem.
1: V koncertu Klasika v neděli 21. června od 20 hodin.
2: Na Vltavě. Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Začíná, milí posluchači, nedělní operní odpoledne, ve kterém uslyšíte operu Drama per musica ve třech dějstvích s titulem Artaxerxes, kterou složil Leonardo Vinci na italské libretto Pietra Metastasia. Je to poslední opera, kterou Vinci složil před svou smrtí a je také považována za jeho mistrovské dílo. Premiéru měla během karnevalové sezony 4. února 1730 v Teatro delle Dame v Římě. Vzhledem k tomu, že v 18. století byly ženy na operních jevištích v Římě zakázány, obsadili všechny ženské role v původní inscenaci kastráti. Ale v následných inscenacích v 18. století mimo Řím už zpívaly i ženy. Opera Artaxerxes se po Vinciho smrti udržela ještě nějakou dobu na scéně, ale pak upadla do zapomnění. První moderní obnovená verze Artaxerxe se konala v Lotrinské národní opeře v Nancy 2. listopadu 2012. V roli Artaxerxe se tehdy představil Filip Jarusky. Max Emanuel Cenčič zpíval roli Mandány, Juan Sancho byl Artabano, Franco Fagioli byl Arbáče, Valer Barna Sabadus zpíval roli Semiry a Yuri Miněnko byl Megabisse. Na počest obsazení dvou pohlaví muži při původní premiéře byla obnovená verze uvedena s čistě mužským obsazením, přičemž ženské postavy v opeře stvárnili kontratenoristé. Dnes je na programu nahrávka, která vznikla koncem září roku 2011 v komorním hudebním sále Německého rozhlasu v Kolíně nad Rýnem. O rok později vyšla na CD u EMI Records v licenci Virgin Classics. Operu vás bude provázet Rafael Brom. Libretto vzešlo z textu římského historika Justina, který příběh o Xerxovi a jeho synovi Artaxerxovi popisuje v první kapitole 3. knihy Dějin světa. Osoby a obsazení Vinciho opery Artaxerxes je následující. Artaxerxes, perský princ, později král, přítel Arbáčeho, zamilovaný do Semiry, zpívá Filip Jarusky, kontratenor. Mandana, sestra Artaxerxe, zamilovaná do Arbáčeho, Max Emanuel Cenčič, kontratenor. Artabano, prefekt královské gardy, otec Arbáčeho a Semiry, Daniel Bele, tenor. Arbáče, syn Artabána, bratr Semiry a přítel Artaxerxe, zamilovaný do Mandany, zpívá Franco Fagioli, kontratenor. Semira, sestra Arbáčeho, zamilovaná do prince Artaxerxa, Valer Barna Sabadus, kontratenor. Megabisse, generál královské armády, zamilovaný do Semiry, Jurij Miněnko, kontratenor. Dále zpívá sbor švýcarského rozhlasu a televize, hraje Concerto Köln, řídí Diego Fazolis. Tady je první jednání opery Artaxerxes, děj začíná v měsíční zahradě královského paláce. Tam se loučí Mandana, dcera krále Xerxe, a Arbáče, syn prefekta královské gardy, Artabána, kteří se milují a chtějí se vzít. Xerxes je ale proti jejich sňatku a vyžene Arbáčeho z paláce. Arbáče se vrátí a setkají se v noci v zahradě, kde se loučí. Mandana prosí Arbáčeho, aby na ní nezapomněl a vrací se do paláce. Když odejde, dorazí prefekt Artabáno s krvavým mečem. Jeho zuřivost nad Xerxovým zacházením s jeho synem a touha potom, aby se Arbáče stal králem, ho dovedli k vraždě. Přiznává čin Arbáčemu, vymění si svůj krvavý meč za jeho. Arbáče je zděšen kvůli své lásce k Mandaně a přátelství s královským synem Artaxerxem nad krutostí činu zavraždění Xerxe. Artaxerxes, králův syn, přichází se svými strážemi a obviní z vraždy svého staršího bratra Dária a přikáže Artabánovi, aby ho dal popravit. Později vyjadřuje obavy ze svého rozhodnutí, ale už je pozdě. Vstoupí generál perské armády Megabisse, uklidňuje Artaxerxe A tu se objeví Semira, Arbáčeho sestra. Artaxerxes jí vyzná lásku a odchází. Megabyse jí řekne, že Xerxe byl zavražděn ve spánku a že viník je Dario. Semira vyjadřuje svůj šok a odmítá Megabyse, který vyznává lásku, ale ten prohlásí, že bude bojovat, aby si ji získal. Mandana vyjadřuje svůj zármutek, zatímco Artaxerxes vyjadřuje svou vinu nad tím, že musel dát příkaz k popravě Daria. Semira vstoupí a prohlásí, že Dario krále nezabil, protože vrah utekl přes zahradu s čerstvou krví na meči. A Mandana si hned pomyslí, že vrahem musí být Arbáče. Ten je pak strážemi přiveden do paláce v řetězech. Prohlásí, že je nevinen, ale nedokáže svou nevinu prokázat. Artaxerxes nemá jinou možnost, než Arbáčeho prohlásit za vinného. Všichni se od něho odvracejí, ale Semira říká, že ho podpoří, pokud dokáže svou nevinu. Arbáče se poté obrátí na Megabyse, ale i ten je k jeho situaci lhostejný a odchází. Nakonec se Arbáče obrátí na Mandanu a žádají, aby uvěřila v jeho nevinu, ale ta ho odmítne a prohlásí ho za svého nepřítele a odchází. Arbáče naříká nad svým osudem, ale kvůli lásce k otci se nedokáže ozvat. Tady je první jednání opery.

To bylo první jednání opery Artaxerxes od Leonarda Vinciho. Druhé dějství začíná rozhovorem Artaxerxe a Artabána o nedávných událostech a Artabáno tvrdí, že si Arbáče zaslouží zemřít za svůj zločin. Artaxerxes se však zdráhá dát svého přítele zabít a žádá Artabána, aby našel způsob, jak Arbáčeho zachránit. Poté, co Artaxerxes odejde, je Arbáče přiveden stráží, která nechá oba o samotě. Artabáno plánuje nechat Arbáčeho uprchnout, ale ten odmítá. Když mu pak jeho otec odhalí své plány zabít celou královskou rodinu a učinit Arbáčeho králem, je zděšen zradou svého otce a odmítá ho následovat a nechá se odvést stráží. Vstoupí Megabise a naléhá na urychlení plánu. Artabáno slibuje Megabisovi Semiřinu ruku, která vstoupí a je donucena, aby si proti své vůli vzala Megabise. Semira ho žádá, aby ji ušetřil sňatku, pokud ji skutečně miluje, ale Megabise odmítá, Semira pak prohlašuje, že nikdy nezíská její srdce. Vstoupí Mandana a promlouvá se Semirou. Mezitím Artaxerxes ve velké síni královské rady váhá s nástupem na trůn, protože se obává, že jeho neskušenost všechny zklame. Vstoupí Megabise a přivádí Mandanu a Semiru, která prosí o slitování pro Arbáčeho, ale Mandana trvá na tom, že pomsta musí být vykonána. Artaxerxes si není jistý, co má dělat, a svěřuje Artabánovi odpovědnost za soud nad jeho synem. Arbáče je předveden před soud v řetězech a je zděšen, když uvidí svého otce jako soudce. Rozhodne se mlčet, ale nadále trvá na své nevině a tak ho otec odsoudí. Mandana je zděšená a obvinuje Artabána z bezcitnosti. Semira je také zděšena, když vidí svého bratra odsouzeného k smrti a obviní Artaxerxe, že je tyran. Artaxerxes a Artabáno naříkají nad obviněními, která proti nim Semira a Mandana vznesli. Poté, co všichni odešli, Artabáno doufá, že si Arbáče nebude myslet, že se zachránil za cenu života svého syna. Začíná druhé jednání opery Artaxerxes.